to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co pod ní.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčel ramen.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Co jsme pro vás dnes připravili? Tak nejprve se pustíme do výstavby skalky na zahradě. To se může teď na jaře hodit. Zjistíme, co včelkám chutná, tedy co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové vozí, co sami zkazili. I dnes pro vás máme odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na dřepčíky, tedy na skákající maličké broučky, a hlavně řekneme si, co na ně platí. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Skalka může být výkladní skříní zahrady. Jak začít s její výstavbou a jakým způsobem si vyrobit její malou verzi, například na terasu nebo na dvorek? To nám poradí Mojmír Martan, dlouholetý předseda spolku skalničkářů v Brně. Do jeho kvetoucí zahrady, kde je skalek hned několik, se s mikrofonem vypravila naše hobbyredaktorka Jarka Vykoupilová.
1: Krásně rozkvetlou zahradu má Mojmír Martan. Velkou část z ní tvoří skalky.
2: To mě bylo asi tak 13-14 roků. V podstatě tehdy byl boom skalničkaření. Byla to taková modní vlna v těch 70. 80. letech. Nějak mě to chytlo. Já mám totiž po dědovi asi v genech to zahradničení, protože on byl zahradník.
1: Zásadní asi volba místa.
2: Ideální je svahová poloha, na ní se skalka dobře začleňuje, rovina na té pozemky jsou trošku problematické, tam se to dá ale vyřešit nějakou třeba opěrnou zídkou, k níž by se ta skalka mohla postavit.
1: Svažitý terén, takový vlnitý, vypadá to skutečně jako přírodní skály.
2: Tak nejlepší kámen je, který je v okolí. Ideální jsou vrstevnaté vápence nebo břidlice, těch se staví dobře ty spárové skalky, které jsou moderní a rostlinám se v nich daří, protože v těch úzkých spárách je vhodný teplotní a vlhkostní režim.
1: Co je ten další krok?
2: Samozřejmě ty kameny je dobré si nějak rozstřídit. Začínáme těmi největšími kameny, kdy se vytváří ta kostra té skalky a potom těmi menšími kameny se to dotváří. Ideální také je, pokud máme ještě k dispozici drť z toho samého kamene, kterou potom ve finále rozprostřeme po té skalce. Ta drť by měla být různé frakce, protože pokud by byly ty kameny stejně veliké, tak to nepůsobí moc přirozeně. No a zdůrazňuji, že skalka by měla být z jednoho druhu kamene.
1: Výborně, výběr rostlin, to je další kapitola.
2: Ano, tam to závisí, kde tu skalku stavíme. Pokud je na hodně slunném stanovišti, tak samozřejmě ten výběr rostlin je jiný, než pokud skalka bude někde přistíněná. Dobré je mít nějaké i polštářově rostliny, které pěkně kvetou, aby ta skalka byla pěkně barevná.
1: Já tady vidím takové koberce růžové, fialové, různých odstínů.
2: Ano, právě třeba tady ty plazivé floxy, plamenky, latinský phlox subulata nebo phlox douglasii mají různé odrůdy růžových, fialových nebo i bílých barev, tak ty jsou ideální. Pak tařičky, aubriety, kvetou v tuto dobu třeba plazivé líkovce, Daphne kneorum, tařice, žlutě kvetou a podobně.
1: Když nemáme k dispozici zahradu nebo pozemek a přesto toužíme po nějaké osobní skalce, jak na to?
2: Tak i malý prostor se dá využít skalkově, třeba i na terase nebo v nějakém malém dvorku můžeme umístit nádoby nebo kamenná koryta, které se dají sehnat v nějakých těch anticích stavebnin. Sice jsou to drahé věci, ale jsou to trvalé hodnoty, které jsou pěkné a v nich se dá vytvořit krásná miniskalka. Stačí tam vysadit jenom pár rostlin, ale udělám tu radost třeba právě i na těch stísněných prostorech.
0: Radost ze zahrádkáření vám může přinést i skalka, ovšem práce na skalce nikdy nekončí, protože je celoroční a i tady musíte bojovat s plevelem i nepřízní počasí. Výsledek ale stojí za to a já věřím, že jsme vás v předchozích minutách inspirovali. Dodám ještě, že je vhodné si na skalce malými cedulkami označit místa, kam konkrétní rostlinu zasadíte. Nakvétají i vyrůstají totiž postupně a mohlo by se stát, že při dosazování nových poškodíte ty předchozí. Dáme si trochu muziky a pak přijdou na řadu vaše písemné a telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Máme tady první dotaz.
1: Máme kompostér, my jsme vyváželi kompost na záhony a takový velký bílý larvy se nám dělají. A jak to zahubit? Co z toho může vzniknout?
0: Já mám na zahradě podobný problém. Přivezli jsme zeminu z obchodu a je plná takových larviček. Takže co s nimi? Jak se jich zbavit? S tím nám poradí plzeňský zahradník Přemysl Písař.
2: Podle mě máte jednu ze dvou možností. Ta první je, že tam máte naprosto neškodnou larvu zlatohlávka zlatého. Ta prostě nic nedělá, to je jakoby kámoš, v kompostu nám pomáhá. A nebo tam máte larvu chrousta a to je průšvih, protože ta ráda papá i to, co by papat neměla. Jak je poznáte? A to rozlišení klíčové. Zlatohlávek zlatý můžeme popsat tak, že larvy jsou bělavé, zavalité s malou hlavou a zakrnělými nožičkami. A když je položíte na rovný povrch, tak je zajímavý, že se pohybují vlněním na zádech a živí se mrtvou hmotou. Oproti tomu chroust obecný, což je teda škůdce, tak tam larvy mají větší hlavu, jsou tam zřetelné dlouhé nohy a hnědá skvrna na konci těla. Celá ta larva je zahnutá do tvaru písmene C a tady ty larvy nejsou kámoši, protože nám papají kořeny rostlin a nemáme je rádi. Jinak pokud byste potřebovali likvidovat nějaké škůdce, které jsou vlastně již v půdě, tak těch možností je vícero, buď zjistit životní cyklus toho škůdce a podle toho se s ním vypořádat, nebo můžete použít teďko na jaře, v předjaří ošetření jako běžnou metodou. Plochu zarijete tam, dosíkáte vápno, tu plochu, kterou ošetřujete, přikryjete nějakou neprodyšnou folií, nadáte tam prostě klasicky nějaký prostě igelit nebo něco takového, zatížíte to kameny a to dosíkatý vápno vlastně při kontaktu s vodou vytvoří plyny, které tu půdu vydezinfikují. Po 3 týdnech potom tu neprodyšnou plachtu, ten igelit sundáte, necháte to ještě třeba tak 14 dní vyvětrat a máte dezinfikováno, můžete sázet. Takže buď tam máte zlatohlávka nebo chroustá, jeden je kámoš a druhý ne a doufám, že vám teda pomůže.
0: A máme tady ještě jeden dotaz.
3: Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, jak se stříhá ibišek, v jaký výšky a kterou roční dobu?
0: Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
4: Pochopil jsem, že se jedná o ibišek, který roste venku na zahrádce, tedy ibišek syrský nebo venkovní, jak je kdo zvyklý říkat. Není s ním žádný problém, ten se stříhá teďka brzo z

0: tak, jak potřebujeme, protože ibišek právě nekvete na loňských větévkách, ale kvete na větvičkách, které vyrostou letos z jara. Tudíž po ořezu on se nabudí a těch větviček je tu schopných udělat dostatek.
1: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
2: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Život včel, tak to je jedno velké tajemství, dodnes o nich všechno nevíme. No a to znamená, že včelař se tak učí celý život, jak se včelami zacházet. A nás zajímalo, jestli včely chodí na něco dobrého, jestli pijí a hlavně co pijí. A na to se naše hobby redaktorka Slávka Brádlová ptala včelaře Vojtěcha Hamerníka.
2: Včela samozřejmě pije, potřebuje vodu a v medu samotném je té vody zhruba 18%, 16%, záleží na typu medu a záleží na tom, v jakém období to ta včela sbírala a v jakém období ten med vyráběla. Takže ona vlastně nejenže získává energie z těch cukrů, které jsou v tom medu, ale získává tam i tu vodu. V tom je ten med univerzální a často se pozná právě na jaře, že včely plodují, že spotřebovávají více medu a zároveň tím teplem, které oni produkují, ty vodní páry stoupají k vršku úlu. Tam většinou má včelař pod víkem strubkovou fólii, což je průhledná igelitová folie, přes kterou vidí do toho úlu a zároveň nemusí do toho úlu lézt a na ní se sráží ta voda. Takže je tam spoustu kapiček vody a dá se teda jednoduše poznat, že čím více je tam těch kapiček, tím více to včelstvo už se rozjíždí. Je to zase jeden způsob, jak poznat neinvazivní metodou, co se v tom úlu děje.
3: Takže nějaké napajedlo pro včely není zapotřebí.
2: Napajedlo pro včely, pokud si včela dokáže nazbírat dostatek vody v přírodě, tak potřeba není. Ale jsou měsíce, zejména v létě, kdy je sucho, kdy není ani jarní rosa, nebo ta rosa je jenom krátce, než nastane den. A tak spoustu včelařů instaluje nějaká pítka po zahradě. Může to být obyčejný škopek, kde jsou kameny, aby se včely neutopily. Můžou to být sofistikovaná pítka, která se instalují u těch úlů, ale často se stává, že přijde soused a stěžuje si, že má bazén plný včel, protože včely mají rádi vodu asi z bazénu. A často se ale v tom bazénu utopí. Záleží to i na tom, často se přidává nějaká chemie do té bazénové vody a ta včela kromě vody, cukru sbírá i nějaké minerály, takže ta voda jí chutná líp a tím pádem, jestliže si včela vybírá i nějaké kytky, které zrovna bude nosit z nich nektar a pyl, ona si vybírá i ty louže, ze kterých bude pít a může se stát, že prostě v jednu chvíli ta bazénová voda je nejlepší. A není to tím, že by včelař na vedlejší zahradě včely trápil, nedával jim napít, ale prostě tahle voda je dobrá.
1: Inu, jak se říká, proti gustu žádný disputát. Jestli máte doma na zahradě fontánku a stříká z ní voda, tak do té vody přidejte trošku soli a budete se divit, kolik včelek z okolí si v létě přiletí sednout k tomu vašemu, řekněme, zahradnímu baru na skvělé pití. Co nás čeká za chvíli, tak bude to o nás, o kutilech, kteří spravíme všechno a co nespravíme, tak to obvykle skončí v opravně u profesionála. A bude to o hudebních nástrojích.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Já se za to nestydím, otevřeně tvrdím, že co Čech, to kutil. Jednou jsem opravoval pokažený teleobjektiv fotoaparátu Praktika, tuším, že to byl model LTL, nedalo se s ním zaostřit, no tak jsem ho celý rozebral, chybu nenašel a tak jsem ho zase složil a ejhle, ono to fungovalo. Co tomu bylo, to dodnes nevím. Nedávno jsem se vypravil do Jistebníka na Novojičínsku a tam je opravářem hudebních nástrojů tubista a učitel hudby Ladislav Mariáš. A právě s tímto na první pohled velice klidným člověkem jsme probírali vznětlivou českou kutilskou povahu.
2: Přinesl mi jeden prodejce hudební nástroj, přinesl mi flét, no, že mu to někdo donesl, jestli nezařídí opravu, že si chtěl opravit sám flét. No. No a tak tam teda rozebrali, vyměnil ty podlepky, pořád mu nehrálo, pořád to měl rozebírat. Tak už to nevydržel nervově a s flétnou párkrát praštil o rohu stolu. Tak ta flétna samozřejmě byla zdeformovaná, tak by ji donesl. A jestli by se s tím dalo něco dělat.
1: Podařilo se to opravit.
2: Podařilo se opravit a flétna hrála.
1: A vy tu flétnu, jak to uděláte, když někdo omlátí o stůl a teď vy musíte spravit celou? Jak to uděláte?
2: Takže flétnu jsem nejprve zhruba srovnal, potom natyčí taky přerovnal úplně do roviny. Samozřejmě, že mechaniku z toho sundám tak, jak se dá vůbec, protože je taky pokřivená, že? Tak jsem nejprve tělo opravil, potom tu mechaniku, ale to tělo jsem si opravil tak, že jsem ji narazil na trn, srovnal tonové otvory, přebrousil, potom dodatečně udělal mechaniku, opravil ty podlepky, poskládal, flet nahrála.
1: No kdyby nehrála? Tak asi vezmete a teď švihnete o stůl. Stalo se vám, že jste s nějakým nástrojem taky švihnul?
2: Ne. A nevím, některý nástroj, že by mi nehrál, zatím mi hrály všechny. Ano, je takový nástroj třeba, který je hodně opotřebovaný, má hodně opotřebované ventily, přestože se snažím lidem vysvětlit, že to už asi není úplně to pravé, že tam by už si mohli koupit nový nástroj a oni ho chtějí opravit dobře, tak ten nástroj třeba potom už nehraje úplně dobře. Dá se to trošku vyšperkovat něčím. Dovedu pochopit, že někdo má k tomu nástroj citovou vazbu, že to zdědil po dědečkovi, koupil mu nástroj tatínek nebo maminka nebo kdokoliv jiný, že tak to je taková jiná citová vazba a ten nástroj chce opravit. Tak tomu rozumím.
1: Když už chci dítěti koupit nástroj, koupit mu starý nebo mu koupit nový?
2: To je dilema, protože když ten starý nástroj bude dobrý, tak ano, ale jako učitel v hudební škole vím, že děti mají rády, když ten nástroj je i pěkný, takže dávají přednost tomu lakovanému nástroji. Fakt, který je pěkný, potom je to více baví. Já bych koupil teda nový nástroj.
1: Vysvětluje rozdíl mezi novým a starým hudebním nástrojem v očích malých dětí opravář a hudební pedagog Ladislav Mariáš z Jistebníka na Novojčínsku. Možná vás bude zajímat, že právě tento muzikant si sám před léty přejel svým autem na parkovišti velkou tubu. Zastavil, zaparkoval, pak vyložil nástroj z auta na cestu a najednou se rozhodl, že přeparkuje jinam. A na tu tubu zapomněl a jak couval, tak ji přejel. Musel ji potom celou rozebrat, vyklepat a zase složit. Ale o tom a hlavně o trpělivosti českých kutilů zase někdy jindy. Teď nás čeká zahrádkářský kalendář a tam se zaměříme na jarní sadbu.

0: Zahrádkářský kalendář.
1: A nejprve to bude takové májové slovíčkaření. Suchý květen, mokrý červen. Nebo se říká, když máj vláhy nedá, červen se předá. A taky se říká, jestli v máji neprší, červen to dovrší. A nebo tady to je zajímavá pronostika. Teče-li v máji voda z luk, poteče ze stájí mléko. Některé pronostiky jsou prostě skvělé. Pojďme na zahrádku, kde už určitě máte vysázené fazole, kukuřici, artičoky a druhého výsevu se teď mohou dočkat milovníci otužilejší zeleniny, jako je třeba mrkev, salát anebo řetkvička. Všechna rajčata, okurky, nakládačky a salátovky, papriky, lilky, mochyně, melouny, cukety, dýně nebo patizony už patří na volný záhon. Lilky a melouny ale zahradníci doporučují jen v těch nejteplejších oblastech a pouze na chráněná místa. Všude jinde je dejte do skleníku anebo alespoň do foliovníku. A tady to je zajímavé. Pokud se vám na záhonech objevili dřepčíci, takový malí skákající broučci vypadající jako blešky, tak musíte záhony udržovat co nejvíce vlhké. Vlhkost je totiž asi jediný biologický prostředek, který dřepčíky od zeleniny, kterou ožírají, vyžene. Nesnášejí vlhkou půdu. Co jsme pro vás připravili na příští týden? Tak zaměříme se na petunie, begonie a muškáty, z myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme také, jak odzimovat a zprovoznit zahradní bazén. A jsou tady závěrečné kontaktní informace, internetový nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a síť od rána

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Obě se narodily v roce 1951, jedna 4. dubna a druhá 25. července. Obě poměrně dlouho bodovaly v anketě Zlatý slavík a dokonce i Český slavík. Spojuje je i to, že obě spolupracovaly se skupinou, ve které byl hlavní hvězdou Václav Neckář, a to je skupina Bacily. Jedna z nich se jmenuje Eva Hurichová.

Chybička se vloudí zpívala Eva Hurichová a zbývá prozradit jméno druhé ze zpěvaček, které začaly být populární v 70. letech minulého století. Ta druhá je Jana Robová.

Jak už bylo řečeno, Jana Robová a Eva Hurychová se narodili v roce 1951. Kdo tenkrát vládl světu? Jiří VI. Byl na trůnu Spojeného britského království. Harry S. Truman byl prezidentem Spojených států amerických. Papež se v té době jmenoval Pius XII. Japonský císař se jmenoval Hirohito. Čínu ovládal Mao Tse-tung. Sovětský svaz Josif Vysarionovič Stalin a u nás byl komunistickým vládcem Klement Gottwald. Když bylo Janě a Evě 18 let, frčel ve světě krátký hit v podání Stevieho Wondera My Sherry Amour.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Jana Robová se narodila v Praze 4. dubna 1951. Jako samouk se naučila na kytaru, zkoušela akordy a k tomu zpívala. Chodila na základku a k tomu dělala i gymnastiku. Poté, co absolvovala základní 9letou školu, začala studovat střední zdravotní školu, ale nedokončila ji. Touha po zpívání byla daleko silnější.

Píseň Sopka napsali v roce 1972 Karel Forner a Vladimír Poštulka. A ten v ní charakterizoval tehdy začínající zpěvačku plnou energie. Já jsem s Vladimírem Poštulkou toho prožil hodně a

mnohokrát mi o ní vyprávěl. V 18 letech se Jana Robová se svým zpíváním dostala poprvé před publikum. Jak to tak bývá, přihlásila se do talentové soutěže v pražské, už hrozně dávno neexistující kavárně Valdek, která bývala na náměstí Míru a kde mimochodem na počátku 70. let zpíval i Jiří Schellinger se skupinou Faraon a později tam bývaly populární nejen odpolední diskotéky. Právě tam se Jana Robová v již zmiňované soutěži dostala mezi trojici nejlepších. Ani se jí tenkrát nesnělo, že si jednou zaspívá i s Karlem Gottem.

0: Na zmiňované pěvecké soutěži na pražském Valdeku soutěžila Jana Robová s hitem skupiny Bee Gees Massachusetts, který zpíval v češtině Václav Neckář s textem Jiřiny Fikejzové, a tehdy si ji všiml i kapelník skupiny The Lovely Sextet. Celá kapela se chystala do zahraničí a hledala novou zpěvačku. Náhoda, štěstí. Přišla nabídka, jestli by nechtěla zpívat s kapelou v zahraničních zábavních podnicích, a to v západním Německu, Holandsku a Jugoslávii. Jana nabídku přijala a díky tomu 2 roky sbírala zkušenosti v zahraničí. Udělala dobře, vyspívala se a hlavně si zaspívala vše možné, od tehdejších aktuálních hitů přes blues i rock and roll. Já si ji pamatuji z rádia a pamatuju si duet Ptáček míru, který v roce 1973 naspívala s Jiřím Helekalem.
1: Až

Na konci roku 1971 se Jana Robová dostala do legendárního divadla Semafor. Stala se členkou skupiny Miloslava Šimka a začala účinkovat v pořadech Zavěste prosím volá Semafor, třetí nejúspěšnější představení na světě a také v populárních návštěvních dnech. Nahradila tenkrát Naďu Urbánkovou, která se rozhodla pro solovou kariéru v doprovodu country beatu Jiřího Brabce. Po odchodu ze Semaforu začala Jana Robová spolupracovat s Václavem Neckářem a skupinou Bacily, ale byla to doba, kdy už se potýkala s problémy. Stala se nevyspytatelnou a nespolehlivou, čímž postupně pohřbívala svůj netuctový talent. Přitom se skupinou Bacily, kam jí doporučil tehdejší manažer skupiny Honza Bunzel, nakonec spolupracovala 2 roky. Z Bacily natočila několik nahrávek, včetně hitu Rock, rock střídá.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Jméno Jana Robová psáno se dvěma B je poprvé ve výsledcích ankety Zlatý slavík uvedeno u ročníku 1972, což je rok jejich prvních nahrávek a je na 31. místě. Naposledy je toto jméno uvedeno ve výsledcích ankety Český slavík za rok 1996. Čtyřikrát byla Jana mezi desítkou nejpopulárnějších zpěvaček Československa a největším úspěchem je pátá pozice za rok 1973. Po ukončení spolupráce se skupinou Bacily zpívala ještě se skupinami Orient nebo Centrum. Poslední koncert prý měla někdy v roce 1985 a pak pracovala jako servírka v mnoha pražských podnicích. Postupně se na ní zapomnělo, Jana Robová zemřela 4. srpna 1996, přesně 4 měsíce po 45. narozeninách. Mezi poslední nahrávky, které naspívala v mnoha pražských nahrávacích studiích, patří píseň, kterou česky otextoval Dušan Hybal a jmenuje se Holka bláznivá.

Eva Hurichová je o 112 dní mladší než Jana Robová. Co se týká anket popularity, uspěla stejně jako Jana v obou anketách a v knize slavičích rekordů má zápis hovořící o zázraku jednoho umístění v první desítce. Tento zázrak je navíc potržen zázrakem debutantky. Šla totiž z nuly přímo na devátou příčku. Logicky je to její největší úspěch v anketě Zlatý slavík a patří k ročníku 1977. 13krát je jméno Eva Hurichová v nejpopulárnější 50 ankety Zlatý slavík a 6krát ankety Český slavík. Poslední zápis ve výsledcích je z roku 2001 a byla to 41. pozice. V roce 1979 si sama pro sebe napsala písničku Dám ti pusu k svátku. Chutí.

Hudba, text a zpěv Eva Hurichová. Když jsme u autorských počinů, tak hned připomenu, že Eva Hurichová třeba napsala text hitu Dívka na inzerát, který zpívá Michal David, nebo Dívka, co sama chodí spát. Tuto píseň napsala také komplet. Je tedy autorkou hudby i textu hitu, který v roce 1984 natočili Petr Kotwald a Standa Hložek. Jmenuje se Dívka, co sama chodí spát.

Eva Hurichová se narodila s původním příjmením Zindulková 25. července 1951 a bylo to ve městě Vysoké Mýto. Ve třech letech se s rodiči přestěhovala do Liberce, kde v roce 1972 odmaturovala na střední zdravotnické škole. Asi největší hit její kariéry je duet s Janem Neckářem Já přijdu.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Tatínek Evy Hurichové byl učitelem na Lidové škole umění a logicky právě u něj se začala učit hrát na piano. Její hlas se stal součástí dětského sboru Severáček a zpěv později studovala u Jiřiny Logačevové Klemencové a také Přemysla Kočího a na Lidové konzervatoři. Mezi první profesionální nahrávky Evy Hurichové patří píseň Polní pošta. Napsal ji Zdeněk Barták mladší a textař Miroslav Zikán. Natáčelo se ve studiu David v listopadu 1975.

Ještě na začátku kariéry se Eva Hurichová přihlásila na pražskou AMU. Nebyla přijata, ale v Praze už zůstala. Několik let pracovala v tehdejším Československém rozhlase a večerně studovala na Lidové konzervatoři. V roce 1981 začala hostovat ve skupině Kroky a byla s ní i na turné po Polsku. Zpívala v programu Richarda Adama, doprovázela ji také její skupina Drops a hlavně, už jsem to říkal, začala spolupracovat se skupinou Bacily, což byl důležitý krok k úspěchům. Z Bacily také nahrála několik hitů, včetně písně Já to zkrátím.

polovině 80. let založila Eva Hurichová vlastní skupinu, která se jmenovala Pudr, a vedl ji Karel Němec. S touto skupinou připravili premiéru velmi zdařilého pořadu Dnes na tom záleží. Během kariéry se Eva postupně stala osobitou zpěvačkou s dobrým technickým hlasovým vybavením a zajímavým jevištním projevem. Byla interpretkou, která umí odprezentovat vše od šansónu přes disco, legrační píseň až po parafráze klasických vokálních melodií a co víc, dokáže se sama doprovodit na piano a jiné nástroje. V tomto století je pedagoškou a učí hudební výchovu. Eva Hurichová je také členkou Syndikátu novinářů České republiky a Ochranného svazu autorského. Na krabice, které mám tady před sebou, lepím štítky se jmény Jana Robová a Eva Hurichová. A Eva zaspívá na závěr. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Silnice číslo 1/30 v Ústí nad Labem je kvůli pokračující opravě Benešova mostu do nedělní noci uzavřená. Statici navrhli řešení pro chomutovský panelový dům s praskajícími stěnami. V Doxech můžete dnes navštívit slavnostní odemykání Máchova jezera. Dnes bude většinou oblačno, přehánky jenom ojediněle, teploty do 17 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. V Ústí nad Labem je tento víkend zavřená silnice číslo 30 u Benešova mostu. Dělníci tam kolem 6. hodiny ráno postaví jeřáb. Podle hlavního stavby vedoucího Pavla Kuděje potřebují na most namontovat poslední 2 příčníky. Rekonstrukce mostu v Ústí nad Labem by měla být hotová do konce roku. Ústecký kraj bude stát 630 milionů korun. Počítá ale s 500 milionovou dotací z evropských fondů. Za pohyb a narušenou konstrukci panelového domu v Čelakovského ulici v Chomutově mohou podle statiků špatně založené základy domu v kombinaci s přírodními jevy. Kvůli praskajícím zdem se loni v srpnu museli obyvatelé z domu vystěhovat, zpět se mohla vrátit jen polovina z nich. Podle prvního náměstka primátora Martina Bociana z Hnutí Nový Sever teď statici a geologové navrhli řešení současného stavu.
2: Zpracovatelé těch dat z toho výzkumu říkají, že pokud se posílí základy domu, rozšíří se základy domu o nějakou železobetonovou konstrukci, pak to pomůže, přestože ten svah se bude, tak jak se plouží posledních 40 let, tak se bude ploužit dál, ale nebude to mít vliv na statiku a konstrukci toho domu.
0: Vyjádření společenství vlastníků zjišťujeme. Máchovo jezero. Na Českolipsku dnes zahajuje sezónu. Slavnost odemykání jezera se letos nese v duchu připomínky založení tzv. Velkého rybníku před 660 lety. Hned po 13. hodině se lidé mohou těšit na příjezd samotného zakladatele Karla IV., říká ředitel organizace Kultura Doxy Petr Hozák.
3: Těšit se můžou klasicky na spoustu atrakcí pro děti, stánkový prodej, animační program pro děti, ale také hlavně program hudební na pódiu, kde se představí Crossband, David Pett a také Eva Farná Tribute Band.
0: Písničkář Pokáč dnes vystoupí v pražské O2 aréně. Na koncertě určeném převážně dětem představí 5. řadovou desku nazvanou Ovce na pohovce. Kromě skladeb z nového alba zazní také známé Pokáčovy hity. Na speciální show budou pro nejmladší posluchače připravené i taneční zóny. Sport. Čeští hokejisté vstoupili vítězně do mistrovství světa ve Švýcarsku. Ve skupině B ve Friburku porazili loňské semifinalisty z Dánska.
1: Počasí.
0: Většinou bude oblačno, během odpoledne postupně oblačnosti méně. Přehánky se vyskytnou jen ojedinělé, k večeru mohou úplně ustat. Teploty dnes i do 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Děčíně čekejte mírné komplikace ve stoupání od nového mostu na Ludvíkovice v ulici Kamenická. Je tam omezení kvůli rekonstrukci plynovodu. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásný den vám přejeme. Dobré ráno na severu Čech. Dneska máme 16. května, máme sobotu. S mnohými z vás se dneska potkáme na dní otevřených dveří, už se na vás těšíme. Ale samozřejmě dnešní ráno, tak jak jste zvyklí, budeme vám rozdávat dobrou náladu. A samozřejmě důležité informace třeba o tom, komu dneska popřát, co dnes slavíme 16. května za chvíli v kalendáři. A k tomu přidáme písničky, které nestárnou. Těšte se na Petra Spáleného. A ten dnešní den nám odstartuje Hana Zagorová.
1: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.
1: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím. Tu vrásku mám už po léta a skrývá se v ní Markéta, její vlasy, dech i hlas.

nosím od dětství a skrývá se mý svědectví, ty mladší.

0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Ten čas na dozrání vína teprve přijde. My jsme teď rádi, že nám dozrávají třeba řetkvičky a už brzo přijde období jahod. Hezký den, 11 minut po 5. ranní, je sobota 16. května. Svátek má Přemysl, čtu z kalendáře, to ostatní čte Petr Jungmann.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
3: can. Sobota 16. května. Svátek mají nositelé královského jména Přemysl, zkráceně také Přemek. Je také svátek svatého Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, patrona Čech a rovněž patrona zpovědníků a lodníků. Tady je Petr Jungmann, hezký den. První elektrická tramvaj na světě vyjela na koleje v roce 1881, a to v Berlíně Lichterfelde. Konstruktérem byl legendární německý elektrotechnik Werner von Siemens. Podle časopisu Rolling Stone druhé nejlepší album rockové historie vyšlo před 60 lety.

0: Ve stejný den před 60 lety vyšlo i 8. nejlepší album stejné ankety Blond on Blond od Boba Dylana.
1: Tam je za tebou!
0: Impozantní válečné drama Tmavomodrý svět režiséra Jana Svěráka mělo premiéru před 25 lety v roce 2001 v Praze.
2: Spearhead Blue, heading for home.
0: Scénář příběhu českých letců v Británii napsal jeho otec Zdeněk Svěrák.
3: Vítáte dobře, Vodíšku.
1: Fakt?
0: Předposlední mise raketoplánu s pořadovým číslem 134 začala přesně před 15 lety v roce 2011. Endeavour naposledy vzlétl z misu Canaveral k mezinárodní vesmírné stanici. Na palubě měl kosmonaut Andrew Feustel plyšového krtečka. Po 16 dnech se všichni v pořádku vrátili a Endeavour skončil v muzeu. Legenda našeho krasobruslení, mistryně světa Aja Vrzáňová, se narodila v Praze přesně před 95 lety. A já přeju hezkou sobotu.
4: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: rozhlas Sever s vámi. Dneska je den otevřených dveří. Za chvilku vás pozvu k nám do Wolframovy vily, ale teď si řekneme, jaké dnes budeme mít počasí.
1: Počasí.
0: To nás určitě takhle po ránu, 6:02 hodně zajímá. Dívám se na radarové snímky. Pršet nám může v tuto chvíli na Děčínsku, ale jsou to jenom přeháňky. Teploty jsou kolem 7 stupňů, 7 stupňů hlásíte z Jirkova a 7 stupňů máme i ve Varnsdorfu. Dnešní maximální teploty budou do 17 stupňů, bude většinou oblačno. Odpoledne bude ubývat oblačnosti, přeháňky nebo bouřky se objeví jen ojediněle. No, tak si myslím ideální počasí na to zajet k nám do Ústí nad Labem.
1: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

0: 8 minut před půl šestou posloucháte Český rozhlas Sever. Není to žádné kouzlo, prostě dneska otevřeme naše dveře a vy budete moct zajít do Volchrumovy vily si prohlédnout, jak to u nás vypadá. Od 10 do 16 hodin se na vás budeme těšit. V tuto chvíli pojďme navštívit Volchrumovu vilu. Ještě předtím, než se dveře otevřou, malou prohlídku nám nabídnou průvodkyni Marcela Červinková a Eva Bucharová.
1: Začínáme si povídat u kulatého stolu. To je původní kus nábytku.
2: Ano, to je původní kus, je vyroben z jednoho kusu kamene. Tady si všichni povšimnou, že tady jsou stěny, které vypadají jako mramor, ale je to ručně malovaná sádra, takzvaný štukolustr. Jinak tady třeba jsou zajímavé vitráže, které si Wolfram navrhoval sám. Tady, když stojíme v mezipatře.
1: V té spodní hale je jedna záležitost, kterou si i naši návštěvníci velmi rádi a velmi často fotí.
2: Nad krbem je původní obraz zříceniny hradu Vrabinec, který namaloval drážďanský malíř Karel Kvark, a to na objednávku pana Wolfruma. Jinak tady ještě ve vstupní hale třeba původní věšák.
1: A ten monumentální krb pod obrazem Vrabince, ten je z čeho?
2: Z červeného mramoru.
1: V těch přízemních kancelářích, co návštěvníci obdivují, jsou stropy. Původní stropy.
2: Ano, to jsou původní kazetové stropy. Je zajímavé, že v jedné místnosti číslo 1 je třeba dřevěný strop, ale v místnosti číslo 4, kde byla zimní zahrada, tak tam jsou stropy kazetové, ale nejsou ze dřeva. Ty kazetové stropy, když se podíváte vzhůru, tak v první řadě ve druhé desce jsou takové díry. Tak to je kvůli tomu, že vlastně tam byly krbový kamna a těmi krbovými kamnami se vytápěly ty místnosti nad námi, takže ve stropu je takzvaný horkovzduch.
1: A tady je další krb, ten už teda není z červeného mramoru, ale je cihlový.
2: My se teď nacházíme v místnosti, která sloužila jako společenská místnost, protože místnost číslo 1 byl pánský pokoj, číslo 2 dámský pokoj. A teď se vlastně nacházíme v obývacím pokoji, kde vlastně trávili Wolframové takový ty odpolední čaje se tady konaly. A tady je právě zajímavý krb. Vlastně se k němu vztahuje taková historka, že když se sem nastěhovali pracovníci Československého rozhlasu, tak to bylo v prosinci 1945 a byla jim zima. Tak si chtěli zatopit, no a zjistili, že krb netáhne, čoudí, takže vlastně se pozval kominík a kominík našel v tom komíně ukryté obrazy a koberce vzácné, ale bohužel tím kouřem byly poničeny.
0: Tak tohle si dneska nechejte vyprávět ještě jednou naživo od Marcely Červinkové. Od 10 do 16 hodin vás dneska přivítáme na schodech 10 v Ústí nad Labem. Máme tady den otevřených dveří. Těšíme se na vás.
3: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

Bizový den vám všem přeji. 3 minuty před půl šestou, zprávy v půl, tady budou s Františkem Janečíkem. Pozveme vás do Dubiček, kde se koná rodinný sraz. Podrobnosti už za chvíli.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Klienti některých bank v Česku by dnes měli počítat s odstávkou systémů. Až do 22. hodiny může docházet k dočasnému zpomalení bankovních aplikací Komerční banky kvůli plánované údržbě. Stejně tak potvrdila odstávku internetového bankovnictví George i Česká spořitelna. U kostelíku v Dubičkách na Ústecku se dnes koná rodinný sraz. Tradiční setkání začíná v 11 hodin a už po 18. organizuje Teplická Arkádie, která pomáhá handicapovaným lidem. Na Mírovém náměstí v Lounech se koná dnes druhý ročník festivalu vína. Jeho součástí bude také hudební program s Honzou Křížkem nebo kapelou Krušnohor. Běžci v Liberci dnes na benefičním závodě podpoří lidi ohrožené samotou. Ve 14 hodin začíná v Ruprechticích a Draběch 2026. Na bezmála 70 místech po celém Česku si dnes mohou lidé vyzkoušet stopování zvěře nebo zblízka poznat práci lesníků. Speciální program připravili Lesy České republiky. Program prezentují na svých webových stránkách. Dnes bude většinou oblačno, během odpoledne postupně oblačnosti méně, přehánky se vyskytnou jen ojediněle a k večeru mohou úplně ustat. Teploty do 17 stupňů, na horách do 12 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Ústí nad Labem je do nedělního večera uzavřený hlavní tah Děčín-Lovosice kolem vlakového nádraží. Je to kvůli pokračujícím opravám Benešova mostu. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dvě minuty po 17:30 posloucháte Český rozhlas Sever. Jo, tak nám ten vstup na mistrovství světa vyšel, vyhráli jsme. Budeme fandit i dneska večer, samozřejmě jak jinak, většinou u televizních obrazovek, bude to až večer, takže doufám, že se nebudete doma hádat, jestli se budete dívat na první program, na druhý nebo na jiné programy. Prostě doufám, že hokej u vás vítězí, jestli si ten hokej nevybojujete, však to znáte. Dneska večer o 20:20 naše repre nastupuje proti Slovinsku. Hezký den, hezké ráno i s písničkami, které nestárnou, za chvíli Umberto Toci, teď už Anaka.

0: 10 minut po půl šesté posloucháte Český rozhlas Sever. Dobré ráno, jedete dneska na zahrádku? Tak my vám možná poradíme, protože jestli se po týdnu vracíte na zahrady, na chaty, na chalupy, budete chtít posekat trávník, ale jak s jarní údržbou trávníků, jak nejlépe, to poradí Babské rady.
1: Babské rady.
2: Na jaře bývá trávník slabý, zažloutlý a často plný mechu. Základem je úklid, tedy odstranit listí nebo větve. Následně přichází na řadu první hnojení, které nastartuje růst. Proti obávanému mechu jde bojovat mechanicky nebo chemicky. Mechanické odstranění znamená vertikutaci nebo ruční vyhrabávání. Zásadní je však řešit příčinu, ne důsledek. Mech totiž často signalizuje problém, kterým může být špatné pH v půdě, případně nedostatek živin. Platí tedy to, že pokud se nevyřeší příčina, tak jakmile bude vydatněji pršet a nastane vlhčejší období, mech se na travnatých plochách objeví znovu. Doporučeno je pískování trávníků křemenitým pískem, pomáhá zlepšit strukturu půdy, odvod vody i přístup živin ke kořenům. Dobrá zpráva je, že trávník se s příchodem jara začne probouzet, housnout a postupně vytlačovat mech a často si tak pomůže sám. Buďte proto trpěliví.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Za minutu 6:15, ten nejlepší den vám přejeme, jste s Českým rozhlasem Sever, za chvilku další příběh obcí a měst, tentokrát navštívíme malou obec Malé Březno na Mostecku, malou obec s velkým významem, podrobností za chvíli.
1: Počasí.
0: Dneska snad hezké počasí, máme den otevřených dveří, teď po ránu 7 stupňů v Kadani, 7 stupňů máme v Doksanech, dnešní maximální teploty budou do 16 stupňů, bude většinou zataženo, postupně až polojasno, přeháníky očekáváme jen ojediněle, možná se vyskytne i nějaká bouřka. Přijďte k nám do Českého rozhlasu Sever na den otevřených dveří v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin a přijďte s celou rodinou. Celý den budou probíhat pravidelné komentované prohlídky naší budovy. Podíváte se do míst, kam se běžně nedostanete. Dopolední show pro děti připravil moderátor Zdeněk Lukesle. Odpoledne pak zahrají písničkář Petr Liftner, orchestr divadla města Ústí nad Labem a na závěr rozhlasový big band Gustava Broma. Děti se můžou těšit na nafukovací hrady, malování na obličej nebo projížďky na koních. A samozřejmě nebude chybět ani občerstvení. Těšíme se na vás v sobotu 16. května. Vstup je zdarma a dveře jsou otevřené všem.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Hezký den s Českým rozhlasem Sever. Pojďme se věnovat našemu seriálu, který vás seznamuje s obcemi a městy v Ústeckém kraji. Teď navštívíme Malé Březno a jeho příběh má na starosti Alena Škraňková.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Malé Březno na Mostecku mělo v 80. letech ustoupit těžbě. Naštěstí se tak nestalo. Obec Malé Březno najdete asi 7 kilometrů od mostu. Součástí katastru obce je osada Vysoké Březno i území zaniklých obcí Bělany a Holešice. Je to obec s dlouhou historií. Nejstarší doklady o trvalém osídlení téhle lokality máme už ze 13. století. V obci je krásný kostel svatého Jana Evangelisty. Původně pozdně gotický kostel hořel za 30leté války, ale brzy byl obnoven a dostavěn. Dalšími úpravami prošel v 18. a 19. století a naposledy byl zrestaurovaný v letech 1996 až 1998. Ve Vysokém Březně stojí za zmínku půvabná kaple svatého Antonína Paduánského z 19. století. A jak to bylo s tou těžbou uhlí? Mezi Malým Březnem a Strupčicemi na Chomutovsku vznikla výsypka z uhelného lomu, který v 70. letech spolknul obce Holešice a Vršany. A podobný osud hrozil Malému Březnu. Nakonec k tomu ale nedošlo a Malé Březno je ideálním výchozím bodem pro výlety do Krušných hor a okolí mostu. Blízko je rozhled na maják, zámek Jezeří, hrad Hněvín nebo jezero Most. Šťastnou cestu a sláva na zdar výletu.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

Hezký den, Český rozhlas Sever s vámi, dobré ráno vám všem, zprávy v celou se blíží, v nich se dozvíte, že v Trnovanech dneska slavnostně otevírají novou dětskou skupinu. Podrobnosti za chvíli i nadále pěkné dobré ráno.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Finále největší a nejsledovanější hudební soutěže na světě v přímém přenosu. Eurovision Song Contest 2026. ČT2. Mstitel, který má o 4 kolečka navíc. Bezbariérová cesta cholerického údržbáře za odplatou v oceňované komedii Invalida. A ČT Art uvede jednu z nejslavnějších světových operet na scéně Bavorské státní opery. Johann Strauss II. Netopír. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: V Trnovanech na Litoměřicku dnes slavnostně otevírají novou dětskou skupinu. V souvislosti s oslavami Německého dne otců mají strážci Národního parku České Švýcarsko stále pohotovost. K mediálnímu zákonu se podle ministra Klempíře sešel očekávaný počet připomínek, zabývat se bude jenom některými. Dnes většinou oblačno, přehánky ojediněle, teploty do 17 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. V Trnovanech na Litoměřicku je nová dětská skupina. Informovala o tom nezávislá starostka Martina Čechová. Náklady vyšly na 25 milionů korun a obec využila dotaci z Národního fondu obnovy. Dětská skupina má kapacitu 24 dětí ve věku od 1 roku do 6 let. Součástí areálu dětské skupiny je také zahrada a hrací odpočinková zóna. Do Národního parku České Švýcarsko zamířilo na prodloužený víkend stovky turistů ze Saska. Mnozí přijeli do oblasti už tradičně ve čtvrtek na Den otců a většinou zůstávají až do neděle. V minulosti zaznamenala správa parku v souvislosti s těmito návštěvníky problémy s alkoholem, výtržnostmi a také pyrotechnikou. Tu už by si ale neměli návštěvníci kupovat ve stáncích na tržnici v Hřensku, říká to mluvčí parku Tomáš Salov.
3: My nejsme úplně schopni jako ochrana přírody zkontrolovat ten prodej té pyrotechniky. Spíš nacházíme potom zbytky odpálené pyrotechniky, buď to hozené třeba do řeky, nebo pohozené někde podél turistické trasy.
1: Dobrovolní hasiči ze stráže pod Ralskem na Českolipsku při zásahu už nemusí vystoupit z auta. Jednotka má nové vozidlo Tatra Force, vybavené dálkově ovládanou hasicí lafetou na předním nárazníku. Stroj za téměř 11 milionů korun má i další výhody, říká zástupce velitele Ota Perný.
4: Oproti tomu staršímu vozidlu, který jsme měli, tu Tatra 815, tak je to prostě obrovský skok dopředu, už jenom tím, že to má automatickou převodovku a to, tak odpadá strašně moc jakoby práce těm strojníkům, že se to auto ovládá prostě mnohem jednodušejc.
1: Díky dotacím hasičského záchranného sboru, regionálního fondu nebo Libereckého kraje radnice ve stráži za vozidlo zaplatila zhruba jen 700 tisíc korun. O půlnoci skončilo připomínkové řízení k vládnímu zákonu o médiích veřejné služby. Výhrady k němu vznesla například Hospodářská komora nebo Český rozhlas. Upozorňují třeba na nedostatečnou definici pojmů nebo nelogické uspořádání textu. Návrh dlouhodobě kritizuje taky opozice. Připomínkami se teď bude zabývat Ministerstvo kultury. Potom návrh znovu projedná vládní koaliční rada. Sport. Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa ve Švýcarsku výhrou nad Dánskem 4-1. Z Čechů se trefili Kubalík, Voženílek, kapitán Červenka a Bliml. Další zápas ve skupině Češi odehrají dnes večer proti Slovinsku. Vítězně zahájili domácí šampionát Švýcaři, ti porazili Spojené státy 3-1, Kanada vyhrála na Švédy 5-3 a Finsko porazilo Německo 3-1.
0: Počasí.
1: Většinou oblačno, během odpoledne postupně oblačnosti méně, přehánky se vyskytnou jen ojediněle a k večeru mohou ustat úplně. Teploty do 17 stupňů, na horách do 12 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na silnici ze Sosnové na Českolipsku do Okřešic dnes čekejte mimořádnou uzávěru. Je to kvůli automobilové akci Sosnová Klasik 2026. V Ústí nad Labem je do nedělního večera uzavřený hlavní průtah 1/30 Děčín Lovosice. Je to kvůli pokračujícím opravám Benešova mostu. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Čtyři minuty po šesté posloucháte Český rozhlas Sever, tak dneska po ráno už máme za sebou všechny rozbřesky, dokonce i zlatá hodina je za námi. Proč mluvím o rozbřescích? Tak známe astronomický rozbřesk. To je, když obloha začíná světlat, ale většina hvězd je stále viditelná. Dneska byl ve 3.41. Pak je tu nautický rozbřesk. Mořeplavci jej tradičně využívali k určení polohy lodi pomocí hvězd a mořského horizontu. Ten byl ve 4.34. A pak občanský rozbřesk. To je dostatek světla pro běžné činnosti bez umělého světla a to máme za sebou už 5 hodin a 14 minut. A skončila i zlatá hodina, to je hodina, kdy je krásně měkké světlo ideální na focení. Takže já vám vlastně nepopřeji hezké ráno, ale krásný den i s písničkami, které nestárnou. Budou tu Věra Špinarová a teď Holky.
2: Dobré ráno s

0: Český rozhlas Sever s vámi, krásný den vám všem, dobré ráno na severu Čech. V tuto chvíli samozřejmě ve svůj čas otevíráme dnešní krimi historku s Petrem Beranem, se kterým se vydáme do Lovosic.
1: Krimi historky.
2: V Lovosicích řešili policisté případ, který na první pohled působí nenápadně, ale měl své pokračování. Neznámý muž asi ze stromu před domem s pečovatelskou službou odnesl zavěšenou čarodejnici. Ta tam přitom sloužila hlavně pro radost místních seniorů. Celý čin zachytila kamera, díky které policisté muže rychle ztotožnili a vypátrali. Ona ta škoda byla sice jenom několik stovek, ale vzhledem k tomu, že jde o recidivistu, může mít pro něj i tenhle případ vážnější následky. V případě prokázání viny mu hrozí až 2 roky vězení.
1: Krimi historky.

0: Krásný den, 7:02. Bohužel, všichni to víme, osamělost není radost. Účastníci Adrabihu v Liberci můžou podpořit lidi, kterým osamělost hrozí. Jsou to třeba seniori nebo i rodiny s handicapovaným dítětem. Akce začíná dneska ve 14 hodin u kaple Panny Marie u obrázku v Ruprechticích a my vás na tento běh pozveme za pár minut.
1: Počasí.
0: Teď aktuální informace o počasí. V tuto chvíli bez deště, teploty kolem 7 stupňů, 7 stupňů Ústí, 7 stupňů Most hlásí, dnešní maximální teploty 16 stupňů. Bude oblačno zataženo, postupně ubývání oblačnosti a přehánky budou opravdu jen ojediněle.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 9 minut před 6:30, posloucháte Český rozhlas Sever. Hezké dobré ráno. Dnes můžete v Liberci běžet pro dobrou věc. Odpoledne startuje Adraběh. Jde o celorepublikovou akci, do které se kromě Liberce zapojila taky třeba Praha, Brno nebo České Budějovice. Můžete se zúčastnit i mimo dnešní závod, a to na takzvaném virtuálním Adraběhu. Ten bude otevřený až do zítřka.
1: Adraběh je benefiční běh, který podpoří dobrovolnická centra v 11 místech naší republiky. A Liberec je jedním z nich.
2: Osamělost není radost. To je hlavní motto takzvaného Adraběhu. Radek Pospíšil je vedoucí dobrovolnického centra Adra v Liberci, které letos po třetí benefiční běh pořádá.
1: Míříme na pomoc těm, kteří jsou té osamělosti nějakým způsobem nebo mohou být vystaveni a jsou. Jsou to především seniori v domovech pro seniory, ale jsou to také rodiny s handicapovanými dětmi. Jim potenciálně posíláme dobrovolníky a pomáháme v té jejich situaci. Jsou to další skupiny, kde jsou lidé ohroženi samotou.
2: Adraběh startuje v Libereckých Ruprechticích u kaple Panny Marie u obrázku.
1: Ten program začíná ve 14 hodin, start běhu je v 15 hodin a trasu si můžete vybrat, jakou vlastně budete chtít, buď 1 kilometr, 3 kilometry nebo 5 kilometrů, podle chuti, kondice. Je to přizpůsobeno jak dětem, tak dospělým, ale kdyby někdo se chtěl jenom projít si tu trasu a tak podpořit Adraběh, tak samozřejmě je to možné. Někde jedou lidé na vozíku s dobrovolníkem.
2: Lidé se můžou na Adraběh přihlásit online. Více informací najdou na webu adra.cz.
1: Ten, kdo se zaregistruje, tak tam dostane číslo přiřazené a může si ho vytisknout, ale když zapomene třeba, no, tak mu ho opatříme na místě při té prezenci. Nemusí mít sebou nic, kromě teda vhodné obuvy, bude to přece jenom trochu v trénu, bude tam dostatek pití, bude tam i možnost v případě dobrýho počasí posedět kolem ohniště po závodě.
2: Doplňuje Radek Pospíšil. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Liberecku. We'll be right back.

Za 7:30 posloucháte Český rozhlas Sever. Zprávy v půl jsou před námi. V nich se dozvíte, že na autodromu v Mostě to bude žít. Začíná mistrovství světa superbajku. Tyto informace přinese František Janačík.

0: Bylo půl sedmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Na konci května otestuje sklad potravinové pomoci v Děčíně nový administrativní a evidenční systém. Měl by ulehčit práci zaměstnancům skladu a umí také připravit balíčky pomoci přesně na míru klientům. Krajská zdravotní dokončila šetření údajné opakované sterilizace a používání jednorázových zdravotnických potřeb v litoměřické nemocnici. Následovali po úmrtí dvou novorozenat v tamní porodnici. Podle mluvčí Miloslavy Kučerové nedošlo k systémovému selhání. Za problematickou ale označila komunikaci mezi vrchní a hlavní sestrou. Už po šesté zavítá seriál Mistrovství světa superbajků do Mostu. Na severu Čech se tento víkend uskuteční pátý díl seriálu. V roli lídra hlavní kategorie se na start postaví letos neporažený Ital Nicolo Bulega. Policisté našli ukradenou lebku svaté Zdislavy, pachatel ji zalil do betonu a chtěl ji pohřbít v řece. Nesouhlasí s vystavováním svatých ostatků. Ke krádeži se přiznal a teď mu hrozí až 8 let vězení. Studia Českého rozhlasu po celé zemi se dnes zvou posluchače na Den otevřených dveří. Naše ústecké studio v ulici Na schodech 10 bude přístupné od 10 do 16 hodin. Návštěvníky čeká nejen komentovaná prohlídka rozhlasových studií, ale také bohatý program pro děti i dospělé v rozhlasové zahradě. Většinou dnes oblačno. Během odpoledne postupně oblačnosti méně, přehánky se vyskytnou ojediněle a k večeru mohou ustat úplně. Teploty dnes do 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Kvůli konání Food Festivalu je dnes uzavřené centrální náměstí v Kadani. Pro těžkou nákladní dopravu je v Ústí nad Labem stále uzavřená ulice Hlavní. Slouží jako objízdná trasa uzavřené silnice 1/62 na Děčín. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dvě minuty po půl sedmé posloucháte Český rozhlas Sever. Už máte rozhodnuto, kam pojedete na dovolenou. Spoustu z nás změnilo plány, moc se nikam nebude lítat, ale přesto přeze všechno tu dovolenou si užijeme. Podle všeho letos vede Itálie. No, je to v dosahu a už je to v Itálii levnější než v Chorvatsku. Krásný den, krásné ráno vám všemi s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Karel Gott, teď Petr Novák.

0: Jakou máte snídani? Dobrou? Tak jestli to máte trošku dál do ústí, tak vstáváte právě včas, abyste stihli náš den otevřených dveří, který začíná v 10 hodin. Krásné dobré ráno vám všem, večer pak můžete klidně do kina, co v kinech dávají, to vám prozradí Milan Král.
1: Filmové tipy.
2: Slavná kniha George Orwella Farma zvířat se dočkala podoby rodinného animovaného filmu, na který si od čtvrtka můžete zajít do kina. Když se zvířata na farmě vzbouří proti svému lidskému majiteli a vyženou jej, zdá se, že pro ně konečně nastal krásný čas naplněný svobodou, rovností a spravedlností. Tuto novou příležitost ale některá zvířata dokáží zneužít. Původně osvobozenecká revoluce proti tyranii se tak postupně mění v úplně nový systém, který je založený na útlaku. Pravda se přepisuje, společné ideály mizí pod tlakem vynucené poslušnosti. Nastupuje řád postavený na manipulaci, propagandě a především strachu. Dokáže se tomu někdo postavit? V originální verzi namluvili jednotlivá zvířata třeba Woody Harrelson, Steve Buscemi, Glenn Close či Kathleen Turner. V českých kinech ale nejspíš uslyšíte Miroslava Táborského, Zdeňka Mahdala, Zlatu Adamovskou nebo Bohdana Tůmu.
1: Filmové tipy.
3: Filmové tipy vám přináší Cinema City. Užijte si film pokaždé jinak. Nechte se vtáhnout do děje ve 2D, 3D IMAX, 4DX nebo si dopřejte neopakovatelný zážitek ve VIP zóně. Více na www.cinemacity.cz.

0: 7:15, posloucháte Český rozhlas Sever. Asi vám neřekneme nic nového, ale chůze do schodu je prospěšná našemu zdraví. Radši vám to ale připomeneme už za pár minut.
1: Počasí.
0: Teď si něco ale řekneme o počasí. Na telefonu je Lenka Došková z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jak to teď po ránu vypadá na severu Čech?
2: Tak aktuálně na severu a severozápadní polovině Čech máme nejméně srážek z celé republiky, opravdu se vyskytují jenom slabé srážky na Děčínsku. Jinak máme polojasnou až oblačnou oblohu, na jihu kraje máme až zataženo a ty teploty se nám pohybují nejčastěji mezi 6 až 9 stupni Celsia.
0: Ano, tohle je ráno a přes den to bude vypadat jak?
2: Během dne očekáváme, že bude většinou více oblačnosti. Vlastně nejvíc oblačnosti očekáváme pak během odpoledních hodin přechodně, kdy můžou se vyskytnout i nějaké srážky v podobě přeháněk, ale nebude to žádný trvalejší déšť jako na zbytku území České republiky. Ty srážky očekáváme hlavně na horách v podobě přeháněk, pak později večer, k večeru a později večer hlavně, pak budou ty srážky už ustávat. A teploty budou hodně podobné jako ty včerejší, mezi 13 až 16 stupni nejčastěji, ale v Polabí, po Ohří a vlastně na tom jižní části Ústeckého kraje očekáváme až 17 stupňů Celsia.
0: Tože hezký den, jarní, díky za informace, mějte se hezky, nashledanou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Jak jste slyšeli, tak pokud míříte na den otevřených dveří, tak bude fajn.
1: Přijďte k nám do Českého rozhlasu Sever na Den otevřených dveří v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin a přijďte s celou rodinou. Celý den budou probíhat pravidelné komentované prohlídky naší budovy. Podíváte se do míst, kam se běžně nedostanete. Dopolední show pro děti připravil moderátor Zdeněk Lukesle. Odpoledne pak zahrají písničkář Petr Liftner, orchestr divadla města Ústí nad Labem a na závěr rozhlasový big band Gustava Broma. Děti se můžou těšit na nafukovací hrady, malování na obličej nebo projížďky na koních. A samozřejmě nebude chybět ani občerstvení. Těšíme se na vás v sobotu 16. května. Vstup je zdarma a dveře jsou otevřené všem.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Za 9 minut 7 hodina, vy jste s Českým rozhlasem Sever, jak už jsem říkal, pokud máte možnost a zvládnete to, jděte do schodu, je to lepší než výtah. Eva Bucharová vám to doporučí.
1: Na minutu o zdraví.
2: Rozhodujeme se často, možná denně, jít po schodech nebo jet výtahem. Není nic jednoduššího, než si zavolat výtah a jediným stiskem tlačítka se nechat bez námahy vyvést, kam potřebujeme. V takovém případě se ale ochuzujeme o všechny pozitivní účinky, které chůze do schodu má. Nemusíte přitom šplhat až na vrchol mrakodrapu, abyste se trochu zapotili a udělali něco pro své zdraví. Berte chůzi do schodu jako cvičení. Chůze do schodu nebo pomalý běh do schodu se vyrovná aerobnímu cvičení. Chůze do schodu posiluje kardiovaskulární a dýchací systém. Intenzivně zapojuje mnoho svalů, jíždě, lýtka i břišní svaly. Zlepšuje rovnováhu. Posiluje nohy, dokonce svaly v kotníku, které jsou nutné ke zvednutí nohy na každý schod. Kdo chce pěkná stehna, zadeček a ploché bříško, měl by chodit do schodů. Využijte tedy, co máte doma, venku nebo v práci. Žádné fitko a nářadí a placení, jenom schody. Víc než minutu zdraví vám přeje Eva Bucharová.
1: Český rozhlas Sever, na minutu o zdraví.
3: Znáš

Hezký den s Českým rozhlasem Sever. Ve zprávách celou připomeneme, že je uzavřena hlavní silnice podél Labe v Ústí nad Labem kvůli rekonstrukci Benešova mostu tento víkend, tak budete muset objíždět. Hezký den vám všem i nadále, krásné dobré ráno.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 7 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Nejvyšší ceny benzínu i nafty zůstanou o víkendu i v pondělí skoro beze změny. V Ústí nad Labem je kvůli rekonstrukci Benešova mostu uzavřená silnice číslo 30 v oblasti protipovodňové Vany u nádraží. Čeští hokejisté porazili na světové mistrovství ve Švýcarsku Dánsko 4-1. Dnes většinou oblačno, přehánky, ojedinělé teploty do 17 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také sobotní ráno přeje František Janačík. Maximální ceny paliv se o víkendu mění jenom mírně. Za benzín si řidiči připlatí 8 haléřů, litr může stát maximálně 44 korun a 33 haléřů. Nafta naopak zlevňuje o 4 haléře na 41 korun a 99 haléřů za litr. Ceny zveřejnilo v pátek ve 14 hodin ministerstvo financí a budou platit včetně pondělí. Rezort ceny vypočítává z třídenního průměru velkoobchodních cen. Dělníci o víkendu budou montovat poslední dva příčníky na most Edvarda Beneše v Ústí nad Labem. Je proto uzavřená silnice číslo 30 v oblasti tzv. Protipovodňové Vany u vlakového nádraží. Podle hlavního stavby vedoucího Pavla Kuděje tam dnes kolem 6. hodiny ráno staví jeřáb, uzavírka je ohlášená do nedělní noci. Stavbaři silnici uvolní možná i dřív, hned po skončení prací. Zoologická zahrada v Ústí nad Labem otevřela upravenou návštěvnickou halu pavilonu Šelem. Na renovaci přispěla částkou 430 tisíc korun nadace ČES. Mluvčí zahrady Veronika Šranková přiblížila, co nového tam na návštěvníky čeká.
3: V hale jsme instalovali několik edukativních velkoformátových banerů, dále nové osvětlení, ozvučení, dále došlo k instalaci unikátní stínohry. U venkovních expozic medvědů malajských pak bylo nově instalováno také ozvučení pro realizaci komentovaných krmení zvířat.
1: Zahrada chce také kromě úprav obou vstupů do pavilonu přidat i nové možnosti k sezení. Hrad Grabštejn na Liberecku zavede od září méně prohlídek. Dosud se v září provázelo stejně jako během letních prázdnin, tedy kromě pondělí ve všechny dny v týdnu. Nově se zářijové prohlídky zkrátí jenom na 3 dny, a to od pátku do neděle, říká to kastelánka Věra Ozogánová.
4: Změna vyplývá z dlouhodobého zhodnocení návštěvnického provozu, kdy úterky a středy jsou málo vytížené. Bude možné navštívit Grabštejn úterý, středa, září v rámci třeba zájezd do nějakých organizovaných skupin. Ta možnost tam samozřejmě bude.
2: Sport.
1: Čeští hokejisté ve svém prvním utkání na mistrovství světa nezaváhali. Ve Friburgu porazili Dánsko 4-1, když si rozhodující dvougólový náskok vytvořili už v první třetině. S úvodem utkání byl spokojený i trenér Radim Rulík.
5: Ten byl výborný. Vlastně 12-1 na zakončení vlastně v té první třetině, to jednoznačně ukazovalo to, že vlastně to bylo na jednu branku.
1: K zápasu se vrátíme i v pokračujícím ranním vysílání. Druhý zápas na turnaji čeká české hokejisty dnes ve 20 hodin a 20 minut nastupují proti Slovinsku.
2: Počasí.
1: Většinou oblačno, během odpoledne postupně oblačnosti méně. Přehánky se vyskytnou jen ojediněle a k večeru mohou úplně ustat. Teploty do 17 stupňů, na horách od 9 do 12 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Silničáři opravují na Teplicku v silnici 1/8 mezi Žalany a Rtyní nad Bílinou. V opravovaném úseku čekejte zdržení, projíždí se Kyvadlově jedním pruhem. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: 4 minuty po 7. posloucháte Český rozhlas Sever. Tipněte si, co na jaře z našeho těla dostává nejvíc zabrat. No, není to nic složitého, jsou to oči. Oči se musí vyrovnat s výrazně větší zátěží než jindy, vadí nám třeba pil a také ostřejší sluneční světlo. Výsledkem pak bývá pálení očí nebo častější bolesti hlavy. A co pomůže? Jasně, sluneční brýle, tam by měla být nálepka UV 400, také mějte po ruce oční kapky, pokud máte suché oči. Kolem nás prostě je to teď nádhera a naše oči nestíhají. Tak zavřete oči, přichází další písničky, které nestárnou, budou tu Petr Rezek a teď Olympik.
2: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Pěkný den, 10 minut po 7. Posloucháte Český rozhlas Sever, je sobota 16. května, svátek má Přemysl, to je všechno napsáno v kalendáři, víc nevím. Ale nemusím to vědět, protože od toho tady máme Petra Jungmana s dnešním kalendářem.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Sobota 16. května. Svátek mají nositelé královského jména Přemysl, zkráceně také Přemek. Je také svátek svatého Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, patrona Čech a rovněž patrona zpovědníků a lodníků. Tady je Petr Jungmann, hezký den. První elektrická tramvaj na světě vyjela na koleje v roce 1881, a to v Berlíně Lichterfelde. Konstruktérem byl legendární německý elektrotechnik Werner von Siemens. Podle časopisu Rolling Stone druhé nejlepší album rockové historie vyšlo před 60 lety. V roce 1966 vydali legendární Beach Boys album Pet Sounds. Z něj pochází řada nesmrtelných hitů. Ve stejný den před 60 lety vyšlo i 8. nejlepší album stejné ankety, Blonde on Blonde od Boba Dylana. Impozantní válečné drama Tmavomodrý svět režiséra Jana Svěráka mělo premiéru před 25 lety v roce 2001 v Praze. Scénář příběhu českých letců v Británii napsal jeho otec Zdeněk Svěrák.
4: Vítáte dobře, Vodíšku.
5: Fakt?
3: Předposlední mise raketoplánu s pořadovým číslem 134 začala přesně před 15 lety v roce 2011. Endeavour naposledy vzlétl z misu Canaveral k mezinárodní vesmírné stanici. Na palubě měl kosmonaut Andrew Feustel plyšového krtečka. Po 16 dnech se všichni v pořádku vrátili a Endeavour skončil v muzeu. Legenda našeho krasobruslení, mistryně světa Aja Vrzáňová, se narodila v Praze přesně před 95 lety. A já přeju hezkou sobotu.
6: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Nejvyšší teploty budou do 16 stupňů, bude většinou oblačno, zataženo, během dne jen výjimečně přeháníky. Nejvyšší teploty do 16 stupňů.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

0: Český rozhlas Sever s vámi, Česko-Dánsko 4-1. Takový je výsledek úvodního duelu národního týmu na světovém šampionátu. Česká reprezentace přehrála soupeře nejen výsledkově, ale i jarně, zejména v první třetině.
1: Češi poráží na úvod světového šampionátu Dánsko 4-1. Po dobře zvládnuté první třetině to bylo 2-0.
2: Jsme rádi, že to vítězství. Ten vstup je strašně důležitý a je mi možná někdy občas takový nervóznější, že jo? A líbilo se mi, že jsme neměli přehnaný respekt, byli jsme sebevědomí. Každý tým chce do toho vstoupit dobře a jsme na to rádi. Tady to se můžeme odpíchnout, toho vstupu.
3: Liboval si po utkání David Tomášek. Úvod zápasu českým hokejistům opravdu vyšel. V první třetině dali dvě branky. Soupeře skoro nepustili z pásma a dovolili mu jen jednu střelu. Cennější je to zejména proto, že na ledě zažívala pětice mladíků premiéru na světě.

0: světovém šampionátu.
1: Já si myslím, že pro ně dobrý, no. Není to pro ně jednoduchý. Úplně co jiného, než do teďka zažili, je to pro ně úplně něco nového. Samozřejmě každý to nějak prožívá, někdo je víc nervózní, někdo míň. My se snažíme na ně působit tak, aby nebyli, ale samozřejmě s tím nic neuděláme.
0: Říkal po utkání Radim Rulík. Právě nervozita možná stála za tím, že český tým v průběhu utkání herně polevil a na další branku čekal až do třetí třetiny. Neprosadil se ani v přesilových hrách, ve kterých si ale šance vytvářel.
2: Trošku cítím, že možná tam byla lehká taková nervozitka, jo, ale tam byly dobrý věci. Tam myslím, že jsme si to dávali, jenom jsme si to dali vždycky trošičku na stranou, jo, nebo na brusly, nebo nám to sjelo, takže určitě se na to podíváme, ale ty šance myslím, že obě pětky měly dobrý.
0: Věří David Tomášek, že třeba už v dalším utkání si Češi v početní výhodě gólově pomůžou. To je čeká už večer od 20 hodin a 20 minut proti Slovinsku. Na Radiožurnálu Sport bude utkání předcházet speciál s olympijským vítězem Martinem Procházkou a dalšími hosty se začátkem v 19 hodin. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Za 7:30 vy jste s Českým rozhlasem Sever. Dneska probíhá spoustu akcí, tak třeba na Máchově jezeře na Českolipsku dnes zahajují sezónu. I tohle se dozvíte ve zprávách v půl, které pro vás už za okamžik bude mít František Janačík. Dobré

0: Bylo půl osmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Prezident Petr Pavel se v neděli zúčastní v 10 hodin dopoledne pietního aktu před malou pevností v Terezíně k uctění obětí nacistické perzekuce. Na Národním hřbitově vystoupí s hlavním projevem předseda Ústavního soudu Josef Baxa. Máchovo jezero dnes zahajuje sezónu. Slavnost odemykání jezera letos připomíná 660 let od založení velkého rybníka králem Karlem IV. Symbolický příjezd panovníka slavnosti zahájí ve 13 hodin. Po téměř 12 hodinách v Praze skončilo veřejné projednávání návrhu akceleračních zón pro obnovitelné zdroje energie v Česku. Úředníci představili návrh 94 lokalit, kde by šlo zrychlit povolování větrných a solárních elektráren. Veřejnost ho většinově kritizovala. Sněmovna schválila spornou novelu rozpočtových zákonů. Do maximálních schodků by se tak nově nemuseli počítat strategické stavby dálnic nebo železnic nebo výdaje na obranu nad 2% HDP. Opozice novelu kritizuje, rozvolnění pravidel podle ní může znamenat nekontrolovatelné utrácení. Beskydy dnes zasáhnou vydatné deště, do neděle tam může spadnout až 70 litrů vody na metr čtvereční, varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí v Moravskoslezském kraji, pro okolí Frenštátu pod Radhoštěm, také Frýdku Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunkova a Třince. Dnes většinou oblačno, během odpoledne postupně oblačnosti méně, přehánky se vyskytnou ojediněle a k večeru můžou ustat úplně. Teploty dnes i do 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Silnice 1/28 je na okraji Loun ve směru od mostu v obou směrech uzavřená. Silničáři přestavují na okružní křižovatku u domě Dobroměřic a Lenešic. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dvě minuty po půl osmé posloucháte Český rozhlas Sever. Ze svého okolí od včerejška slyším, viděl jsi toho Žižku? Tak jsem myslel, jako že dávali v televizi film o Žižkovi, ale ne. Daniel Žižka, zpěvák, o kterém popravdě jsem předtím vůbec neslyšel, postoupil do finále Eurovize. Je to po dlouhé době Čech, který je ve finále. Dneska to finále bude večer, tak Danielovi Žižkovi držíme palce, ať si vyspívá ten titul, ať mu to vyjde. Myslím si, že má našlápnuto na skvělou kariéru. Ale teď již písničky, které nestárnou, Marta Kubišová, a právě teď přichází Petr Nať. Hezké ráno.

0: 9 minut po půl osmé, hezký den vám všem s Českým rozhlasem Sever, ráno, víkend, klídek na zahrádce, už tam můžete pomalu něco dělat, samozřejmě nepouštějte sekačku, protože ostatní ještě spí, ale třeba taková doba na mulčování je úplně teď po ránu vhodná, mulčování záhonů má své výhody i nevýhody, jaké, to uslyšíte od Veroniky Jaklové.
1: Pěstování bez trápení.
2: Nenávidím pletí a tak jsem se zamilovala do mulčování. O své zkušenosti se teď s vámi podělím. Vyzkoušela jsem slámu, seno, posekanou trávu i naštěpkované větve a všechny tyto materiály se mi na záhonech osvědčily. Co se mi ale neosvědčilo, bylo zakrytí půdy kolem vysazených keříků živého plotu černou textílií. Keře špatně kořenily a téměř o všechny jsem přišla. Až později jsem zjistila, že tento postup už mnozí zahradníci považují za překonaný. Kdo má dostatek vyzrálého kompostu, může jako mulč použít i ten. Mulč by měl být čistý, bez semen plevelů a chemických zbytků. Mulč rozprostřeme v rovnoměrné vrstvě kolem rostlin. Obvykle stačí několik centimetrů podle použitého materiálu. Půdu předem zalijeme, protože mulč pomáhá vláhu udržet, ale sám je do půdy nepřidá. Vrstva by neměla těsně přiléhat ke stonkům, aby nedocházelo k jejich zahnívání. Pozor na mulčování čerstvou trávou. Necháme ji před použitím lehce zavadnout a dáváme ji jen v tenké vrstvě. Hlavní výhodou mulčování je to, že omezíme vypařování vody a tím snížíme četnost zalévání. Zároveň bráníme plevely prorůstat v okolí rostlin a půda zůstává kyprá. Tím, že se organické materiály postupně rozkládají, obohacují půdu o další živiny. Někteří pěstitelé tvrdí, že i teplota půdy během dne a noci je vyrovnanější. Ale je dobré znát i omezení. Moc silná vrstva mulče může bránit přístupu vzduchu ke kořenům. A nevhodné jsou i materiály, které se rozkládají pomalu nebo odebírají půdě dusík, například čerstvé piliny ve větším množství. Správné mulčování je pomocník, který prospívá rostlinám i našim zádům, tak jen do toho. Pěstování bez trápení vám přeje Veronika Jaklová.
1: Pěstování bez trápení na Českém rozhlasu Sever.

0: 3:15, posloucháte Český rozhlas Sever. Když jsem vás v týdnu zval do Loun na akci Artworky, tak jsem říkal, je tam bych chtěl být, to bych chtěl zažít. Bohužel mě to minulo, ale my jsme u toho byli a za chvilku vám řekneme, jak takové Artworky, prostě místa, která se v Lounech otevřela mimořádně, že jste se podívali do dvorku a tam bylo umění, jak to všechno dopadlo.
1: Počasí.
0: Oblačno zataženo u nás na severu Čech v tuto chvíli. Teploty kolem 8 stupňů, 8 stupňů teď aktuálně máme v Bílině, 11 stupňů už je v Roudnici nad Labem. Dnešní maximální teploty budou 16, bude oblačno zataženo, během dne jen výjimečně přeháněky nebo sem tam i nějaká ta bouřka. Hezký den vám všem.
2: Přijďte k nám do Českého rozhlasu Sever na Den otevřených dveří v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin a přijďte s celou rodinou. Celý den budou probíhat pravidelné komentované prohlídky naší budovy. Podíváte se do míst, kam se běžně nedostanete. Dopolední show pro děti připravil moderátor Zdeněk Lukesle. Odpoledne pak zahrají písničkář Petr Liftner, orchestr divadla města Ústí nad Labem a na závěr rozhlasový big band Gustava Broma. Děti se můžou těšit na nafukovací hrady, malování na obličej nebo projížďky na koních. A samozřejmě nebude chybět ani občerstvení. Těšíme se na vás v sobotu 16. května. Vstup je zdarma a dveře jsou otevřené všem.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vaše.

0: Za 10.08 vy jste s Českým rozhlasem Sever. Představte si, jdete po Lounech a tam je najednou otevřený dvorek a v tom dvorku krásná výstava. Tohle probíhalo v tomto týdnu. Dvorky, kavárny, veřejné prostory v centru Loun zaplnily instalace, obrázky inspirované aktuálními výstavami Galerie Benedikta Rejta. Do prvního ročníku akce Artworky se zapojili návštěvníci galerie i členové tamních výtvarných klubů.
1: Jste ráda, že vidíte svoje dílo tady na Artworku?
2: Tak to víte, že jsem ráda. Já vidím tamhle, co jsem udělala na rohu, tak tam mám ty slunečnice, ty jarní pole. Tam se taky dělala, ano.
1: 82letá paní Květa žije v lounském domově pro seniory, kam pravidelně dochází knihovnice z Galerie Benedikta Rejta Věra Pokorná a se seniory tvoří různé druhy umění. Některé z nich jsem si měla možnost prohlédnout.
3: My jsme se vlastně zabývali hodně krajinou, vnitřní, ale i tou, kterou znají ze svých vzpomínek, takže jsou tady jarní pole, ale zároveň třeba vyšité práce, cesta do školy, nebo jsou tady zaměstnání, co kdo dělal v životě, kde se pohyboval.
1: Podnět pro uspořádání Artworků zešel právě od galerijní knihovny. Přibližuje kurátorka Michaela Vávrová.
4: Nápad na Artworky vzešel z našeho edukačního galerijního oddělení. Jehož součástí je i naše paní knihovnice Věra Pokorná, která už v Lounech asi před 10 lety jedny dvorky pořádala, ale to byly dvorky literární.
1: A co za umění tady vystavujete?
4: Návštěvníci si budou moci prohlédnout díla, která vznikla jednak na artklubech, což jsou takové zájmové kroužky, které v galerii pořádáme pro děti, starší děti, dospělé, ale i seniory. A pak jsou to práce, které vznikly na workshopech.
1: Jaká další díla na těch dvorcích návštěvníci mohou zhlédnout?
4: Máme tu krásné svitky od Emila Fili. Ty vznikly na Peruci v pamětní síni Emila Fili, kde GBR má svoji expozici každé léto. Jsou tam Filovo svitky vlastně ze závěru jeho tvorby, takže takové, řekněme, krajina českého středohoří šmrncnutá čínskou krajinou malbou. Dále tady máme díla inspirovaná výstavou Duše, která v GBR proběhla loni, což jsou vlastně takové výšivky, pak jsou tu různé akvarelové techniky.
1: Konkrétní dvorky, kde mohli zájemci umělecká díla vidět, vybírala galerie podle majitelů a známých, kteří byli ochotní prostory pro jednodenní výstavu otevřít veřejnosti. Podle Vávrové mají do budoucna v plánu v Artworkách pokračovat. Zloun, Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Lounsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Za 5:08 jste s Českým rozhlasem Sever. Hezký den vám všem. V Mostě bude nový parkovací dům. Kde konkrétně, to se od nás dozvíte ve zprávách celou. Pěkný den, krásnou sobotu vám všem s Českým rozhlasem Sever.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
4: Bylo 8 hodin.
5: Český rozhlas Sever. Zprávy.
4: Klienti Komerční banky a České spořitelny by měli počítat s výpadky nebo odstávkami bankovních systémů. Relikviář svaté Zdislavy v Jablonném Podještědí dostane po krádeži pancéřové sklo. Spojené státy stupňují tlak na Kubu, plánují obžalobu bývalého prezidenta Raula Castra. Dnes většinou oblačno, přehánky, ojedinělé teploty do 17 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré ráno. Některé banky v Česku naplánovaly odstávky systémů. Například Komerční banka upozorňuje, že během pravidelné údržby od včerejších 21 hodin do dnešních 22 hodin může docházet k dočasnému zpomalení bankovních aplikací. Podobně na tom jsou také klienti České spořitelny. Ta už potvrdila odstávku internetového bankovnictví George během nocí z pátku na sobotu, ze soboty na neděli a také z neděle na pondělí. Omezení se týkají hlavně zadávání plateb, placení kartou a výběry z bankomatů budou fungovat bez problémů po celou dobu aktualizací. Barokní vyřezávaná schránka, ve které byla lebka svaté Zdislavy v bazilice v Jablonném v Podještědí, dostane nové bezpečnostní sklo. Zloděj se k ní dostal právě tak, že rozbil skleněnou část schránky, sklo ale bylo obyčejné. Výrobu pancéřového skla se ujme odborník na historické vitráže Zdeněk Kudláček ze spolku Sakristal. Nepůjde podle něho o jednoduchou věc.
6: Tady musíme zohlednit taky památku, že jsme v baroku, takže tím cílem je, aby vy jako laik nebo památkář se podíváte na ten relikviář, tak nepoznáte, že tam je to pancéřový sklo. Vy to budete vnímat, že tam je barokní ručně foukaný sklo, ale ono ve skutečnosti bude pancéřový. Aby jsme splnili všechny ty požadavky, nejenom to bezpečnostní.
4: A k tématu se vrátíme v pokračujícím ranním vysílání. Lebku pachatel z baziliky ukradl v úterý, policie ho dopadla ve čtvrtek a relikvii zajistila. Město Most plánuje výstavbu parkovacího domu v ulici Františka Kmocha. Město má na stavbu vyčleněných 70 milionů korun. Teď hledá stavební firmu, která dům v příštím roce postaví. Jak upřesnila mluvčí města Klára Vidrová, parkovací dům bude mít dvě podlaží a nabídne přes 120 parkovacích míst. Americké ministerstvo spravedlnosti připravuje obžalobu bývalého kubánského ministra ozbrojených sil Raula Castra. Nese podle nich odpovědnost za sestřelení dvou amerických letadel před 30 lety, při nichž zemřeli tři Američané. Ředitel CIA John Ratcliffe kvůli tomu nedávno přiletěl do Havany, nabídl humanitární pomoc výměnou za reformy.
7: And I think we'll be turning it. Marco's been very effective and I think they're going to have to come to a
8: Donald Trump v rozhovoru pro televizi Fox naznačil, že jeho administrativa usiluje o změnu režimu na Kubě. Úsilí Američanů podle jeho slov povede ministr zahraničí Marco Rubio, jehož rodiče z Kuby emigrovali. Současně do Havany nečekaně přiletěl šéf CIA John Ratcliffe a Kubě nabídl 100 milionů dolarů humanitární pomoci výměnou za reformy. Kuba je podle vlastních úřadů bez paliva i elektřiny. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
5: Počasí.
4: Přes den většinou oblačno, během odpoledne postupně oblačnosti méně, přehánky ojediněle a k večeru mohou ustat úplně. Teploty do 17 stupňů, na horách dnes od 7 do 10 stupňů Celsia.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
4: Kvůli konání Food Festivalu je dnes uzavřené v Kadani centrální náměstí. V Ústí nad Labem počítejte do nedělního večera s uzavřeným hlavním tahem 1/30 Děčín Lovosice kolem vlakového nádraží. Je to kvůli pokračující opravě Benešova mostu. Jeďte opatrně.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Čtyři minuty po osmé posloucháte Český rozhlas Sever. Za dvě hodiny to vypukne. Den otevřených dveří, v 10 se otevřou dveře. Ano, těšíme se na vás od 10 do 16 hodin. V 10.30 pro vás máme dětskou show, takže budeme s dětmi tancovat, soutěžit, no užívat si to. Pro děti pak tady budou koníci, skákací hrady, bude malování na obličej. A pro dospělé odpoledne Petr Liftner, orchestr divadla města Ústí nad Labem a také Big Band Gustava Broma. Bude to určitě parádní odpoledne a nebojte, klidně můžete přijít i na oběd, protože tady budou stánky s jídlem, takže vařit dneska nemusíte. Od 10 do 16 vstup je zdarma, těšíme se na vás. Den otevřených dveří Českého rozhlasu Sever. A zatím písničky, které nestárnou, za chvíli Marie Rotrová, teď už Petr Mouk.
5: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: minuty před čtvrt na devět, posloucháte Český rozhlas Sever. Dobré ráno vám všem. Co v učebnicích nebylo? No, co jste tam možná nenašli? Nenašli jste tam vodní tunel a přitom je kousek tady od nás na severu Čech. Více Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že v Česku existují vodní tunely? Hned na několika místech naší země bylo v minulosti nutné vybudovat umělé kanály, kterými dodnes proudí vodní tok. V případě Českokrumlovské myší díry to byl vlastně vodní příkop, protékající na svém konci sklepením domu. Tunelem na řece Doubravě vede mlýnský náhon, ovšem jeho rozměry jsou tak malé, že to žádná vodácká atrakce není. Posádky kánojí však mají o nevšední zážitek postaráno v Ralské pahorkatině. Pár kilometrů od stráže pod Ralskem je totiž skalní průrva Ploučnice. Stejnojmenná řeka se tu nejdříve zakusuje mezi ostré pískovcové hrany a následně vtéká do 41 metrů dlouhého tunelu. Zřejmě v 16. století se zde pokusili vybudovat vodní nádrž kvůli vodě pro železný hamr. Pískovcové skály však natolik vsakují a propouštějí vodu, že nádrž se nikdy nenaplnila a zůstal jen uměle vykopaný kanál. Dělníci ho prorazili ve skalním masivu jen za pomoci krumpáčů a lopat. Tunel má však dostatečnou výšku i šířku, takže jim mohou proplouvat lodě a plavba je pak zakončena skokem ze zhruba metrové výšky na výtoku z průrvy.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Vy posloucháte Český rozhlas Sever, hezký den. Lebka svaté Zdislavy se vrátí do své domovské baziliky v Jablonném v Podještědí, vypátrali ji českolipští kriminalisté. V úterý ukradl 35-letý muž vzácnou relikvii, zalil do betonu a chystal se jí pohřbít. Podrobnosti pro vás máme za pár minut.
1: Počasí.
0: Teď podrobnosti o počasí, je většinou zataženo oblačno, aktuálně teploty kolem 9 stupňů. 9 stupňů máme v Chomutově a také v Teplicích. Dnešní maxima 16 stupňů. Zataženo oblačno bude po celý den, jen výjimečně přeháníky.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 9 minut před 8:30 posloucháte Český rozhlas Sever. Soukromý pohřeb skoro 800 let starých ostatků. To byl cíl 35-letého muže, který v úterý ukradl lebku svaté Zdislavy z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku. S vystavováním relikvie osobně nesouhlasil. Lebku světice proto zalil do betonu a později ji chtěl pohřbít v řece. Ještě než stačil svůj plán dokonat, vypátrali ho českolipští kriminalisté.
1: Zajímavý, že ho takhle dopadli rychle a že jako jsem to příjemně nečekal. Myslím, že ho pojede někam do zahraničí s tím a schová se to. No. Takže jako dobrá práce policie České republiky. Musím ji pochválit.
2: Říká Daniel Kovář. Chvála se na policii snáší ze všech stran. Kolegové si to zaslouží, říká ředitel územního odboru v České Lípě Petr Wright.
3: Tou prací se následně teda zjistilo celkem rychle a musím říct, že nám tam samozřejmě přálo trošku to policijní štěstí, tak jsme ho vypátrali v Mladé Boleslavi, kde jsme ho pak následně zadrželi.
2: To byl ale jen první díl úspěchu. 35-letý muž nechtěl říct, kam lebku uložil. Výslech trval 7 hodin.
3: Došlo k nějakému zlomu a dostali jsme se teda k tomu, kde to je.
2: Pachatel ovšem relikvii zalil do betonu. Proto ji teď mají v rukou restaurátoři, kteří se jí budou snažit citlivě vyprostit.
3: Protože se budou samozřejmě snažit zjistit složení betonu, chemické látky a podobně, protože podle toho musí volit postup očišťování, takže i pro ně je to velice složité.
4: Obviněný je obviněn z trestného činu krádež, poškozování cizí věci a výtržnictví.
2: Říká zástupce vedoucího oddělení obecné kriminality Českolipské policie Jan Ujka.
4: Za trestný čin krádež v 3. odstavci mu hrozí 2 až 8 let odnětí svobody.
2: Z práce policie je nadšená i církev. Zabezpečení téměř 800 let staré lebky by se mělo výrazně zlepšit, jak říká představený kláštera dominikánů Pavel Mária Majer.
5: To bychom také chtěli ještě vlastně pořídit nějaké jaksi nerozbitné jako sklo.
2: Vyrábět by ho měli regionální skláři a nebude jen tak ledajaké, jak popisuje odborník na historické vitráže Zdeněk Kudláček ze spolku Sakristal.
6: Tady musíme zohlednit taky památku, že jsme v baroku, takže tím cílem je, aby vy jako laik nebo památka se podíváte na ten relikviář, tak nepoznáte, že tam je to pancéřový sklo. Vy to budete vnímat, že tam je barokní, ručně foukaný sklo, ale ono ve skutečnosti bude pancéřový.
2: Na konci května budou v Jablonném v Podještědí každoroční slavnosti svaté Zdislavy. Zda se do té doby podaří lebku do baziliky vrátit, zatím není jisté. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Za 9:30. Vy jste s Českým rozhlasem Sever. Pěkný den. Festival vína dneska probíhá v Lounech na náměstí. I tam vás pozveme ve zprávách v 9:30 s Františkem Janačíkem. Hezké dobré ráno všem.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: U kostelíku v Dubičkách na Ústecku se dnes koná rodinný sraz. Tradiční setkání začíná v 11 hodin a už po 18. organizuje Teplická Arkádie, která pomáhá handicapovaným lidem. Na Mírovém náměstí v Lounech se dnes koná druhý ročník festivalu vína. Jeho součástí bude také hudební program s muzikantem Honzou Křížkem nebo kapelou Krušnohor. Běžci v Liberci dnes v benefičním závodě podpoří lidi ohrožené samotou. Ve 14 hodin začíná v Ruprechticích Adraběh 2026. Na bezmála 70 místech po celém Česku si dnes mohou lidé vyzkoušet stopování zvěře nebo zblízka poznat práci lesníků. Speciální program připravili Lesy České republiky. Klienti některých bank v Česku by měli počítat s odstávkami systémů. Až do 22. hodiny může docházet k dočasnému zpomalení bankovních aplikací komerční banky. Stejně tak potvrdila odstávku internetového bankovnictví George i Česká spořitelna. Dnes většinou oblačno, během odpoledne postupně oblačnosti méně. Přehánky ojediněle k večeru mohou ustat úplně. Teploty dnes i do 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Ve Stráži pod Ralskem dejte pozor, v Plutahové ulici Máchova podél jezera na vozovce leží sražená srna. Po celý víkend je v Ústí nad Labem kvůli pokračující rekonstrukci Benešova mostu uzavřená silnice přístavní, tah 1/30 v oblasti protipovodňové vany u nádraží. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 8:58 posloucháte Český rozhlas Sever. Tento týden nám docela dost pršelo. Krásně to kolem nás roste, zelená se. Zjistilo se, že když semena rostlin slyší déšť, rostou rychleji. Opravdu věci na to přišly, že když slyšeli ten déšť rostliny, tak klíčí o 40% rychleji než rostliny, které jsou třeba ve skleníku. Ano, rostliny, když slyší déšť, tak rostou. My zase slyšíme trávu růst. Tak hezké ráno vám všem i s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Petr Spálený, teď Jana Zagorová. Na věky zůstává.

se v rock'n'rollu zhlídla, auta měla ploutve a všechny písně křídla.

0: Krásný den, posloucháte Český rozhlas Sever, 8 minut po 8:30. Pojďme u nás na severu Čech se zastavit u dalšího ze slavných severočechů, Josef Karel Štrobach. Možná jméno, které slyšíte poprvé, anebo vám ho teď připomene kolega Milan Knotek.
1: Slavní severočeši. Z provinčních severočeských Verneřic až do křesla vídeňského starosty. To je příběh Josefa Karla Štrobacha, který se narodil v roce 1852. V mládí pracoval v knihkupectví a na poštovním úřadě. Do Vídně se přestěhoval ve 20 letech. S manželkou tu zdědil dům a měl živnost na vydávání učebnic a prodej učebních pomůcek. Do politiky vstoupil v 80. letech, kdy rakouská metropole procházela zásadní proměnou v oblasti industrializace a růstu obyvatelstva. Začal se angažovat v křesťansko-demokratických kruzích. Reprezentoval živnostníky, drobné podnikatele a střední vrstvy. Stal se členem Vídeňské městské rady. Jeho kariérní vrchol přišel v květnu 1896, kdy se stal vídeňským starostou. Ne však nadlouho. V prestižní pozici se ocitl jen kvůli tomu, že předseda křesťanských sociálů Karl Lueger opakovaně nezískal od císaře potvrzení k vykonávání této funkce. Nakonec se tak ale stalo. Štrobach proto na jaře následujícího roku Luegerovi místo uvolnil. Potom působil jako jeho první náměstek. Měl také mandát v Říšské radě. Josef Karl Štrobach nestihl ve funkci starosty vykonat velké věci. Byl zejména přemostňující figurou mezi dvěma režimy v časech úpadku elitního liberalismu. Zemřel v roce 1905.

0: Za minutu 8:45 posloucháte Český rozhlas Sever. Včera proběhla muzejní noc. My jsme u jedné byli, a to v muzeu K. Polánka v Žatci. A tam děti tvořily třeba komiksy s tématikou chmele. Podrobnosti pro vás máme za pár minut.
1: Počasí.
0: Venku oblačno, zataženo, v tuto chvíli je to bez deště, teploty kolem 10 stupňů, 10 stupňů hlásí Kadaň i Ústí nad Labem. Dnešní maxima 16 stupňů, bude většinou zataženo oblačno, během odpoledne bude ubývat oblačnosti, ale sem tam ojedinile, hlavně na horách se může objevit nějaká přeháňka. Krásný den.
2: Přijďte k nám do Českého rozhlasu Sever na Den otevřených dveří v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin a přijďte s celou rodinou. Celý den budou probíhat pravidelné komentované prohlídky naší budovy. Podíváte se do míst, kam se běžně nedostanete. Dopolední show pro děti připravil moderátor Zdeněk Lukesle. Odpoledne pak zahrají písničkář Petr Liftner, orchestr divadla města Ústí nad Labem a na závěr rozhlasový big band Gustava Broma. Děti se můžou těšit na nafukovací hrady, malování na obličej nebo projížďky na koních. A samozřejmě nebude chybět ani občerstvení. Těšíme se na vás v sobotu 16. května. Vstup je zdarma a dveře jsou otevřené všem.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Za 12 minut 9 vy jste s Českým rozhlasem Sever. Včera jsme byli v Žadci na muzejní noci. Regionální muzeum K. Polánka v Žadci se zapojilo do celorepublikové muzejní noci. Tématem letošního 18. ročníku byla výroba komiksu. A děti během workshopu kreslili příběhy inspirované žateckým chmelem. Část zachycovala chmel v krajině, další pak jeho podobu přímo ve městě.
1: Řekneš mi, co tady dneska tvoříš?
2: Já tady dneska tvořím chmelovou katedrálu.
1: Co to je chmelová katedrála?
2: To je vlastně tady pohled z dolů na Chmelnici.
1: Popsala mi osmiletá Sára. Její kresba se stejně jako další dětské obrázky stane součástí vznikajícího chmelového komiksu. Koordinátorka pro světové dědictví Olga Bukovičová mi přiblížila, proč komiks vzniká.
3: Cílem tohoto workshopu je představit dětem památku světového dědictví nějakou jinou formou, především hravou, kreativní.
1: A o čem ty komiksy budou dělat?
3: Tak samozřejmě o kulturní krajině, o chmelařské krajině. To znamená, že abychom vysvětlili ty hodnoty, tak nemůžeme na ty děti jako odborně. Proto jsme připravili dva příběhy, které vypráví proces pěstování chmele a potom proces zpracování. Těmi příběhy provádí buď to skříci, anebo v té městské části potom vědec a další dvě děti.
1: Jak se zrodil nápad vytvořit komiks, říká ředitelka muzea Eva Budková.
4: A ono se to tak nabízelo, protože jsme vlastně měli výstavu o historii komiksu, tak nás vlastně společně napadlo, že toto téma promítneme do celé muzejní noci, a protože jsme v tom nechtěli být sami, tak jsme si právě pozvali ty nejmenší, aby nám pomohli.
1: Programu muzejní noci doplnila ještě komentovaná prohlídka aktuální výstavy historických komiksů se sběratelem Radkem Jirglem. Následovala talk show s Jirglem a ilustrátorem komiksů Janem Horou a večer zakončilo vystoupení Little Bit Bandu Základní umělecké školy Žatec. Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Žatecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Hezký den, Český rozhlas Sever, s vámi v 10 začíná den otevřených dveří, už se na vás těšíme, už všechno chystáme, tak přijďte, počasí bude fajn. Po 10. hodině tady u nás mezi nebem a zemí a ve zprávách celou se dozvíte, jak to dneska vypadá s cenami pohonných hmot. Krásný den vám všem.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Pražské veřejné projednávání návrhu akceleračních zón pro obnovitelné zdroje energie v Česku trvalo 12 hodin. Opakované sterilizace zdravotnických potřeb v litoměřické nemocnici nepotvrdily kontroly. Krajská zdravotní ale uznala problém v komunikaci personálu. V Liberci dnes startuje benefiční adraběh pro lidi ohrožené samotou. Dnes většinou oblačno, přehánky jen ojedinělé teploty do 17 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janáček. Dobré dopoledne. Stovky lidí v pátek v Praze sledovali veřejné projednávání návrhu tzv. Akceleračních zón. Jde o oblasti, které mají urychlit výstavbu větrných a solárních elektráren. V Česku by jich mělo být 94. Část lidí v Radiopaláci na Vinohradech od začátku jednání narušovala. Kritizovali hlavně nedostatečnou komunikaci úřadů. René Neděla z Ministerstva průmyslu a obchodu zdůrazňuje, že jde zatím jen o návrh oblastí a všechny stavby budou muset projít stavebním řízením. Ústecký kraj i obce připravují námitky proti akceleračním zónám u Krištofových hamrů v horách na Chomutovsku a také u hory Říp. Krajská zdravotní dokončila šetření údajné opakované sterilizace a používání jednorázových zdravotnických potřeb v litoměřické nemocnici následovaly po úmrtí dvou novorozenců v tamní porodnici. Podle mluvčí Miloslavy Kučerové nedošlo k systémovému selhání. Za problematickou ale označila komunikaci mezi vrchní a hlavní sestrou. Ředitele nemocnice Vladimíra Kestránka pak vedení společnosti potrestalo za manažerské selhání. Musí se teď zaměřit na zlepšení vnitřní komunikace a personální stabilizaci.
2: Hlavní sestra, která vyžadovala po kolegyni nezákonnou sterilizaci nástrojů, nakonec z nemocnice odešla. Po reorganizaci oddělení sterilizace teď končí i druhá žena, která na nestandardní nařízení upozornila. Podle závěrů krajské zdravotní pochybil i ředitel nemocnice, který rizikovou situaci včas nezachytil. Z Litoměřic Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Běžci v Liberci dnes v benefičním závodě podpoří lidi ohrožené samotou. Ve 14 hodin začíná v Ruprechticích Adraběh 2026. Do celorepublikové akce pořádané humanitární organizací Adra se zapojili třeba také Kroměříž nebo Praha. Lidé se můžou do běhu předat také virtuálně, a to díky formuláři, do kterého si na vlastní trase zaznamenají uběhnuté kilometry.
3: Adraběh se v Liberci letos koná po třetí. Běžci si můžou vybrat trasu dlouhou 1, 3 nebo 5 kilometrů. Adraběh bude startovat v Ruprechticích u kaple Panny Marie u obrázku, a to v 15 hodin. Závodníci tak podpoří lidi v domovech pro seniory nebo rodiny s dětmi s handicapem. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
0: Maximální ceny paliv se o víkendu mění jenom mírně. Za benzín si řidiči připlatí 8 haléřů, litr může stát maximálně 44 korun a 33 haléřů. Nafta naopak zlevňuje o 4 haléře na 1,40 korun a 99 haléřů za litr. Ceny zveřejnilo Ministerstvo financí v pátek a budou platit až do pondělí. Rezort je počítá z třídenního průměru velkoobchodních cen.
1: Počasí.
0: Přes den oblačno, během odpoledne postupně oblačnosti méně, přehánky se vyskytnou ojediněle a k večeru mohou ustat úplně. Teploty do 17 stupňů, na horách od 7 do 10 stupňů Celsia. Stav řeky Labe v Ústí nad Labem 7 hodin ráno, 147 cm, průtok 106 metrů krychlových za sekundu. Předpověď je 145 cm, tendence setrvalý stav. Zajištěný vodní stav v Ústí nad Labem pro dnešní den je 145 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Kvůli konání Food Festivalu je dnes uzavřené centrální náměstí v Kadani a omezení kvůli Food Festivalu čekejte také v Mostě, je to v okolí centrálu. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
4: Pohnutou historii má dominanta starých buků na Trutnovsku, tamní kostel svaté Anny. Natáčel tam Karel Sladký. Sedlčanech položili výjimečně vysoké množství kamenů zmizelých, byla u toho Daniela Brůhová. Mistrovsky nazdobené kosterní pozůstatky fiktivních kleriků mohou vidět návštěvníci pluhovských domů v areálu zámku v Bečově nad Teplou. Počkejte si na podrobnosti. A pravidelné zamyšlení bude od Ivany Procházkové, superintendentky Evangelické církve metodistické. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji vám příjemné sobotní dopoledne.

0: Muzikálovou skladbou Teď královnou jsem já jsme zahájili tuto hodinu tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Po mnohaletém chátrání kostela v Nebeské Rybné v Orlických horách se zřejmě podaří zachránit tamní historické varhany. V těchto dnech je začali odborníci rozebírat, aby alespoň část původního nástroje mohla ještě v budoucnu hrát. Reportér Jiří Hofman se dozvěděl, že dlouhodobé zatékání poškodilo v kostele svatých Filipa a Jakuba nejen varhany, ale také střechu a stropy.
1: V současné době je v havarijním. Jo, vidíte, že vlastně část té stropní konstrukce je zřícená, je to prostě důsledek dlouhodobého zatýkání.
2: V kostele svatého Filipa a Jakuba v Nebeské Rybné právě dělníci rozebírají zbytky historických varhan. Chátrající památka je už několik let uzavřená a opravy podle odborníků potrvají ještě dlouho. Vikariátní technik Michal Štěpánek říká, že stav kostela je důsledkem dlouhodobého zatékání.
1: Toho roku 2020, která jsme museli kostel zavřít.
2: Teď přišla řada na varhany. Z původního nástroje se ale podaří zachránit jen část.
3: Dá se říct, že v žalostném. Jo, je v tom částečně, v tom dřevomorka, je tam červotoč, ale z těch původních varhan tady zůstalo 30%.
2: Podle varhanáře Jiřího Červenky je práce uvnitř kostela komplikovaná i nebezpečná.
3: Vzhledem k tomu, že tady nevíme kam šlápnout, protože je to tady takový všude polorozpadlý, tamhle jsme ještě museli kotvit trámy, aby nám to nespadlo na hlavu, tak ta demontáž je hodně náročná.
2: Demontované části teď pracovníci ošetří a uloží. Do budoucna by se část varhan mohla do kostela vrátit.
1: Snaha bude určitě zachránit ty původní skříně. Ta část píšťal, která je zachovala, tak ty určitě využijeme. Takže to bude kombinace původního stroje s novým vybavením.
2: Opravy kostela financuje farnost hlavně s pomocí Královéhradeckého kraje a Ministerstva kultury. Podle Michala Štěpánka je podobných případů v pohraničí víc.
1: V tom příhraničí v Sudetech vlastně my řešíme řítící se konstrukce, zatímco kolegové v Nížinách opravy maleb.
4: Tak můžeš.
1: Optimisticky ve 30. letech bychom mohli se vrátit. Ale zároveň jsem přesvědčený o tom, že jakmile odstraníme ten havarijní stav,

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Kostel svatého Vavřince v centru Přerova čeká další etapa rozsáhlé rekonstrukce. Město Přerov na druhou část oprav uvolní ze svého rozpočtu 400 tisíc korun. Peníze půjdou na sanaci staticky narušených kleneb této významné kulturní památky. Návrhem se budou zabývat ještě městští zastupitelé. Oprava kleneb je součástí rozsáhlejší rekonstrukce kostela, jejíž celkové náklady činí přibližně 4,5 milionu korun. Rekonstrukce památky je rozdělena do tří etap. První část prací se odehrála loni. Druhá etapa, plánovaná na letošní rok, vyjde zhruba na 1,5 milionu korun. Podle náměstka primátora Miroslava Dohnala má být navrhovaná dotace poskytnuta římskokatolické farnosti Přerov a bude využita na dodatečné sepnutí klenbových pásů, doplnění spínacího systému a sanace porušeného zdiva, včetně míst, kde poruchy přecházejí do nosných konstrukcí. Vlastník objektu počítá kromě příspěvku města i s financováním z vlastních zdrojů a s dotacemi Ministerstva kultury a Olomouckého kraje. V Příbrami skončila oprava svatohorské aleje, která je příjezdovou cestou k poutnímu areálu Svatá Hora. Práce vyšly na 4,7 milionu korun, dosavadní asfaltový povrch nahradila žulová dlažba. Na Svatou Horu tak opět začaly jezdit autobusy městské hromadné dopravy. Příjezdová cesta od Balbínovy ulice byla ve špatném stavu. Dříve se tam pouze opravovaly výmoly. Rekonstrukce začala 24. března. Původně měla trvat do konce května, nakonec se vše ale stihlo dříve. Svatohorský areál s barokním klášterním komplexem, ambity a kaplemi patří k nejvýznamnějším mariánským poutním místům v Čechách. Jeho současná podoba pochází ze 17. století.

století, kdy z ní jezuité vybudovali jeden z nejrozsáhlejších raně barokních objektů v Čechách. I to jste se od nás dozvěděli dnes tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Pěkný poslech Českého rozhlasu.

Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: magazínu Mezi nebem a zemí se teď vydáváme na Trutnovsko. Pohnutou historii má kostel svaté Anny ve Starých Bukách. Nechybělo málo a nemusel být. Do jeho obnovy a záchrany se pustily přímo Staré Buky a pomohly i česko-německé fondy, protože jde o oblast bývalých Sudet. Redaktor Karel Sladký na místě natáčel.
1: Díky obnově památkového fondu Královéhradeckého kraje se daří vracet do původních stavů i nejrůznější duchovní památky. Zajímavá místa. A jedno vám teď chceme představit s Janem Balcarem, se kterým jsme u Starých Buků. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Starým Bukům vevodí kostel svaté Anny. Já myslím, že u něj se zastavují mnozí, kteří jdou kolem.
2: Přesně, je to tak. Kdo putuje od Pilníkova přes Mostek a vyjíždí do Starých Buků, tak má po nějakých 1-2 kilometrech možnost narazit na dominantu nad údolím.
1: Ten kostel má gotické jádro, ale ono bylo později přestavované.
2: No, přesně tak. Počátkem 18. století byl doplněn o pozdně barokní věž, tudíž už tady se střetávají dva slohy a vedle té věže je i zákristie. Tato zákristie měla novogotickou oratoř na severní straně. V těsné blízkosti věže kostela stojí i jednopodložní domek, který pochází zřejmě z první čtvrtiny 20. století.
1: Nebyla to původně márnice?
2: No, je to pravda. A proto se později stala tato márnice i bydlením prohrobníka. Staré Buky postihlo stejně jako celé Sudety vysídlení a tudíž tento kostel svaté Anny, který v té době předválečné měl velký význam pro zdejší komunitu, se postupně stal opuštěným a v roce 2006 byl kostel převeden darovací smlouvou do vlastnictví obce Staré Buky. Nastartovala se nová etapa v jeho životě.
1: Ten důvod je zřejmý, jeho rekonstrukce, úpravy, takže proto se kostel, předpokládám, ujali právě Staré Buky.
2: Místní komunita si vzala kostel jako důležitý bod a proto postupně po menších částkách docházelo k velké rekonstrukci.
1: Tam byl proveden i stavebně historický průzkum.
2: Důležitý průzkum a statik navrhl zásadní opravy, například krov střechy, včetně bednění, vyměnila se krytina na nejkritičtějších místech na střeše, podvěží anebo střecha oratoře. Zároveň byl zahájen standardní stavebně historický průzkum a proto vznikla i studie na celou tuto akci.
1: Tento kostel se těší obrovské podpoře nejenom ze strany Česka, ale dá se říct, že je to mezinárodní záležitost.
2: Máte úplnou pravdu, díky tomu, že jsme v Sudetech a po roce 1989 Staré Buky navázaly spolupráci s bývalými občany německého původu, tak se do obnovy zapojil i Česko-německý fond budoucnosti, což má velký význam i pro místní komunitu, protože takovýhle kostel je obrovským dědictvím.
1: Jaké je tedy to současné využití kostela ve Starých Bukách?
2: V současné době slouží k společenskému setkávání, například na koncerty, výstavy, eventuálně svatby anebo pohřby. Zajímavé je, že i tam v minulosti byly zvony. Všechny zvony bohužel ovlivnily druhé světové války. Původní zvony pocházely a bylo jich celkem 5 z roku 1490, roku 1500, 1723, 1795 a 1796, ale v současné době se podařilo vrátit pouze 2 a jeden je z roku 1495 a roku 1507, což znamená, že asi nejsou původní.
1: To je kostel svaté Anny ve Starých Bukách, který jsme navštívili s Janem Balcarem. Děkujeme za tuto zajímavou zastávku, za toto zajímavé církevní zastavení a samozřejmě, kdo bude mít cestu, tak ať si vzpomene na tyto zajímavosti, které jsme vám nabídli. Jane, díky a hezký den.
2: Těším se na setkání.

0: Také Michala Davida právě začínáme. Jsme teď hráli tady v magazínu Mezi nebem a zemí na vlnách Českého rozhlasu. Trochu děsivou a zároveň až ohromující podívanou nabízí výstava Kult svatých těl v Pluhovských domech na zámku v Bečově nad Teplou. Realisticky vypadající lebky a další kosterní pozůstatky zdobí brokáty, skleněné kameny nebo metalickými nitěmi opletené ozdoby v podobě lístečků, podobně jako v 18. století zdobily ostatky svatých mučedníků. Podrobnosti o výstavě zjišťoval redaktor Josef Šorfa od autora vystavených exponátů Petra Fercádyho.
1: V rámci mé výstavy se jedná o pozůstatky imaginárních svědců, volné kopie relikviářů z kláštera Plasy a Valcasen. Je to taková jemná detailní barokní práce.
2: Co vás přimělo k tomu, že jste začal sestavovat repliky relikviářů?
1: Já jsem dřív pracoval jako průvodce v klášteře v Plasích u Plzně, kde jsem denně při prohlídkách viděl nádherně ozdobené ostatky a mě zajímalo vyzkoušet si původní barokní práci a trošku ji pojmout moderní technikou.
2: Poznamenává Petr Fercády. K tvorbě replik relikviářů je třeba jak znalost historie, tak lidského těla. Počítám, že obojího se vám jako zdravotnímu laborantovi na patologii a bývalému průvodci, mimochodem i tady v Bečově, dostává.
1: Nechal jsem se pouze inspirovat, takže zoomováním fotografií do velkých detailů jsem se snažil odkoukat, jak to v baroku umělci vytvářeli.
2: S jakými materiály pracujete?
1: Jedná se hlavně o metalické nitě, kterými nahrazuji omotávání drátky. Používám bižuterní broušené skleněné kameny.
2: Kde o neuvěřitelně titěrnou práci, kdy vy každý detail omotáváte zlacenými nitěmi a skládáte jeden šperk až z 10 z 15 kousků.
1: Jedná se o velmi náročnou práci. Jsou tam exponáty, které zabraly třeba i 2-3 tisíce hodin práce. Celkově těch 18 exponátů, které jsou na výstavě prezentované, zabraly přes 10 tisíc hodin a věnoval jsem se tomu prakticky každý víkend, volno, veškerý čas po práci. Tak mě to pohltilo.
2: Základem, na který přijdou ozdoby, šperky, látky, jsou lidské kosti. Počítám, že ty také nebudou úplně pravé.
1: Nemůžu prezentovat pravé lidské ostatky.
2: I když tak vypadají.
1: I když tak vypadají, všechno bylo dokonale napatinováno, tak aby ty ostatky působily věrohodně a staře mým kamarádem malířem Janem Konášem.
2: Vaše výstava je zároveň i poměrně moderní.
1: Návštěvník má možnost využít QR kódy, kdy si na svém smartphonu může tedy otevřít psaného průvodce výstavou, případně je k dispozici i stejný text formou audioprůvodce, můžete se dozvědět veškeré detailní informace.
2: Speciálně na malé badatele jste mysleli také.
1: Vytvořili jsme jednoduchou dětskou hru. Opět po načtení QR kódu si může dětský návštěvník otevřít hru, kde jsou otázky, které se týkají jednotlivých exponátů, můžou hledat různé detaily a na konci si můžou vytisknout takového zdobeného kostlivce, kterého si můžou obléknout.
3: Uzavírá Petr Fercády, autor výstavy Kult svatých těl.

Přijďte k nám do Českého rozhlasu Sever na Den otevřených dveří v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin a přijďte s celou rodinou. Celý den budou probíhat pravidelné komentované prohlídky naší budovy. Podíváte se do míst, kam se běžně nedostanete. Dopolední show pro děti připravil moderátor Zdeněk Lukesle. Odpoledne pak zahrají písničkář Petr Liftner, orchestr divadla města Ústí nad Labem a na závěr rozhlasový Big Band Gustava Broma. Děti se můžou těšit na nafukovací hrady, malování na obličej nebo projížďky na koních. A samozřejmě nebude chybět ani občerstvení. Těšíme se na vás v sobotu 16. května. Vstup je zdarma a dveře jsou otevřené všem.

0: Vraťme se teď ještě v magazínu Mezi nebem a zemí k připomínce konce druhé světové války. Ve středočeských Sedlčanech ho oslavili mimo jiné i položením štolprštejnů, kterým říkáme kameny zmizelých. Nově připomínají židovské spoluobčany ze Sedlčan, kteří byli odvezeni do koncentračních táborů. Deportováno jich bylo 45, z toho 5 dětí. Válku přežily pouze dvě ženy. Na pětním aktu položení prvních 19 kamenů zmizelých natáčela Daniela Brůhová.
1: Atmosféra pokládání štolprštejnů v Sedlčanech byla umocněna přítomností studentů zdejšího gymnázia a jejich pedagogů a také hudbou.

0: Akci iniciovalo Městské muzeum Sedlčany, které zastupoval jeho ředitel David Hroch.
1: Jsem strašně rád, že teda ta první etapa je nyní úplně zcela realizovaná a až dorazí ty další kameny zmizelých na podzim tohoto roku, tak bychom je umístili také.
0: Sedlčany mají velmi dramatickou historii.
1: Jistě, protože tady bylo vytvořeno cvičiště SS. To místní obyvatele postihlo. Na rozdíl od toho židovského obyvatelstva se v případě většiny těch českých občanů jednalo o příběh se šťastným koncem. Tož u židovských občanů říct v žádném případě nelze, naopak.
0: Přežili jen dvě ženy. Na příběh jedné z nich zavzpomínal Sláva Bloch.
2: Dcera manželů Heřmanových, kteří zahynuli v Osvětimi, Hanka Heřmanová, přežila Osvětim Březinku, pochod smrti a poté i věznění v Bergen-Belze.
0: Jenže přišla 50. léta.
2: Manžel musel ilegálně opustit Československo, neboť by byl stíhán jako kulak. Utekl do Izraele a za ním přes Červený kříž potom Hanka, která v té době už se jmenovala Štajnová se svojí malou Věrkou, které bylo pouze rok.
0: Jak to, že jejich příběh tak dobře znáte?
2: My máme takové rodinné pouto, s Hankou jsme měli, ona už nežije, ale ona má syna v Izraeli a dceru. Kupříkladu syn má 5 dětí, dcera má 2, takže Heřmanovi žijou dál a je to nádhera.
0: Lidé ze smíšených manželství měli v Sedlčanech větší štěstí. Přežili všichni.
2: Kupříkladu můj praděda Eduard Bloch přežil jenom díky tomu, že jedna paní vzala si ho, aby měl také smíšené manželství, jinak by nepřežil.
0: Pokládání kamenů zmizelých se zúčastnili i starosta Sedlčan Ivan Janeček, senátor Petr Štěpánek a také někdejší předseda pražské židovské obce František Báňaj. Toho smutná statistika, dvě přeživší ze 45 deportovaných nezaskočila.
3: Myslím, že podobná statistika je na mnoha místech. Někde to bylo pár procent a někde to nebyl vůbec nikdo.
0: Dala by se srovnat dnešní doba s tou válečnou?
3: Naštěstí u nás v podstatě ta doba není zatím podobná. V nás se máme v podstatě dobře. Si myslím, že Česká republika patří mezi nejbezpečnější země. To je vidět i na množství izraelských turistů. Takže si můžeme dneska říkat, že se máme velice dobře. A myslím, že by se to mělo zdůrazňovat. Máme se dobře. Samozřejmě jsou výjimky, ale ve srovnání s tou dobou, která byla tenkrát, kdy nebylo ani jídlo, a někteří byli odvážení a zavražděni, tak to se nedá srovnat.
0: Kde je hranice, na kterou bychom si měli dát pozor?
3: Je to otázka té nenávisti a netolerance. V podstatě to je strašná nemoc, a která se může šířit a když dosáhne nějakého rozměru, tak možná už potom není obrana.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od Ivany Procházkové, superintendentky Evangelické církve metodistické. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Ráda bych se dnes s vámi, vážení a milí posluchači, podělila o skvělou zkušenost, kterou jsem udělala se špunty do uší. Taková obyčejná malá věcička. V celofánovém sáčku jsem je dostala v loni na palubě letadla přes Atlantik. Dokonce i v některých knihovnách a studovnách vám je věnují zadarmo. Nejen k dobrému spánku člověk ticho potřebuje. Příliš mnoho věmů, podnětů, hlasů, naléhavých zpráv, úkolů, vlastních myšlenek a nápadů. Už jste se někdy ztratili v takovém labirintu? Mně se to stalo na začátku letošního roku. Hluk se mi dostal doslova pod kůži a já měla z přepracování pocit, že jak v hubě mě obluda kravál žvíká zaživa. Ta úleva, když se pak jednoho rána rozhostilo ticho. Přišlo jako letní déšť, rozlilo se jako teplá voda hlubokými rozpukanými brázdami. A proto jsem si pořídila ty špunty do uší. To vám je úplný zázrak. Můžete díky nim takřka kdykoliv vstoupit do ticha. Křesťané už po staletí cíleně užívají k upevnění, vnitřní obnově nebo prohloubení duchovního života takzvané silencium. Některé řeholní řády vyhradily mlčení silenciu větší či menší část dne. Ticho je prostor. Prostor hlubokého soustředění, modlitby a vnitřního usebrání. Takové ticho není trapné, ani rozpačité nebo tíživé. Naopak jiskří, otevírá prostor. Kdysi jsem se ticha bála. Bála jsem se prázdnoty a samoty, po kterých se v mém nitru začaly otevírat skříně s kostlivci. Jako přízraky, otázky, které jsem si nechtěla položit. Jako duchové strachy, které byly vykázány do temnot. Výčitky, které chtějí být zapomenuty. Jako bubáci, hrozby, před kterými zavírám oči. Kostlivci ale sílí, čím déle jsou zavřeni ve skříni. Na slunečním světle se mohou začít drolit. Ticho, které může sílit jako řeka, nakonec ostatky kostlivců přemůže a odnese. Myslím, že každý hluk, křik i ševelení skrývá ticho. Ticho je všudy přítomné, bez konce a věčné. Když se ho přestaneme bát, získá hloubku a krásu. Impresionistický malíř Claude Monet údajně kdesi řekl nebo napsal, že to, co drží jeho srdce nahoře, je barevné ticho. Jeho Monetovo ticho bylo barevné. Všichni nevidíme ticho v barvách. Já mám spíš pocit, že v tichu jiskří čas. Že ticho dá zazářit hlubině, hlubině tajemství, hlubině, která skrývá studnu života. V jistém slova smyslu se domnívám, že Bůh je ticho. Hluboké, krásné a jiskřící ticho. Pokojné a plné velkých tajemství života. Vážení a milí posluchači, ať už se špunty do uší nebo bez nich, přeji vám jiskřící pokojné ostrovy ticha, které vás posílí v dobrém.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Bylo 10 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
3: Děčín otestuje na konci května nový systém pro výdej potravinové pomoci. Bude šitá klientům na míru. Silnice 1/30 v Ústí nad Labem je kvůli rekonstrukci Benešova mostu do neděle uzavřená. Na téměř 70 míst po celém Česku dnes státní lesy připravili pro turisty speciální program. Dnes většinou oblačno, přehánky jenom ojediněle, teploty do 17 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. Na konci května otestuje sklad potravinové pomoci v Děčíně nový administrativní a evidenční systém. Měl by ulehčit práci zaměstnancům skladu a umí připravit balíčky pomoci přesně na míru klientům. Ty budou mít poukázky s QR kódem. Systém umí například zohlednit speciální potřeby klientů. Říká to náměstkyně primátora Anna Lehká z Volby pro Děčín.
4: Přesně si tam jako vyplníte, jestli je v domácnosti diabetik nebo prostě má nějaký speciální jako potřeby. Všechno se tam prostě zohlední, je tam kompletní digitální a auditní stopa.
3: Program za několik tisíc korun vytvořila pro středisko městských služeb specializovaná firma. V Ústí nad Labem je po celý víkend uzavřená silnice 1/30 u Benešova mostu. Podle hlavního stavby vedoucího Pavla Kuděje potřebují na most namontovat poslední dva příčníky. Rekonstrukce mostu v Ústí nad Labem by měla být hotová do konce roku. Ústecký kraj bude stát 630 milionů korun. Počítá ale s 500 milionovou dotací z evropských fondů. Na bezmála 70 místech po celém Česku si dnes mohou lidé vyzkoušet stopování zvěře nebo zblízka poznat práci lesníků. Speciální program připravili Lesy České republiky. Podle čeho si místo k návštěvě vybrat, říká mluvčí státních lesů Eva Jouklová.
5: Každá lokalita je jedinečná. Lidé si tak nemusí vybírat jen podle toho, kde bydlí nebo mají chalupu, ale taky podle programu. Mimořádným zážitkem bude určitě na řadě míst společné vypouštění zachráněných zvířat zpět do přírody. Naším partnerem je totiž většina záchranných stanic Českého svazu ochránců přírody.
3: V Ústeckém kraji si lidé mohou dnes vybrat třeba fláje na Litvínovsku, Horní Oldřichov na Děčínsku nebo Lovosický Lovoš. Studia Českého rozhlasu po celé zemi dnes zvou posluchače na Den otevřených dveří. Naše ústecké studio v ulici Na schodech 10 už je přístupné. Otevřeno bude mít do 16. hodiny. Návštěvníky čekají nejen komentované prohlídky rozhlasových studií, ale také bohatý program pro děti i dospělé v rozhlasové zahradě.
2: Sport.
3: Čeští hokejisté na svém prvním utkání na mistrovství světa nezaváhali. Ve Friburgu porazili Dánsko 4-1, když si rozhodující dvougólový náskok vytvořili v první třetině. Právě s úvodem utkání byl spokojený trenér Rulík.
6: Ten byl výborný. Vlastně 12-1 na zakončení vlastně v té první třetině, to jednoznačně ukazovalo to, že vlastně to bylo na jednu branku.
3: Druhý zápas na turnaji čeká české hokejisty už dnes ve 20 hodin a 20 minut. Nastupují proti Slovinsku.
2: Počasí.
3: Většinou oblačno, během odpoledne postupně oblačnosti méně. Přehánky se vyskytnou jen ojediněle, k večeru mohou ustat úplně. Teploty do 17 stupňů, na horách dnes do 10 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Na dálnici D8 dejte pozor na 630. kilometru ve směru na Prahu. Na vozovce je vysypaný náklad. Na silnici 1/62 Děčín Ústí nad Labem čekejte zdržení. Problémy s dopravou také v centru krajského města. Je to kvůli uzavřené ulici Přístavní u vlakového nádraží. Doprava popojíždí v kolonách. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. We'll be right back.
7: Hezké dopoledne, máme 4 minuty po 10 a vy posloucháte vysílání Českého rozhlasu Sever a dnes je výjimečné, protože opět po roce máme v Českém rozhlase Sever den otevřených dveří. Naše brány jsou tedy otevřené už skoro 4 minuty, otevřeno budeme mít až do 16 hodin. Každou půl hodinu vás čekají komentované prohlídky, takže doražte, podívejte se, jak to vypadá u nás v budově a dostanete se i do nikdy nebo nikdy jindy nepřístupných míst. A máme tady připraveno spoustu skvělého, třeba i pro děti. Dětská show Zdenka Lukeslého, Skákací hrady, bude tady koncert Petra Liftnera a nebo orchestr divadla města Ústí nad Labem. Takže se na vás těšíme, po celou hodinu budeme společně vysílat a ozve se ze zahrady i kolegyně Eva Bucharová. Renáta Filipi přeje hezký poslech.
2: Dopolední Express s Renátou Filipi.

Posloucháte Český rozhlas Sever, kde jsme právě zahájili den otevřených dveří našeho Českého rozhlasu Sever. Ten je od 10 do 16 hodin a je pro vás otevřený opět celý areál Českého rozhlasu Sever. Ale teď už pojďme na přivítání našeho ředitele Milana Konotka a taky redaktorky Evy Bucharové, kteří je

0: uklid, rádi nebo co naopak zlepšit. Na svoje si rozhodně přijdou rodiny s dětmi, pro které je už půl hodiny po otevření areálu, tedy už dneska v 10:30 dopoledne, připravena dětská show s naším ranním moderátorem Zdeňkem Lukeslem. No a děti se budou moci také projet na ponících, soutěžit o hračky a sladkosti, bude to i malování na obličej a další atrakce. Pro ty větší návštěvníky jsme tradičně připravili prohlídky naší krásné novorenesanční budovy a rozhlasových studií s výkladem. Prohlídky budou jako vždycky organizovány po skupinách, ale to naši posluchači už vědí. A milovníci hudby by měli zpozornět, protože na pódiu zahraje náš špičkový rozhlasový big band, dále orchestr Ústeckého divadla, ten sem přijde s promenádními koncerty nebo s promenádním koncertem a také známý ústecký písničkář Petr Liftner. No a jelikož už nebude pršet, tak si myslím, že nám to všechno vyjde na jedničku, takže ještě jednou k nám všechny srdečně zvu.
1: Všichni přijďte, pozval vás ředitel Českého rozhlasu Sever, pan Milan Knotek, moc se na vás těšíme.
0: Na viděnou.
2: A já připomínám, že naše brány jsou otevřené až do 16 hodin.

0: Krásný den z Českého rozhlasu Sever. My tady máme dneska den otevřených dveří. Přijďte se na nás podívat do Ústí nad Labem, do ulice Na schodech 10. Krásný program pro celou rodinu, pro děti hlavně se Zdenkem Lukeslem a taky nádherné koncerty začnou ve 14 hodin a jinak samozřejmě, co hlavně, tak prohlídky naší budovy. Každou půl hodinku si můžete projít naše studia. A návštěvníci už dorazili, například pan Říha, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Říha Vladimír přijel ze Šluknovského výběžku z Vilémova, říká si taky medvěd, to je nějaká tramská přezdívka?
1: Ano, to je tramská přezdívka.
0: Takže vy jste Trump, vy jste, jak jste mi prozradil, učitel ve výslužbě. Co ještě jste?
1: No, taky jsem pracoval nějakou dobu v Německu rukama, kde jsem vyráběl sedačky do vagónů.
0: No a s tím učitelstvím se váže vaše návštěva na našem dni otevřených dveří, protože vy tady jste, říkal, té po 20 nebo dokonce
1: asi 30 letech.
0: Proč po tak dlouhé době?
1: No, protože dřív byl den otevřených dveří vždycky 1. září a já jako učitel jsem si nikdy nemohl dovolit 1. září jet na den otevřených dveří, když jsem musel být ve škole.
0: Tak tím se to vysvětluje. Vy jste mi prozradil při písničce další zajímavou věc, to musíme našim posluchačům vysvětlit, že jste s rozhlasem spojený pupeční šňůrou. Tak vyprávějte.
1: Tak ta pupeční šňůra vznikla tím, že Český rozhlas se rozhodl vydat knihu Rozhlas 100. Je to úžasná kniha a když jsem si ji koupil, tak jsem byl velmi unešen, protože ta kniha, jsou tam nádherné archivní fotografie a kromě toho jsou tam QR kódy, kterými se můžete propojit do archivu Českého rozhlasu a nalistovat si a poslechnout úžasné historické nahrávky.
0: No tak to máme radost, takový fanoušek. A Český rozhlas Sever posloucháte, co tak nejradši třeba?
1: No tak nejradši poslouchám, jednak jsou tam tipy na dobré výlety od redaktorky Evy Bucharové a samozřejmě potom já jsem fanda country, jako Trump se to nabízí, takže ty trumpské pořady.
0: Vy jste tady vzpomínal náš seriál o rozhlednách Ústeckého kraje, kde jsme vlastně natočili i takový videosnímky o těch rozhlednách, takže se musím zeptat, máte rád rozhledny?
1: No určitě mám rád rozhledny, na jednu vidím pomalu z okna.
0: Na kterou?
1: No je to Tanečnice v Mikulášovicích, v podstatě Vilémov, odkud pocházím, je zhruba 2 kilometry severně od Tanečnice, možná je to kilometr a něco, takže my na sebe vidíme z Tanečnicí.
0: A vy na sebe koukáte nebo na ní chodíte taky koukat?
1: Samozřejmě, že se na ní taky chodím koukat. Teďka byla po rekonstrukci, dlouhou dobu byla zavřena a je to asi, já nevím, 5 let, co se znovu otevřela.
0: Je, tak nám to povězte, co je tam nového, jak se vylepšil její vzhled.
1: No, na vzhledu to zase tak jako moc vidět není, tam nebyla žádná velká rekonstrukce, tam se spíš týkalo to, že byla zavřená ta restaurace a byla zavřená i rozhledna pod zámkem zamčená, takže se tam nějakou dobu nedalo dostat.
0: Aha, a jakou ještě máte rád rozhlednu, kromě vaší blízké Tanečnice?
1: No tak krásná.
0: Ve Šluknovském výběžku jich je docela dost?
1: Ve Šluknovském výběžku jich je dost. Třeba nedávno jsem byl, v podstatě to není ani měsíc, na...
0: Tam máme ještě Dymník, Vlčí hora, Jedlová.
1: Na Vlčí hoře.
0: Na Vlčí hoře.
1: No, protože tam se konal pochod s Českým rozhlasem na Vlčí horu.
0: Na Jedlovou.
1: Na Jedlovou.
0: Ano, na Jedlovou. Tam jste se ukázal jako správný turista.
1: Na Jedlovou. Jinak Vlčí hora je taky kousíček.
0: Taky opravená.
1: A samozřejmě Dymník, nebo správně Dymník, je kousek od Rumburka.
0: Ten bude mít narozeniny na podzim, velké výročí. Tak jak slyšíte, milí posluchači, máme tady už návštěvníky dne otevřených dveří Českého rozhlasu Sever a v zahradním studiu byl s námi chvíli pan Vladimír Říha, který přijel z Vilémova ve Šluknovském výběžku. Pane Řího, já vám přeju krásnou prohlídku naší budovy a našich studií. To máte ještě před sebou.
1: Já vám moc krát děkuju a na prohlídku se těším.
0: Den otevřených dveří Českého rozhlasu Sever pokračuje dál. Máme tady dneska 2 studia, to všechno uslyšíte. Jedno na zahradě s Evou Bucharovou, druhé ve studiu s Renátou Filipy. Tak se na vás moc těšíme, přijďte.
1: Hezký den a naslyšenou.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Už zhruba půl hodiny je přístupný areál Českého rozhlasu Sever, včetně Wolframovy vily. Dnes je pro veřejnost připravený den otevřených dveří. A v zahradě je i náš severočeský stopař Robin Rerich. Robine, přeji hezké dopoledne.
2: Pěkné dopoledne. Už před tou 10. hodinou postával hlouček lidí před bránou. Krátce poté už se první skupina vydala na první prohlídku interiéru vily. Z průvodci se uvnitř návštěvníci dovědí o historii budovy, o rodině Wolframů, uvidí zázemí vysílání rozhlasu, potkají se s moderátory nebo redaktory, které znají z vysílání. Ty prohlídky s průvodcem jsou v programu každou půl hodinu. Poslední pak začíná ve 3 odpoledne. Na zahradě je připravený i kulturní program. Na pódiu bude například od 1 odpoledne vystupovat moderátor Českého rozhlasu Sever a písničkář Petr Lichtner, od 3 hodin pak Big Band Českého rozhlasu například. A teď už je na pódiu připravený oblíbený moderátor Zdeněk Lukesle a začíná řádit s dětmi v jeho dětské show.
1: Robine, pro děti jsou připravené i další aktivity, je to tak?
2: Ano, děti si můžou také zaskákat v nafukovacím hradu, jsou tady nafukovací klouzačky, je tady i dětský koutek, kde se děti zabaví třeba vymalováváním obrázků, můžou si nechat namalovat obrázky na obličej nebo můžou malovat obrázky na kamínky. V zahradě už jsou teď desítky lidí, včetně teda dětí, které začínají skákat na hradě, klouzají se a areálem procházejí první návštěvníci.
1: Informace přímo z naší rozhlasové zahrady nám přinesl náš severočeský stopař Robin Rerich. Robine, díky a užívej den otevřených dveří.
2: Zatím naslyšenou.
1: No a naše dveře, naše brány budou otevřené až do 16. hodiny, tak byste rozhodně měli dorazit právě do naší nádherné palácové vily na schodech 10 v Ústí nad Labem. Ze studia vám hezké dopoledne přeje Renata Filipy a za malou chvíli se přímo ze zahrady ozve i moje kolegyně Eva Bucharová.
0: Regionální stopař.

0: Krásný den vám přejeme z Českého rozhlasu Sever. Dneska tady máme v Ústí nad Labem v ulici Na Schodech 10 den otevřených dveří a moc se na vás těšíme, že dorazíte, protože to nejdůležitější počasí, to nám dneska přeje a jiné roky třeba ne. Ale dneska je opravdu krásně, program na zahradě je bohatý, máme tady opravdu toho hodně i pro děti a potom od 14 hodin koncerty a taky prohlídky naší budovy, to je asi to nejhlavnější. Jedním z návštěvníků, který přišel do toho zahradního studia, je Jan Pechout. Dobrý den.
1: Zdravím, dobré dopoledne.
0: Jan Pechout, kterého taky slýcháte z vysílání, protože je naším hostem dost často a radí nám o dopravních situacích a taky každý rok přijde na den otevřených dveří, takže letos není výjimka.
1: No, každý rok musím s Honzíkem, s vnoučkem, rádi sem chodíme a už to beru jakoby možná i rodinou záležitost, událost. Protože s váma se znám, že jo, nebo s většinou lidí tady z rádia, takže sem chodím strašně rád a možná se pochlubím za to počasí, můžu já.
0: Aha, děkujeme. Tak Honzík tady s náma v tom zahradním studiu nesedí, kde máme Honzíka?
1: No, Honzík stojí někde frontu na malování na obličeje a strašně se těší, až přijdou koně, až se sveze na koni a pak samozřejmě na skákací hrad, když jsme tady byli posledně, tak jsem ho nemohl dostat dolů. Až teprve začali vypouštět ten hrad, tak Honzík
0: ho vypustili.
1: Sice nemohl pak najít boty, ale to nevadí, bylo to hezký.
0: Honza byl vypuštěný. A vy, pane Pechoute, mi prozraďte, když tady vlastně v rámci dne otevřených dveří vždycky jsou ještě k dispozici i ty prohlídky budovy a ty prohlídky všech těch našich studií. Jdete zase znova na tu prohlídku, nebo to tady už máte spíš jako doma?
1: No, já si myslím, že jsem tady tak často, že to tady trošku znám a nechci zabírat místo těm opravdu, co tady stojí ve frontě, ale domluvil jsem to dceři a Honzíkovi, že určitě je tady provedete. Je to fakt zajímavý, krásná vila, hezký, zajímavý prostředí, takže určitě v 11 hodin budou s doprovodem a zkomentovaný tak na prohlídku.
0: Ty prohlídky jsou vlastně každou půl hodinu, takže si ještě může Honza zaskákat a potom to krásně stihnou. Tak a vy jste takovej trošku jako rozhlasák. Tak teď našim návštěvníkům řekněte, protože oni taky si můžou třeba vyzkoušet něco, že s mikrofonem nasadit sluchátka. Jaké to je sedět v tom studiu, mít ty sluchátka na uších, mikrofon před sebou, rozsvítí se červená, vy musíte mluvit. Jste už v tom úplně v pohodičce, nebo jaký to je pocit?
1: No, jako řekl bych, že jsem v pohodičce, ale není to pravda. Člověk se přece je nervózní trošku, musí se na to připravit, že jo, teď nevíte, kolikrát od toho vašeho moderátora co čekat, ale všichni jsou v pohodě, takže jako dobrý jsem. Trošku nervózní někdy, ale dá se to, protože vím, že jsou tady pohodoví lidi, že mě nikdo nebude cvičit tady z nějakých věcí, v kterých si nejsem úplně jistý. No a jsem rozhlasák, ono možná trošku televizák, protože včera zrovna jsme natáčeli pro jednu komerční televizi strašně dva mrtví, tady za dva dny, že těžká nehoda, ujíždění policii, zkrátka je to vybrždění sanitky, takže na těch silnicích fakt je to síla, no a tam vždycky chtějí po mně nějaký komentář. A těžko se vysvětluje hloupost a riskování některých řidičů.
0: Pojďme radši k něčemu veselějšímu, protože vy jste taky často hostem v našem pořadu Dám řeč. Zdeněk Lukesle vám ráno zavolá a ptá se vás na různé rozmanité otázky, na různá rozmanitá témata. K čemu vy jste se měl v poslední době možnost se vyjádřit?
1: No, mi zavolá produkce dopředu, že
0: zase
1: domluvíme se, nabídnou mi, no a většinou jsou to ale věci, které se netýkají jakoby silničního provozu, ale myslím si, že Zdeněk je tak komunikativní a tak legrační, tak si myslím, že jsme se v tomhletom jakoby hodně společně naladili, takže je to i pro mě je to zajímavý vstup, já nevím, 3-minutový kolem těch 9:30, takže je dobrý.
0: Ráda slyším a Zdeněk Lukesle mimochodem právě teď tady má pro děti nádhernou show na zahradě Českého rozhlasu Sever. I to je jeden z programů Dne otevřených dveří. Přejte všichni sem k nám do Ústí nad Labem, do ulice Na Schodech 10. Těšíme se na vás, program je bohatý. A pane Pechoute, děkujeme, že jste s námi byl chvilku v zahradním studiu a hezky se bavte.
1: Rádo se stalo, děkuju, taky příjemný den.

je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous a škráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuzná.

0: Valdemar Matuška, když jdou na mužskýho léta, my se vám hlásíme ze studia. Renáta Filipy vám přeje hezké dopoledne, protože u nás na Českém rozhlase Sever právě teď probíhá Den otevřených dveří. Eva Bucharová už je vyspovídala pár našich návštěvníků na zahradě, no a já u mě ve studiu vítám první skupinu, která dorazila na prohlídku, a ta nejodvážnější, která bude s námi mluvit, je paní Marcelka Steplic. Paní Marcelko, hezké dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Tak je to poprvé, co jste dorazila sem na Den otevřených dveří?
1: Bohužel poprvé, i když se sem chystám už mnoha let, protože jsem vaším posluchačem. A teď jsem se odhodlala, vytáhla jsem kamarádku.
0: Jasně.
1: Jinak bych jela sama, protože manžel je po operaci, takže bych vyjela asi sama, ale jsem ráda a moc se mi to tady líbí.
0: A co říkáte na prohlídku? Máte za sebou zhruba polovinku, s vámi je naše kolegyně a výborná průvodkyně Renáta Vlčková. Tak dozvěděla jste se třeba něco, co jste vůbec netušila?
1: Hodně jsem se dozvěděla, jsem nadšená doslova, pořád se jenom o té velé slyšela, když jsem poslouchala jako mladá holka, jak tady se odsaď vysílali písničky na přání, tak jsem vždycky o tom tak sněla na schodek 10, tam někdy bych se chtěla podívat, no a povedlo se mi to až takhle pozdě.
0: Paní Marcelko, ale věřím, že když jste se včera rozhodovala, že pojedete sem k nám do rozhlasu, tak jste vůbec netušila, že budete i ve vysílání.
1: To vůbec tak? Ne, to rozhodně ne. Já teda jsem už taky pokusy měla, když byly děti malí, tak jsem třeba mluvila na turistických akcích u nás v Krušných horách, na Bouřňáku. To byli ještě moderátoři z Prahy. Takže jsem trochu tam taky na mikrofon, jenže to jsme měli děti na sedačce a tak podobně, ale to už je letitý, to už je hodná velká historie.
0: Zkuste mi pomoct nalákat další návštěvníky, kteří třeba ještě nejsou úplně rozhodnutí, že by měli dorazit právě na Den otevřených dveří. Proč by to podle vás měli udělat?
1: Stojí to za to. Opravdu jsem mile překvapená, mám to zdokumentovaný tady v mobilu. Všem známým to budu posílat a myslím si, že když jsem někdy sněla o tom na Vinohradskou se podívat, tak tady to je rozhodně. Je to u nás, je to naše. Jezdit do Prahy, to už je trošku z ruky, tak
0: přesně
1: jsem ráda.
0: Tak. Tak a vidíte to, Den otevřených dveří a prohlídky v naší nádherné rozhlasové vile doporučuje i paní Marcelka Steplic. Já vám moc děkuji. Gratuluji za odvahu. Není to jednoduché takhle si sednout za mikrofon a užijte si to.
1: Děkuji moc a přeji vám, aby se vám dařilo jako doposud.
0: Děkujeme. No a vy stále posloucháte právě naše sobotní vysílání Českého rozhlasu Sever. Za malou chvíli se vám ozveme společně s Evou Bucharovou.

0: Marta Kubišová a Hey Jude, my se vám společně s Evou Bucharovou hlásíme. Já ze studia a Evča ze zahrady. Evi, hezké dopoledne, zdravím tě takhle.
1: Já všem přeju krásný den, jsem trošku udýchaná, protože jsem tady teď oběhla celou tu naší velikánskou zahradu, abych našim posluchačům, kteří ještě nedorazili, mohla říct, co tu všechno máme. A Zdenda Lukesler rozjíždí nádhernou dětskou show na pódiu Stanečky. Děti skáčou na dokonce dvou nafukovacích hradech. A co je nejdůležitější událost, právě dorazili dva nádherní koně, takže už teď se budou moci děti vozit od téhle chvíle na koních po naší zahradě.
0: A věřím, že na to děti se těší nejvíce, taky na skákací hrady. Evi, já už jsem tady měla první a svoji vlastně skupinu, první prohlídku a návštěvníci jsou naprosto nadšení. Ta atmosféra i tady ve studiu je strašně hodně příjemná. Jak to vnímáš na zahradě? Přece jenom si více v tom dění.
1: Tak tady před hlavním vchodem do budovy se štosují zájemci o prohlídky budovy. Je jich opravdu hodně, jsou to desítky a vždycky tak trpělivě čekají třeba těch 10 minut nebo 15 minut na svého průvodce z řad našich kolegů a opravdu je musím pochválit, jsou velmi trpěliví a hlavně jsou hodně natěšení a stále jich tu přibývá a já doufám, že bude, protože počasí je nádherné a náš den otevřených dveří vlastně na samém začátku.
0: Tolik ze zahrady a moje kolegyně Eva Bucharová a Renáta Filipy vám ze studia přeje hezký poslech. Teď už František Janačík připravuje nové zprávy a my se spolu uslyšíme po 11, kdy nám začne náš svět zvířat.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Finále největší a nejsledovanější hudební soutěže na světě v přímém přenosu. Eurovision Song Contest 2026. ČT2. Mstitel, který má o 4 kolečka navíc. Bezbariérová cesta cholerického údržbáře za odplatou v oceňované komedii Invalida. A ČT Art uvede jednu z nejslavnějších světových operet na scéně Bavorské státní opery. Johann Strauss II. Netopír. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
2: Bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Českolipský okresní soud dnes rozhodne, jestli muže obviněného z krádeže relikvie svaté Zdislavy umístí do vazby. Dnešní rodinný sraz u Dubického kostelíku připomíná Mezinárodní den rodin. V Lounech se dnes koná druhý ročník festivalu vína. Dnes bude většinou oblačno, přehánky ojediněle, teploty dnes do 17 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. Před 10. hodinou policie přivezla k Českolipskému okresnímu soudu muže podezřelého z krádeže vzácné relikvie hlebky svaté Zdislavy z baziliky Minor v Jablonném v Podještědí. Na místě to zjistila Česká tisková kancelář. 35-letý muž podle policie hlebku ukradl v úterý, zalil ji do betonu a chtěl ji pohřbít. Soud dnes rozhodne, jestli muže umístí do vazby. Jednání je neveřejné. Policie navrhla vazbu kvůli obavám, aby podezřelý trestnou činnost neopakoval, neovlivňoval svědky a nechtěl utéct. Muž se policii k činu přiznal. U kostelíku v Dubičkách na Ústecku se koná rodinný sraz. Tradiční setkání organizuje Teplická Arkádie, která pomáhá handicapovaným lidem. Podle mluvčí společnosti Adély Maternové je letošní ročník 18. Arkádie tak připomíná Mezinárodní den rodin, který připadá na 15. květen. Setkání je otevřeno pro každého zájemce.
4: Do Dubiček vedou turistické trasy a cyklostezky z různých směrů. Taky je možné jet vlakem do stanice Radejčín, která je 2,5 kilometru od Dubického kostelíka s výhledem na portu Bohemiku, anebo dorazit na místo autem. Sraz je v 11 hodin a nejpočetnější rodina dostane od Arkádie diplom. Jana Vitásková, Český rozhlas.
2: Na Mírovém náměstí v Lounech se dnes od 10. hodiny koná druhý ročník festivalu vína. Součástí festivalu bude podle vedoucí Městského informačního centra Petry Drahoňovské také hudební program s Honzou Křížkem nebo kapelou Krušnohor. Zájemci si na místě mohou koupit skleničku s logem města, ze které pak budou vína ochutnávat. Vstup na akci je zdarma. Začaly castingy na příštího filmového Jamese Bonda, píše o tom zpravodajský server BBC s odvoláním na oznámení amerického filmového studia, které se na vzniku snímku podílí. Mezi favority bookmakerů aktuálně patří například Henry Cavill nebo Jacob Elordi a další 4 britští herci. Úspěšný uchazeč bude 7. hercem, který stvární roli agenta 007 ve 64-leté historii Bondovek. Zatím není jisté, kdy se o obsazení rozhodne. Sport. Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa ve Švýcarsku vítězně. Dánsko porazili 4-1. Po první třetině národní tým vedl 2-0. Úvodní gól vstřelil Kubalík, který mluví právě o povedeném vstupu do zápasu.
5: Já myslím, že ta jednoduchost, že nás dobylo takový to, že jsme se to nahodili za ně, byli jsme silní na puku a to si myslím, že bylo hrozně znát. A hlavně jsme šli do brány, takže určitě zůstat hladový a neuspokojit se.
2: Už dnes čeká svěřence Rulíka další zápas. Ve 20 hodin a 20 minut nastupují proti Slovinsku. Duel odvysílá Radiožurnál i Radiožurnál Sport v přímém přenosu.
3: Počasí.
2: Dnes většinou oblačno, během odpoledne postupně oblačnosti méně, přehánky se vyskytnou ojediněle a k večeru mohou úplně ustat. Teploty dnes maximálně do 17 stupňů, na horách dnes od 7 do 10 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na dálnici D8 zpomalte ve směru na Německo před 36. kilometrem. Policie řeší u Brozan nehodu dvou osobních aut. Počítejte i se zdržením. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

S vámi je Český rozhlas Sever, kde právě teď po 11. hodině začíná Svět zvířat. Za námi už dorazí Miluše Maskulanisová, to je dlouholetá provozovatelka psího domova v Řepnici. My se pokusíme zodpovědět otázky, jak se za poslední roky změnil přístup lidí k adopci psů, anebo jak se změnila práce v útulku oproti době, kdy paní Maskulanisová začínala. To vše už za malou chvíli po písničkách. A Renáta Filipy vám přeje hezký poslech a dobrý den.

0: doby, jak žil bych rád.
1: Svět zvířat.
2: Je to tak, na Českém rozhlase Sever právě začal sobotní Svět zvířat, kde je naším hostem Miluše Maskulanesová, o toliko dlouholetá provazovatelka, možná bych řekla i ředitelka psího domova v Řepnici. Přeji vám hezké dopoledne.
3: Já také přeji hezké dopoledne a můžu říct, že letos oslavujeme 35 let trvání našeho soukromého útulku.
2: Tak to bych řekla, že je asi ta největší novinka toho letošního roku.
3: Ano, zatím jsme to pořád tak nějak nestíhali a ani jsme si to neuvědomovali, že to je tolik let.
2: Tak určitě si o tom popovídáme i v této hodině Světa zvířat. No a pokud by vás cokoliv zajímalo třeba k adopci zvířat a nebo byste chtěli vědět něco o psím domově v Řepnici, tak můžete volat do studia. Telefon je 475 212 212.
1: Svět zvířat.

0: Lužko, vy jste na počátku řekla, že slavíte neuvěřitelných 35 let. Pokud počítám správně, tak vlastně je start, to zahájení psího domova v Řipnici bylo v roce 1991. Co byl ten impuls, abyste vlastně začali?
1: Takže ano, začali jsme přesně, jste to řekla, v roce 1991. Na to se mě hodně lidí ptá, jak jsem na to přišla, ten impuls, ale já to řeknu takhle, dřív ještě nebyly útulky, nevědělo se, byl třeba útulik, já nemožná v Praze, v Brně, ale nevědělo se, jak začít, kde začít, ale v 89. vyšel, vlastně se utvářel zákon na ochranu zvířat.
0: Ano.
1: A to byl takový ten impuls, ale hlavně, já i když jsem bydlela v panelovém domě, v bytě panelovým v Litoměřicích, tak jsme tam pořád něco měli, protože každý, ale my jsme našli tohle, tak jsme se ujímali třeba, já nevím, havrana se zlomenou nožičkou, ježka a to. A pak jsme se dostali na tuhle vesnici, kde jsem já měla dost těžký pracovní úraz, takže jsem si říkala, nebudu čekat na smrt a zkusíme vybudovat útulek. Protože stejně naši známí k nám vždycky přivedli, ale my jsme ho našli. Ty máš tady dvůr, máš barák a takový, takže pořád jsme ještě nebyli útulky, ale my jsme pořád nějaký zvíře doma měli.
0: Rozumím tomu, jak se dnes změnila práce v útulku oproti době, kdy jste začínala, to znamená vlastně oproti tomu počátku těch 90. let.
1: Já bych řekla, že ta práce zůstala stejná, ale změnilo se spíš to prostředí a vůbec jako způsob té práce. Dřív jsme neměli třeba zavedenou vodu do útulku. Nosili jsme konve, nosili jsme barely z baráku. Teď už je tam všude zavedená voda, můžou se sprchovat kotce. Mm-hmm. Jo, je to tadyhle v tom, že jsme spíš jako si tak zjednodušili už tu práci. Ale prakticky po těch 35 letech, když to vezmu zpátky asi tak 5 nebo 10 let, tak prakticky ten útulek už jsme zase budovali znova. Protože jsme měli ondulinu, jsme měli na střechách, ta nám zhnila za ty roky. Měli jsme udělaný dřevěný ploty, které se nám taky rozpadly za ty roky. Jo, takže postupně jsme obnovovali, takže prakticky teď zase máme ten útulek nový.
0: Jasně, neustále renovujete, jako je ano, to jako ano. S domem, začnete stavět a po 20 letech můžete začít opravovat a stavět znovu.
1: Ano, přesně tak.
0: Jsou dnes lidé třeba při pořizování psa zodpovědnější než dříve?
1: Nepřijde mi to.
0: Nepřijde
1: mi to, i když všecko vidí. Je v médiích, jo, upozorňuje se na to. Dneska už ta osvěta je, bych řekla, na velice dobrý úrovni a je pořád dokola, ale lidi jsou pořád dokola stejní. Prostě je to takový, dřív si pořizovali zvíře, protože pes měl hlídat barák a to. Dneska si pořídí psa, protože ho chtějí a když ho nechtějí, no tak ho dají do útulku. Mají to jednoduché řešení.
0: Mají to jednoduché. Paní Miluše, jaký je dnes největší problém útulku v České republice podle vás?
1: Tak já bych řekla, problémy prakticky jako takový není problém nějaký veliký, těžký. Máme výborný třeba zákon na ochranu zvířat. Máme jeden z takových, bych řekla, s ostatními zeměmi nejlepší. A pokud se dodržuje ve všech směrech, tak je to prostě jako ve prospěch toho útulku. Ale co začíná, a to bude asi s podivem, třeba se na mě někteří budou zlobit, začíná taková nějaká rivalita mezi útulky. A to je prakticky velice špatný. Jo, protože útulek nemůže být konkurenční. Nemůžu přece říct, že můj útulek bude konkurovat jinému. Měli bychom si pomáhat, protože pokud to bereme jako konkurenci, tak potom je to o penězích a ne o zvířatech.
0: Naším dnešním hostem ve světě zvířat na Českém rozhlase Sever je paní Miluše Maskulanisová ze psího domova v Řepnici. A za malou chvíli se budeme povídat i o tom, jak útulkům třeba pomáhají dnes sociální sítě.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: skupina Elán a vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky dnešní Svět zvířat, kde si povídáme s Miluškou Maskulenesovou ze psího domova v Řepnici. Tak my jsme si povídali třeba i o tom, vlastně, jak se moc změnilo přístup lidí k adopci. Paní Miluše, jak moc dnes útulkům pomáhají třeba sociální sítě?
1: Tak víc dneska útulek jako mnoha jiných odvětví bez sociálních sítí už by bylo nemožný. To v každém případě, ať je to televize, ať je to rozhlas, ať jsou to noviny, prostě čím větší propaganda je, tak tím mají větší naději ty pejsci z toho útulku odejít. Takže bez sociálních sítí a bez médií by to vůbec nešlo.
0: Takže předpokládám, že vy jakožto psí domov v Řepnici máte Facebook, třeba Instagram, TikTok.
1: Samozřejmě TikTok nemáme, ale tady ty všechny máme a ještě chci jenom upozornit, že máme teda i kočky, nejsme jenom psí, ale jsme i kočičí útulek, máme kočky a v této době tam máme dokonce i zabraný dva týraný kozlíky, takže máme i dva kozlíky.
0: Sociální sítě jsou, říká se, dobrý sluha, ale zlý pán. Setkáváte se třeba i s problémem té impulzivní adopce na efekt právě kvůli sociálním sítím, že nějaký pejsek je momentálně více moderní než ten druhý?
1: No tak já bych to asi srovnala asi takhle, že sociální sítě řeknou, prospívají útulkům, pomáhají, ale i taky škodí, ale to je takhle, jako to se nedá říct, že škodí ty mediální ty, je to v lidech. Je to v lidech, protože spousta lidí, prostě lidi jsou zlí, jsou závistiví, že jo, jste bohatá, máte tam ty psy, válíte se v penězích od sponzorů a tak. A může si to v dnešní době, já vždycky říkám, tak si ho postavte taky. Jo, takže ale to neovlivňují média, takhle se prostě lidi chovají, prostě něco mají rádi, něco rádi nemají, dokážou pomluvit, dokážou pochválit. Takhle je ten život, ten je
0: rozumím,
1: nejenom je to, v útulku, to je všude.
0: Je to naprosto všude. Setkáváte se třeba i s tím, že lidé vrací psy i kočky kvůli změně životního stylu, to si myslím, že se stává celkem běžně.
1: Tak to se stává opravdu velice často a to nás strašně mrzí, když třeba nám přivedou pejska po 9 letech, brali si ho, když mu byli 3, takže už je mu 12, už má špatný zuby, téměř neslyší, je ve špatném stavu, ale vrací ho, protože se adoptovala jejich maminka, která umřela a oni ho nepotřebují. Tak to se stává. Ale zase na jednu stranu jsme rádi, když se obrátí na nás, i když nadávám to, ale že ho nikde neuváží, že ho nikde nevyhodí. Jo, vždycky říkám, obracejte se ve všem, vždycky na nás. Ale říkám, pak když přivedou poloslepýho pejska starýho, tak pro to zvíře je to velikánský stres, protože on vůbec neslyší, neví, teď cítí pachy, neví, co se s ním děje. Jo, prostě je to asi jako, když by se přesadil starý člověk z výborné rodiny někam do špatné rodiny.
0: Rozumím. Naším dnešním hostem na Českém rozhlase Sever ve světě zvířat je Miluše Maskulenesová ze psího domova v Řepnici.

0: Český rozhlas Sever, vy posloucháte Svět zvířat, kde je naším hostem Miluše Maskulanisová ze Psího domova v Řepnici. A paní Miluše, ještě by mě zajímalo, váš útulek je tedy soukromý. Jak náročné je dnes financovat právě provoz toho soukromého útulku?
1: Takže provoz útulku jako takový je náročný vždycky. Když prostě chcete, aby pro ty zvířata byly tam nejlepší všechno, aby prostě měli to, co potřebují, a hlavně třeba léčba, nemoce, operace, kastrace. Takže ty ceny už jsou dneska úplně jinde, než byly před 20 lety nebo 25 lety. Takže já bych řekla takhle, jsme financovaní z peněz, co máme nasmlouvaný města a obce, protože k nám dávají ta zvířata, ano. Takže máme mezi sebou smlouvy a oni na ně platí. Také máme sponzory, hodní lidi, kteří taky posílají peníze, a já vždycky všem říkám, jste hodní, že nám chcete pomoct, ale přijďte se podívat do útulku, to je velice důležitý, když někdo někam chce jít něco poslat, tak je dobrý se jít přesvědčit, jestli to je opravdu o těch zvířatech, jestli opravdu to posílá tam, kam to patří. Jo, takže říkám, i tadyhle to máme, takže, ale to je spousta útulků, který, bez toho by to asi úplně nešlo, protože jako financovat útulek jako takový se některým lidem příčí, ale zase si musí uvědomit, že to není jenom nakrmení těch zvířat, že tam musíme platit vodu, musíme platit elektriku, musíme vlastně odvoz fekálí a všeho takového, a to už dneska stojí opravdu veliký peníze.
0: Útulky taky muselo velkou měrou zasáhnout právě zdražování energií a veterinární péče.
1: Samozřejmě, ale zase řeknu to takhle, přestože se to několikrát zdražilo, já nevím, dřív byla před 30 lety kastrace fenky asi za 2000, dneska to je za 22 tisíc a takový, ale je to zase daný tím, že pokud chcete pro to zvíře opravdu to nejlepší, tak prostě mu to stejně musíte dát. Jo? A že to se všecko zdražuje, to se právě odvíjí všechno od těch energií. I tím veterinám se všecko zdražilo, že jo? Nejenom nám, v útulcích. Každému se všechno zdražilo, co je závislý na pohonných hmotách a na energiích, takže všichni platíme hodně veliký peníze.
0: V útulcích, ale obecně, všeobecně funguje skvěle komunita dobrovolníků. Jak jste na tom s dobrovolníky v Řepnici?
1: Dobrovolníci jsou lidi, jak já vždycky říkám, svatý lidičky, jsou to velice hodní lidi a pomáhají opravdu, prakticky do toho dávají svůj volný čas, svůj energii, ale je pravda, že zase třeba odcházejí spokojení, když třeba byli vyvenčit pejsky, posekali trávu, že zase je to nabilo zase z druhé strany, jo, že k tomu nepřijdou a cítí se prostě, že v ten den byli potřební, pomohli a mají z toho taky dobrý pocit.
0: Je těžké najít dlouhodobé dobrovolníky?
1: Dlouhodobé dobrovolníky je velice těžké najít. A většinou by to byly takhle, každý máme určitý, nebo všichni mají svůj určitý životní styl, mají taky nějaký program, mají svoje rodiny, ale vlastně to, takže nedá se říct. Nejlepší je dobrovolník třeba starší pán, když je šikovný a je to důchodce, no tak ten může chodit pořád, že jo. Takže to, a dokonce i z takového třeba si uděláte potom i spíš takového svého zástupce. On už to tam všecko zná, můžete mu věřit, tam je to taky i na ty důvěře, že jo, umí zacházet se zvířaty, zase každého k těm zvířatům nemůžete pustit, protože tím psům se buď líbí ten člověk, nebo se nelíbí, nesmí tam dojít k napadení a tak. Ale říkám, bez dobrovolníku by prakticky útulek ani nemohl moc fungovat.
0: Pokud nás poslouchá někdo, kdo právě přemýšlí nad tím, že by se stal dobrovolníkem, co pro to může udělat třeba u vás konkrétně v Řepnici?
1: Co by pro to mohl, no, stačí se k nám přihlásit, my mu ukážeme, o co by se tak nějak jednalo, prostě, ale hlavně si musí uvědomit to, že většinou útulky jsou na vesnicích. Jo, dneska jsou pohonné hmoty taky drahý, musí mít auto, protože doprava autobusová prakticky někde už ani není. A takový, takže a když tady s tím vším jako prostě by se dohodli, tak my ustoupíme jemu, on ustoupí nám, vždycky se dohodneme. Pokud chce pomáhat, tak je to vždycky, jak se říká, hozený na dobrou půdu.
0: Naším dnešním hostem na Českém rozhlase Sever ve Světě zvířat je paní Miluše Maskulanisová ze Psího domova v Řepnici. A za malou chvíli se dozvíme, kolik je v Řepnici aktuálně pejsků.
2: Svět zvířat.

0: Tady je Český rozhlas Sever, taky dnešní Svět zvířat, kde si povídáme s paní Miluší Maskolenesovou ze psího domova v Řepnici. Povídáme si o pejsích i o kočičkách, ale více o těch pejsích. Paní Miluše, kolik máte aktuálně psů k adopci a celkově psů?
1: K adopci máme k pejsku, já nevím, oni prakticky jsou všetky k adopci, ale někteří jsou tam díl, někteří jsou agresivní.
0: K tomu se dostaneme.
1: A tak, jo, takže já bych řekla, že teď v tuto chvíli bychom mohli dát k adopci asi takových 12 pejsků. Mm-hmm. Jinak celkem jich tam máme 36,
0: ano.
1: Což je normální stav, takový běžný stav. Nemůžu říct, že by to byl přetlak, nebo že by jich bylo hodně, nebo málo. Akorát, že za tu dobu naší, toho vlastně, co provozuju útulek, tak se změnila sestava plemen. Sestava plemen zvířat. Dřív byli voříšci, byli to většinou voříšci, nebo přišel německý ovčák, přišel dobrman to. Dneska jsou to kříženci.
0: Ano.
1: A dřív tady nebyli žádní pitbullové, žádní
0: takže
1: stafordi.
0: Takže bulíci takhle.
1: A takový tak. A teďko to sem vlastně přišlo, jsou to i kříženci a už i ty psy mají jinou mentalitu. Nejsou tak snášenliví. Dřív jsme mohli ve velkém výběhu třeba pustit, já nevím, huskyho s německým ovčákem, třeba tam běhalo 10 dospělých psů velkých. Dneska už to možný není. Dneska musíme vypouštět po jednom do výběhu, protože by se rvali. Jo, takže i tadyhle stojí. Je to kočiček máme 24, což se skoro rovná tomu, ale zase kočičky jsou tam jenom proto takhle, protože jsou tam některý díl. Jsou tam kočičky, které u nás už zůstanou, které prakticky mají různé nemoce, protože děláme vlastně i vyšetření na fibku tomu,
0: ano,
1: jako,
0: ano,
1: jako
0: ano.
1: Říkám a tak. A když ji některá má, tak ty jsou jako v izolaci, protože oddělujeme od těch zdravých. A ty ani, když pokud by byl zájemce a chtěli kočičku, tak jim vždycky popravdě řekneme, jaký má problémy, v jakém soustavu, protože přece nedáme kočku, která má nějakou chorobu, která je infekční, která se přenáší, že jo, na druhou kočku, tak jestli paní má doma dvě kočky a chce udělat dobrý skutek, taky nemůžeme potrestat tím, že jí dáme nemocný zvíře. To by bylo úplně neetický, to by nám tady to. Takže říkám, je to takový napůl, ale že zase pejsci z útulku prakticky jdou dobře na odbyt, to je pravda.
0: Co váš nejstarší psí člen a co kočičí, kolik je jim let a jak jsou tam dlouho?
1: Tak nejstarší tam máme Fenku, která je už u nás asi 8 let, 8 let je v útulku, byla už je taky šedivá a tak, byla odchycena, byli jsme tehdy pro 13 týraných psů, mezi nimi byla i ona, všechny jsme rozdali, vykastrovali, ale ona je autistka. Ona je vlastně, tady to se
0: psí autistka.
1: Psí autistka. Takže je to i potvrzením veterinárním vyšetřením. Jmenuje se Aja, mám ji strašně rádi.
0: Ano.
1: A jasně, bych řekla, jako ten autismus přináší takovou určitou legraci, protože my nevíme, kdy nás má ráda, kdy nás pokouše.
0: Jasně.
1: Jo, až jí to sepne, tak prostě najednou si chce s váma hrát a najednou dělá, že nás vidí poprvé a začne se skovávat, utíkat. Jo, prostě to je takový.
0: Takže to je pejsek naprosto nevhodný k adopci.
1: Ano, ta už u nás zůstane. Je jí asi 13 let, je vykastrovaná samozřejmě, ale ono to tam ani nevadí, ona má takový ten svůj svět. Jo, takže běhá s ostatníma psema, některý má ráda, některý nemá ráda.
0: Vlastně a je by to mohlo být i ku škodě, kdybyste jí dali do jiného prostředí, když je zvyklá právě na to útulkové.
1: To už by nešlo, to už by nešlo. Ona nepřijímá jiný lidi. Jo, ani prostředí, prostě říkám, u ní by to nešlo, protože nevíte, v jakou chvíli se jak zachová a nebudeme jí ubližovat, ona už u nás klidně dožije.
0: A co tak, kočičky?
1: Kočičku jsme měli, teda už teď ji nemám, letos jsem přišla o kočičku, který bylo 21 let a moje dcera teďko, je to asi 3 neděle, prakticky, když to řeknu, pochovali kocourka 24 let. Kočičky jsou opravdu letitý, jak si lidi myslí, že třeba budou mít 5-6 let, opravdu dneska kočky jsou takový, možná jsme se dřív o to nezajímali, o ten věk těch kočiček, jo, ale u kočky prostě dneska 10-15 let je úplně normální průměr.
0: A to mohu potvrdit, protože jedna moje kočička, kterou jsem milovala, tak ta měla nedožitých 22.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Olympik a vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky dnešní Svět zvířat. Naším hostem je Miluše Maskulanisová ze psího domova Řepnici. A paní Miluše, co byste třeba poradila lidem, kteří chtějí útulkům pomoci, ale nevědí jak?
1: Takže pokud by chtěli útulkům pomoci lidi, tak je dobrý nejdřív se do toho útulku přijít podívat, navštívit ho, podívat se, na jaký je úrovni ten útulek. A tam už potom vlastně zaměstnanci, vedoucí a všechno řeknou, co by bylo potřeba. Protože je třeba zbytečný kupovat suché krmení. Já zase říkám, třeba nám bolej lidi, my bychom vám koupili. A já říkám, jste hrozně hodný, ale pokud si můžu, nechceme být vybíraví, ale já říkám, jestli máte koupit 5 pytlů nějakého horšího kvality, tak nám radši kupte jeden pořádný pytel. Mm-hmm. Vlastně je i dietní krmivo na ledviny, na játra, který je taky dost drahý. A kdyby chtěli pomoci i finančně, máme transparentní účet, na kterým je vidět, jaký pohyby, kdo tam přispěl, kam ty peníze jdou. A potom máme ještě sbírkový účet. To jsou takový ty pokladničky, který máme. Vlastně musí být k tomu povolený, který nám zapečeťuje městský úřad a odpečeťuje, počítá městský úřad a vkládají se na ten účet. Takže je to všechno takový transparentní. Takže nemusí se bát, že kdyby poslali finanční částku, která je potřebná, protože musíme platit veterinu. Že jo, hlavně veterinu, odblešení, odčervení, všechno stojí dneska peníze, takže nám spíš pomůžou ty peníze, když to řeknu takhle upřímně. Spíš tadyhle na to, protože například říkám, teďko budeme mít třeba před operací Fenečku, krásnou Fenku Kokřice, má močový kameny. Takže příští týden bude připravena na to operaci, která bude taky stát hodně peněz. Pak berou ještě léky, že jo, antibiotika a takový. Takže tady to je to, co zatěžuje nejvíc útulek. Útulek, říkám, nejvíc zatěžuje spotřeba elektřiny a potom i to veterinární ošetření, protože opravdu, když už se ty pejsci dostanou do toho útulku, tak opravdu nejsou v dobrém stavu.
0: Co by podle vás nejvíce pomohlo snížit počet opuštěných zvířat? Existuje něco takového? Máte nějakou radu?
1: Tak teďko zabřehnu do něčeho jiného. Ten počet opuštěných zvířat se v naší republice nikdy nesníží, naopak naroste, protože se stalo velikou módou zachraňovat v uvozovkách, dovážet zvířata ze zahraničí. Takže Slovensko, Rumunsko, Bulharsko, Chorvatsko, Ukrajina. Já zase říkám jedině psi z Ukrajiny, bych řekla, Ukrajina má právo vyvážet své zvířata, protože tam je válka a trpí tam lidé i zvířata. A tam ty ostatní nebudu jim šáhat do svědomí, je zbytečný sem dovážet, protože už jsou dováženy z útulků a ty útulky tam prostě se už musí postarat o to zvíře. To jako kdyby ke mně přišel někdo do útulku a řekl, dejte nám 10 psů, my je vyvezeme, já nevím, na Slovensko.
0: Rozumím.
1: Jo, to je zbytečný převážet. A pokud si lidi myslí, že se ta zvířata mají špatně, jako třeba v Irsku nebo někde, že je tam vraždí, zabíjejí, tak můžou spíš říkat, musíte prostě útočit na ty zákonodárce. To, že vemete 1000 zvířat a přivezete do druhého státu, není záchrana. Záchrana by měla být pro všecka zvířata, ať je to dobytek, ať je to kočka, ať je to pes. Jsem říkala, tam se musí změnit nebo udělat zákon na ochranu zvířat. Takhle pomáhat, spíš útočit na to vedení, aby tam vzniknul ten zákon, jsou tam ochranářské organizace, které by mohly jako pomoct.
0: A tohle to bude otázka na závěr a bude trošičku osobní. Co vám po tolika letech dává sílu pokračovat dál?
1: Asi ta láska k těm zvířatům. Já totiž tak provozuju 35 let prakticky stávám soboty, neděle, pořád. Nemám za sebe náhradu a když jí seženu, tak prakticky můžu odjet třeba na 3, na 4 dny, na 5 dní. Ale nebudu se jako být v prsa. Zvolila jsem si to, ale říkám každému, Od malička jsem se starala o zvířata. Měla jsem v 8 letech svého prvního německého ovčáka a jako dítě jsem stávala ráno ve 4 hodiny, abych ho vyvenčila, abych s ním poklidila, než půjdu do školy. Prostě jsem se mu věnovala a proto vždycky říkám, mě nemůžete dohnat, já jsem se s tím narodila.
0: A že to ve psím domově v Řepnici doopravdy dělají s láskou, tak o tom se můžete přesvědčit i sami a třeba přitom vyvenčit nějakého pejska. Paní Miluše Maskulanisová byla naším dnešním hostem ve světě zvířat na Českém rozhlase Sever. Já vám moc děkuji za návštěvu. Věřím, že se spolu ještě uvidíme a díky a naslyšenou.
1: A já vám děkuji za pozvání a ať se Severu daří, protože velice nám pomáhá váš rozhlas.

Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr, vy posloucháte Český rozhlas Sever, máme 11 hodin a 52 minut k tomu. A připomínám, že u nás stále probíhá den otevřených dveří Českého rozhlasu Sever. Naše brány můžete navštívit až do 16. hodiny, ty budou otevřeny a každou půl hodinu tady u nás probíhají prohlídky, takže se dostanete i do míst, které nejsou běžně přístupné. Já se teď s vámi na malou chvíli rozloučím, protože nové zprávy od nás ze Severu Čech připravuje kolegyně Jana Moravcová a popolední už se na vás těší Míra Tartárek, který bude mít své písničky na přání. Renáta Filipi přeje hezký poslech a dobrý den.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Kvůli rekonstrukci Benešova mostu je o víkendu v Ústí nad Labem uzavřená silnice číslo 30. Soud dnes rozhodne o vazbě pro muže, který je podezřelý z krádeže lebky svaté Zdislavy. Lidé dnes můžou navštívit Český rozhlas v Praze i v regionech. Bude polojasno až oblačno, k večeru se může zatáhnout, přehánky jen výjimečně a teploty dnes naměříme do 16 stupňů. Pěkné poledne, zprávy a Jana Moravcová. Stavbaři dokončují konstrukci Benešova mostu v Ústí nad Labem. O víkendu je proto uzavřená silnice číslo 30 v prostoru tzv. Protipovodňové vany. Na vozovce tam stojí jeřáb, který bude usazovat ocelovou konstrukci. Ta pak spojí oba břehy pod mostním obloukem, vysvětlil stavby vedoucí Jan Eckert.
3: Vlastně ta ocelová konstrukce bude kompletně dokončená, to nám bude trvat do nějakých večerních hodin a zítra budeme sundavat tady ty červený příhradový vazníky. Most byl spuštěn na nový pilíř a potřebujeme odstranit ty příhradové vazníky, které jeden váží asi kolem 20 tun.
2: Policie dnes přivezla k okresnímu soudu v České Lípě muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Soud rozhodne o tom, jestli ho umístí do vazby. 35-letý muž podle policie lebku ukradl v úterý, zalil ji do betonu a chtěl ji pohřbít. Policie navrhla vazbu kvůli obavám, aby podezřelý trestnou činnost neopakoval, neovlivňoval svědky a nechtěl utéct. Restaurátoři se pokusí lebku z betonu vyjmout. To může podle policie trvat i několik dní. Máchovo jezero na Českolipsku dnes zahajuje sezónu. Slavnost odemykání jezera se letos nese v duchu připomínky výročí založení takzvaného velkého rybníku před 660 lety. A lidé se mohou po 13. hodině těšit na příjezd samotného zakladatele Karla IV., říká ředitel organizace Kultura Doxy Petr Hozák.
4: Těšit se můžou klasicky na spoustu atrakcí pro děti, stánkový prodej, animační program pro děti, ale také hlavní program hudební na pódiu, kde se představí Crossband, David Pett a také Eva Farná Tribute Band.
2: V Českém rozhlase začal den otevřených dveří. Návštěvníci se můžou podívat nejen do hlavní budovy na Pražských Vinohradech, ale i do všech regionálních studií. Více informací a program jednotlivých stanic najdou zájemci na webu rozhlas.cz/dod. Program ke dni otevřených dveří je pro návštěvníky připravený taky v sídle Českého rozhlasu Sever v ulici Na Schodech.
1: Počasí.
2: Počasí pro dnešek polojasno až oblačno, přechodně se může zatáhnout, přehánky čekáme opravdu jen výjimečně, teploty naměříme do 16 a na horách do 10 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Jak to vypadá aktuálně na severu v dopravě? Problémy čekejte v Chomutově, v Dřínovské ulici po střetu dvou osobních aut. Projedete se zvýšenou opatrností a zpozorněte řidiči, pokud jedete po D8, u exitu 35 do Ksany ve směru na Ústí nad Labem je nehoda na 36,5 kilometru. Střetla se tam dvě osobní auta, na místo jede policie. To byly zprávy ve 12 hodin. Já vám přeji i dál pěknou sobotu s námi.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Písničky na přání.

náma písnička, která to pro nestárne od Jitky Zelenkové. Máme si co říct. Jsou tady sobotní písničky na přání. Dnes tady u nás na Českém rozhlasu Sever probíhá den otevřených dveří a tak jsou tady hned dokonce dvouhodinové písničky na přání. Pěkný poslech vám od mikrofonu a ze studia přeje Miroslav Tartárek. Pojďme si také osvěžit kontakty sem k nám. Telefon i dnes číslo 475 212 212. Pro SMSky používejte 90 011 04. První slovo zahrajte, následujeme zrana jeden znak a potom už text vašeho vzkazu. No a také samozřejmě můžete napsat e-mail to na zahrajte@rozhlas.cz. Tolik tedy kontakty, samozřejmě pokud si z vás, teď nás posloucháte třeba tady na zahradě, někdo troufne tady i promluvit se mnou do mikrofonu, není problém, ale teď před prvními také i telefonáty, já tady mám nachystané čtení a je to jeden e-mail. Zahrajte prosím od Jiřího z Muška. Už mi lásku není 20 let. Bylo by to teď Helče. Všechno nejlepší přejí Česnek, Danča a rodina. A tady je písnička.

0: Jiří Zmožek, Už mi láskou není 20 let, a jsou tady speciální dvouhodinové písničky na přání, ano, až do 14 hodin. No a samozřejmě tady nesmí chybět také vaše telefonáty. Ten první po 12. hodině je z Děčína, jestli se nepletu. Ve vysílání vítám posluchačku Emu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Slyšíme se, to je dobře. Tak vy jste říkala, že byste ráda něco od Richarda Millera, tak nabízím třeba Po schodoch, může být?
1: No samozřejmě.
0: To, a také se občas stává u vás, že kdo si čosi vrta v paneloch, jak se tam zpívá? Tak doufejme, že teď zrovna ne, abyste mohla poslouchat hezky tu písničku. Komu ji zahrajeme? Pro koho bude?
1: No tak pro mýho tačku, který mě vlastně tady toho jako Richarda jako dostal, jakože poslouchám kvůli němu. Aha, a mou babičce, která by měla taky poslouchat.
0: Dobře, takže ji také zdravíme. No a písnička je pro vás samozřejmě. Vy jste říkala, že dnešní oběd je pro vás takovým překvapením, tak aby to bylo hodně dobré a pozitivní, a zase někdy zavolejte. Naslyšenou.
1: Samozřejmě.

0: Richard Miller a písnička Po schodoch. Jsou tady písničky na přání, speciální dvouhodinové ke dni otevřených dveří. Já teď ve studiu nejsem sám, je tady celá jedna velká skupina. Všichni se dívají na to naše zařízení, jak to funguje. Tak to všem teď ukážeme v písničkách na přání, jak to vypadá s tím dalším telefonátem. Ve vysílání vítám posluchačku Jarmilu z Prahy Nuslí. Dobrý den.
1: Dobrý den, Merečku.
0: Zdravím, vítám. Tak vy jste vybrala písničku od švédské čtveřice ABBA. Jaká že to bude?
1: Fernando.
0: Fernando, tak jsem to nachystal dobře. No a koho potěšíme tou písničkou?
1: No já nevím, jestli poslouchají ty lidi, ale já, vy jste to vysílal v rozhlase, že budou písničky dvouhodinové.
0: Ano,
1: tak
0: ano,
1: myslím,
0: ano, určitě.
1: Já dneska v pořadí mám dneska Martu z Barrandova, pana Karla z Jižního města s jeho paní manželkou, Milenkou, a písničku bych poslala, když tak, jestli poslouchá i Dominika s maminkou z Ústí nad Labem.
0: Dobře.
1: A všechny ostatní, kterými si necháváme zahrát, nebudu je jmenovat. A písnička je i pro vás, Mirečku.
0: Já děkuju.
1: A pro všechny, co tam jsou ve studiu.
0: Teď jste mi to vzala z pusy.
1: Jo? Tak pro ty všechny a pro všechny návštěvníky, co tam jsou.
0: Dobře, já tady mám teď vyplé reproduktory, když je zaplý mikrofon, nevím, jestli to slyšeli, tak na telefonu tady mám, já to teď vysvětluji té skupině tady u mě ve studiu. Na telefonu mám paní Jarmilu z Prahy Nuslí a tu písničku, kterou si objednala, posílá vám všem, jo, tady, co tady jste s námi. Tak paní Jarmilo, děkuju moc a zase se někdy ozvěte. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A písnička za malý okamžik.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Tolik tedy skupina Ava, písnička Fernando, písničky na přání pokračují dál, skupina odešla, za chvíličku zkusíme také další telefonát, ale já tady mám také třeba nachystanou jednu SMSku. Prosím písničku od Karla Černocha a Jiřího Vimra, ve dvou se to lépe táhne. Děkuje Pepa, tak zdravíme Pepu a písnička právě začíná.

0: Sám jsem po cestách se svým autem táh, v tom na mě stopař zamával. Na brzdu hned jsem šláp a že jsem správnej chlap, tu stopařku za ním jsem vzal. Pak z party došli mi a zrovna v kouři mi čekala v autě, já do tabáku šel. Když jsem přišel zpět s horou cigaret, už jsem jí ani auto nenašel.
1: To mě zas naopak v Kolíně ujel vlak, tak jsem na silnici stopnul Cadillac.

0: Tak tolik tedy Karel Černoch, Jiří Vimra, ve dvou se to lépe táhne. No ale pokračujeme v plnění písničkových přání s dalším telefonátem. Ještě připomínám, ano, písničky na přání, já tady mám dotaz na SMS-kách, dnes opravdu dvouhodinové od 12 až do 14 hodin speciální ke dnu otevřených dveří. Tedy pokud jste se sem nějak z nějakých důvodů nemohli dostavit, tak všechno, co se tady děje, se odehrává i ve vysílání a teď dokonce jsou tady i dvouhodinové písničky na přání. Můžete někoho pozdravit. No ale já už tady mám na telefonu nachystanou Martinu z Lovosic. Je to tak? Dobrý den.
1: Ano, dobrý den, Míro. Chtěla bych se nechat zahrát mýmu přítelovi, který měl ve čtvrtek narozeniny od Marka Ztraceného, jak jsme se na písnice domluvili.
0: Originál se to jmenuje, ano.
1: Ano.
0: Dobře.
1: Bylo by to vás, vám do rádia.
0: Děkujeme.
1: No, a to je všechno.
0: A taky pro vás. Ať máte
1: ano,
0: hezkou
1: děkuju.
0: Sobotu a ať se vám vždycky poslouchá naše vysílání.
1: Jo,
0: tady je Marek Ztracený, originál, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: někdy hledáme signál.
1: Marek Ztracený, originál, hledáme signál. Já věřím, že vy ho nehledáte, že nás posloucháte. Jsou tady písničky na přání na Českém rozhlasu Sever. Ve vysílání opět nebudu sám, protože někdo další čeká na lince. Konkrétně je to paní Božena ze Žadce, kterou také srdečně vítám a přeji hezkou sobotu. Dobrý den.
2: Dobrý den, Mirečko, vás taky srdečně zdravím a přeju vám krásné vysílání.
1: Děkuju.
2: A zdravím všechny ty návštěvníky, kteří tam jsou.
1: Ano,
2: já bohužel jsem letos to vzdala. A písničku bych poslala Andělce, Božence do Jirko a Jarmilce, Honzíkovi a Františkovi do Kralup.
1: Dobře.
2: A jinak všem těm posluchačům, kteří tam jsou, a který, ať jim přeju, ať si to užívají, mají krásné počasí.
1: Ano, takže vyvedlo se to, je to dobré. Tak, aby jsme to nezakřikli. Ale
2: všem přeju.
1: Vám také.
2: A vám, Mirečku, taky samozřejmě.
1: Jo, děkuju, děkuju moc, asi to tedy taky samozřejmě užívám s posluchači. No a písnička, jak jsme se domluvili, to bude Valdemar Matuška, Helena Vondráčková s písničkou Dověží. Tak hezký poslech, hezký víkend a naslyšenou.
2: Děkuji a naslyšenou.

S Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Písničky, které nestárnou.

0: Britsko-americká kapela Catherine and the Waves a další z písniček na přání ve vysílání Českého rozhlasu Sever a z roku 1985. Tak to byla písnička Walking on Sunshine. Jsou tady speciální dvouhodinové písničky na přání, speciální ke dnu otevřených dveří, to znamená až do 14 hodin. A já tady už mám nachystaný další telefonát, ten je z Litvínova. Ve vysílání vítám a posluchačku Alenku. Dobrý den.
1: Dobrý den vám i všem posluchačům a návštěvníkům dneska.
0: I za ně děkuji. Tak vy jste tady u mě objednala písničku od Petry Černocké. Jakouže, prozradíte?
1: Vy to řeknete sám.
0: Tak já to za vás prozradím. Tennessee, nebo Tennessee Whiskey, abych to řekl správně. No a koho potěšíme?
1: No, jak tě potěšit takový ty lidi, kteří jsou za, u vás na návštěvě, protože já jsem byla loni a byla jsem nadšená.
0: Děkujeme.
1: Ano. Ale já bych chtěla s touhle cestou poděkovat vedení Litvínovské citadely, protože dneska je tady veliká oslava 50. citadely.
0: Ano.
1: Takže já bych tímto chtěla poděkovat všem, kteří se účastnili na té přípravě, protože to asi nebylo jednoduché. A za chvilinku tam pojedu a těším se na to. Večer tam bude jako host Daša a jinak tam budou lidušky jako odevša tady z Chomutova, z Litvínova a nevím ještě odkud taky orchestr vystupovat. Takže doufám, že nám vydrží počasí.
0: Já myslím, že ano. Jinak děkuju za kulturní pozvánku tedy.
1: Takhle jsem to myslela.
0: Tak písnička je pro vás samozřejmě, ať máte krásný den víkendový a teď už ta Petra Černocká, tak zase někdy u nás ve vysílání. Naslyšenou.
1: Děkuji.

0: Tolik tedy Petra Černocká, Tennessee Whiskey. Jsou tady speciální dvouhodinové písničky na přání. Já tady ve studiu opět nejsem sám, je tady celá návštěvnická skupina. No ale také tady mám někoho v tuhle chvíli na telefonní lince. Konkrétně je to posluchačka Jitka na cestě z Prahy sem k nám na sever. Já vás vítám ve vysílání. Dobrý ano. den, jste tam, jo? Výborně.
1: Dobrý den, tady ještě jednou posluchačka Jitka, moc zdravím. A ráda bych si dala hrát, teda, když nejde Valdemar Matuška, jak jsme spolu hovořili, tak Marii Rotrovou.
0: S Pavlem Bobkem. S tím blázem si nic nezačínej, je nachystáno. Vy jste říkala, že teď máte červenou, já ji nespustil, ale je dobře, že chvilku čekáte i na ten vstup. Tak ať se hezky poslouchá a teď už doufám blikne zelená.
1: To vám pěkně a přeji hezký den. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: Marie Jortrová a také Pavel Vubek a s tím bláznem si nic nezačínej. Posloucháte Český rozhlas Sever, písničky na přání, připomínám až do 14 hodin. No a zatím jsme tady brali telefonáty, také jsem samozřejmě přečetl také nějaké ty vaše e-maily anebo SMSky. A teď je konečně první odváživkyně tady u mikrofonu, Ála ze Stelčev se u nás ve studiu. Zdravím, vítám, dobrý den.
1: Mirečku, všechny tady posluchače.
0: Ano, ano.
1: A písničku, kterou jsem vybrala, bude pro Marušku a Mirku z Krámu, z Blevic.
0: Ano,
1: no,
0: ano.
1: Jarmilce do Nuslí mocí pozdravujeme a pro všechny, Haničku, Básničku, kdy jsou všichni to, takže pro všechny jinak, co si dáváme hrát, a Janě do Tuřan.
0: Dobře, a také pro Alenku a pro Petra, který
1: ano,
0: tady postává vedle. Aby jsem to tady vysvětlil také těm, co jenom poslouchají ve vysílání. Tak písnička je nachystaná, my jsme se vlastně už sešli, ale co nevidět, se zase sejde, ono to hrozně letí za rok asi pravděpodobně. Tak Jitka Verbová je tady s písničkou, ať se hezky poslouchá, i dál, ať se tady samozřejmě vám líbí v našem areálu a zase někdy.
1: Ano,
0: třeba
1: děkuji.
0: I na telefonu.
1: Ano,
0: naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou. Ahoj.

0: No a první část písniček na přání končí, ale nebojte, další v našem vysílání čekejte hned po zprávách, které tady budou ve 13 hodin. Ano, jsou tady dvouhodinové písničky na přání, to znamená až do 14 hodin. I v té další hodině se tady naslyšenou těší Mirek Tartárek.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy soud v České Lípě dnes do vazby neposlal. Některé banky dnes upozorňují na omezení svých služeb kvůli plánované údržbě systému. Izrael potvrdil smrt šéfa ozbrojeného křídla Hamásu. Počasí pro dnešek, polojasno, oblačno, přehánky jen výjimečně a teploty do 16 stupňů. Dobré sobotní odpoledne, zprávy a Jana Moravcová. Soud v České Lípě dnes neposlal muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy do vazby. Státní zástupce ji navrhoval pro tři možné důvody. Ukradenou lebku svaté Zdislavy nahradí dočasně na bočním oltáři v bazilice v Jablonném v Podještědí křišťálové monstrance. Jde o druhý originál skleněného relikviáře s drobnou kůstkou svaté Zdislavy, který pro papeže Františka vyrobili v roce 2021 skláři z Novoborska. První originál převzal osobně papež ve Vatikánu. Druhá monstrance zůstala v Česku a je příležitostně vystavovaná. Skleněný relikviář zapůjčil do baziliky spolek Sakristal, který se snaží o propojení tradičního sklářského umění se sakrální architekturou, říká jeho zástupce David Sobotka.
2: Jsme do Vatikánu vezli z bezpečnostních důvodů tři originály. Toto je tedy druhý originál, který byl na náměstí svatého Petra, ale hlavně se stal vlastně ústředním prvkem na bohoslužbě všech českých a moravských biskupů, kterou sloužili papežské bazilice svatého Pavla za hradbami, takže pro nás emočně i prostě vším je to velká věc.
0: Dnes se můžete přijít podívat do všech stanic a studií Českého rozhlasu. Platí to i o regionálních stanicích. Do areálu Českého rozhlasu Sever v Ústí nad Labem od rána i přes chladnější počasí přicházejí desítky lidí. Některé zajímá bývalá vila továrníka Wolfruma, kde rozhlas sídlí. Další se těší na oblíbené moderátory nebo na něco jiného, jako například pan Aleš se synem Václavem.
3: Hlavně ta technika, co tady používáte. Prostě natáčení, dostříhání, to mě baví docela.
4: Posloucháme Radio Junior obvykle ráno, protože to je příjemný při snídání před školou, něco se dozvědí kluci, já během dne taky, protože pracuji z domova, pořád junior, tak do 10 hodin, no a potom samozřejmě nějaké jiné zprávy a radiožurnál a tak.
0: Bankovní aplikace a internetové bankovnictví některých tuzemských bank dnes čekají technické odstávky. Komerční banka kvůli servisním pracím počítá se zpomalením online systému až do 10 hodin večer. Česká spořitelná klienty informovala, že během noční údržby systému George nebude možné provádět platební operace. Izrael potvrdil, že při pátečním úderu zabil šéfa ozbrojených složek Hamásu. Izadína Hadáda označil za jednoho ze strůjců masakru civilistů na hudebním festivalu poblíž pásma Gazy z října 2023. Smrt vůdce Hamásu potvrdil i vysoce postavený představitel tohoto hnutí. Podle palestinských zdravotníků při izraelském útoku zahynulo taky nejméně 7 lidí, včetně ženy a dítěte. Minimálně 50 dalších úder zranil.
1: Počasí.
0: Počasí pro dnešek bude polojasno až oblačno, místy se může zatáhnout, přehánky čekáme výjimečně, teploty do 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehoda dvou osobních aut aktuálně komplikuje provoz u Dobroměřic na Lounsku na silnici 1/28 a na Mírovém náměstí čekejte komplikace v Kadani, Chomutově, na Chomutovsku kvůli uzavírce. Tak počítejte s těmito dopravními komplikacemi, jděte opatrně, šťastnou cestu a dál krásnou sobotu s námi s Českým rozhlasem Sever.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tartárkem. Mám

Kolik dalších z písniček, které nestárnou, to byl Tomáš Linka a Paní má se má. Speciální vysílání Českého rozhlasu Sever ke dni otevřených dveří pokračuje. A jak jsem slíbil, s písničkami na přání. Od mikrofonu vás opět zdraví Miroslav Tartárek, dobrý den. A také tady mám pro vás hned kontakty do studia. E-mail má i dál adresu zahrajte@rozhlas.cz. Možná chcete napsat SMS-ku tu na 90 011 04. První slovo zahrajte, mezera na jeden znak a potom text vašeho vzkazu. No a také tady mám samozřejmě telefon, ten má číslo 475 212 212. A že se ptáte, jaká bude hrát ta další písnička na přání. Mám tady jeden písemný vzkaz, zahrajte pro všechny, co jako já navštívili váš den otevřených dveří, moc se mi u vás líbilo, díky Jirka z Mostu. Jirko, my moc také děkujeme. A ještě tady čtu, jakou písničku, tak prý nějakou od DJ Boba. Dobře, mám tady nachystanou písničku Everybody.

0: Tolik tedy DJ Bobo a písnička Everybody. Až do 14 hodin jsou tady speciální písničky na přání ke dnu otevřených dveří. Já tady mám teď také nachystaný další z vašich telefonátů. Předloni nás ten posluchač, co čeká na telefonu, i navštívil. Letos poslouchá, co se tady všechno děje. Ve svém rádiu to poslouchá a také se dotelefonoval do písniček na přání. Ve vysílání vítám pana Karla z Ústí nad Labem, pana Karla hornického rentiéra. Já vás vítám.
1: Dař Bůh, zdraví vás tam všechny.
0: Děkujeme, děkujeme.
1: Tím rádiu,
0: ano,
1: jo,
0: ano.
1: A počasí se vám docela vydařilo,
0: jo, vyšlo, jo? Dneska to vyšlo určitě na 100%.
1: No, to jo, to jo.
0: Ano.
1: No.
0: Tak předloni jste si nechával zahrát jednu písničku a tak tradice je, já myslím, dobrá věc, tak to zahrajeme i dnes, souhlasíte?
1: Ano, no, most přes řeku Kvaj.
0: Ano, tak jsme. Ano, a vy k tomu máte ještě takovou vzpomínku, že jste si do disky pískali, když jste šli fárat. Souhlasí to. Pamatuju si to
1: tak,
0: dobře.
1: Vypasovali jsme kahany a už jsme husím pochodem šlapali k jámě a to jsme si pískali tady. To byla ještě melodie tenkrát.
0: Ano. Tak no, teď si můžete pískat k tomu textu, co tady pustím teď z našeho vysílání, jako vzpomínku. Tak se mějte krásně. Mějte se krásně, děkuju za vaši přízeň, za to, že jste také zavolal a že nás posloucháte. Třeba i právě dnes, když máme ten den otevřených dveří.
1: Všechny vás tam pozdravuju.
0: Děkujeme.
1: A
0: děkuju a naslyšenou.

Tak jsme ní moc přes řeku Kvaj, písničky na přání až do 14 hodin a já tady mám také nachystanou spoustu vašich písemných vzkazů k narozeninám také, tak pojďme je také přečíst. Dobrý den, dnes slaví moje maminka kulaté narozeniny a ráda bych jí za celou rodinu nechala zahrát její oblíbenou písničku Oči barvy holubí. Tak já to ještě přečtu celé. Dnes slaví své krásné 80. narozeniny maminka, babička, manželka paní Jenka Jedličková z Bíliny. A taky chceme přát, ať zdraví pevně slouží, ať elán ji nikdy neopouští a to přejí manžel, Josef, děti, František, Oldřich, Terza, Kateřina, vnoučata Majdalenka, Kubík, Veronika, Eliška. Milá maminko, děkujeme ti za tvou péči a lásku, máme tě rádi. Oči.

0: Tady tedy Karel Gott, Oči barvy holubí, to byla další písnička na přání, tu jsme hráli ke krásným kulatým narozeninám a tu následující, jestli jsem dobře poslouchal, budeme hrát k výročí. Ve vysílání vítám posluchačku Zdeňku z Mladé Boleslavy, teď ovšem někde asi na chatě. Já vás zdravím a vítám, dobrý den.
1: Děkuji vám za přivítání, dobrý tak, den.
0: Už jsme spolu ve vysílání, vy jste říkala nějaké výročí, že slavíte s pánem, nebo něco takového s
1: manželem. Už sice v dubnu, ale slavili jsme 50 let společného života.
0: Ano, tak.
1: Už jsme si i dřívějším výročím u vás dávali zahrát písničku právě tuto, kterou bych prosila i dnes. My dva a čas.
0: Dobře, to se hodí, tak i od nás a ode mě velká gratulace, i když opožděně. No a
1: nevadí.
0: Písnička samozřejmě od Ivety Simonové Mlana chladila. My dva a čas, ať se hezky poslouchá, hodně zdravíčka vám oběma a naslyšenou.
1: Vám taky děkuju, naschledanou.

0: Tolik tedy Iveta Simonová, Milan Chladil a písničkami Dva a čas. Ano, jsou tady stále písničky na přání. Je tady den otevřených dveří, takže speciální dárek pro vás, co nás právě posloucháte, anebo co nás navštívíte tady také ve skupinách. Já tady mám teď nachystané další přání ke kulatým narozeninám, tak já to přečtu. Prosím o zahrání písničky pro moji maminku, paní Miluši Horákovou z Račic u Štětí, která dnes slaví životní jubileum 80 let. Prosím, pokud to bude možné, písničku To býval raj. Ano, už je nachystaná. Milé mamince, babičce a prababičce přejí synové Petr a Ladislav s rodinami, vnoučata s rodinami a pravnoučata. Tak tady čtu, že právě probíhá oslava, tak i ode mě všechno nejlepší. A tady je písnička od pánů od Marcela a Jiřího Zmoška. To býval raj.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Tohle tedy Marcel Zmožek, Jiří Zmožek a písnička To býval ráj. Stále jsou tady písničky na přání. Já tady mám teď nachystaný další telefonát a ten telefonát je důkazem toho, že naši posluchači jsou technicky zdatní, protože na telefonu je Pavel ze Židlochovic a zároveň posluchačka Jana Zirková. Tak já vás oba zdravím. Dobrý den přeju.
1: Taky zdravím na sever.
0: Zdravíme na
2: já
0: sever.
2: Já taky zdravím, pane Míro.
0: Zdravíme i na sever, i na Moravu, teda najednou jsem chtěl říct. No a písnička nachystaná, tak komu zahrajeme dnes, takhle, v tuhle chvíli?
1: Tak to řekni, Janí.
2: No, tak já bych nechala zahrát všem těm, kteří se letos mohli zúčastnit a kteří se také bohužel nemohli zúčastnit, jako třeba já a Pavel z nějakého důvodu, ale já si myslím, že určitě příští rok to vyjde a zase se tam shledáme společně a přeju vám, že je moc hezký počasí, už konečně přestalo pršet a ať se vydaří ten den otevřených dveří. Tady to vám i všem posluchačům přeju, pane Míro.
0: Děkuju, tady snad ani nepršilo, já teď nevím, jsem tady zavřený ve studiu. Tak, ale myslím, že tam je hezky. Takže zdravíme na Moravu a samozřejmě i do Jirkova a vybrali jsme tu písničku k tomu dnu otevřených dveří, já myslím, že hezkou Pojď dál a zpívej od Pavla Bobka. Tak až se hezky poslouchá, třeba i zpívá na Moravě, tam se většinou zpívá, no a mějte se fajn a naslyšenou.
2: Ty taky naslyšenou, děkujeme.

Na Českém rozhlasu Sever dozněla další z těch, které nestárnou, tedy písniček. To byl Petr Spálený a Plakalo Baby. I dál jsou tady písničky na přání až do 14 hodin a já tady mám teď nachystané další čtení, další z vašich e-mailů. Hezký den otevřených dveří Českého rozhlasu Sever. Dnes má 60. narozeniny americká zpěvačka Janet Jackson, sestra Michaela Jacksona. Má dvě písničky s podobnými názvy, které se mi obě líbí. Again a Together Again. Přemyslům k svátku všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia a všem posluchačům, zvláště pak návštěvníkům vašeho dne otevřených dveří. Sylvie z Prahy. Sylvie, i za všechny návštěvníky děkuju. No a z těch dvou písniček vybírám třeba tu, která se jmenuje Together Again. Tak tady je Janet Jackson.

0: Tolik tady v písničkách na přání zpěvačka Janet Jackson s velkým hitem Together Again a jak jsme slyšeli, dnes slaví krásné 60. narozeniny. No ale jsou tady písničky na přání, pojďme se také vrátit k telefonní lince číslo 475 212 212 a ve vysílání také vítám paní Marii od Benešova nad Ploutnicí. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím, děkuji vám za výběr a prosila bych tuto písničku od Evy Pilarový Montiel Chardas pro vás, pro sebe z Varádio,
0: děkujeme.
1: Všechny posluchače a všechny hosty, kteří teď jsou tam u vás.
0: Dobře, no momentálně tady zrovna je skupina jedna, tady se mnou ve studiu, tak tu písničku pošleme i spolu jim, jo, souhlasíte?
1: Tak. Ano, jasně.
0: Že jim děkujeme za návštěvu. Tak ano. Vám děkuji za telefonovat a zas někdy.
1: Já děkuji za výběr.
0: Naslyšenou, mějte se krásně. No a písnička, která je tady pro paní Marie, pro všechny i pro vás tady, se jmenuje Montiel Chardas. Tady je nezapomenutelná Eva Pilarová.

Tak tolik tedy Eva Pilarová, Montyho Čardáš, ještě chviličku tady budou písničky na přání, no a já tady mám teď zase nachystané nějaké to čtení, jednu krátkou SMSku. Prosím, písničku pro moji ženušku Petrušku za dobrý sobotní oběd, třeba něco od Marka Ztraceného. Díky, Milan, tak léto 95.

Čas se nedá zastavit, ale v dnešních speciálních písničkách na přání tady mám ještě nachystanou jednu, která bude k narozeninám. Prosím vás o zahrání písničky Panenka z Kouta od Marcela Zmoška k narozeninám pro moji kamarádku Barboru Nejedlou. Milá Barborko, k tvým narozeninám ti přeji všechno nejlepší, především pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky a splnění všech tvých přání. Hezky si to oslav, tvoje kamarádka Helena s rodinou z Prahy.

0: 14 hodin a také písničky na přání končí a já už naší moderátorskou štafetu opět pomalu předávám kolegyni Renátě Filipi. Všem přeji i dál krásný den a buď za moment naviděnou v areálu Českého rozhlasu Sever na dnu otevřených dveří, anebo od 17 hodin u dalších hudebních legend se naslyšenou těší Mirek Tartárek.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Muž podezřelý z krádeže lepky svaté Zdislavy do vazby nepůjde, rozhodl o tom soud. Galerie Benedikta Rejta uspořádala v centru města první ročník akce Art Dvorky. Komerční banka i Česká spořitelna dnes upozorňují klienty před odstávkami a výpadky systémů. Počasí pro dnešek polojasno oblačno, přehánky výjimečně a teploty do 16 stupňů. Pěkné odpoledne zprávy a Jana Moravcová. Soud v České Lípě dnes neposlal do vazby muže podezřelého z krádeže lepky svaté Zdislavy. Policejní mluvčí Dagmar Sochorová oznámila, že bude stíhaný na svobodě. 35-letý muž podle policie lepku ukradl v úterý, zalil ji do betonu a chtěl ji pohřbít. Za to mu hrozí až 8 let vězení. Policie ho obvinila taky z přečinů výtržnictví a poškozování cizí věci. Státní zástupce vazbu navrhl kvůli obavám, aby podezřelý čin neopakoval, neovlivňoval svědky a nechtěl utéct. V centru Loun se uskutečnil první ročník akce s názvem Art Dvorky. Na několika stanovištích návštěvníci viděli instalaci a výtvarné práce inspirované aktuálními výstavami galerie Benedikta Rejta. Součástí projektu byla taky díla klientů Lounského domova pro seniory, říká galerijní knihovnice Věra Pokorná.
2: My jsme se vlastně zabývali hodně krajinou, vnitřní, ale i tou, kterou znají ze svých vzpomínek, takže jsou tady jarní pole, ale zároveň třeba vyšité práce, cesta do školy nebo zaměstnání, co kdo dělal.
0: Galerie chce do budoucna z Art Dvorku udělat pravidelnou akci. Klienti některých bank v Česku by dnes měli počítat s odstávkou systému. Až do 22. hodiny může docházet k dočasnému zpomalení bankovních aplikací komerční banky, a to kvůli plánované údržbě. Stejně tak potvrdila odstávku internetového bankovnictví George i Česká spořitelna. Lidé nebudou moct zadávat platby v noci na neděli a na pondělí, dodává mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.
3: Placení kartou a výběry z bankomatů budou fungovat po celou dobu aktualizace internetového bankovnictví bez problémů.
0: Ruská disidentka Nina Litvinovová spáchala sebevraždu. V dopise na rozloučenou napsala, že se dlouhodobě trápila bezmocí vůči těm, kteří trpí ve válce na Ukrajině. Ze své smrti vinila taky systematické represe proti odpůrcům Putinova režimu. Lidskoprávní aktivistka zemřela ve věku 80 let. V pátek o její smrti informovala nezávislá média působící v exilu.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme zmenšenou oblačnost, místy jasno, přehánky se mohou vyskytnout, zejména ale na horách, nejvyšší denní teploty do 18 a na horách do 12 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V části Rtyně nad Bílinou v Malhosticích na Teplicku čekejte nehodu a silný provoz na silnici 1/63 a v katastru Řehlovic na Teplicku v Habří čekejte komplikace v podobě uzavírky, a to na silnici 1/63. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a dál příjemný poslech Českého rozhlasu Sever.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po druhé a my vás zdravíme z Českého rozhlasu Sever, kde právě teď probíhá Den otevřených dveří. Ze studia vás zdraví Renáta Filipy. A ze zahrady.
5: A taky Eva Bucharová. Krásný den ze zahrady Českého rozhlasu Sever. Opravdu den otevřených dveří pokračuje. No a na zahradě pokračuje taky program. Já bych chtěla teď natěšit všechny návštěvníky. Ve 14 hodin hraje orchestr divadla města Ústí nad Labem. Od 15 hodin Big Band Českého rozhlasu. Takže opravdu naše zahrada teď zní krásnou hudbou.
4: A já doplním, že naše brány jsou otevřené až do 16 hodin. A pokud byste chtěli dorazit, tak si ještě užijete třeba i prohlídky. Hezký poslech a hezký den s námi.
1: Pohodové odpoledne s Renátou Filipy.

0: Krásný den z Českého rozhlasu Sever, den otevřených dveří v Ústí nad Labem. V ulici na schodech pokračuje dál. My tady dneska máme otevřenou zahradu i otevřenou budovu se studii a spoustu zábavy. V tom zahradním studiu sedím tedy já, Eva Bucharová, a se mnou už naši další dva hosté. Markéta Kubu, hezký den.
1: Dobrý den.
0: A Kateřina Barešová, hezký den.
2: Dobrý den.
0: Vy jste nám něco, slečny, přivezli. Co vy jste nám to přivezli k nám na zahradu?
1: Tak my jsme vám přivezli možnost zkusit se podívat na svět taky z koňského hřbetu. Takže jsme tady společně s našimi koníky, s Lunou a s Dantym.
0: A Luna, to je tedy klisnička, a Dante je...
1: Dante je valach.
0: Valach. A

0: Zlatíčka tady mají vlastně jediný úkol na té zahradě.
1: No, vozit lidi.
0: Vozit děti.
1: Děti, pardon.
0: Vozit děti. A co na to ty koníčci? Jak to vlastně je s těmi koníky? Musí se to naučit ten koník být klidný, když vozí ty děti?
2: Já si myslím, že určitě je to jako s lidma, je to o povaze toho koně. Takže já můžu říct, že jsem opravdu ráda, že my máme klidný koně, který naopak vyhledávají i tu socializaci, bejt mezi lidma a děti jim vůbec nevadějí.
0: Hmm. V každém případě ty děti ale na tom koni nejezdí sami, ale vy je vlastně...
1: No, vodíme.
0: Vodíte dokola po trávě. Tak na to jsou prostě zvyklí, jsou připravení.
2: Přesně tak.
0: No a jak to máte vy s tím koňským životem? Jak jste se k tomu vůbec holky dostali?
1: No já jsem se k tomu dostala díky právě sestře, že už jako, že já jako má ráda a tak
2: já už cokoliv. Dlouho jezdím, 11 let a vlastně pak se do toho světa dostala i moje sestra, zkoušela i jiný koníčky, ale v závěru přišla na to, že kůň je nejlepší parťák do života.
0: Opravdu.
2: Jo, určitě za nás obě dvě můžeme jedině souhlasit. Přivedli jsme do toho i rodinu, takže...
0: U vás je to hrozně vtipné, že vy jste přivedli rodiče ke koním a ne rodiče vás.
2: Přesně tak.
0: To je takové neobvyklé. Jaký je život s koňmi? Je to o tom ježdění, o té zábavě, o tom příjemném pohledu na svět z koňského hřbetu?
1: No to taky, ale je taky fajn být jako tu práci ze země, že není to jako jenom o tom ježdění, ale o tom jako o ty zážitky, že jako tu lásku jako k těm koním, že to prostě není jenom potom větší.
0: A hodně práce si tak představuju.
2: Určitě je to každý den kydání, kontrola sena, doplňování vody, čištění barelu, je to pořád něco. Kontrolovat koně, jestli jsou v pořádku, takže určitě i každodenní čištění toho koně. Je to velká starost, velká zodpovědnost.
0: A když tady takhle koně vozí v zahradě Českého rozhlasu Sever děti, dostávají za to nějakou odměnu, nějaký pomlsek?
2: Máme sebou mrkvičky, přišel i pán, který měl jablíčka ke svačině, ale rád je obětoval pro našeho Dantíka za to, že jeho holčičku povozil.
0: Svoje vlastní jablíčko.
2: Mm-hmm.
0: A jak to máte vy sami dvě s tím ježděním? Jak je to prostě v tom běžném životě s těmi projížďkami a kde třeba? No, jak často je na to vůbec čas?
1: No, časově je to docela náročný, protože jako škola, práce a no, je to těžký, ale když se na to uděláme čas, tak je to asi jako nejlepší pocit, co jako může mít.
0: Kromě toho, že jste dneska tady u nás na návštěvě na Dni otevřených dveří, kam ještě všude s těmi koňmi zavítáte?
2: Určitě rádi zavítáme do domova důchodců, kde vlastně poskytujeme slunou hypoterapii a můžu říct, že to je úžasný zážitek, obzvlášť pro ty klienty domova důchodců, kteří mají tu možnost, když už tam vlastně jsou a jsou, jak já říkám, odložení, že už třeba dlouhodobě nevídají svoje příbuzné, kteří je tam dali, tak vidět ten výraz, který se změní v ten úsměv, že je tam někdo, kdo jejich problémy si vyslechne a můžou se ho pomazlit, je to k nevíře.
0: No tak vy jste to už trošku naznačila, seniori na těch konících nejezdí.
2: Přesně tak.
0: Ale tedy hladí.
2: Ale jenom si je mazlí, jo. Luna vlastně je úplně úžasná, ona dokáže v klidu stát, klidně až 4 hodiny a dokáže tam pro toho člověka být a jenom stát a poslouchat a to je krásný.
0: Tak jak slyšíte, na návštěvě Dne otevřených dveří Českého rozhlasu Sever jsou i Markéta s Kateřinou a taky Luna a
2: Danty.
0: Tak můžete přijít i sem k nám, kdo to máte blízko, do 16 hodin a nechat svoje děti projet na těchto hodných, příjemných a krásných koních. Tak děkuju Markéto a Kateřino a přeju vám i dál příjemný pobyt u nás.
2: Také děkujeme.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Šedý zákal je onemocnění oční čočky, které se projevuje jejím postupným zakalením.
2: V okamžiku, kdy jsem zjistil, že se mi prostě do mého vidění dostává nějaký stín, tak jsem si říkal, přece já tenhle ten stín nepřijmu do své duše.
1: Architektovi Josefu Pleskotovi pomohl pan doktor Pavel Němec z oční kliniky.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
2: Den otevřených dveří Českého rozhlasu Sever umožňuje dnes lidem nahlédnout do zákulisí vysílání. Kromě prohlídek prostor historické Wolframovy vily s průvodci je program připravený taky v naší rozhlasové zahradě. Dění tam sleduje náš severočeský stopař Robin Rerich. Robin, hezké odpoledne.
3: Pěkné odpoledne. Na pódiu v rozhlasové zahradě teď za mnou dohrála hudba orchestru divadla města Ústí nad Labem, tak teď zrovna žádné tóny asi neslyšíte. Předtím hrál a zpíval moderátor Petr Liftner a později odpoledne zazní ještě skladby v podání Big Bandu Českého rozhlasu. Je tu připravené občerstvení v areálu zahrady Českého rozhlasu a nezapomněli jsme ani na děti, které začaly dopoledne řáděním na pódiu se Zdeňkem Lukeslem. Je tu pro ně nafukovací skluzavka a skákací hrad. V dětském koutku si pak můžou nechat namalovat obrázek na obličej, nebo sami můžou malovat na papír, nebo dokonce na kamínky. A jak jsme před chvílí slyšeli, můžou se projet na koních.
2: Robine, těm venkovním aktivitám počasí dnes přeje, je zájem třeba o prohlídky?
3: Průvodci vodí skupiny každou půl hodinu dovnitř do vily Wolframovy. Zájem je takový, že skupiny mají minimálně 20 lidí, ale také skoro 50 lidí. Dovědí se o historii objektu, tedy té Wolframovy vily, i historii samotné původně ústecké rodiny Wolframů. Někteří se doptávají i na různé události v dějinách stavby. V zázemí vysílání se pak lidé ptají na zpravodajství, kde redaktoři zpravodajství témata získávají, jak je dostanou do vysílání. Zajímají se lidé o hudební list, to znamená, jak se tvoří hudební skladba našeho vysílání. No a můžu jenom připomenout, že poslední skupina se na prohlídku Wolframovy vydá ve 3 hodiny odpoledne.
2: Tak Robine, i posluchači už slyší orchestr divadla města Ústí nad Labem, tak si užij koncert. Díky za informace přímo ze zahrady a ty přidal Robin Rerich. Díky a naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Regionální stopař.

0: Sarah Brightman a taky Andrea Bocelli. Vy posloucháte Český rozhlas Sever a dnes právě u nás ve Wolframově vile a taky na zahradě probíhá den otevřených dveří Českého rozhlasu Sever. Povídáme si právě o tom, jak všechno probíhá, no a se mnou už je teď ve studiu Gabriela Hautfoglová, což je vedoucí redakce regionálního zpravodajství v Ústeckém a Libereckém kraji. Gabrielo, hezké odpoledne, řekla jsem to správně.
1: Jo, skoro jo.
0: Skoro jo. Tak to vysílání Českého rozhlasu Sever, to jsou moderátoři, editoři, zprávaři, redaktoři publicistiky a taky redaktoři zpravodajství. Ti jsou pod tebou.
1: Ano. A vlastně bez nás by třeba posluchači nemohli slyšet zpravodajské relace, protože to právě tu náplň, ten obsah tvoří redaktoři zpravodajství nejenom tady u nás v regionu, ale i v domácí redakci, zahraniční a podobně. Ta redakce zpravodajství Českého rozhlasu je opravdu velká.
0: Jak třeba hledáte témata?
1: No tak jako různě. No, jsou věci, které se dějí. Víme třeba, kdy bude jednat nějaké zastupitelstvo města nebo rada města, kraje a podobně, kdy třeba se koná nějaké soudní přelíčení, které případu, který sledujeme. Když už se do nějakého tématu pustíme, tak se opak hlídáme ten jeho vývoj, takže třeba jednou za týden se zeptáme těch aktérů, jestli se něco v té věci stalo nového, jestli je tam nějaký posun a podobně. No a pak velmi důležitou součástí toho hledání tématu je to, že prostě koukáme kolem sebe a bavíme se s lidmi. I tam můžeme sehnat nějaký...
0: Ano, tam místní znalost, no, rozumím. A kolik redaktorů vlastně má právě ta krajská redakce, jak v Ústeckém, tak v Libereckém kraji?
1: Tak je nás málo, protože pořád se něco děje a přesto máme nejvíc redaktorů z regionálních médií. V Ústeckém kraji bychom jich měli mít 6. Říkám bychom, protože jedno místo máme bohužel neobsazené, takže scháníme redaktora zpravodajství, kdyby měl někdo zájem. A v Libereckém kraji máme 4 redaktory, reportéry, jednoho editora, který vlastně kontroluje práci těch redaktorů. Je to taková výstupní kontrola, když to řeknu velkou zkratkou. A máme tam ještě kolegyni externistku, to je studentka žurnalistiky, která vlastně dělá tak jakoby na poloviční úvazek, by se dalo říct, protože se ještě musí věnovat škole.
0: Gabrielo, a ty jsi v rozhlase skoro 30 let. Jak moc se ta práce zmínila od toho roku 1994?
1: Pekelně. No, já když jsem přišla, tak mi ukázali, kde mám stůl, na kterém byl telefon, pevná linka a psací stroj.
0: Ano.
1: Natáčeli jsme na kazety, z těch se ten zvuk dostával přehráváním na magnetofonové pásy a ty jsme potom fyzicky stříhali na stroji a slepovali ten pás, když třeba někdo se zaškobrtl a chtěli jsme to vystříhnout, tak jsme museli fyzicky vyndat ten kus. No a teď všichni víme, jak ta technika vypadá. No, digitalizace.
0: Co třeba ověřování informací je v té době a dnes?
1: V té době to bylo o telefonech a osobních kontaktech, hlavně než přišly pak mobilní telefony, tak to bylo trošičku už třeba snadnější, že jsme nemuseli sedět u toho stolu. A teď je to tak trochu jednodušší, ale i složitější v tom smyslu, že vlastně s výskytem internetu najdeme na různých webových stránkách spoustu informací a to je taková dvojsečná zbraň. Musíme umět vybrat důvěryhodný zdroj, vědět, kam se vlastně dívat, protože abychom mohli vybrat ty informace, které potom vlastně předkládáme posluchačům. Neopisujeme jenom z internetu.
0: Ano, a ověřovat a ověřovat.
1: Ano, je to jeden ze zdrojů, no.
0: Gabriela Hautfoglová, vedoucí redakce regionálního zpravodajství v Ústeckém a Libereckém kraji. Myslím, že už si to budu skvěle pamatovat. Gabrielo, díky a užij si den otevřených
1: dveří. Díky, pěkný den.

0: Krásný den vám přejeme z Českého rozhlasu Sever. Den otevřených dveří v Ústí nad Labem v ulici Na schodech 10 pokračuje dál. Někteří návštěvníci dne otevřených dveří přijeli opravdu zdaleka, jako třeba z Českých Budějovic. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak to je hlas Ondřeje Štveráčka, který skutečně přijel z Českých Budějovic a nepřijel sám, něco si přivezl.
1: Přivezl jsem, teda hlavně Vlado Valovič přivezl orchestr Gustava Broma.
0: A vy jste si vezl nějaký hudební nástroj určitě?
1: Já jsem si přivezl tenor saxofon.
0: Takhle jsem to myslela. Tak vy jste přivezl tedy Big Band Českého rozhlasu?
1: Vlado Valovič ho přivezl.
0: Vlado Valovič a kolik vás je?
1: Tak 16 bych tipnul.
0: Co nám zahrajete?
1: Budeme hrát skladby Glenna Millera, Counta Basieho, Duke Ellingtona a ještě dalších.
0: Já připomínám našim návštěvníkům, že ten koncert začíná v 15 hodin, takže pokud jste tady někde blízko, třeba z centra, tak to Ústí nad Labem, tak to určitě sem ještě stihnete na ten koncert dojít do zahrady Českého rozhlasu Sever, do ulice Na schodech 10. Když hrajete tyhle ty krásné skladby, které jste teď jmenoval, řekněte mi, jaká je ta reakce, ta odezva od lidí při poslechu téhle klasiky?
1: Vždycky pozitivní.
0: A nějaký takový pohupování a nějaký takové to souznění s tím orchestrem.
1: Tak záleží na věku posluchačů.
0: Dávají najevo, že to znají.
1: Někteří se pohybují ještě dobře, někteří už míň.
0: A můžou se pohybovat na židli, třeba se pohupovat.
1: Určitě.
0: Dá se téhle hudbě říct ve svém smyslu, že je to populární hudba ve svém smyslu?
1: No, populární byla určitě ve 40. 50. letech, kdy jazz byl populární a potom vlastně to pomaličku vyprchávalo s nástupem funku, jazzu, rocku a tak dále.
0: No, ale stále se to poslouchá a stále se to hraje.
1: No, protože to je úžasná hudba. Jazz vůbec celkově, myslím, že se bude hrát vždycky.
0: Takže vy jste jazzman.
1: Ano.
0: Víte, ten jazz, to je taková specifická hudba, možná ten, kdo jí nebyl vychován nebo odkojen, tak si k ní i docela těžko hledá cestu. Já jsem byla třeba odkojená jazzovou hudbou, protože tatínek. Ale co vy, jak jste se dostal k jazzu?
1: Já jsem nebyl odkojen jazzovou hudbou, já jsem se k jazzové hudbě dostal v 15 letech.
0: Tak to je brzy.
1: No, to není brzy, to už jsem 5 let hrál na klarinet a v 15 letech jsem začal hrát na saxofon a dostal jsem první jazzový nahrávky.
0: Ale to je podle mě brzo 15 let, mladíček, skoro dítě ještě.
1: Ne, to je pozdě na to hrát nějaký nás. Většinou se začíná třeba v 8 letech.
0: A vám ta láska k téhle hudbě vydržela vlastně celou tu vaší hudební kariéru?
1: No,
0: tu vaší aktivitu?
1: Ano.
0: A někdy se neodběhnete do nějakého jiného žánru?
1: No, odběhnu třeba, tak každá hudba má kvalitní umělce, takže třeba James Brown, funk, Michael Jackson. Stevie Wonder, jo, samozřejmě klasická hudba.
0: I si třeba zaspíváte?
1: Taky si občas zaspívám, potichu.
0: Potichu. Tak ale dneska budete hrát na hlas, protože vy hrajete venku. Hrajete na zahradě Českého rozhlasu Sever, což je nádherný, můžeme říct, anglický park přímo v centru města. Takže nám řekněte, jak se hraje tomu orchestru venku?
1: Záleží na počasí. No.
0: A dneska tak je hezky.
1: Dneska koukám, že krásně svítí sluníčko, je příjemných 25 stupňů, takže dneska se bude hrát skvěle.
0: A ten zvuk, je tam nějaký rozdíl, nejsem úplně muzikant, takže by to možná vysvětlíte, venku a vevnitř je akustika úplně vymyšlená.
1: To vždycky záleží na sále. Některé sály mají skvělou akustiku, některé sály se musí přizvučit, jo, takže většinou, když hrajete venku, tak musíte mít odposlechy a nějakou přizvucovací techniku, protože ten zvuk je rychle pryč.
0: Ale my vlastně ještě v tuhle chvíli nevíme, jak to bude znít na zahradě, protože vy jste zvukovou zkoušku ještě neměli, ještě bude teprve.
1: No, jestli to stihnu teda.
0: Možná probíhá už. Tak my už pustíme Ondřeje Štveráčka na pódium na zahradu Českého rozhlasu Sever, kde za chvilku začíná koncert Big Bandu Českého rozhlasu. Já vám děkuji za povídání a jdeme se na vás podívat a jdeme si vás poslechnout.
1: Skvělý, těším se.
2: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba

Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

0: Tohle byla Verona a Ztracená bloudím. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, kde právě teď probíhá Den otevřených dveří. No a Renáta Filipi je ve studiu a se mnou na zahradě je i má kolegyně Eva Bucharová. Evi, hezké dopoledne, hezké odpoledne.
1: Už odpoledne, ano, to nám to letí, Den otevřených dveří krásně probíhá, jak říkala Renáta, máme tady dneska dvě studia, jedno uvnitř budovy a druhé na zahradě. A na zahradě taky za chvilinku začne hrát Big Band Českého rozhlasu, swingové a jazzové melodie. A musím říci, že i ten zájem o prohlídky naší budovy a studií je stále veliký. Vždycky každou půl hodinu se tady před vchodem vytvoří doslova fronta a čeká na svého průvodce z řad našich rozhlasových kolegů. Takže i za chvilinku Marcela Červinková bude provádět další skupinu, tak se těš, Renáto, dorazí i k tobě do živého vysílání.
0: Já se těším, protože jedna skupinka je právě teď tady se mnou a poslouchá nás a dívá se, jak to vlastně funguje v tom Českém rozhlase Sever. Tak teď už připravuje zprávy Jana Moravcová a my se vám společně s Evou ozveme i po třetí hodině. Hezký poslech a hezké odpoledne.

0: vlastně vzpůr.
1: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
3: Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy bude vyšetřovaný na svobodě. Ústecká zoo vylepšila návštěvnickou halu v pavilonu Šelem. Některé banky dnes upozorňují na omezení svých služeb kvůli plánované údržbě systému. Zítra čekáme menší oblačnost i jasno, teploty do 18 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy a Jana Moravcová. Soud dnes neposlal do vazby muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Státní zástupce vazbu navrhl kvůli obavám, aby podezřelý trestnou činnost neopakoval, neovlivňoval svědky a nechtěl utéct. Okresní soud v České Lípě ale návrhu na vazbu nevyhověl, uvedla liberecká policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
4: Na základě rozhodnutí soudce okresního soudu v České Lípě byl obviněný 35-letý muž propuštěn ze zadržení a jeho trestní stíhání bude dále tedy probíhat na svobodě. Žádné další informace k tomuto případu nebudeme v průběhu víkendu zveřejňovat.
3: 35-letý muž vzal vzácnou relikvii v úterý a zalil ji do betonu s cílem ji pohřbít, uvedla policie. Hrozí mu až 8 let vězení. Muž obviněný z krádeže podle svého právníka Víta Pavka lituje, že nezvolil jinou formu protestu proti tomu, jak církev s ostatky patronky zacházela. Zoologická zahrada v Ústí nad Labem po úpravách otevřela i druhou část návštěvnické haly v pavilonu Šelem. Renovaci podpořila částkou 430 tisíc korun nadace ČES. Podle mluvčí zahrady Veroniky Šerankové jsou tam nové panely přibližující život zvířat, banery, ozvučení a osvětlení. Pro návštěvníky přibyla i unikátní stínohra, doplnila mluvčí Šranková.
5: Využili jsme původního kinosálku, kde jsme instalovali projektor, který na stěnu promítá stín Šelmy a vy díky této unikátní stínohře se stanete součástí obrazu s tou danou Šelmou, která tam prochází a slouží i jako fotopoint.
3: Zahrada chce dále upravit oba vstupy do pavilonu a přidat nové možnosti sezení. Bankovní aplikace a internetové bankovnictví některých tuzemských bank dnes mají technické odstávky. Komerční banka kvůli servisním pracím počítá se zpomalením online systémů až do 10 hodin večer. Česká spořitelná klienty informovala, že během noční údržby systému George nebude možné provádět platební operace. Diváci společně s porotou dnes večer ve Vídni rozhodnou o vítězi 70. ročníku mezinárodní pěvecké soutěže Eurovize. Mezi 25 finalisty je i český zástupce Daniel Žižka s písní Crossroads. Do finále postoupili ze dvou semifinálových kol taky zástupci Austrálie, Norska, Ukrajiny, Polska nebo Izraele. Kvůli jeho účasti pěveckou soutěž pět zemí bojkotuje a odpoledne se bude konat v rakouské metropoli demonstrace.
2: Počasí.
3: Zítra čekáme zmenšenou oblačnost, místy i jasno, po ránu v údolích mlhy. V průběhu dne oblačno a přechodně zataženo, místy se mohou vyskytnout přehánky, hlavně ale na horách. Teploty zítra do 18 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Silný provoz po dopravní nehodě, po střetu dvou osobních aut. Čekejte na silnici 1/63 v Malhosticích na Teplicku a bouralo se taky v Trmicích na Ústecku v Tyršově ulici. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Český rozhlas Sever je s vámi a my stále vysíláme v rámci dne otevřených dveří Českého rozhlasu Sever. Ze studia vás zdraví Renáta Filipy. No a ze zahrady Eva Bucharová, protože při dni otevřených dveří máme studia dvě, jedno právě uvnitř budovy a to druhé na zahradě Českého rozhlasu Sever. Na zahradě, nevím tady jak jinde v kraji, ale u nás na zahradě neprší, my tady máme pořád krásné počasí celý den a ten krásný program na zahradě pokračuje teď orchestrem Big Bandu Českého rozhlasu. A za chvilinku už se s mým kolegou Robinem Rérichem podíváme na exkurze po budově a budeme se bavit o tom, co všechno naše návštěvníky zajímá a jak úžasně jsou zvídaví.
2: Pohodové odpoledne s Renátou Filipy.

0: Český rozhlas Sever pro vás vysílá živě ze zahrady, protože dneska máme na Českém rozhlase Sever den otevřených dveří ze zahrady a samozřejmě i z toho našeho domu, ze studia. Ale Eva Bucharová se právě v tuhle chvíli hlásí ze zahrady, kde koncertuje Big Band Českého rozhlasu. Určitě slyšíte v pozadí tu krásnou hudbu. A v zahradním studiu je se mnou i kolega Robin Rerich. Robine, hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Robin dneska chodil mezi těmi exkurzemi, mezi návštěvníky, kteří se pohybovali po budově a po studiích. A tak poslouchal a naslouchal, co vlastně zajímá ty desítky lidí, kteří se k nám přišli podívat a kteří měli spoustu i zajímavých otázek. Co tak ty lidi zajímá, Robine?
1: Já jsem chodil občas mezi lidmi a mluvil jsem hlavně s našimi průvodci. Ti mi řekli, že měli skupiny 20 lidí, ale taky skupiny skoro 50 lidí a ti návštěvníci byli zvídaví. Dozvěděli se informace o historii vily Wolframů i o historii té rodiny samotné. Měli další dotazy, konkrétní dotazy na historii dřívější ústecké rodiny. Doptávali se na to, jak tady vlastně v tom areálu žili. Měli dotazy i na zákulisí Českého rozhlasu, ptali se na to, jak zpravodajové získávají tipy na zpravodajství, které vysíláme a jak vlastně ty zprávy samotné do toho vysílání dostanou. Zajímalo je taky hudební vysílání naší stanice, to znamená, jak se dává dohromady hudební list, hudební skladby v našem vysílání a prohlédli si ten úžasný interiér vily.
0: Tak všechno to tady voní historií, protože rodina Wolframů nám zanechala to naše sídlo Českého rozhlasu Sever skutečně ve skvostném stavu, ale taky tady byla hezká atmosféra na zahradě. Tak co tady si pocítil, co si tady nasál mezi těmi desítkami lidí?
1: Tak den otevřených dveří nebyly jenom ty otevřené dveře do té vily, ale otevřela se vlastně veřejnosti celá ta zahrada, kde v jedné části je to pódium, z kterého teď slyšíme Big Band Českého rozhlasu. Jako první tam začal moderátor Zdeněk Lukesle svojí show pro malé děti, tak to bylo živé vystoupení našeho moderátora se skupinou dětí. Děti v areálu měly ještě gumovou skluzavku nafukovací, gumový hrad skákací.
0: Jezdili na koni.
1: A v tom areálu vlastně to počasí přálo tomu, že lidé přišli. Není úplně teplo na to, aby někde posedávali, takže tím areálem procházeli desítky lidí a prohlíželi si celou zahradu.
0: Tak takové jsou dojmy Robina Rericha a já doufám a věřím, že v téhle hodince ještě uslyšíte dojmy některého z našich návštěvníků a zatím se loučíme ze zahrady pro tuhle chvíli.

0: Skupina Damiens, vy posloucháte Český rozhlas Sever, kde právě teď probíhá den otevřených dveří, ale my pochopitelně zavoláme i a dozvíme se, jaké bude počasí, a to už volám ústecké meteorologce Lence Doškové. Přeji hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak Lenko, jak to bude vypadat v průběhu dnešního dne, odpoledne a třeba večera?
1: Tak během dnešního dne ještě očekáváme nejčastěji oblačnou oblohu, ale svoji místa, kde je polojasno. Teploty se nám nejčastěji pohybují mezi 13 až 17 stupňů, ale postupně nám ty teploty budou už v podvečer klesat. Během noci nám budou, nebo během ještě pozdního večera nám budou ustávat srážky, které se teď vyskytují v podobě nějakých slabých přeháněk, ale jsou spíše výjimečné, hlavně na jihu Ústeckého kraje. A během noci bude oblačnosti méně a ty teploty nám klesnou ráno na 5 až 2 stupně Celsia. Na západě Ústeckého kraje může být i o něco méně, tam hlavně v údolích může klesnout teplota ojediněle až k nule a očekáváme četné přízemní mrazíky.
0: Pojďme na neděli. Bude svítit sluníčko, nebo se dočkáme opět dešťových přeháněk?
1: Zítra to bude vypadat hodně podobně jako dnes, takže spíš taková ta proměnlivá oblačnost, něco mezi polojasným až oblačným, ale ráno může být více sluníčka, bude až jasno. Ty přeháňky, pokud se vyskytnou, tak hlavně odpoledne zase zejména na horách, ale nebudou nějak silné nebo četné. A teploty nám trošku ještě povyrostou oproti dnešnímu dni, 15 až 18 stupňů očekáváme a hlavně tedy v Polabí, v Poohří, ty teploty můžou dosáhnout až 19 stupňů.
0: O počasí jsem si povídala s ústeckou meteoroložkou Lenkou Doškovou. Já vám děkuji a naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: A my pokračujeme ve vysílání Českého rozhlasu Sever. Připomínám, že u nás probíhá den otevřených dveří. Naše brány budou otevřeny až do 16. hodiny, takže ještě 35 minut.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever, kde právě teď probíhá Den otevřených dveří. Ale my vysíláme i naše pohodové odpoledne a teď už máme pro vás připravené filmové tipy. A pokud chcete vyrazit do kina, tak máme skvělý tip na animovaný film Farma zvířat.
1: Filmové tipy vám přináší Cinema City. Užijte si film pokaždé jinak. Nechte se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, IMAX, 4DX nebo si dopřejte neopakovatelný zážitek ve VIP zóně. Více na www.cinemacity.cz.
2: Filmové tipy. Slavná kniha George Orwella Farma zvířat se dočkala podoby rodinného animovaného filmu, na který si od čtvrtka můžete zajít do kina. Když se zvířata na farmě vzbouří proti svému lidskému majiteli a vyženou jej, zdá se, že pro ně konečně nastal krásný čas naplněný svobodou, rovností a spravedlností. Tuto novou příležitost ale některá zvířata dokáží zneužít. Původně osvobozenecká revoluce proti tyranii se tak postupně mění v úplně nový systém, který je založený na útlaku. Pravda se přepisuje, společné ideály mizí pod tlakem vynucené poslušnosti. Nastupuje řád postavený na manipulaci, propagandě a především strachu. Dokáže se tomu někdo postavit? V originální verzi namluvili jednotlivá zvířata třeba Woody Harrelson, Steve Buscemi, Glenn Close či Kathleen Turner. V českých kinech ale nejspíš uslyšíte Miroslava Táborského, Zdeňka Mahdala, Zlatu Adamovskou nebo Bohdana Tůmu.

Ty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

0: máte nepříjemný to vazbení, no.
1: Krásný den z Českého rozhlasu Sever, den otevřených dveří Českého rozhlasu Sever pokračuje. Určitě ještě slyšíte to pozadí, ten koncert Big Bandu Českého rozhlasu, který právě probíhá na zahradě Českého rozhlasu Sever. No a protože máme dneska studia dvě, právě to zahradní a to vnitřní, tak teď se přesouváme na zahradu a do našeho zahradního studia si sedá i moje kolegyně Veronika Jaklová. Hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: A já jsem Veroniku poprosila, aby taky s náma byla chvíli ve vysílání, protože u nás už je letitá průvodkyně a při dnech otevřených dveří provází naše četné návštěvníky všemi těmi místnostmi a vypráví návštěvníkům o historii vlastně té Wolframovy vily, o historii rodiny Wolframů i o tom, jak se vysílá. Veroniko, tak co ty lidi zajímá? Zajímá je historie, zajímá je ta technika? Povídej.
2: Tak ty dotazy se liší. První, co je zajímá, tak vlastně jak dlouho rozhlas této nádherné vile je. A já jim říkám nebo kdy vůbec rozhlas tady na Ústecku začal. A já jim říkám to, že 8. května roku 1945 poprvé zaznělo vysílání, ale jenom městské, z bunkru skrytu pod Mariánskou skálou a písničky se tam tehdy pouštěly z gramofonových desek. Potom se to vysílání nakrátko přesunulo na dnešní Mírové náměstí do budovy České spořitelny a potom ještě o Vánocích roku 1945 rozhlas začal vysílat tady z té naší Wolframovy vily.
1: Tak to byla malá exkurze pro vás, milí posluchači, kteří jste sice na dní otevřených dveří dneska nebyli, ale posloucháte třeba doma nebo v autě a máte takovou krásnou malou exkurzi díky Veronice tak za sebou. A teď pojďme k těm otázkám. Opravdu ptají se lidi, když chodí s tebou po té exkurzi?
2: Řekla bych, že líbí se jim tam ta vila a ty otázky nejsou až tak na historické věci, co třeba v té vile mohou vidět, i když jich je hodně, ale že hodně zajímá naše současná práce. Takže třeba hodně byli nadšeni z toho, když viděli práci moderátora ve studiu. Nečekali to, když se rozsvítí červená vlastně, co to znamená? Pro lajky to není nic, ale když je červená, tak vlastně to je takový stav, kdy musí být absolutní ticho, absolutní soustředění. Ten moderátor se sám odbavuje, musí na ty šavle, na ty tlačítka tlačit, zároveň pouští zvuky.
1: Prostě musí myslet na milion věcí.
2: Na milion věcí a být velice pohotový a ještě třeba vtipný, příjemný. Byli z toho lidé hodně překvapení.
1: A to je velmi hezké, že ty lidi berete i do živého vysílání.
2: Je to tak, byla to jedna z věcí, která je hodně upoutala. Další třeba, co lidi hodně zajímalo, tak jak funguje naše zpravodajství. Ptali se na počty těch našich lidí, jak to vlastně funguje. A hodně z nich nečekalo to, že to pokrytí zpravodajské musí být, i když třeba je doba klidná a nic se neděje, protože potom, když třeba hoří chemička, hoří národní park, jsou povodně a podobně, tak my musíme mít nějaké lidi záloze, které tam vyšleme. Konec konců hasiči také nevyjíždí každý den, ale přitom hasiči jsou připraveni vyjet a u nás je to něco obdobného a to ti lidi úplně, kteří poslouchají naše vysílání, si nevždy uvědomují.
1: A vy jste taky navštívili nahrávací studio Makak a Honzu Sajpta.
2: Je to tak, Honza Sajpt je bavič, je to na něm vidět, lidé ho milují a vždycky si připraví pro návštěvníky něco praktického. Takže tentokrát si lidé mohli zaspívat písničku Sladké mámení a to překvapení, když si o sobě člověk myslí, že zpívat umí, je to krásné, s doprovodem, paráda.
1: A pak se slyší.
2: A pak se pustí jenom ta zvuková stopa toho hlasu, tak i tohle to bývá veliké překvapení.
1: Tak a teď si zahraj nebo se vžejí právě do role návštěvníka, anebo víš co, ty zůstaň redaktorkou publicistiky Veronikou Jaklovou a řekni mi, jaké je tvoje oblíbené místo ve vile. V sídle Českého rozhlasu Sever.
2: Já nemám oblíbené místo přímo ve vile, ale já úplně miluju pohled, když přijíždím do zahrady a ze spoda tu vilu vidím, pak tady zaparkuju na parkovišti a další můj milovaný pohled je, když přicházím vlastně hlavním vchodem. Úplně nejkrásnější to je ve dvou obdobích a jedno z nich je zima, když je zasněženo, tma, ta vila svítí, tak to je romantika, o kterou by se dalo opřít. To nádherné a já si připadám, jak když jsem úplně v jiném světě. A druhý ten pohled je, když je takové plné něco mezi jarem a létem, když všechno kvete, ta zahrada je prostě překrásná a já to tady miluju.
1: S Veronikou Jaklovou a zdravíme z Dne otevřených dveří Českého rozhlasu Sever.

0: Tohle byl Stevie Wonder, vy posloucháte Český rozhlas Sever, kde ještě pár minut bude probíhat den otevřený dveří Českého rozhlasu Sever. Ze studia vás zdraví Renáta Filipy a ze zahrady moje kolegyně Eva Bucharová. Evi, hezké odpoledne.
1: Já stále přeju všem krásný den, je 16. dubna a myslím, že den otevřených dveří Českého rozhlasu Sever si, pokud ho tedy poličtím, nemohl přát hezčí počasí. Já nevím, jestli v Ústeckém kraji nějaké přehánky byly a tady u nás na zahradě celý den krásně svítí sluníčko, takže si to určitě návštěvníci užili při všech těch hrádkách, soutěžích, koncertech, opravdu krásná atmosféra.
0: No a když zhodnotíš právě tu atmosféru, protože ty jsi byla venku, jak jsi to užívala ty osobně? Byť jsi byla v práci, ale myslím, že to bylo dnes naprosto báječné.
1: Tak hlavně jsem se pohybovala v té první polovině dne mezi dětmi a chtěla jsem být i na chvilku dítětem, protože ty děti nadšené řádili na skákacích hradech, jezdili na koních, užívali si to při show, pro které pro ně připravil Zdeněk Lukesle. Bylo tady malování na obličej. Já myslím, že rodiče, kteří přivedli dneska děti, tak se rozhodně cítili velmi dobře, už protože ty děti se právě krásně bavily.
0: A já si myslím, že se bavili i při našich prohlídkách, protože již počítám, se mnou je tady ve studiu a naše dnešní poslední prohlídka. Mám tady 1, 2, 3, 4, 5 holčiček. Je to prostě skvělé. Evi, pro mě to byl taky naprosto úžasný den. Tak moc děkuju za tvoje vstupy ze zahrady a doufám, že se zase brzy potkáme vlastně za rok na dní otevřených dveří i se všemi posluchači, kteří za námi dorazili.
1: Minimálně. Krásný den všem.
0: A krásný den ze studia při Renáta Filipy. Jana Moravcová už připravuje rychlý přehled zpráv od nás ze severu Čech a já vám do 16:15 ještě posílám Jiřího Korna a zaspívá i skupina Bee Gees. Tak hezký poslech a hezké odpoledne.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Kvůli rekonstrukci Benešova mostu je o víkendu v Ústí nad Labem uzavřená silnice číslo 30. Obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy lituje, že nezvolil jinou formu protestu. Policisté při akci v Praze odhalili skoro 150 přestupků. Zítra čekáme zmenšenou oblačnost, místy jasno, přehánky ojediněle na teploty do 18 stupňů. Krásné odpoledne zprávy a Jana Moravcová. Stavbaři dokončují konstrukci Benešova mostu v Ústí nad Labem. O víkendu je proto zavřená silnice číslo 30 v prostoru takzvané protipovodňové vany. Na vozovce tam stojí jeřáb, který bude usazovat ocelovou konstrukci. Ta pak spojí oba břehy pod mostním obloukem, vysvětlil stavby vedoucí Jan Eckert.
2: Vlastně ta ocelová konstrukce bude kompletně dokončená, to nám bude trvat do nějakých večerních hodin a zítra budeme sundavat tady ty červený příhradový vazníky. Most byl spuštěn na nový pilíř a potřebujeme odstranit ty příhradové vazníky, které jeden váží asi kolem 20 tun.
0: Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy lituje, že nezvolil jinou formu protestu. Informoval o tom obhájce obviněného Vít Pavko. Podle něj muž nesouhlasí s tím, jak církev z ostatky patronky zacházela.
3: Zejména tedy, že relativně nekřesťansky oddělila lebku od zbytku kosterních ostatků a tak ona nemohla dojít skutečného pokoje, protože jeho úcta ke svaté Zdislavě dle jeho vlastních slov v podstatě nekonečná.
0: Podle policie muž zalil lebku do betonu a chtěli pohřbít, za tom hrozí až 8 let vězení. Stíhaný bude na svobodě. Pavko taky uvedl, že obviněný písemně slíbil, že se vyvaruje páchání další trestné činnosti. Policie při bezpečnostní akci Jupiter v Praze zajistila skoro 150 přestupků. Informovala o tom na svém webu. Zároveň rozdala pokuty za 164 tisíc korun. Policisté vypátrali taky 14 lidí v celostátním pátrání, 7 řidičů pod vlivem alkoholu a 6 řidičů pod vlivem drog. Celní správa pak při kontrole jedné z pražských tržnic zabavila možné padělky a masné výrobky neznámého původu. Akce trvala od pátečního do dnešního rána. Začaly castingy na příštího Jamese Bonda, píše o tom zpravodajský server BBC s odvoláním na oznámení amerického filmového studia, které se na vzniku snímku podílí. Mezi favority bookmakerů aktuálně patří například Henry Cavill nebo Jacob Elordi a další 4 britští herci. Úspěšný uchazeč bude 7. hercem, který stvární roli agenta 007 v jeho 64leté historii Bondovek. Zatím není jisté, kdy se o obsazení rozhodne. Sport. Hokejovou reprezentaci čeká druhé utkání na světovém šampionátu. Po výhře nad Dánskem se utká od 20 hodin a 20 minut se Slovinskem. Počasí. Zítra čekáme zpočátku zmenšenou oblačnost, postupně i jasno, přehánky jen výjimečně, hlavně ale na horách. Nejvyšší denní teploty naměříme do 18, na horách pak do 12 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Mostě v ulici Vladislava Vančury havarovala 2 osobní auta. Komplikace aktuálně očekávejte taky v Krupce na Teplicku. Koněvova ulice je uzavřena a to kvůli pořádání kulturní akce. Mějte opatrně, šťastnou cestu a dál krásnou sobotu s námi.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hvězdné návraty.
4: Jsou věci, které se čas od času nehodí. Člověk na ně nemá náladu, jsou drahé nebo nedostupné. Já vám nabízím něco, co je zadarmo, nikdo tím nikdy nepohrdne a ještě vám to prospěje. Takový je humor, dobrý humor, který vám nabízím. Mé jméno je Patrik Rozehnal a za chvíli vám řeknu ještě jedno, důležitější jméno. Budeme totiž mluvit o muži, který se narodil 14. září roku 1945 v Praze na Žižkově. Takže mu letos je...
5: Tady by měl přijít na pomoc selský rozum, jo?
4: To je pravda, tak si to spočítejte sami. My si během pořadu řekneme jiné věci. Kdy se dal na dráhu umělce, kdy koho potkal a co vlastní.
5: Mám jen chatu na Sázavě a to snad...
4: To tu řešit nebudeme. Já myslel třeba, kolik písničkových titulů máte na kontě.
5: Aha, rozumím.
4: Bude to totiž vzpomínkový pořad.
5: Oč se vlastně jedná?
4: O zábavu. Prozradíme vlastně hodně věcí. Povíme si o Jaroslavu Uhlířovi. Co tomu říkáte?
5: Zrušit odchod, nazdar, těšilo mě.
4: Tak nebudeme se teď hádat, ne?
5: Co jsme si, to jsme si.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a...

0: prosím, abys dal. To prosím, abys dal.
1: Ať je všem hej a život máte s úsměvem na tváři. Přeju ještě jednou a teď už to povídání o Jaroslavu Uhlířovi, který nám dnes taky dodá ty písničky, ale i zábavu v podobě mluveného slova.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zdá se to zvláštní, ale začínal v armádní redakci tehdejšího Československého rozhlasu, která sídlila v Dykově ulici v Praze. Pracoval tam i Zdeněk Svěrák, Milon Čepelka, Karel Šebánek i režisérka Helena Filipová. Nahoře byly kanceláře, dole v místnosti piano, kde taky hráli. Nejprve u písniček spolupracoval s Milonem Čepelkou, později se Zdeňkem Svěrákem. Tak také vznikla jejich první slavná písnička Strašidýlko Emílek.

0: Ke spolupráci se Zdeňkem Svěrákem na téhle písni přesvědčil Jaroslava Uhlíře právě Miloň Čepelka. Požádal ho, jestli by nepomohl Svěrákovi zhudebnit nějaké veršíky. Tehdy se Jaroslav nedůvěřivě zeptal, a který to je? Ten modrovokej, vysvětlil Čepelka. Toho nepřesvědčilo, ale stejně se dali dohromady a vznikl tenhle velký hit. Druhým životním a profesním partnerem Jaroslava Uhlíře je Karel Šíp. A tak si teď pustíme jednu z jejich společných scének.
1: S mikrofonem jsme tedy zašli za avantgardním malířem Jaroslavem Mazalem. Mistře, hlavním námětem vašich obrazů je akt.
2: To je fakt.
1: No a také milenecká tematika. Diváky by určitě zajímalo, víte, kde berete zdroje inspirace? Protože vaše milostné motivy bývají někdy velice odvážné. Například si tak namátkou vzpomínám na obraz, který jste nazval Láska ve křoví, nebo jiný také zajímavý pohled na lásku, který jste nazval Láska klíčovou dírkou.
2: Ano, ten úhel pohledu je vždycky rozhodující. Já prostě chodím, dívám se a pak maluju.
1: Ano, vidíte, leckdy zajímavé věci. Podívejte, vaší doménou jsou ale přece jenom akty. Jak přistupujete k tomuto, řekl bych, citlivému tématu?
2: S láskou. S láskou bez této nejde. Umělec musí vzplanout, aby mohl tvořit. Já tvořím z jakéhosi vnitřního přetlaku. Jo, jakési vnitřní komprese.
1: Ano, právě proto jste také považován za zakladatele českého kompresionismu.
2: Vezměte si moje nejslavnější obrazy.
1: Tak vemu si rád, mistře, to bych ani nečekal. Vemu si tamhle ten, ten se mi líbí taky.
2: Nechte to ležet. Myslel jsem obrazně. Pane, já už maloval všemi malířskými směry. Realismus, surrealismus, během své dovolené s Čedokem v Havaně jsem zvládl i kubismus.
1: To je hezké. No a řekněte nám, co v současné době?
2: No tak já teď hodně spím a ty snové vize pak maluju. Takže momentálně se ubírám směrem, který se nazývá hajáismus.
1: No, podívejte, snad nic neprozradím. Když vám prozradím, že jste pro letošní rok hlavním kandidátem na cenu nejúspěšnějšího malíře roku v anketě o Zlatého slavíčka. Takže já vám gratuluji a děkuji vám za rozhovor.
0: Slavný pořad vznikl z obyčejné pětiminutovky, kterou Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp dělali na obrazovkách Československé televize. Pokaždé si povídali s nějakým hostem. V první pětiminutovce to byl Karel Zich. Zaspíval písničku, kterou všichni znali. Je to

0: O tom si chvíle povídali a nakonec přidal i svou aktuální novinku. Ten pořad udělal ještě několikrát, jeden i s Petrou Janů, který pojali obzvlášť humorně. Právě po něm pak dostali šanci, aby udělali samostatný pořad, který se jmenoval O smíchu. A krátce na to přišla i nabídka na první díl hudební soutěže Hit Šaráda. S tím, že pokaždé ji ale bude dělat někdo jiný. U tohoto záměru ale nezůstalo. Sešli se ještě mnohokrát a důkazem je nakonec i ta další ukázka.
1: Před námi je teď vyhlášení nejúspěšnějšího bakalářského příběhu, jako tom rozhodli svými hlasy televizní diváci. Ale ještě než vás seznámíme s výsledky, využijeme této příležitosti k vyhlášení nových bakalářských témat na celou další pětiletku. A teď už si poznamenejte naše nová témata. Jak jsem rozkrádal společný majetek? Jak jsem rozkrádal společný majetek? U těchto příběhů prosíme autory o úplnou adresu a přiložení výpisu z trestního rejstříku. Další téma. Vím, že přiznání je polehčující okolnost. Vím, že přiznání je polehčující okolnost. Za rok se vrátím, vrátím se zas. Za rok se vrátím, vrátím se zas. Naše parta v Pruhovaném. Naše parta v Pruhovaném. No tady malé upozornění, autory těchto příběhů nemáme v úmyslu zvát do studia na besedu ani na losování Matesa. No a téma poslední. Uteklo to, nic to není, už jsme zase napravení. Uteklo to, nic to není, už jsme zase napravení.
2: No a teď už k divácky nejúspěšnějším bakalářským příběhům uplynulého roku. Přátelé, shodou okolností vás nejvíce zaujaly příběhy na jedno jediné téma. A tak se ukázalo, že problematika alkoholismu je stále živá a aktuální. Na třetím místě se umístil příběh nazvaný Jak nám přinesli domů tatínka. Na místě druhém epizoda Moje první.

0: prostě dostal ode mě, já jsem byl kapelník skupiny a ty si dostal prostě takzvaně lano, ano. Že jo, tak jsem tě zlanařil. Prvně jsme se viděli a tam se rozcházíme, že jo. Ty víš, kdy jsi mě prvně viděl a čím jsem
1: tě viděl? Já jsem tě viděl prvně v domu dětí a mládeže Julia Fučíka v Grébovce.
0: Ano, u Pioníra jsme se potkali. Ano. Jako ne, že bychom byli členové, že jo? To byl dům,
1: kde nějak prostě tam jsme my se zkoušeli třeba v Gottwaldově síni.
0: Co?
1: Se skupinou Providence.
0: Ano. Ta se rozpadla ještě dřív, než vznikla, to já vím, tak nikdy ne. Vy jste jenom zkoušeli.
1: No a vy jste v opatro vejš, v mnohem menší, zkušebně jste zkoušeli s Faraonama.
0: Ano,
1: A já se taky pamatuju, že
0: jsem si šel a ty jsi mě viděl.
1: Na Kukačku a já jsem si říkal...
0: A líbil jsem se.
1: Karel je o 3 měsíce starší než já.
0: Ano.
1: Ale já myslel, že jsi mladší o 3 roky než já.
0: Jo?
1: No, já jsem si tak říkal, to je nějaký kluk tady od těch Faraonů, že
0: já to... měl hodně vlasů, jsem měl.
1: Tak takhle jsme se seznámili, no.
0: Ano, no, tak bylo to jinak, ale to jedno.
1: No tak jak to bylo jinak?
0: Bylo to tak, že já jsem požádal, aby mě s tebou seznámil svého kamaráda, který byl se mnou na vojně a s tebou chodil na základní školu.
1: Ano.
0: Já jsem chtěl znát živýho hudebního skladatele, já jsem žádnýho neznal. Já jsem psal texty, já chtěl jsem...
1: Ano.
0: A ten tě skontaktoval a to...
1: Ten se potom nějak vynořil, jak jsme někde hráli.
0: Nevynořil se,
1: jsme hráli, se Schellingrem, už jsme byli Faraoni a Herdy se byl... No tak to budeme tohleto.
0: Já ti říkám, že to bylo takhle. A je to můj pořad tohle.
1: Prosím tě, já se vrátím k tomu, jak jsi mě naučil mluvit. Já se pamatuju, my jsme kdysi se Zdeňkem Svěrákem hráli dětské divadlo.
0: Ano.
1: V Albatrosu to bylo.
0: Ano.
1: Pro 99, ani víc bych tam ani nešlo. Pavlína Flipovská.
0: Tam byla.
1: No. A Svěrák.
0: Můžeš trošku naštort, můžeš takhle.
1: A režíroval to Láďa Smoljak.
0: Ano, ano.
1: A já ti řeknu, že Svěrák už tak rezignoval, že dokonce udělal scénku. To byla 10-minutový dialog, kdy on řekl tomu publiku, těm dětem říká, prosím vás, pan Uhlíř tady hraje na piano i zpívá to, některý umějí, ale on neumí mluvit.
0: No.
1: Jo? A říká, musí mít sebou tlumočníka. Toho tlumočníka já mu dělám, já osobně. A teď to mě dává různý otázky a já si vzpomínám na jednu otázku a na odpověď, kdy Láďa Smoljak řekl, klidně odpověz pomalu, protože stejně nikdo nebude vědět, co to je. A šlo se, jednalo se o to, že kromě toho dialogu, tak najednou mě Svěrák říká, Jardo, prosím tě, už se ti někdy stalo, že jsi šel po ulici a někdo si zpíval tvůj písničku? A já jsem na to řekl, veselé neci, my se asášim asátam s hazagou. A Svěrák to přelo a říká, to znamená, ve spálené ulici, jmenuje se Já se vznáším, já si letám s Hanou Zagorovou.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: písnička Já se vnáším, já si létám. Zpívala Hanka Zagorová, to jsem, prosím pěkně,
1: já to vím.
0: Dělal já,
1: já taky
0: slova
1: vím,
0: i
1: si to složil, no, řekneš no, to tady veřejně.
0: No to můžu říct.
1: My ale jsme, prosím tě nějak opatrně.
0: Ne, velmi opatrně. My jsme jezdili dětská představení se Zdeňkem Svěrákem a s Pavlínou Filipovskou.
1: Mě to můžeš říct.
0: Ano, a byli jsme v Plzni na zájezdě a tam bylo dopoledne představení, pauzička na oběd a odpoledne představení. A já jsem to měl nějak kolem 30 let, já nějak snídal čokoládu a tyhle ty věci, takže jsem trpěl většinou.
1: Jako trpěl si střevní, mi si měl.
0: Střevní, no. A na oběd, ano, a já šel na onu místnostku a radost, nic. A já říkám, to se znáším, to si lítám. Pak si mám pozor, textaři dlouhý slabiky. Já se vznáším, já si létám. Tak jsem šel k pianu na to jeviště, tam paní uklízela, ta asi 10 světků uklízela v kanceláři a já tam asi ten referent jsem si udělal. A přišel Svěrák z toho oběda a já říkám, hej, co mám, a ty mu hraju ten referent, že se vznáším, já si létám. A nechceš si to dodělat? A on říká, když to z tebe tak pěkně vyšlo, dodělej si to sám.
2: Tak to byla historie téhle jedné písničky a o skládání písní, které naplňovaly život Jaroslava Uhlíře, teď bude řeč ve Scénkách i vzpomínkách.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Třeba tak slavná písnička, jako je Severní vítr, měla být původně zpívána Pavlem Bobkem. Ten ale v té době zpíval písně anglicky. A tak to nakonec natočil Jaroslav Uhlíř.
4: Tu s děravou patou mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem sláb, nemocen.
2: A nápad, aby tahle skladba doprovodila slavnou scénu, kdy honí stočíšníku Josefa Abraháma, přišel od Ládi Smoljaka. Jiný režisér by k tomu nasadil honičkovou muziku, ale díky Láďovi tam zní jen pomalý severní vítr.

Tu písničku doprovází foukací harmonika a banjo, ale vůbec v ní nehraje piano. A tím je podle Jaroslava Uhlíře zajímavá. Při pěvecké přípravě té písně mu prý hodně Láďa pomohl. On sám měl tendenci to zpívat, jak Láďa říkal, jako lyrický tenor. Hlavně proto, že se nedoprovázel na klavír, ale on ho usměrnil a nakonec to naspíval úplně normálně.

0: Téma muzika bylo často námětem i společných scének s Karlem Šípem. Často se kolem toho točili a nejednou k tomu přizvali i své kolegy. Jako třeba teď, Luďka Sobotu. Je tu část rozhovoru se slavným diskžokejem.
1: Nedávna platilo ve světě rčení, co Čech, to muzikant. Víte, my jsme shodou okolností nedávno byli za hranicemi.
2: V Lipníku a tam jsme... nad Bečvou.
1: Ano, to jsme byli taky. To bylo za hranicemi, na Moravě jsme byli v Lipníku. To je kousek, víte? Ale já myslím jindy, když jsme byli s Čedokem za hranicemi takhle těch předních dnů a tam jsme zjistili, že tohleto rčení už neplatí. Tak schválně řekni jim, co teď ve světě platí.
3: Dolar.
1: Já myslím to rčení. To rčení, že už neplatí, jo? Teď platí ve světě, co Čech, to... No, to D.
3: Co Čech, to dolar.
1: Ano, tak jistě, taky někdy. V létě, občas, ale já jsem teďka nemyslel naše turisty, kteří chodí po světě s napěchovanými kapsami příslibem. Já jsem měl na mysli to rčení, že už teďka neplatí ve světě. No, teď přeci platí to rčení, napsaný. Platí rčení, no.
3: Co Čech, to disk žokej.
1: Správně, konečně. Přátelé, a my vám teď chceme představit člověka, který má na tom vlastně největší zásluhu. Možná to nevíte, ale minulý týden se v Bruselu konalo mistrovství světa disk žokejů. No a samozřejmě jsme tam i my měli svého zástupce. Měli jsme tam prostě svoje želízko. Přátelé, to je ono, naše želízko. Ano, už je mezi námi DJ Pepa Želízko. Vítáme vás, ano.
4: Podle agenturních zpráv se náš reprezentant umístil na velice pěkném místě.
1: Ano.
4: Ovšem, na kolikátem to už agenturní zprávy neuvádí.
1: No ale, turnaj to byl náročný a velice obtížný. Mimochodem, ten turnaj byl otevřený pro amatéry i profesionály, takže vlastně open by se dalo říct, že?
5: Co?
1: Open, to cizí, to se otevřený, jako open se to píše, jo? A nebo nebyl ten turnaj open?
5: No byl open.
1: Byl open.
5: Byl pro amatéry byl open drag. A pro profesionály byl open easy.
1: Ano. Byl vlastně open, by se...
4: No, zeptám se jinak.
1: Ano.
4: Podívejte se, vy jste prý při svém soutěžní vystoupení vsadil celé na domácí repertoár. Ne na zahraniční hity jako někteří, že? To je potěšitelné. Dokonce, když jste začal svoje vystoupení, v sále to prý zašuměl.
1: Takhle chce jako...
5: No, ta deska zašuměla. Oni totiž ty naše gramofonové desky tak nějak šuměli.
1: Tak víte, tuhle tu výtku byste možná měl adresovat výrobcům našich desek v Loděnicích.
5: Tady...
1: No, v Loděnicích, tam my vyrábíme gramofonové desky.
5: A kde vyrábíme lodě?
4: Gramofonové desky vyrábíme v Loděnicích, to je název obce u Berouna, ale mě by spíš
1: zvládá,
5: takže on tam ten šum asi prolejzá z Berounky. Jestli oni by přece jenom tam neměli vyrábět ty lodě.
0: Jaroslav Uhlíř říká, že s písněmi je to jako s rostlinami. Jen fanoušci rozhodnou, že některé z nich budou trvalky. Odolné kořínky pak zapustí a ozdobou záhonu se stanou právě takové trvalky, jako je dělání, když se zamiluje kůň, nebo třeba Barbora píše z Tábora. Je jich zhruba 30 těch velkých hitů, které dali v životě dohromady Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák.
6: Přátelé, když si někdo řekne, teď půjdu domů a napíšu hit, ten hit Pambíček, to je prostě nenapíšete.
7: Já jsem to říkal, hit Pambíček?
6: No Pambíček, no hit Pambíček, no.
7: Jako, no, no je víc Pambíčku a jeden je jenom přes hity, jako?
6: Jenom přes hity, ano, to
7: jsem
6: to
7: nevěděl.
6: No ano, a ten ti to zašprajcuje, řekne, já ti dám pochvilku hit, jo, takový jako.

0: Tak. Přátelé, teď je text výborný, ale melodie je kradená. To je Babylon, to je Babylon.
1: Aha, tak s tímhle, pozor. Tak s tímhle se my, skladatelé hitu, pereme dnes a denně.
2: S texty a písněmi se prali i právě Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák. Buď byl spokojený jeden, nebo druhý. Často to byl dlouhý tvůrčí proces a nad některými písničkami se i hodně dlouho, slušně řečeno, dohadovali. Vždycky totiž museli dospět do bodu, že budou spokojeni oba, textař i skladatel. Ale teď už se hlásí Jiřina Bohdalová.
3: Pojďte sem. Já jsem se totiž rozhodla, že tady budu zpívat. Víte?
4: Aha, tak to nám ten nový rok pěkně začíná.
3: No, ne, já jsem se rozhodla, že chci písní oslavit vstup do nového roku. No a vy mi s tím pomůžete, protože já si vás opravdu jako skladatele nesmírně vážím. No jo.
4: Já se začnu červenat.
3: Ne, mě brouzdají pořád v uchu ty vaše melodie. Takový to se laví, tak to končívá.
4: To složil Klempíř.
3: Aha, tak promiňte, ale ta se vám povedla. Tak přijíždí poslední kauboj.
4: To složil Rytíř.
3: No jo, ono je to těžký, že jo. Rytíř, Uhlíř, Klempíř, já si všechny ty řemeslníky nějak pletu. Co si teda můžu od vás zaspívat?
4: Není nutno.
5: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Další známá písnička Jaroslava Uhlíře je za námi a před námi další povídání a scénka.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jaroslav Uhlíř sice vždycky nosil velmi silné brýle a na texty se dokonce koukal ještě přes lupu, ale ty oči za jogurtovkami, jak se říká, měl pokaždé veselé a šibalské. Muzikanta nezapřel. Když se třeba koukl do knížky na neznámé básničky, hned se mu začaly pohybovat rty, prostě mu naskočila melodie, která by z básničky udělala písničku. Vždycky o sobě tvrdil, že není tvůrcem humoru, spíš jeho konzumentem. A občas, spíš výjimečně, vymyslí nějaký fór. Opravdový humorista podle něj musí mít v mozku šišaté zrcadlo. Takové, které tu běžnou situaci přetočí do legrace. A i jeho spolupracovníci jsou podle něj různí. Zdeněk Svěrák si dělá laskavou legraci pořád. Bolek Polívka toho vyloženě baví stále trousit vtipy. Je to živel, jako byl Vladimír Menšík. A Karel Šíp je soukromý spíš zasmušilý, i když občas řekne úžasný frk. Karla Šípa, Jaroslava Uhlíře, teď uslyšíte v další ukázce a přizvou si i dva známé herce. Ale to už nechám v průběhu scénky na nich. A abyste neřekli, že vám pořád něco zkracuju, tak ta scénka je tu celá. Jmenuje se Asanace pohádek.
2: Tak jsem zrovna tuhle vypočítával, co všechno já mám s Mozartem společného. Nebo jsem to někde čet? Teď nevím. No, to už je jedno. Ale hodně jsem toho spočítal, že máme společného. Například, jemu strpčoval život ten Salieri, že?
3: Přátelé!
2: A mám ho tady taky.
3: Co pak?
2: Ale nic, lidi si mě pletou s Mozartem a pořád chtějí, abych něco zahrál, jistě to.
3: Ne. To už teďka nepřichází v úvahu. Před námi jsou důležitější úkoly. Asanace. Asanace pohádek. Proč? Kolem nás se všechno tak jako zvolna mění, ale pohádky ty si pořád jedou ve starých kolejích.
2: Člověče, na pohádky já bych nesahal. Takovou pyšnou princeznu já můžu vidět pořád.
3: Pyšná princezna už je dávno v trezoru. To nepřipadá v úvahu už dneska promítat dětem, tam se dějou věci, to by nám už nikdo neodpustil, já nevím, například, tam ten taková směšná figurka výběrčí daní. Že jde vybrat daně a dostane vejprask. Myslím, že dokonce od Uhlíře. To by nám už dneska ministerstvo financí neodpustilo takovouhle politickou satiru. Ne.
2: Ale ten starý král je roztomilej, to musíš uznat.
3: Král je roztomilej, ale záporný postavy jsou tam ty jeho poradci.
2: Aha, to je pravda.

0: To je pravda, to by asi dneska neprošlo.
1: Určitě by to neprošlo. Proto my musíme pohádky nasměrovat tím správným směrem, jako aby odpovídali potřebám doby. Sami na to samozřejmě nestačíme. Chtěli jsme si pozvat pomocníky. Tak jsme chtěli vědět, kdo z herců nejčastěji stvárňuje různé pohádkové postavy. S touto otázkou jsme se obrátili na televizní komputer a paní Šeborová nám řekla jména dvou herců a proto jsme je dneska pozvali ke spolupráci. Miloš Kopecký a Roman Skamene.
0: Přátelé, klid, zápletka té naší pohádky bude velice jednoduchá. Král měl 3 dcery. Děvčata, nástup.
1: Moment. Ale my jich tady máme 6. Ale to není problém. Vraž je tam všechny do té pohádky, ať se nám tady holky nehádají. Znova.
0: Dobře. Král měl 6 dcer.
2: Moment. Já mám určitě zase rád toho nepozorného krále, že jo?
0: Správně.
2: Jo.
0: A jednoho dne se král rozhodl, ano, že ty svoje dcery provdá.
2: Tak. Úplně všechny. Nemohl bych si tady aspoň jednu z nich nechat na horší časy?
1: Ne, pane Kopecký. Ovládejte se, na trůně si to rozhodněte. Jo, tady je vaše místo. Jste král. Pojďte.
3: Hele. No, sem. S kým on ty holky má?
4: Ježiš, tu babu bych chtěl vidět.
1: No tak to v pohádkách nebejvá, s kým je má. Jak tak koukám, je to různý, no. S kým je má?
2: Tak, dosti řeči. Dcerušky moje různé, přijdou vaši nápadníci. Ti z nich, kteří nejlépe a nejsprávněji zodpoví mé otázky, budou po zásluze odměněni tím, že vás nedostanou. Dostanou vás tím, co prohrají. No, můžu to hrát takhle?
1: Je to moderní pojetí, ale můžete. No. Je to moderní.
5: Já už jsem to pochopil, takhle. My 3 jsme takový nápadníci. No. Tak jdeme na to, hele. Já bych byl tamhle tu 3. zprava.
1: Moment.
5: Co je?
1: Ještě než se to rozjede, ta pohádka, já myslím, že bychom se měli nějak jmenovat. Jako nějaký známý pohádkový bytosti. Aby nás děti měli radši.
4: My s nima stihneme mít ještě děti?
0: Ne, diváci jsou děti.
1: Diváci jsou děti, co koukají na pohádky. No,
0: mohli bychom být třeba dlouhý, široký a bystrozraký.
1: Ano.
5: No.
4: Takže na mě zbyl ten dlouhý.
2: Ano. Děvčátka moje, to jsou vaši nápadníci. Ti se přišli ucházet o vaše ruce. Je tu ale jedna otázka. Kterému z nich dá ti přednost, táži se? Kterému z nich? Tady je každá rada drahá.
1: Možná byste mohl být trošku přesnější, pane Kopecký.
2: No, dobře. Tady je každá česká národní rada drahá.
4: Tak, pane králi, jaká je nabídka?
2: Ty bys chtěl, abych ti dal jednu ze svých dcer?
4: O, tak mě by úplně stačilo, kdyby mi aspoň jedna z vašich dcer dala. Víte, takovou možnost mi, jo, vyniknout, jak jsem chytrý, o tom jde hlavně.
2: Jak pak ti říkají?
4: Já jsem dlouhý.
2: Tady by si mohl být dokonce i ministrem. Rozumíš hospodářství?
4: Studoval jsem ekonomii.
2: No, kde?
4: V Turecku.
2: To je perfektní. On se mně docela líbí, musím říct. Jenom mám takový dojem, jestli on není nadlouhý a trochu krátký. Odpočiň si, chlapče. Odpočiň si. My se zatím poohlédneme, podáším.
4: Dobře, tak já jdu na cigáro, otče. No,
2: ti dám cigáro.
4: Ale to budete hodný, vy máte Ameriky určitě.
2: Nemlu, no.
5: Pozor, ale pane Kopecký, já už bych dneska nezakazoval v pohádkách dokonce i kouřit.
4: No jistě, ne, samozřejmě.
5: Jinak děti vidějí, že kouření zastavuje růst.
2: Jak tak koukám na tebe, jak tak na mě civíš, ty budeš patrně bystrozraký, co?
0: No, já jsem spíš bystrý než zraký.
2: Jestli jsi bystrý, to se ještě ukáže. Jak jistě víš, dávám dnes své dcery do veřejné dražby. Podle nového zákona chtěl jsem je předat původnímu majiteli, ale nikdo se nepřihlásil.
0: Vy myslíte restituce?
4: Bacha! To mi nikdo neřekl, že ty holky jsou restitutky. No, konečně dobrá pohádka, v takový jsem nehrál.
2: Ten se vyzná v cizích slovech, ale nevidí si na špičku nosu. Podíváme se na ledví dalšímu. Ty, nemýlím-li se, budeš široký, že?
5: No. Ne tak docela, pane králi. Řeknu to na rovinu, ono by to stejně časem prasklo. Moje původní jméno je Plaváček. Oh. Široký je moje krycí jméno.
2: Přímo srdcerivné, jak jsi sám dobrovolně a krásně to přiznal.
0: Ani já nejsem o nic horší. Já se jmenuji princ Bajaja. Bystrozraký, to je krycí jméno, to mi vymyslela sedmihlavá saň. Prej víc hlav, víc ví, no.
4: Dobrá krucinál. Taky se přiznám. Jsem Paleček.

0: Dlouhý mi začal říkat, protože jsou oba blbí.
1: Když jste to tak krásně sami přiznali, je to jen důkaz, že jste rovní a čestní lidé. Děvčata jsou vaše, holky, rozeberte si je.
2: No mi vraťte.
1: Ne, to už dál koruna dobrá. Pohádkové bytosti byly konečně odhaleny a po zásluze odměněny. Nakonec se všichni šťastně vzali do vazby a pokud nezemřeli, tak šťastně žijí od nás. A to už by byla úplně jiná pohádka.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Šedý zákal je onemocnění oční čočky, které se projevuje jejím postupným zakalením.
2: V okamžiku, kdy jsem zjistil, že se mi prostě do mého vidění dostává nějaký stín, tak jsem si říkal, přece já tenhle ten stín nepřijmu do své duše.
1: Architektovi Josefu Pleskotovi pomohl pan doktor Pavel Němec z oční kliniky.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Po čase se Jaroslav Uhlíř s Karlem Šípem pracovně rozešli. Nebylo to ve zlém, s Karlem měl vždycky dobré vztahy. Ale najednou začal sledovat, že žije jakýsi čtvrt život. Že by toho vlastně po zbytek života moc nesložil. 14 dní bývali s Karlem na šňůře, pak týden natáčeli v televizi, takže na skládání mu zbýval jen jeden týden. A přitom už byli se Svěrákem domluveni na hodině zpěvu, ve které mělo být 8 písniček. Prostě takhle Jaroslav nemohl dál pokračovat. Tak se rozešli.
2: Jaroslav Uhlíř, Karel Šíp. Kluci, ani nevíte, jak já vás takhle rád vidím, takhle pohromadě. No, tak podejte si ruce, usmířte se.
3: Počkej, ale my se nemusíme nějak usmířovat, my nemáme problém, tak řekni.
4: Já taky o ničem nevím, všechno v pohodě.
2: Ale nedělejte, Ergot, s pravdou ven, no tak si to vyříkejte. Co jste si udělali, no co, chodil jsi mu za ženou?
3: Teď já tu jeho ani neznám.
4: No tak párkrát jste se viděli.
2: Ježišmarja, kvůli ženský se rozpadne dvojice, nebo co? Taková dvojice ještě. Hergory, ty dvojice jsou založeny na tom kontrastu. Vysoký, malý, pat patašon, Laurel Hardy. Že jo, hubený, tlustý, no ale jste byli chytrý. No, chytrý a ten... méně chápavý.
1: Tohle byla ukázka z manéže Bolka Polívky, tedy z obrazovek České televize. Čas od času se k sobě vrací a jsou spolu kamarádi. Tak si je ještě připomeňme v jedné ze scének nazvané Sportovní lékař.
5: Naším dnešním hostem je sportovní lékař doktor Jaroslav Zinkoklich, který přivedl doslova k úžasu celou světovou medicínu. A některé jeho metody a zásady naznačují, že hranice lidských možností bude opět v nedohlednu.
6: No, nelze ovšem zapomínat na EKG.
5: Jenomže my jsme si vás pozvali, Zinkoklich, abyste pohovořil o vašich převratných zásadách správné životosprávy sportovce.
6: No, největší rozruch vyvolal hlavně můj jídelníček, který jsem rozpracoval pro jednotlivé sporty. Tak například boxerům jsem zakázal pít nápoj, který v nich podvědomě vyvolával depresivní a poraženecké nálady.
5: Jaký nápoj?
6: No, KKO. Čili obyčejné kakao. To já těm darebákům zakázal, jo?
5: Když se to hláskuje, tak KKO. To je hezký nápad, ano. No pokud vím, tak především ale váš zásah do jídelníčku atletů měl pozitivní ohlas.
6: Ano, šlo konkrétně o výškaře a tyčkaře, kterým pomáhá, jsou-li při skoku nadnášeni. Proto jsem jim předepsal luštěniny, hlavně hrách a také teplý chléb.
5: To platí asi jen pro závody na otevřených stadionech. Nikoliv pro halové závody, že?
6: Samozřejmě. Sprinterům tradičně doporučuji kyselé mléko. Ono totiž umožňuje neustále trénovat onu potřebnou výbuštost.
5: No, doktore, cítím... Cítím, že náš rozhovor by už měl pomalu skončit. Takže já vám děkuji.
1: Jaroslav Uhlíř kdysi řekl, že se díky vystupování ve dvojici s Karlem Šípem hodně naučil, i pokud jde o slovní projev. Takže za to, že nějak na pódium mluví, vděčí vedle Smoljaka i jemu. My zas tomuto muži za to, že jsme se nejen dnes mohli dobře pobavit a zasmát.
7: Disc jockey hraje ženu.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Muž podezřelý z krádeže lebky svaté Zdislavy do vazby nepůjde, rozhodl o tom soud. V Mostě bude nový parkovací dům pro 122 automobilů. V Trnovanech na Litoměřicku dnes slavnostně otevírají novou dětskou skupinu. Dnes čekáme oblačnost, zítra potom oblačno až jasno, teploty do 18 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy a Jana Moravcová. Soud v České Lípě dnes neposlal do vazby muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Policejní mluvčí Dagmar Sochorová oznámila, že bude stíhaný na svobodě. 35-letý muž podle policie lebku ukradl v úterý, zalil ji do betonu a chtěl ji pohřbít. Za to mu hrozí až 8leté vězení. Policie ho obvinila taky z přečinů výtržnictví a poškozování cizí věci. Státní zástupce vazbu navrhl kvůli obavám, aby podezřelý čin neopakoval, neovlivňoval svědky a nechtěl utéct. Most plánuje výstavbu parkovacího domu v ulici Františka Kmocha. Město má na jeho stavbu vyčleněných 70 milionů korun. Teď hledá stavební firmu, která dům v příštím roce postaví. Doplňuje mluvčí města Klára Vidrová.
2: Vyroste nový parkovací dům s jedním nadzemním podlažím, který nabídne 122 nových parkovacích míst a pomůže výrazně ulevit dlouhodobě přetížené lokalitě. Vyhlášení veřejné zakázky je dalším krokem k lepší organizaci dopravy této části města.
0: Řidiči by mohli začít využívat parkovací v závěru příštího roku. A v Trnovanech na Litoměřicku vznikla nová dětská skupina. Informovala o tom nezávislá starostka Martina Čechová. Náklady vyšly na 25 milionů korun a obec využila dotaci z Národního fondu obnovy.
3: Dětská skupina pojme 24 dětí ve věku od 1 do 6 let. Součástí areálu je i zahrada a hrací odpočinková zóna. Podle ředitelky Veroniky Honisové začne skupina oficiálně fungovat od 1. července. Z Trnovan Lucie Jízlová, Český rozhlas.
0: Švýcarská zpravodajská služba otevře dlouho zapečetěné spisy o nacistickém zločinci Josefu Mengelem. Píše to web britské stanice BBC. Mengele prováděl v koncentračním táboře v Osvětimi v pseudovědecké pokusy na lidech a za své činy nikdy nebyl potrestaný. Po válce se mu podařilo utéct do Jižní Ameriky. Historici podle BBC opakovaně žádali o přístup ke švýcarským spisům kvůli podezření, že Mengele v zemi po válce navzdory mezi národnímu zatykači pobýval. Švýcarské úřady dosud otevření spisů odmítaly.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno, ojedinělé ráno mlhy, během dne pak většinou oblačno, přechodně i zataženo, na horách místy přehánky, teploty do 18 a na horách do 12 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: U Blšan na Lounsku na silnici 1/27 havarovalo osobní auto, silnice bude průjezdná v nejbližší chvíli a Vladislava Vančury ulice v Mostě hlásí nehodu dvou osobních aut. Tak jeďte opatrně a pokud narazíte na komplikace, volejte nám na bezplatnou telefonní linku na číslo 800 553 553.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hudební legendy.

0: Ahoj a dobrý den. Na Českém rozhlasu Sever právě začínají další hudební legendy. Pořad, ve kterém se každou sobotu vracíme k těm největším hitům 80. a 90. let. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje Mirek Tartárek.
1: Hudební legendy Mirka Tartárka na Českém rozhlase Sever.
0: Oslavíme narozeniny amerického zpěváka, skladatele a multiinstrumentalisty Stevieho Wondera. A besedním seriálu se posuneme k písmenu E a trochu více se budeme věnovat skupině Erasure. Nezapomeneme ani na domácí scénu a zahrajeme si hit skupiny Olympic z roku 1981. Na úvod nás ale čeká vzpomínka na rok 1998. Právě v květnu tohoto roku by se v éteru jen těžko hledali hranější popovou skladbu. Natalie Imbruglia tehdy se svým hitem Torn ovládla světové hitparády a na čele rozhlasových žebříčků se držela neuvěřitelných 11 týdnů v řadě. Pojďme si tenhle raketový start její kariéry teď připomenout.

0: legendy Mirka Tartárka.
1: Teď už je tady naše dnešní narozeninové okénko. Právě tuto středu oslavil své neuvěřitelné 76. narozeniny americký zpěvák, skladatel a geniální multiinstrumentalista Stevie Wonder. Tento držitel 25 cen Grammy je na hudební scéně už od svých 12 let a jeho seznam hitů je prakticky nekonečný. My si jeho narozeniny připomeneme písničkou z roku 1984, která se stala jeho vůbec nejúspěšnějším singlem po celém světě a dokonce mu vynesla i Oscara. Tady je jeho nejslavnější vyznání I just called to say I love you, tedy jen jsem zavolal, abych řekl, že tě miluji. No, no.

narozenin ještě chvíli zůstaneme. Máme tu totiž druhého oslavence, vlastně oslavenkyni. Už zítra, tedy v neděli, oslaví své 65. narozeniny irská zpěvačka Enya. Pamatuju si, jak jsem ji poprvé slyšel na jednom německém rádiu. Tenkrát mě ta melodie úplně dostala. Mezi všemi těmi tehdejšími hitovkami to znělo jako zjevení. Člověk musel hned přestat se vším, co zrovna dělal, a jen tak se nechat tou hudbou unášet. Dodnes, když ji slyším, se mi ta chvíle u rádia vybaví. Pojďme se tedy na chvíli zastavit a připomenout si její průlomový hit z roku 1988. Tady je Enya a Orinoco Flow.

0: hudební legendy Mirka Tartárka na Českém rozhlase Sever.
1: Pokračujeme pohledem na zahraniční hity 80. a 90. let. Teď nás čeká skladba, která se stala v podstatě rakouskou hudební hymnou. Právě v květnu roku 1985 hit Life is Life od skupiny Opus totálně ovládl německý žebříček a na jeho vrcholu se udržel několik týdnů. Možná jste ale netušili, že tato verze, kterou všichni známe, vznikla vlastně náhodou. Kapela ji nahrála živě na koncertě k oslavě svých 11. narozenin. Energie z publika byla tak silná, že studiovou nahrávku úplně zahodili a do světa poslali tenhle záznam.

Od rakouských stadionů se teď přesuneme k něčemu trochu romantičtějšímu, ale neméně úspěšnému. Čeká nás spojení dvou skvělých hlasů, které v roce 1991 opanovalo evropské hitparády. Italský bluesman Zucchero tehdy spojil síly s britským idolem Paulem Youngem a společně přenahráli Zucchero starší hit. Vznikla tak emotivní balada, která v sobě kombinuje italštinu s angličtinou a dodnes patří k nejkrásnějším duetům 90. let. Tady jsou Zucchero a Paul Young a Senza una Donna.

0: hudební legendy Mirka Tartárka.
1: Teď už míříme k našemu abecednímu seriálu. Tentokrát se v abecedě posuneme k písmenu E a prostor dostane britské syntetizátorové duo Erasure. Tahle dvojice, kterou tvoří charismatický zpěvák Andy Bell a klávesový mák Vince Clarke, patří k nejúspěšnějším formacím své éry. Právě Vince Clarke byl mimochodem u zrodu takových jmen jako Depeche Mode nebo Yazoo, ale až Erasure našel tu správnou chemii, která jim vynesla desítky hitů v hitparádách po celém světě. Dnes si od nich poslechneme hned tři skladby a čeká nás jejich vůbec první společný singl z roku 1985. I když se z něj velký hit stal až s mírným zpožděním, dnes už historii téhle dvojice neodmyslitelně patří. Tady jsou Erasure a Who Needs Love Like That.

U písmene E a skupiny Erasure zůstáváme i nadále. Teď je na řadě skladba A Little Respect. Vzpomínám si, jak jsem ji poprvé slyšel z desky, kterou jsem tehdy horko těžko sehnal. Tenkrát to pro mě byl úplný svátek, to opatrné pokládání jehly na černý kotouč a pak ten moment, kdy se z reproduktorů poprvé ozval tenhle čistý, moderní zvuk. Je to jeden z těch hitů, které zkrátka nestárnou a v roce 1988 si podmanili doslova celou Evropu.

Na závěr našeho profilu skupiny Erasure si zahrajeme věc z roku 1994. Zatímco jejich předchozí hity byly spíše energické a rychlé, tahle skladba vsadila na mnohem jemnější atmosféru a ukázala melodičtější tvář téhle britské dvojice. Zajímavostí je, že text k téhle písni napsal Andy Bell jako vzkaz sám sobě v těžkém období, aby si připomněl, že naděje a láska jsou tu vždycky. O tu tedy název Always.

0: hudební legendy Mirka Tartárka na Českém rozhlase Sever.
1: V hudebních legendách teď dostane prostor domácí hudební scéna. Čeká nás klasika od skupiny Olympics, alba Ulice, které vyšlo v roce 1981 jako druhá část slavné rockové trilogie. Kapela se právě v květnu tohoto roku těšila statusu nejlepší české skupiny, což potvrdilo i jejich historicky první vítězství v anketě Zlatý slavík, kde po letech sesadili strůnu konkurenci. Z této desky si zahrajeme snad nejslavnější baladu, která dodnes nechybí u žádného táboráku ani na velkých koncertech Petra Jandy. Tady jsou Olympic a Okno mé lásky.

hudebních legendách také nesmíme zapomenout na tehdejší princeznu československého popu. Iveta Bartošová byla v květnu 1990 na absolutním vrcholu své popularity a sbírala jedno ocenění za druhým. Pamatuju si, jak jsem tuhle písničku poprvé slyšel z kazeťáku na jednom koupališti. Stačilo pár vteřin toho úvodního rytmu a lidi se začali otáčet a usmívat. V té době zkrátka zněla z každé diskotéky i rádia a dodnes pro mě a určitě i pro vás zůstává symbolem té nefalšované energie devadesátek. Ta písnička se jmenuje Útoč láskou.

0: Hudební legendy Mirka Tartárka.
1: V hudebních legendách teď přichází čas na vlnu tanečních hitů. Čeká nás hvězdná Diana Ross, která se do hudební historie zapsala už v 60. letech se skupinou The Supremes a později jako jedna z nejúspěšnějších solových zpěvaček všech dob. Právě v květnu 1980 začala skladba Upside Down pronikat do rádií a klubů. Členové skupiny Chic jí dodali ten správný náboj, díky čemuž se stala symbolem moderního diska. A určitě mi dáte za pravdu, že i po letech má neskutečný šmel.

tanečních rytmů ještě zůstaneme, ale posuneme se v čase o 11 let dopředu. Čeká nás totiž skladba, kterou si okamžitě vybavíte podle jejího ikonického popěvku Lada di Lada da. Byl to květen roku 1991, kdy tenhle hit začal nekompromisně dobývat evropské diskotéky. Crystal Waters v něm tehdy spojila podmanivý rytmus se silným příběhem. Napsala ho totiž o skutečné, vždy upravené bezdomovkyni, kterou potkávala u opery ve Washingtonu. Tady je Gypsy Woman.

0: hudební legendy Mirka Tartárka na Českém rozhlase Sever.
1: Na úplný závěr se ještě podíváme do britské hitparády. V týdnu od 12. do 18. května roku 1985 tam jako úplná novinka na 15. místo vletěla skladba, která se později stala největším hitem skupiny Meridian. Emotivní skladba, kterou zpěvák Fish věnoval své tehdejší přítelkyni Kaylee a dodnes patří k nejkrásnějším rockovým vyznáním té doby. To je pro dnešek všechno. Budu se na vás těšit zase za týden, kdy se společně vydáme za dalšími hity 80. a 90. let. Od mikrofonu se loučí Mirek Tartárek a u dalších hudebních legend naslyšenou.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Muže obviněného z krádeže lebky svaté Zdislavy bude policie vyšetřovat na svobodě. Prezident Petr Pavel se v Terezíně zúčastní nedělní piety za oběti nacistického režimu. Hokejovou reprezentaci čeká na mistrovství světa Slovinsko. Dnes čekáme oblačnost, zítra potom oblačno až jasno, nejvyšší denní teploty do 18 stupňů. Hezký podvečer, zprávy a Jana Moravcová. Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí bude stíhaný na svobodě. Dnes o tom rozhodl okresní soud v České Lípě, který zamítl návrh státního zástupce na vazbu.
2: Soud při rozhodování zohlednil, že obviněný nebyl nikdy předtím trestaný ani neměl žádný přestupek. Místo vazební věznice byl tak propuštěn, uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
3: Jeho trestní stíhání bude tedy probíhat na svobodě. Nic víc k tomu zveřejňovat nebudeme.
2: Advokát obviněného Vít Pavko sdělil, že jeho klient lituje toho, jak svůj čin provedl.
4: Klient nezvolil dle vlastních slov šťastné provedení protestu proti tomu, jak církev nakládala s ostatky svaté Zdislavy, tedy že oddělila lebku od zbytku kosterních ostatků, protože jeho úcta ke svaté Zdislavě je dle jeho vlastních slov nekonečná.
2: Za krádež mu teď hrozí až 8 let vězení. Samotná lebka je teď v péči restaurátoru, protože obviněný ji zalil do betonu. Jestli se podaří vzácnou relikvii dostat ven nepoškozenou, zatím není jasné. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
0: Prezident Petr Pavel se v neděli zúčastní v 10 hodin dopoledne pietního aktu před malou pevností v Terezíně k uctění obětí nacistické persekuce. Na Národním hřbitově vystoupí s hlavním projevem předseda Ústavního soudu Josef Baxa. Uvedla to prezidentská kancelář. Po pietním shromáždění si prezident prohlédne expozici v Centru studií genocid Terezín. V programu zazní taky vystoupení přeživší terezínského geta Michaely Vidlákové a modlitby za oběti holokaustu. V Severním moři uhynul keporkak přezdívaný Timmy. Voda velrybu vyplavila u dánského ostrova Anholt, informuje o tom agentura DPA s odkazem na německé úřady. Timmy od konce března několikrát uvízl na mělčině v Baltském moři. Na konci dubna ho iniciativa dobrovolníků vyprostila u severoněmeckých břehů a nákladním člunem přepravila do hlubších vod Severního moře. Odborníci po celou dobu upozorňovali, že šance na přežití keporkaka jsou nízké. Sport. Čeští hokejisté budou hrát na mistrovství světa o druhé vítězství. Po výhře nad Dánskem budou další zkušenosti sbírat i mladí hokejisté, kteří z medailových let juniorské reprezentace dorostli pro tu dospělou. Co budou v průběhu turnaje dál potřebovat, popisuje trenér Radim Rulík.
5: V určitých chvílích dokázali hru zjednodušit, protože prostě odhadnout ty možnosti a co si zrovna v tu danou chvíli můžou dovolit pro ty nováčky. Každý zápas bude zkušenost a budeme pracovat na tom, aby ji zúročili.
0: Zápas Československo začne ve 20 hodin a 20 minut.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno až jasno, postupně se může i zatahovat, na horách místy přehánky, teploty do 18 a na horách do 12 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici 1/27 u Blšan na Lounsku už je nehoda odstraněna a s uzavírkou počítejte řidiči v Krupce na Teplicku v Koněvově ulici. To byly zprávy v 18 hodin. Já vám přeji i dál příjemný poslech sobotního vysílání Českého rozhlasu Sever.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hudební hledání Petra Liftnera.
6: Příjemný poslech všem, kteří jste si naladili Český rozhlas Sever. Začíná nám totiž hudební hledání s pořadovým číslem 390. Zdraví vás Petr Liftner a premiérově dnešní díl začneme v Brazílii.

Brazilská kapela Ira, která vznikla v roce 1981 v São Paulo. Od začátku stála na zpěvákovi Nasim a kytaristovi Edgaru Skandurovi. Název si vypůjčili od irské republikánské armády, což tedy tehdy v Brazílii působilo provokativně a zapamatovatelně. Během své kariéry vydali 12 studiových alb, 4 živá alba a více než 40 singlů, což z nich dělá jednu ze výrazných stálic brazilské rockové scény. No a my se dnes budeme probírat tím albem, které mě potkalo pár minut poté, což jsem nedávno překročil hranici Brazílie. Jmenuje se Ira Folk a je to živý záznam ze São Paula z roku 2017. Teď už skladba Quince Anos.

Kořeny kapely Ira sahají ještě do konce 70. let, kdy jejich kytarista Skandura obcházel koncerty na okraji města a hledal syrovější zvuk. Se zpěvákem Nasim se potkali náhodou ve škole a rychle si sedli. První roky byly typické střídání muzikantů a hledání směru, ale kolem roku 1985 už měla kapela podobu pevnější. Zajímavé je, že já bych osobně možná jejich tvorbu dost možná minul, ale nestalo se, protože je v jednom z mých videí z Brazílie objevila v pozadí hrát moje ségra Eliška. Dnes pomocí aplikací už se dá zjistit opravdu leccos. A tak zde je první písnička, kterou mě přivítala Brazílie poté, co jsem navštívil její spolkový stát Rio Grande del Sur s výhledem na řeku Paraná. Teď už má oblíbená Eu Quero Sempre Mais.

Posloucháte Český rozhlas Sever, pořad Hudební hledání a tentokrát tvorbu z Brazílie. 90. léta byla pro kapelu Ira zásadní. Bylo to totiž pro ně období změn i práce. Vydávali další alba, koncertovali, ale zároveň se členové věnovali i vlastním projektům. V roce 2000 oslavili 20 let existence velkým koncertem v São Paulo a o rok později hráli na Rock in Rio zhruba pro 250 000 lidí. V roce 2004 pak přišel návrat do širšího povědomí díky akustickému projektu, který jim otevřel dveře k novému publiku. No a jeden takový vlastně dnes posloucháme. Jinak totiž v originále je jejich provedení skladeb mnohem tvrdší.

V roce 2007 se kapela Ira rozpadla. Následovalo několik let, kdy si každý šel svou vlastní cestou. Zkoušel se prosadit v solově, ale obrat přišel až v roce 2012. Kytarista Skandura a zpěvák Nasi si plácli, dostali rozum a oficiálně se na pódia vrátili v roce 2014. Od té doby kapela znovu koncertuje, vydává nové nahrávky a připomíná, že některé věci se sice rozpadají, ale když mají prostě pevný základ, tak se dokážou po letech opět složit dohromady. Tak snad se jim to bude dařit i nadále, protože brazilská kapela Ira bude zanedlouho slavit padesátiny.

Dozněla nám píseň Diaz de Luta, doznělo nám album Ira Folk, jinak tedy vyznavačů tvrdého roku. No a tolik i premiérově v hudebním hledání, jak kapela, tak portugalština a taktéž logicky premiérově Brazílie. Za chviličku už se přesuneme zpátky do Evropy, a to konkrétně do Španělska.

Kde kdo řek by ty se maj, když vidí okolní kraj, co ho zdobí z velký dály, pohádkovej úl, každý ho napadne hned, život je tam samej met, leč

Možná minout tenhle klád bude stačit akorát, ne aby tě jen tak naskok dovnitř zajít napadlo. I kdybys měl to štěstí, přivítaj tě zápěstím,

jedním voní propolis. A kde kdost cizí prti, možná by jim záviděl. Radši nechoď na oči včelám, co nikdo nevytočí, nebo z tebe zbyde měl. Se vzpůrným sběračem nektaru řeší se problémy.

dozněla nám píseň Nuestro Himnos od kapely Hermano Salvaje, kterou tvoří Jamie, jakožto nejstarší 30-letý, Carlos, 27-letý a nejmladší 19-letý Joe. Bratři spolu zkouší a vystupují už více než 10 let, původně v jiném projektu, než se ale v roce 2021, tedy před 5 lety, přejmenovali na Hermano Salvaje a představili se široké veřejnosti prvním vlastním albem. Už od počátku kombinovali takové ty klasické nástroje jako kytara, basa a bicí a jejich hudba se od prvotního rockového zvuku posouvala směrem k propojení indie popu a takových těch elektronických prvků. Jejich nejnovější album Flechasos vyšlo v říjnu 2025 a obsahuje skladby jako například Mis Besos son Venecho para ti, kterou jsem právě objevil loni v létě i já. Vyšla totiž jako první single z této desky a tak už je mírně naposlouchané představuji dnes a tady rovnou je má nejoblíbenější od tohoto bratrského tria.

Tan solo Veintin Tantos nám doznělo na Českém rozhlase Sever v pořadu Hudební hledání. Diskografie Ermano Salvaje, které teď posloucháme, zahrnuje teprve dvě alba. To debutové z roku 2021, pak pár singlů a nejnovější z října 2025. Na něm je patrný takový ten vývoj od jejich rockových kořenů po dnes běžné elektronické styly a moderní produkční prvky. Pro mě je ale důležité u cizích kapel, jestli mají hlavně zapamatovatelné melodie. A to bych řekl, že zde platí.

svému konci nám dospělo hudební hledání s pořadovým číslem 290. Pokud jste si zanotovali jak u hudby z Brazílie kapely Ira, tak u tvůrců španělských Hermano Salvaje, mám radost a opět za týden se u dalšího nového dílu na vás bude těšit Petr Liftner. Příjemný zbytek dne a příjemný zbytek víkendu.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Kvůli rekonstrukci Benešova mostu je o víkendu v Ústí nad Labem zavřená silnice číslo 30. Děčíno testuje na konci května novým systém pro výdej potravinové pomoci. Hokejovou reprezentaci čeká na mistrovství světa utkání se Slovinskem. Očekáváme zmenšenou oblačnost, zítra místy jasno, teploty do 18 stupňů. Stavbaři dokončují konstrukci Benešova mostu v Ústí nad Labem. O víkendu je proto uzavřená silnice číslo 30 v prostoru takzvané protipovodňové vany. Na vozovce tam stojí jeřáb, který bude usazovat ocelovou konstrukci. Ta pak podle stavby vedoucího Jana Ekrta spojí oba břehy pod mostním obloukem. Rekonstrukce má být hotová do konce roku. Ústecký kraj za ní zaplatí zhruba 630 milionů korun. Na konci května otestuje sklad potravinové pomoci v Děčíně nový administrativní a evidenční systém. Měl by ulehčit práci zaměstnancům skladu a umí připravit balíčky pomoci přesně na míru klientům. Ti budou mít poukázky s QR kódem. Systém umí například zohlednit speciální potřeby klientů, říká náměstkyně primátora Anna Lehká z Volby pro Děčín.
2: Přesně si tam jako vyplníte, jestli je v domácnosti diabetik nebo prostě má nějaký speciální jako potřeby. Všechno se tam prostě zohlední, je tam kompletní digitální a auditní stopa.
0: Program za několik tisíc korun vytvořila prostředisko městských služeb specializovaná firma. Některé banky dnes upozorňují na omezení svých služeb kvůli plánované údržbě systému. Klienti komerční banky můžou až do večerních hodin zaznamenat pomalejší fungování mobilní aplikace i dalších online služeb. Česká spořitelna pak oznámila odstávku internetového bankovnictví George, během které nebude možné zadávat platby v noci na neděli a na pondělí. Uhynulá velryba nalezená u břehu dánského ostrova Anholt je keporkak přezdívaný Timmy. Potvrdili to německé a dánské úřady. Na těle kytovce se podle nich našlo zařízení, které mělo sledovat jeho pohyb. Timmy uvázl na Mělčině u severoněmeckých břehů poprvé 23. března. Soukromí dárci zasponzorovali jeho záchranu poté, co úřady veškeré pokusy vzdali. Část expertů považovala naděje na přežití velryby od začátku za malé. Sport. Hokejovou reprezentaci dnes čeká na mistrovství světa další utkání, a to se Slovinskem. Začátek utkání úvodní buly je ve 20 hodin a 20 minut.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme zmenšenou oblačnost, postupně i jasno, místy se ale může zatáhnout. Přehánky čekáme místy hlavně ale na horách a teploty naměříme do 18, na horách do 12 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Uzavírku kvůli nehodě čekejte v ulici Na Příkopech v Chomutově. Uzavírka je obousměrná, na místě zasahují záchranné složky a v Krupce na Teplicku počítejte až do dnešních pozdních večerních hodin s uzavírkou, konkrétně Koněvovy ulice, a to protože se tam pořádá dnes kulturní akce. Tak s tím počítejte, já vám přeji dál šťastnou cestu a dál taky krásný večer s námi s Českým rozhlasem Sever.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Rady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Srdečné pozdravy do všech koutů naší země, milí posluchači. Dnes se spolu opět vydáme za poklady jednotlivých regionů, které jsou natolik cenné, že nás dostali na seznam světového kulturního dědictví. Dnes ovšem nebudou ony poklady ani tak utajené, jako spíš méně viditelné, protože jsou trochu skryty ve stínu svých proslulejších sourozenců. Budeme cestovat napříč republikou a vydáme se nejen do blízkosti Prahy, ale i na Vysočinu a do středních a jižních Čech. A doufám, že po dnešní ochutnávce sami pocítíte touhu se na daná místa vypravit. Takže vzhůru na cestu!

0: Když se řekne památka UNESCO, každému okamžitě vytane na mysli historické centrum Prahy. A není divu. Na seznam světového kulturního dědictví bylo zapsáno už v roce 1992, co by unikátní soubor architektury od románského stylu po baroko a secesi. Jenže málo kdo ví, že na seznamu světového kulturního dědictví je i zámecký park v blízkých Průhonicích. Tento park by měli navštívit všichni milovníci zahrad a zahrádek. Vypadá totiž jako úchvatný obraz starého krajinářského mistra. A může za to jeden muž šlechtic, jehož jméno budeme s mým průvodcem často skloňovat. My se nacházíme s generálním ředitelem Národního zemědělského muzea a také s historikem zahradního umění Zdeňkem Novákem.
1: Dobrý den.
0: Dole pod Průhonickým zámkem. Tak tady na tom místě, kdybychom se ocitli, pane řediteli, v roce 1881, tak by tady byl asi hustý les, neviděli bychom skrze stromy a možná nějaký malý rybníček, že ano?
1: Tak byl by tady rybník pod zámkem a jak vypadala obora, která se tady rozkládala, to skutečně nemám zdání. Ale to, co tady dneska vidíme, je výsledkem dlouholeté práce Arnošta Hraběte Silva Tarouka, který vytvořil úplně nový obraz krajiny kousíček od Prahy a krásně tady vidíme, jak pracoval. Hrany údolí potoka Botiče jsou poměrně nízké a proto, aby dosáhl jejich zvýšení, vysadil na ně obyčejné naše lesní smrky, americké douglasky a sázel je hustě a pak je postupně probíral, aby se neustále dotýkali korunami a aby nikdy nedošlo k takovému tomu vyholení, co posluchači znáte z lesu, že tam je bydlo a nahoře nějaká korunka. Tak to se Průhonicích nikdy nestalo díky tomu, že promyšleně probíral ty okrajové porosty. Pak před tu temnou masu vysadil, tady třeba vidíme s paní Markétou vrbu, která už se probouzí pěkně na jaře do toho krásného zlatozeleného hávu. No a ta vrba se jasně kontrastně odráží od toho temného pozadí a díky tomu, že si všiml triku, které používají krajináští malíři, tak tu vrbu vysadil tak, aby se odrážela proti tomu tmavému pozadí a díky tomu máme pocit, že tmavé pozadí je dál, než ve skutečnosti je.
0: Takže opticky zvětšuje i velikost.
1: Opticky zvětšuje velikost parku. Vrbu vysadil u rybníka, na jehož hladině se zrcadlí a protože smuteční vrba, to jsou samé čárky takhle dolů, vertikální, tak se zase zvyšuje pocit vertikality tady toho obrazu, který máme před sebou. Tady kousíček u nás napravo vyhloubil nový rybníček, upravil údolí potoka Botiče, který slyšíme, jak tamhle dole šumí. No a ten rybníček je tady vyloženě k tomu, aby získal další efekt zrcadlení, jak pro scenérie, které vidíme při pohledu od zámku, nebo když se naopak budeme k zámku blížit, tak ho tady uvidíme úplně symetricky zobrazený na té hladině toho malého jezírka. A zase celý ten prostor je limitovaný výsadbami jehličnatých stromů, konifer a vidíme tady třeba takovou díru, které my zahradní architekti říkáme průhled. Průhled další části parku, takže nás láká Silva Tarouka, abychom tam šli a vede nás po cestách, které místy zapouští do terénu, tak aby právě tyhle ty průhledy cesty nerušily, aby to bylo jednolitá travnatá plocha a pocit velikosti, rozsáhlosti, ohromnosti toho parku, aby se tím rozdrobením na malé částečky nezničil.

0: No a tady je i fůra takových různých prostředí, protože já si vzpomínám, že když jsem tady byla minule, že jsem byla okouzlena tím, že jdete část parku v jednom prostředí, který teda opravdu nepřipomíná středočeskou krajinu původní, ačkoliv pohledem Silvy Taruky asi ano, ale potom se najednou člověk ocitne v takovém jako intimním sevření, tam na té jedné stráně, kterou vidíme odsud, jsou vlastně skalky obrovské a vypadá to tam zase úplně jinak.
1: Asi proto, že to je prostě dílo génia. A on se řídil pravidlem, které popsal jeho veliký předchůdce, německý zahradní architekt kníže Hermann Pickler Muskau, který napsal, že zahrada má být jako galerie, že procházíte díky cestám, o kterých už Goethe řekl, že jsou to vaši němí průvodci zahradou, tak procházíte po cestách a před vámi se odvíjí obraz za obrazem. No a abyste se nenudili, tak ty obrazy musí být přiměřeně různé, ale zase nesmí být divoké, aby vás nějak zneklidnili, znervoznili, protože zahrada vás má nabít pozitivně, nemá vás nějak rozčilovat. Takže ten průhonický park je přesně takhle stavěn a střídají se tady světlé prvky, plochy, světlo, to je obloha, samozřejmě nejsvětlejší, vodní hladina, louky a trávníky jsou světlé prvky a stromy, terénní útvary jsou temné prvky a ta geniální kombinace světlých a temných prvků vytváří právě to, co se vám tak strašně líbí.

0: Opouštíme našeho průvodce, generálního ředitele Národního zemědělského muzea a odborníka na zahradní umění Zdeňka Nováka a míříme do středních Čech, konkrétně do Kutné Hory. Její historické jádro s chrámem svaté Barbory je pokladem UNESCO od roku 95, ovšem zároveň s nimi i blízký Sedlec s katedrálou na nebevzetí Panny Marie a proslulou kostnicí, neboli osáriem. Největší evropská kostnice je v Paříži, ovšem ta nejpůsobivější je u nás a právě v Sedlci. Lidské ostatky jsou v ní totiž uspořádány do dekorativních objektů a obrazců.
1: Tak, milí posluchači, my už se nacházíme v dalším obrovsky cenném kusu historie kutnohorské části Sedlec, protože jsme v proslulé kostnici a jsme tady samozřejmě s průvodcem, vikářem Pavlem Topkem. Dobrý den.
2: Dobrý den, vítám vás.
1: Děkujeme, je to neuvěřitelně zvláštní místo. Jak vlastně vznikla tady ta unikátní kostnice a možná, že bychom měli říct, že je součástí chrámu Páně?
2: Kostnice vznikla původně jako stavba hřbitovního kostelíka. Sedlecký hřbitov měl významnou pověst. Podle ní tady opat Heidenreich zházel prst ze svaté země. Tím z hřbitova udělal takzvané svaté pole a byl velký zájem o to být tady pohřben. V dobách největší slávy měl hřbitov asi 3,5 hektarů a když se zmenšoval, tak se vykopala celá řada kostí. A byla otázka, co s nimi. Postupným vývojem se došlo k tomu, že ty kosti se umístí do spodní kaple kostela a aby se neumístili jen tak, tak se z nich vyrovnalo 6 pyramid. Velkou změnu, velkou stavební úpravu tady začátkem 18. století provádí Jan Blažej Santini Eichel. Pravděpodobně to byla součást jeho snahy revitalizovat, jak bychom dnes řekli, celý sedlecký klášter. A odhaduje se, že on také navrhl podobu kostních pyramid tak, jak je známe dnes.
1: Tušíme, otče, kolik částí těch lidských ostatků tady vlastně je. Tady zůstaly ostatky po nějakých morových ranách, takže kolik a z jakých období tady máme těch odpočívajících ostatků?
2: Odhaduje se, že tady v kostnici jsou umístěny ostatky možná až 60 tisíc lidí, pocházejí ze středověku a v převážné většině jsou to oběti epidemií, ať už morové, ať už hladomoru. V menší míře jsou to také oběti husitských bouří a nepokojů.
1: Já jenom pro posluchače, kteří tady nikdy nebyli, ty ostatky jsou uspořádány do neuvěřitelně krásných, pietních a velmi dekorativních obrazců, útvarů, lustru, svícnu a také do těch kosterních pyramid byly použity vlastně na ty dekorace jak kosti dlouhé, tak lebky a je to se skládáno do nejrůznějších opravdu až ornamentálních výzdob, takových závěsů, lustru a podobně. Vy jste říkal, že uspořádal Jan Blažej Santini Eichel?
2: Ano, odhaduje se, že ten tvar pyramidy navrhnul Jan Blažej Santini Eichel a ta pyramida vlastně má své duchovní poselství. Je to hora. Na hoře se Bůh zjevuje člověku. Pyramida je zjednodušený tvar hory. Navíc ty pyramidy tady jsou korunovány, takže naznačují slávu, moc, vítězství. To ale není vítězství smrti, ale je to vítězství nad smrtí. To je skutečně místo, kde se setkáváme s pro nás možná trochu cizím způsobem zbožnosti našich předků, kteří dennodenně byli se smrtí v kontaktu. Oni věděli, že lidský život směřuje ke smrti a doufali a věřili, že po té smrti bude něco následovat. A to všechno se snažili vyjádřit různým způsobem. Jedním z nich je třeba právě způsob, který vidíme tady v sedlecké kostnici.

0: památky na seznam světového kulturního dědictví dostaly. Je to někdejší městský architekt pan Lubor Herzán. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Lubore, než si řekneme, jak to vlastně celé začalo, tak si napřed krátce musíme vysvětlit něco málo tady o té úžasné stavbě, u níž stojíme. Bazilika je samozřejmě křesťanská, katolická, židovská čtvrť je z podstaty židovská, takže ten zápis byl motivován také něčím, co bychom mohli nazvat soužití vzájemné, sousedské, či jak to označit.
1: Ano, myslím, že se označila velice přesně. Tam ty důvody k zápisu byly v podstatě tři. Jednak jedinečnost a unikátnost židovské čtvrtě. To též vlastně platilo o bazilice, zase doklad křesťanské architektury středověké. A třetí bylo právě to relativně mírumilovné soužití těch dvou komunit, kde dokonce si křesťané a židé třeba ručili majetkem. Ta bazilika byla někdy ve 13. století postavená. A potom vlastně 1468 tady byl docela velký problém, protože Třebíč napadl uherský král Matyáš Korvín, který Třebíč vyplenil včetně baziliky a 200 let potom tady byla pustina, ve vlastní bazilice byla koníněrna, dole v kryptě byl sklad piva a podobně. A od 200 let později potom Matyáš Kaňka v duchu barokní gotiky nebo gotizícího baroka dostavěl tu baziliku a poslední takový významný počin byl na přelomu 20. a 30. let 20. století, kdy Kamil Hilbert se svým synem dostali tu baziliku víceméně do současné podoby. I ostatní věci už jsou jako drobnosti.
0: My se teď přesuneme do židovské čtvrti, abych jenom doplnila vaše slova o to, že Matyáš Kaňka byl významným spolupracovníkem Jana Blažeje Santýnyho Eichla, takže ho znají i ti, kdož byli třeba na Zelené hoře, u Žďáru nad Sázavou a zase Kamila Hilberta a jeho syna znají všichni, kdož chodí do chrámu svatého Víta, protože ta závěrečná dostavba byla právě jeho dílem. No, ale vy jste říkal, že to nejkrásnější, co tady v Třebíči vlastně, nebo to nejzásadnější, co rozhodlo o tom společném zápisu je židovská čtvrť, tak se tam teď půjdeme podívat.

0: My už jsme v úplném srdci třebíčské židovské čtvrti. Stojíme teď u takzvané zadní synagogy. Když tou čtvrtí, milí posluchači, projdete, tak sami si musíte všimnout, že je to neuvěřitelně kompaktní urbanistický celek. Ale Třebíč je zase relativně malé město. Jak tehdy, pane Lubore, vlastně došlo k tomu, že byla vybrána právě ona a právě její židovská čtvrť jako reprezentant těch nejdochovalejších židovských čtvrtí z celé Evropy a vlastně z celého světa?
1: Principem zápisu do seznamu UNESCO je to, že by to měly věci ojedinělé a reprezentant nějakého typu. Středověký hrad, románské náměstí, renesanční zámek a tak dále. A tady těchto prvků už bylo vlastně v tom seznamu UNESCO poměrně dost, ale chyběla tam nějaká výrazná židovská památka. Tak jsme byli jedním z čekatelů. A právě v tom nominačním procesu se muselo to porovnat s dalšími významnými židovskými lokalitami ve světě a vysvětlit, proč je ta Třebíč nejvýznamnější.
0: Jak je možné, že nepodlehla tato židovská čtvrť žádné asanaci ani žádnému bourání ještě před rokem 89 za bývalého režimu, kdy se to běžně dělalo, že tady ty staré, malé, kompaktní uličky a domky se většinou zbořily a postavilo se tam něco nového, tak jak je možné, že v Třebíči ne?
1: No, Třebíč vydělala na své chudobě. Tady samozřejmě už od roku 1970 byl nastolen asanační plán, který počítal s tím, že vlastně celá tato čtvrť by měla být sehnuta buldozery z povrchu zemského a postaveno tady typické panelákové sídliště. Tím, že tady je to údolí řeky Jihlavky vlastně a jsou tady tekuté písky, čili bylo by poměrně náročné tady zakládat nové sídliště a nebyly na to peníze pořád. No a v tom perestrojkovém období tam už dokonce se začalo uvažovat o tom, že by se třeba ty některé reprezentanty té židovské architektury zachovaly, včetně této synagogy. Ovšem představa, že tu synagogu budou Kolport paneláky byla velice tristní.
0: V 90. letech po revoluci byla celá ta židovská čtvrť revitalizována, proto vypadá tak, jak vypadá dneska. Vy jste mi ale říkal, že tehdy Třebíč porazila mnohem slavnější evropská města.
1: No, to nebylo to poražení, ale to porovnání vlastně, z kterého vyplynulo, že Třebíč je nejzachovalejší ghetto v Evropě a de facto na světě. Tak jen tak namátkou Benátky, Toledo, Worms, Wroclaw a další.
0: Vy jste tady už řekl, že je to vlastně zachovalejší židovské ghetto na světě, tak v čem spočívá ta jeho největší hodnota? V tom, že je tady těch domů tolik, nebo že jsou ty uličky tak zachovalé a neporušené žádnými přístavbami, nebo z architektonického a urbanistického hlediska, v čem je ta největší vzácnost?
1: No, tady se musí vrátit trošku do historie.

0: historie. Mezi lety 1723 až 1848 tady bylo židovské ghetto, to znamená jasně oddělené území, kde směli žít jenom židé a ti měli různá pravidla. Byl tady familiánský zákon, že se směl žít jenom nejstarší syn a podobné věci. A to území bylo omezeno na jedné straně řekou Jelavkou, na druhé straně Hrádeckým kopcem a tak dále. A ten rozvoj židovského města probíhal tak, že se musela zastavit kdejaká mezerka a tím vlastně vznikla taková velice bizarní srostlice, která dneska je to, co tady vidíme. Jo? To je stav 118. století.
1: Takže oni se snažili vždycky do jakékoliv průrvy a mezery vmáčknout další domeček.
0: A nejen do průrvy, ale třeba zastavovali i ty uličky. Tam byla ulička mezi dvěma domy a potom se vlastně zastřešila a nad ní se udělal další patro. Jo? A takových bizarních věcí tady spousta, to se těžko popisuje, to je zapotřebí prožít a projít si to tady a těch věcí tady velice mnoho.

0: A z jihu Vysočiny teď zamíříme na jih Čech, do obce ležící 16 kilometrů západně od Českých Budějovic. Právě tam jsou totiž Holešovice, které jsou na seznamu UNESCO jako jediná naše vesnice, a to kvůli unikátnímu stylu, jemuž se říká selské baroko.
1: Tak milí posluchači, my už se nacházíme v samém srdci Holešovic a usedli jsme tady pod překrásnou starou lípou s panem starostou a také rychtářem, protože to má vyšito na zádech na své kamizole, Janem Jílkem. Dobrý den.
2: Dobrý den všem a i vám.
1: Napřed musíme naše posluchače z jiných částí republiky trochu uvést do této krajiny. Jak byste představil Holešovice někomu, kdo tady nikdy v životě nebyl? Jaká je tady oblast, kde se vlastně nacházíme a čím je typická?
2: Jsme nad podhůří Blanského lesa, to znamená napřed hůří Šumavy. Jsme velmi blízko k letě. Holešovice jsou zhruba 500 metrů nad mořem. Je to podhorská oblast. Její doménou byl chov dobytka a zemědělství. Velmi drsná a tvrdá oblast, která se vyznačovala pěstění plodin, které nebyly náročné na živnou půdu, protože tady máme skalistou oblast, velmi neúrodnou oblast. Nicméně Holešovice díky těm drsným podmínkám se staly takovým, jako řeknu, kořenem obcí, která si zachovala to tvrdé jádro, to svébytné, to zemědělství tady zůstalo po staletí doménou s tím, že ty sedláci potřebovali půdu k tomu, aby ty statky dokázali zvelebovat a dokázali je zachovat pro tu generaci tak, aby byly součástí světové kulturního dědictví.
1: Byla ta obec vždycky v minulosti bohatá, nebo my už teď vidíme takový ten relikt těch dávných časů? Vy jste říkal, že to tady bylo poměrně tvrdé, což asi generovalo i tvrdé lidi, ale ta stavení vypadají překrásně, tak vypadalo to tady třeba v 19. století stejně?
2: Vy jste narazila přesně na tu dobu, kdy se ty stavení začaly měnit v tuhle to krásný to selský baroko, které je jakýmsi hybridem toho měšťanství, ty kultury přenesený z města sem na venkov. Myslím si, že to zdobný, nebo to, proč si sedláci začali ty své domy zdobit s ohledem na to, jak si to zdobili měšťané, protože jezdili na ty trhy nebo jezdili do těch měst, tak si to přinesli sem na tu vesnici. To, co to dneska vidíme, tak je mezidobí 1840 až 1920. V tom se Holešovice strašně změnily a dostali tuhle podobu. A ty statky dneska, které vidíte, že jsou kamenné nebo zděné, tak dříve byly dřevěné a jsou nejcennější z hlediska toho UNESCO.

0: Ono asi si každý klade otázku, kdo sem přijede, jak je možné, že se povedlo udržet takový unikátní architektonický komplex. Vy jste teď popisoval, jak se ti sedláci zvelebovali ta sídla, protože bohatli, protože chtěli je trošku napodobit šlechtu. Ale vysvětlete mi to kouzlo, jak je možné, že to přežilo všechny osudové a dějinné nástrahy minulého století, včetně normalizace, ale ještě předtím kolektivizace a ještě předtím války. Jak se to stalo, že ty Holešovice zůstaly úplně nedotčené?
1: Ta sem není úplně jednoduchá. Prostě je to taková delta, kterou musíte oběc a ta delta byla dlouho zapomenutá a právě Holešovice byly odsvět odříznuty.
0: A to je vlastně zachránilo.
1: A to je samozřejmě zachránilo, protože Holešovice byly i součástí Sudet, kdy došlo v roce 1946 k vysídlení původního německého obyvatelstva. Tím se přetrhaly ty kořeny, což je na jednu stranu škoda, na druhou stranu ty lidi sem přišli, dostali to jakoby do vínku a teď mnohdy nevěděli, co s tím. Pak přišla kolektivizace, ale přesto všechno se v roce 1960 ty statky staly národní kulturní památkou. V roce 1998 měli tu čest právě být zapsáno jako jedinečná památka na seznam UNESCO a to z důvodu, že to není skanzen a že to je živá vesnice, že ty lidi tady žijí, že ty lidi si o ty statky pečují, že to rozvíjíme, že jsme obec jako samospráva, to znamená, snažíme se tu nastavit podmínky, aby se nám tu společně dobře žilo, ale zároveň jsme to kulturní dědictví pro ty další generace uchránili a zvelebovali.

0: A dnešní pátrání po utajených pokladech uzavřeme v Praze a s překvapivým hostem. Je jím profesor Pavel Calda, jedna z největších kapacit tuzemského porodnictví a genetiky, ale ve volném čase také skvělý fotograf a milovník památek a Prahy. O památkách UNESCO jsme spolu několikrát diskutovali a pan profesor při naší nedávné rozmluvě upozornil i na jedno nebezpečí.
1: Já se trošičku obávám, že to prohlášení památkou UNESCO je polibek smrti pro tu dotyčnou lokaci. Není to jenom osud Prahy, můžeme se podívat do Benátek a můžeme se podívat do Florencie, můžeme se podívat do řady dalších míst. Ten takzvaný overturismus si myslím, že je katastrofa. Já ho asi nezastavím, ani to není mým posláním, ale je mi to líto. Já říkám, že kdyby se u soutoku Vltavy a Sázavy postavila náhradní Praha jako kulisy Barrandovský a tam se ty turisti z toho letiště lifrovali rovnou, aby si tam mohli nakoupit ty typický český trdelníky v uvozovkách a ještě jim tam někdo chodil na chůdách a předváděl jim tam nějaký žonglérský kousky, že by byli úplně stejně spokojení, když si to všecko vyfotějí na ty mobily a že by to dopadlo úplně stejně, jako když je odvezete do skutečný Prahy a je mi tý skutečný Prahy opravdu líto.
0: Co si myslíte úplně na závěr, že je na Praze nejvíc okouzlující? Co na tom městě fascinuje vás ještě pořád?
1: To město je naprosto unikátní. Prahu nejde srovnat s žádným jiným světovým velkoměstem. Já jsem měl hrozně rád Malou Stranu a Podhradí a oblast Královské cesty, ale teď se jim významně vyhýbám. Ale je to nádherné město a samozřejmě jakožto pražský patriot na něj nedám dopustit.
0: A to je pro dnešek z našeho putování za vzácnými a ne vždy na první pohled viditelnými poklady našich regionů vše, milí posluchači. Pokud se do nich vydáte, mějte na paměti, že je s nimi nutno zacházet jako s drahokamy, protože když je dokázali uchovat a opečovávat ti, kdož tu byli před námi, měli bychom to dokázat též. Krásné dny plné překvapivých objevů vám přeje a naslyšenou případně setkání se těší Markéta Ševčíková.
2: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Když vaše seznámení na výstavě obrazu zarámuje ohňostroj barev, který nepochybně představuje vzpomínku na středoasijskou krajinu, napadne vás, že autorka musela o malbě snít ještě jako dítě.
2: Já jsem chtěla malovat. I tatínek mě vedl k té dráze, on je architekt, ale zároveň taky zdatný malíř. Nicméně moje maminka snila o tom, že je daleko ušlechtilejší pomáhat lidem. Když se rozhodovala, kam půjdu studovat, vyhrála ta medicína.
1: S odstupem času se dozvíte, že za tajemným orientem, jak se jmenovala výstava obrazu Džamíly Stehlíkové, mohou být i rodinné názorové rozdíly. Matčin proud reprezentoval sovětský establishment v Kazachstánu. Tatínka Rudá armáda připravila o příbuzné a byl celý život antikomunista. A protože se rodiče rozvedli, mladá Džamíla, tehdy Orda Bájeva, vyrůstala ve střídavé péči. Půl roku v Moskvě, půl roku v Kazachstánu. Jak se z těch dálek dostala do Prahy, je téma našeho dnešního rozhovoru. Příjemný poslech přeje Goranka Oljača.
2: Mi často vyčítají, jak to, že jsi studovala v Moskvě? Tam, když člověk chtěl za sovětského svazu dobrý vzdělání, no tak do Oxfordu ho nepustili. Tak zbývala Moskva, první lékařská fakulta, kterou jsem absolvovala, a Korsakova klinika psychiatrická byly na špičkové světové úrovni.
1: A právě tam se před čerstvou absolventkou medicíny otevírala zářná kariéra vědecké pracovnice.
2: Několik let jsem spolupracovala s tou katedrou. Zároveň jsem začala studovat i psychologii a tím tématem bylo nelékový způsoby léčby. Při té katedře existovala laboratoř, která, jak jsem později dozvěděla, byla pod patronátem KGB. A ta laboratoř se specializovala na to, jak prodloužit život. Pochopitelně šlo o zájem kremlských starců. Brežněv, Andropov, Černěnko, co umírali jeden po druhém. Vedoucí katedry Michail Žarikov nechal mě na katedře a psala jsem kandidátskou práci, měla jsem být kandidát věd, léčila a zároveň učila jsem studenty.
1: Zářný start kariéry přerušilo udání, že rozšiřuje samizdat. Nebylo pravdivé, ale...
2: Přišli chlapci, přišli dva mladé muže na oddělení, tak mě vyvedli odtud. Bylo jasný, že už ty lidi nejsou z milice, ale z KGB. V mé pracovně, což byla společný inspekční pokoj lékařů, nějak nalezli pytlíček s nějakými drogami údajně. Povezli mi do se nechvalně známého zařízení Institutu soudní psychiatrie srbského po oddělení číslo 4, kde vlastně zkoumali všechny ty disidenty, jestli nejsou duševní chory, když se staví sovětské moci.
1: Tolik o systému té moci. Na intervenci profesora Žárikova pustili mladou doktorku po 3 dnech z vězení. Bylo jí ale jasné, že na tomto území už nic zářného nezažije.
2: Já jsem už vlastně smířila s tím, že nebudu žádný vědec, nebude žádná kandidátská disertace, ani nebudu žádný lékař. Vrátila jsem se domů, už jsme byli spolu, i když jsme ještě nebyli svoji, s mým budoucím manželem, Čechem, a řekla jsem svému nastávajícímu manželovi, chci odjet. Víte, mě potkala taková náhoda, umírající systém vlastně mi zasáhl a změnil moji životní dráhu.
1: To samé by se dalo říci i o manželovi, protože jako výborný psycholog mohl zůstat v Sovětském svazu a získat na tomto poli světové jméno. Poslechl ale přání své ženy a odjeli spolu do Karlových Varů.

0: uchvátili mě Vary od prvního pohledu, to kouzlo toho města, který vypadalo poněkud ošuntělejší než teď. Ty malebný domky nalepeny na sebe a ta horská krajina. A když vidíte tu krásu a ten přepich té radosti zbytí, protože lázničtí hosti si užívali života, tak ve mně znovu se probudila touha malovat a ve Varech jsem začala malovat znovu, tak mám několik obrázků z Vary. No ale netrvala ta radost dlouho, protože pak jsme se přestěhovali po půl roce. Nastoupili jsme v místě, kde nám práci nabídli. A to byl Chomutov. To byl můj domov na dalších 20 let, který doposud miluji a považuji Chomutov hned jako druhý domov po tom aulu Karakemer.
1: Na harmonickém obrázku ale chybí, jaký vztah měly úřady k příchozí z dalekého Kazachstánu.
0: Mateřský vztah. A chtěla to náhoda. Když jsme se přestěhovali do Chomutova, ta devastace mě trhala srdce. Navštívili jsme most a vyprávěli mi o tom, jakým způsobem staré město bylo vyhozené do povětří kvůli těžbě uhlí. Přitom most byl českou enklavou v německém živlu a zrovna ten utrpěl nejvíc. To mě trhala srdce a tak jsem se dala velice rychle dohromady s ekoaktivisty. Byli tam katolici, byli tam Pražáci, byli tam místní, budoucí zelení. Byli tam lidé, kdo vlastně spustili i tu sametovou revoluci, protože na prvních protestech jsme byli v Teplicích, ne v Praze na Národní. Mé kamarádi bránili vlastním tělem domy před zbouráním. Stalo se tak, že lidi jeli nakoupit do mostu a když se vrátili, celá ulice byla zbourána. Poté, co jsme pokračovali v protestech, jsem začala chodit na jednání městského zastupitelstva do Chomutova, aby zastupitelstvo podepsalo petice, aby se nebouralo dál, ale by se chránil Horní Žitín, Černice. A když jsme přišli na jednání už ve svobodě a sedli jsme na schody v budově zastupitelstva, nás prostě odtud odnesli. A když jsem se zeptala, jak to, že nemůžu jako občan se zúčastnit jednání, mě řekli, že za prvé nejste ani občan, což je pravda, měla jsem jenom trvalý pobyt. A za druhé jsem pochopila, že nemůžu ani být zvolena.
2: My a oni.
1: Aby se mohla angažovat v ochraně životního prostředí, musela cizinka Džamila Stechlíková požádat o občanství. Nápad, že napíše dopis prezidentu Havlovi a poprosí o podporu, se ukázal jako skvělý a efektní.
0: Uplynulo asi 2-3 měsíce. Šéf okresního úřadu mi řekl, že bude mi uděleno občanství. Jasně, že jsem musela kandidovat. Dostala jsem do zastupitelstva města Chomutov a celou tu dobu byla jsem ve straně zelených a hájela jsem zájmy životního prostředí, ačkoliv to bylo velice obtížné. Ztratili se tam miliony, tak někdo musel říci, že politici mají v tom prsty, že byly tam nějaké úplatky a že vlastně nemělo by se vůbec stavit se ta dálnice, měla by se protáhnout železnice. A tak na tom zastupitelstvu jsem se musela zvednout a říci, když řeknete poprvé, že všichni se na vás otočí a dívají s hrůzou, to pak jde snadno. Takže to byl takovej ten křest bojem v tom chomutovském zastupitelstvu a pak jako už jsem v té politice pokračovala dál. No a hlavním tématem byla ochrana nejenom toho životního prostředí, ale i národnostních menšin. Byla jsem součástí národnostní menšiny, ke který se hrdě hlásím. A tak vlastně jsem se dopracovala časem i do ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny.
1: Bylo to od roku 2007 do roku 2009. V zastupitelství jste vydržela dlouho na Chomutově. Co vám přineslo to politické angažmá?
0: Vy, když někdy žijete a vychováváte děti, obě mé děti vyrostly v Chomutově, jsou to Chomutováci. Vytváříte vztah ke každému stromu, když pokáceli starou lípu u Lidlu, protože stínila reklamní poutáč, tak podařilo se nám svolat masivní demonstrace. V tom zastupitelstvu šlo nejenom město zvelebovat, ale chránit i kulturní památky. Třeba zachránili jsme německý hřbitov. Vychodíte jako občanům, když se stěžujete, že tam listíne u souseda pergola. Jsou to maličkosti, ale můžete udělat život kvalitnějším. Můžete zabránit, aby nějaký nadnárodní korporace kupovali pozemky, bourali část pod Krkonošského zoo a stavili tam další nákupní centra. To, co se povedlo, něco se nepovedlo. Cítíte se tam doma, pak jsem byla dlouho radní. Vytvořila jsem třeba výbor pro národnosti menšiny na tom městě. My jsme se scházeli a dělali jsme večírky, zpívali jsme různé národnostní písně a cítíte, že žijete ne ve městě z paneláku, a že žijete v takové ty rodině. No, na té státní úrovni jsem navázala na práci předchůdců. Ta práce mi pomáhala vytvořit dialog mezi menšinami a vládou. A v dnešní české společnosti je tolika menšin, které nejsou slyšet, takže věřím, že časem se to obnoví.
1: Mám dojem, že se ve srovnání s rokem 92, 90 lety ta atmosféra ve veřejnosti změnila. Kdysi migrace byla okrajové téma a dnes to je politické téma par excellence. Jak vidíte tu změnu? Čím to vlastně je?
0: Žijeme bohužel v období populistické politiky a každý populista Trumpem počínaje a českými populisty končí. Bere otázku migrace jako klíčový téma, protože zneužívá přirozenou xenofobii v tom, bych řekla, psychologickém slova smyslu, jako strašák každý populista. Potřebuje označit nepřítele, aby pak mohl pod svojí vlajkou zhromaždit co nejvíc voličů. Je to téma, opravdu bylo zneužito a tím bylo ublíženo všem, kdo podle mezinárodních zákonů podepsaných Českou republikou hledá v Česku utečiště. O těch se skoro nemluví. Nemluví se o Kurdech, kteří pomáhali ve válce v Iráku, v Sýrii. Nemluví se o lidech, kdo opravdu utíká před pronásledováním z Iránu například. Jedná se o lidé i z Ruska. To je ožehavý téma. Novináři z Ruska, z Běloruska, kteřím hrozí v Rusku vězení, velice kruté mučení, někdy jsou s rozpaky přijímany v Česku, protože je to přece Rus, takže za to může. Dokonce mluví se na způsob Donalda Trumpa o nějakých zločinech. Není prokázáno, že zločinnost u migrantů je vyšší. Opak je pravdou. Tady tento narrativ, tento příběh je jaksi celosvětovým fenoménem, který je zároveň důsledkem šíření fám a dezinformace na sociálních sítích. Takže z tohoto hlediska je těžká doba. Nicméně každé zrnko pravdy musí být vyneseno na povrch a myslím si, že soudružnost a snaha pomáhat v českých lidech stejně převažuje.
1: Uzavírá lékařka, univerzitní pedagoška a bývalá ministrině pro národnostní menšiny a lidská práva Džamila Stechlíková. Nezbývá než poděkovat za motivující a podnětná slova. Na příští sobotu a pořad Mi a oni se těší Goranka Oljača.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Meteorologové zrušili výstrahu před vydatným deštěm v Beskydech. V Mostě bude nový parkovací dům pro více než 120 vozidel. A zítřejší počasí na východě republiky déšť, na západě často slunečno, maxima kolem 17 stupňů, na východě kolem 10. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Meteorologové zrušili výstrahu před vydatným deštěm v Beskydech. Informoval o tom dnes podvečer Český hydrometeorologický ústav. Původně mělo od dnešního večera do pondělního poledne spadnout až kolem 70 mm srážek. Podle meteorologů nakonec ale naprší méně, než původně očekávali. Varování platilo v Moravskoslezském kraji pro oblast Frenštátu pod Rodhaštěm, Frýdku Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunkova a Třince. Ve Zlínském kraji mělo vydatně pršet zejména na Vsetínsku. Vedení Mostu plánuje výstavbu nového parkovacího domu v ulici Františka Kmocha. Město má na jeho stavbu vyčleněno 70 milionů korun. Teď hledá stavební firmu, která dům příští rok postaví. Hotovo by mělo být v závěru roku 2027, říká mluvčí města Klára Vidrová.
3: Vyroste nový parkovací dům s jedním nadzemním podlažím, který nabídne 122 nových parkovacích míst a pomůže výrazně ulevit dlouhodobě přetížené lokalitě. Vyhlášení veřejné zakázky je dalším krokem k lepší organizaci dopravy v této části města.
2: Ski areál Špindlerův mlýn naplno spustí v nové sezóně hlavní část lyžařského propojení areálů Svatý Petr a Medvědín. Projekt se připravoval řadu let a centrálním uzlem bude plocha parkoviště P1 u Labské přehrady. Náklady se podle posledních odhadů investora pohybují kolem 1 miliardy korun.
4: Dělníci zahájili výstavbu nové šestimístné vyhřívané sedačkové lanovky s ochranou bublinou, která povede z budoucího lyžařského terminálu na parkoviště P1 k horní stanici Hromovky. Lyžaři se jí poprvé svezou na začátku letošní zimní sezóny. Společně s novou lanovkou na Hromovku se otevře i kompletní černá sjezdovka přehradní. Na druhé straně údolí se podle vedení ski areálu podaří dokončit sjezdovku lesní, včetně výroby umělého sněhu. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Čeští hokejisté budou dnes večer na mistrovství světa ve Švýcarsku hrát od 20 hodin a 20 minut proti Slovinsku. Ve stejnou dobu proti sobě nastoupí domácí Švýcarsko a Lotyšsko.
1: Počasí.
2: V noci na neděli bude na východě republiky převážně zataženo, trvalejší déšť, na západě až jasno, nejnižší teploty většinou mezi 5 stupni a nulou, zejména na západě Čech až minus 2 stupně a četné přízemní mrazíky. Na Moravě a ve Slezsku naopak teploty docela vysoké mezi 9 a 5 stupni. Zítra v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a zejména na západě místy jinde ojediněle přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude převážně zataženo až oblačno, na východě s deštěm i trvalejším. Maxima zítra mezi 13 a 18 stupni. Na východě a severovýchodě Moravy a Slezska kolem 10. Vítr většinou slabý od západu, na Moravě a ve Slezsku mírný, během dne bude zvolna slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Praha-Brno pozor za nájezdem od Říčan. Kousek před sjezdem na Velké Popovice je blokovaný vpravo, stoupací pruh, stojí tam porouchané osobní vozidlo, před ním je světelná šipka. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Slavíci v krabici. Příjemný poslech.
1: Slavíci v krabici.
5: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Obě se narodili v roce 1951, 1. 4. dubna a 2. 25. července. Obě poměrně dlouho bodovali v anketě Zlatý slavík a dokonce i Český slavík. Spojuje je i to, že obě spolupracovali se skupinou, ve které byl hlavní hvězdou Václav Neckář, a to je skupina Bacily. Jedna z nich se jmenuje Eva Hurichová.

Chybička se vloudí zpívala Eva Hurichová a zbývá prozradit jméno druhé ze zpěvaček, které začaly být populární v 70. letech minulého století. Ta druhá je Jana Robová.

Jak už bylo řečeno, Jana Robová a Eva Hurychová se narodili v roce 1951. Kdo tenkrát vládl světu? Jiří VI. Byl na trůnu Spojeného britského království. Harry S. Truman byl prezidentem Spojených států amerických. Papež se v té době jmenoval Pius XII. Japonský císař se jmenoval Hirohito. Čínu ovládal Mao Tse-tung. Sovětský svaz Josif Vysarionovič Stalin a u nás byl komunistickým vládcem Klement Gottwald. Když bylo Janě a Evě 18 let, frčel ve světě krátký hit v podání Stevieho Wondera My Sherry Amour.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Jana Robová se narodila v Praze 4. dubna 1951. Jako samouk se naučila na kytaru, zkoušela akordy a k tomu zpívala. Chodila na základku a k tomu dělala i gymnastiku. Poté, co absolvovala základní 9letou školu, začala studovat střední zdravotní školu, ale nedokončila ji. Touha po zpívání byla daleko silnější.

Píseň Sopka napsali v roce 1972 Karel Forner a Vladimír Poštulka. A ten v ní charakterizoval tehdy začínající zpěvačku plnou energie. Já jsem s Vladimírem Poštulkou toho prožil hodně a mnohokrát mi o ní vyprávěl. V 18 letech se Jana Robová se svým zpíváním dostala poprvé před publikum. Jak to tak bývá, přihlásila se do talentové soutěže v pražské, už hrozně dávno neexistující kavárně Valdek, která bývala na náměstí Míru a kde mimochodem na počátku 70. let zpíval i Jiří Schellinger se skupinou Faraon a později tam bývaly populární nejen odpolední diskotéky. Právě tam se Jana Robová v již zmiňované soutěži dostala mezi trojici nejlepších. Ani se jí tenkrát nesnělo, že si jednou zaspívá i s Karlem Gottem.

Na zmiňované pěvecké soutěži na pražském Valdeku soutěžila Jana Robová s hitem skupiny Bee Gees Massachusetts, který zpíval v češtině Václav Neckář s textem Jiřiny Fikejzové, a tehdy si ji všiml i kapelník skupiny The Lovely Sextet. Celá kapela se chystala do zahraničí a hledala novou zpěvačku. Náhoda, štěstí. Přišla nabídka, jestli by nechtěla zpívat s kapelou v zahraničních zábavních podnicích, a to v západním Německu, Holandsku a Jugoslávii. Jana nabídku přijala a díky tomu 2 roky sbírala zkušenosti v zahraničí. Udělala dobře, vyspívala se a hlavně si zaspívala vše možné, od tehdejších aktuálních hitů přes blues i rock and roll. Já si ji pamatuju z rádia a pamatuju si duet Ptáček míru, který v roce 1973 naspívala s Jiřím Helekalem.

Na konci roku 1971 se Jana Robová dostala do legendárního divadla Semafor. Stala se členkou skupiny Miloslava Šimka a začala účinkovat v pořadech Zavěste prosím volá Semafor. Třetí nejúspěšnější představení na světě a také v populárních návštěvních dnech. Nahradila tenkrát Naďu Urbánkovou, která se rozhodla pro solovou kariéru v doprovodu country beatu Jiřího Brabce. Po odchodu ze Semaforu začala Jana Robová spolupracovat s Václavem Neckářem a skupinou Bacily. Ale byla to doba, kdy už se potýkala s problémy. Stala se nevyzpytatelnou a nespolehlivou, čímž postupně pohřbívala svůj netuctový talent. Přitom se skupinou Bacily, kam jí doporučil tehdejší manažer skupiny Honza Bunzel, nakonec spolupracovala 2 roky. S Bacily natočila několik nahrávek, včetně hitu Rock, rock střídá.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Jméno Jana Robová psáno se dvěma B je poprvé ve výsledcích ankety Zlatý slavík uvedeno u ročníku 1972, což je rok jejich prvních nahrávek a je na 31. místě. Naposledy je toto jméno uvedeno ve výsledcích ankety Český slavík za rok 1996. Čtyřikrát byla Jana mezi desítkou nejpopulárnějších zpěvaček Československa a největším úspěchem je pátá pozice za rok 1973. Po ukončení spolupráce se skupinou Bacily zpívala ještě se skupinami Orient nebo Centrum. Poslední koncert prý měla někdy v roce 1985 a pak pracovala jako servírka v mnoha pražských podnicích. Postupně se na ní zapomnělo, Jana Robová zemřela 4. srpna 1996, přesně 4 měsíce po 45. narozeninách. Mezi poslední nahrávky, které naspívala v mnoha pražských nahrávacích studiích, patří píseň, kterou česky otextoval Dušan Hybal a jmenuje se Holka bláznivá.

Eva Hurichová je o 112 dní mladší než Jana Robová. Co se týká anket popularity, uspěla stejně jako Jana v obou anketách a v knize slavičích rekordů má zápis hovořící o zázraku jednoho umístění v první desítce. Tento zázrak je navíc potržen zázrakem debutantky. Šla totiž z nuly přímo na devátou příčku. Logicky je to její největší úspěch v anketě Zlatý slavík a patří k ročníku 1977. 13krát je jméno Eva Hurichová v nejpopulárnější 50 ankety Zlatý slavík a 6krát ankety Český slavík. Poslední zápis ve výsledcích je z roku 2001 a byla to 41. pozice. V roce 1979 si sama pro sebe napsala písničku Dám ti pusu k svátku. Chuť.

Hudba, text a zpěv Eva Hurichová. Když jsme u autorských počinů, tak hned připomenu, že Eva Hurichová třeba napsala text hitu Dívka na inzerát, který zpívá Michal David, nebo Dívka, co sama chodí spát. Tuto píseň napsala také komplet. Je tedy autorkou hudby i textu hitu, který v roce 1984 natočili Petr Kotwald a Standa Hložek. Jmenuje se Dívka, co sama chodí spát.

0: Eva Hurichová se narodila s původním příjmením Zindulková 25. července 1951 a bylo to ve městě Vysoké Mýto. Ve třech letech se s rodiči přestěhovala do Liberce, kde v roce 1972 odmaturovala na střední zdravotnické škole. Asi největší hit její kariéry je duet s Janem Neckářem Já přijdu.
1: Já přijdu.

0: Rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Tatínek Evy Hurichové byl učitelem na Lidové škole umění a logicky právě u něj se začala učit hrát na piano. Její hlas se stal součástí dětského sboru Severáček a zpěv později studovala u Jiřiny Logačevové Klemencové a také Přemysla Kočího a na Lidové konzervatoři. Mezi první profesionální nahrávky Evy Hurichové patří píseň Polní pošta. Napsal ji Zdeněk Barták mladší a textař Miroslav Zikán. Natáčelo se ve studiu Dave v listopadu 1975.

Ještě na začátku kariéry se Eva Hurichová přihlásila na pražskou AMU. Nebyla přijata, ale v Praze už zůstala. Několik let pracovala v tehdejším Československém rozhlase a večerně studovala na Lidové konzervatoři. V roce 1981 začala hostovat ve skupině Kroky a byla s ní i na turné po Polsku. Zpívala v programu Richarda Adama, doprovázela ji také její skupina Drops a hlavně, už jsem to říkal, začala spolupracovat se skupinou Bacily, což byl důležitý krok k úspěchům. S Bacily také nahrála několik hitů, včetně písně Já to zkrátím.

polovině 80. let založila Eva Hurichová vlastní skupinu, která se jmenovala Pudr, a vedl ji Karel Němec. S touto skupinou připravili premiéru velmi zdařilého pořadu Dnes na tom záleží. Během kariéry se Eva postupně stala osobitou zpěvačkou s dobrým technickým hlasovým vybavením a zajímavým jevištním projevem. Byla interpretkou, která umí odprezentovat vše od šansónu přes disco, legrační píseň až po parafráze klasických vokálních melodií a co víc, dokáže se sama doprovodit na piano a jiné nástroje. V tomto století je pedagoškou a učí hudební výchovu. Eva Hurichová je také členkou Syndikátu novinářů České republiky a Ochranného svazu autorského. Na krabice, které mám tady před sebou, lepím štítky se jmény Jana Robová a Eva Hurichová. A Eva zaspívá na závěr. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Policisté v Rígrově ulici v Chomutově zadrželi muže s dlouhou zbraní. Na start 59. ročníku tradičního pochodu Praha-Prčice se dnes postavilo téměř 24 tisíc turistů. A počasí v Česku zítra na východě republiky častý déšť, na západě naopak často slunečno. Maxima kolem 18 stupňů, na východě jen kolem 10. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý sobotní večer. Policisté v Chomutově dnes večer zadrželi muže, který se v Rígrově ulici v centru města pohyboval se střelnou zbraní. Podle policejní mluvčí Veroniky Hišplerové se muže podařilo zajistit po včasném oznámení na linku 158.
3: V současné době probíhají úkony trestního řízení a případem se nadále zabývají kriminalisté. Veřejnost chceme ujistit, že v tuto chvíli již nikomu nehrozí žádné nebezpečí. Děkujeme občanům za spolupráci a respektování pokynů policistů.
2: Vedení prostějovské radnice rozhodlo o prodeji městských bytů v domě na Žižkově náměstí v centru města. Původně před 2 lety radnice nabízela tuto budovu celou za minimální cenu téměř 20 milionů korun. O koupi ale nikdo tehdy neprojevil zájem, říká mluvčí magistrátu Jana Gáborová.
4: Bytový dům pochází z roku 1895 a nachází se v městské památkové zóně. Tvoří ho hlavní budova a dvorní trakt. V objektu se nachází několik bytů a nebytových prostor, přičemž část bytů je aktuálně pronajata a část je volná.
2: Na start letošního už 59. ročníku pochodu Praha-Prčice se dnes postavilo 23 683 turistů. Meziročně je to zhruba o 800 méně. Podle organizátorů za to může hlavně nepříznivé počasí. Největší zájem byl o 30-kilometrovou trasu z Tábora, na kterou vyrazilo téměř 5 000 turistů. Vůbec nejvyšší účast byla při pochodu v roce 1981, kdy se zúčastnilo přes 35,5 tisíce lidí. Sport. Basketbalisté Nymburka dnes podvečer vyhráli i druhý domácí zápas v semifinále play-off nejvyšší soutěže s Opavou. Obhájci titulu vyhráli jednoznačně 92-67, v sérii vedou už 2-0 na zápasy. Třetí duel je na programu v úterý v Opavě a v případě dalšího úspěchu by tam pak středočeši mohli už ve středu tuto sérii ukončit.
1: Počasí.
2: Počasí bude velmi rozdílné. V noci na neděli čekáme na východě republiky převážně zataženo, trvalejší déšť, na západě až jasno, nejnižší teploty většinou mezi 5 stupni a 0, hlavně na západě Čech až minus 2 stupně a časté přízemní mrazíky. Naopak na Moravě a ve Slezsku většinou mezi 9 a 5 stupni. A zítra stále v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost, zejména na západě místy jinde ujedinělé přehánky. Na Moravě a ve Slezsku zůstane stále zataženo až oblačno a na východě s deštěm i trvalým. Nejvyšší teploty mezi 13 a 18 stupni. Na východě a severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 10. Vítr většinou slabý od západu, na Moravě a ve Slezsku mírný. Během dne začne zvolna slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na Rychnovsku je neprůjezdná trasa České Meziříčí Jílovice. Uzavírka poje po nehodě 2 osobních vozidel u odbočky na Tošov. Obět se to dá přes Opočno. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná Hobby magazín. Příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Co jsme pro vás dnes připravili? Tak nejprve se pustíme do výstavby skalky na zahradě. To se může teď na jaře hodit. Zjistíme, co včelkám chutná, tedy co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové vozí, co sami zkazili. I dnes pro vás máme odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na dřepčíky, tedy na skákající maličké broučky, a hlavně řekneme si, co na ně platí. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Skalka může být výkladní skříní zahrady. Jak začít s její výstavbou a jakým způsobem si vyrobit její malou verzi, například na terasu nebo na dvorek? To nám poradí Mojmír Martan, dlouholetý předseda spolku skalničkářů v Brně. Do jeho kvetoucí zahrady, kde je skalek hned několik, se s mikrofonem vypravila naše hobbyredaktorka Jarka Vykoupilová.
1: Krásně rozkvetlou zahradu má Mojmír Martan. Velkou část z ní tvoří skalky.
2: To mě bylo asi tak 13-14 roků. V podstatě tehdy byl boom skalničkaření. Byla to taková modní vlna v těch 70. 80. letech. Nějak mě to chytlo. Já mám totiž po dědovi asi v genech to zahradničení, protože on byl zahradník.
1: Zásadní asi volba místa.
2: Ideální je svahová poloha, na ní se skalka dobře začleňuje. Rovinaté pozemky jsou trošku problematické, tam se to dá ale vyřešit nějakou třeba opěrnou zítkou, k níž by se ta skalka mohla postavit.
1: Svažitý terén, takový vlnitý, vypadá to skutečně jako přírodní skály.
2: Tak nejlepší kámen je, který je v okolí. Ideální jsou vrstevnaté vápence nebo břidlice, těch se staví dobře ty spárové skalky, které jsou moderní a rostlinám se v nich daří, protože v těch úzkých spárách je vhodný teplotní a vlhkostní režim.
1: Co je ten další krok?
2: Samozřejmě ty kameny je dobré si nějak rozstřídit. Začínáme těmi největšími kameny, kdy se vytváří ta kostra té skalky a potom těmi menšími kameny se to dotváří. Ideální také je, pokud máme ještě k dispozici drť z toho samého kamene, kterou potom ve finále rozprostřeme po té skalce. Ta drť by měla být různé frakce, protože pokud by byly ty kameny stejné veliké, tak to nepůsobí moc přirozeně. No a zdůrazňuji, že skalka by měla být z jednoho druhu kamene.
1: Výborně, výběr rostlin, to je další kapitola.
2: Ano, tam to závisí, kde tu skalku stavíme. Pokud je na hodně slunném stanovišti, tak samozřejmě ten výběr rostlin je jiný, než pokud skalka bude někde přistíněná. Dobré je mít nějaké i polštářové rostliny, které pěkně kvetou, aby ta skalka byla pěkně barevná.
1: Já tady vidím takové koberce růžové, fialové, různých odstínů.
2: Ano, právě třeba tady ty plazivé floxy, plamenky, latinský phlox subulata nebo phlox douglasii mají různé odrůdy růžových, fialových nebo i bílých barev, tak ty jsou ideální. Pak tařičky, aubriety, kvetou v tuto dobu třeba plazivé líkovce, Daphne kneorum, tařice, žlutě kvetou a podobně.
1: Když nemáme k dispozici zahradu nebo pozemek a přesto toužíme po nějaké osobní skalce, jak na to?
2: Tak i malý prostor se dá využít skalkově, třeba i na terase nebo v nějakém malém dvorku můžeme umístit nádoby nebo kamenná koryta, které se dají sehnat v nějakých těch anticích stavebnín. Sice jsou to drahé věci, ale jsou to trvalé hodnoty, které jsou pěkné a v nich se dá vytvořit krásná miniskalka. Stačí tam vysadit jenom pár rostlin, ale udělám tu radost třeba právě i na těch stísněných prostorech.
0: Radost ze zahrádkáření vám může přinést i skalka, ovšem práce na skalce nikdy nekončí, protože je celoroční a i tady musíte bojovat s plevelem i nepřízní počasí. Výsledek ale stojí za to a já věřím, že jsme vás v předchozích minutách inspirovali. Dodám ještě, že je vhodné si na skalce malými cedulkami označit místa, kam konkrétní rostlinu zasadíte. Nakvétají i vyrůstají totiž postupně a mohlo by se stát, že při dosazování nových poškodíte ty předchozí. Dáme si trochu muziky a pak přijdou na řadu vaše písemné a telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Máme tady první dotaz.
1: Máme kompostér, my jsme vyváželi kompost na záhony a takový velký bílý larvy se nám dělají. A jak to zahubit? Co z toho může vzniknout?
0: Já mám na zahradě podobný problém. Přivezli jsme zeminu z obchodu a je plná takových larviček. Takže co s nimi? Jak se jich zbavit? S tím nám poradí plzeňský zahradník Přemysl Písař.
2: Podle mě máte jednu ze dvou možností. Ta první je, že tam máte naprosto neškodnou larvu zlatohlávka zlatého. Ta prostě nic nedělá, to je jakoby kámoš, v kompostu nám pomáhá. A nebo tam máte larvu chrousta a to je průšvih, protože ta ráda papá i to, co by papat neměla. Jak je poznáte? A to rozlišení klíčové. Zlatohlávek zlatý můžeme popsat tak, že larvy jsou bělavé, zavalité s malou hlavou a zakrněnými nožičkami. A když je položíte na rovný povrch, tak je zajímavý, že se pohybují vlněním na zádech a živí se mrtvou hmotou. Oproti tomu chroust obecný, což je teda škuce, tak tam larvy mají větší hlavu, jsou tam zřetelné dlouhé nohy a hnědá skvrna na konci těla. Celá ta larva je zahnutá do tvaru písmene C a tady ty larvy nejsou kámoši, protože nám papají kořeny rostlin a nemáme je rádi. Jinak pokud byste potřebovali likvidovat nějaké škůdce, které jsou vlastně již v půdě, tak těch možností je vícero, buď zjistit životní cyklus toho škůdce a podle toho se s ním vypořádat, nebo můžete použít teďko na jaře, v předjaří ošetření jako běžnou metodou. Plochu zarijete tam dosíkaté vápno, tu plochu, kterou ošetřujete, přikryjete nějakou neprodyšnou folií, nadáte tam prostě klasicky nějaký prostě igelit nebo něco takového, zatížíte to kameny a to dosíkatý vápno vlastně při kontaktu s vodou vytvoří plyny, které tu půdu vydezinfikují po 3 týdnech. Potom tu neprodyšnou plachtu, ten igelit sundáte, necháte to ještě třeba tak 14 dní vyvětrat a máte dezinfikováno, můžete sázet. Takže buď tam máte zlatohlávka nebo chroustá, jeden je kámoš a druhý ne a doufám, že vám teda pomůže.
0: A máme tady ještě jeden dotaz.
3: Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, jak se stříhá ibišek, v jaký výšky a kterou roční dobu.
0: Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
4: Pochopil jsem, že se jedná o ibišek, který roste venku na zahrádce, tedy ibišek syrský nebo venkovní, jak je kdo zvyklý říkat. Není s ním žádný problém, ten se stříhá teďka brzo z jara, tak, jak potřebujeme, protože ibišek právě nekvete na loňských větévkách, ale kvete na větvičkách, které vyrostou letos z jara. Tudíž po ořezu on se nabudí a těch větviček je tu schopných udělat dostatek.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: magazín.
1: Život včel, tak to je jedno velké tajemství, dodnes o nich všechno nevíme. No a to znamená, že včelař se tak učí celý život, jak se včelami zacházet. A nás zajímalo, jestli včely chodí na něco dobrého, jestli pijí a hlavně co pijí. A na to se naše hobbyredaktorka Slávka Brádlová ptala včelaře Vojtěcha Hamerníka.
2: Včela samozřejmě pije, potřebuje vodu a v medu samotném je té vody zhruba 18%, 16%, záleží na typu medu a záleží na tom, v jakém období to ta včela sbírala a v jakém období ten med vyráběla. Takže ona vlastně nejenže získává energie z těch cukrů, které jsou v tom medu, ale získává tam i tu vodu. V tom je ten med univerzální a často se pozná právě na jaře, že včely plodují, že spotřebovávají více medu a zároveň tím teplem, které oni produkují, ty vodní páry stoupají k vršku úlu. Tam většinou má včelař pod víkem strubkovou fólii, což je průhledná igelitová folie, přes kterou vidí do toho úlu a zároveň nemusí do toho úlu lézt a na ní se sráží ta voda. Takže je tam spoustu kapiček vody a dá se teda jednoduše poznat, že čím více je tam těch kapiček, tím více to včelstvo už se rozjíždí. Je to zase jeden způsob, jak poznat neinvazivní metodou, co se v tom úlu děje.
3: Takže nějaké napajedlo pro včely není zapotřebí.
2: Napajedlo pro včely, pokud si včela dokáže nasbírat dostatek vody v přírodě, tak potřeba není. Ale jsou měsíce, zejména v létě, kdy je sucho, kdy není ani jarní rosa, nebo ta rosa je jenom krátce, než nastane den. A tak spoustu včelařů instaluje nějaká pítka po zahradě. Může to být obyčejný škopek, kde jsou kameny, aby se včely neutopily. Můžou to být sofistikovaná pítka, která se instalují u těch úlů, ale často se stává, že přijde soused a stěžuje si, že má bazén plný včel, protože včely mají rádi vodu asi z bazénu. A často se ale v tom bazénu utopí. Záleží to i na tom, často se přidává nějaká chemie do té bazénové vody a ta včela kromě vody, cukru sbírá i nějaké minerály, takže ta voda jí chutná líp a tím pádem, jestliže si včela vybírá i nějaké kytky, které zrovna bude nosit z nich nektar a pyl, ona si vybírá i ty louže, ze kterých bude pít a může se stát, že prostě v jednu chvíli ta bazénová voda je nejlepší. A není to tím, že by včelař na vedlejší zahradě včely trápil, nedával jim napít, ale prostě tahle voda je dobrá.
1: Inu, jak se říká, proti gustu žádný disputát. Jestli máte doma na zahradě fontánku a stříká z ní voda, tak do té vody přidejte trošku soli a budete se divit, kolik včelek z okolí si v létě přiletí sednout k tomu vašemu, řekněme, zahradnímu baru na skvělé pití. Co nás čeká za chvíli, tak bude to o nás, o kutilech, kteří spravíme všechno a co nespravíme, tak to obvykle skončí v opravně u profesionála. A bude to o hudebních nástrojích.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Já se za to nestydím, otevřeně tvrdím, že co Čech, to kutil. Jednou jsem opravoval pokažený teleobjektiv fotoaparátu Praktika, tuším, že to byl model LTL, nedalo se s ním zaostřit, no tak jsem ho celý rozebral, chybu nenašel a tak jsem ho zase složil a ejhle, ono to fungovalo. Co tomu bylo, to dodnes nevím. Nedávno jsem se vypravil do Jistebníka na Novojičínsku a tam je opravářem hudebních nástrojů tubista a učitel hudby Ladislav Mariáš. A právě s tímto na první pohled velice klidným člověkem jsme probírali vznětlivou českou kutilskou povahu.
2: Přinesl mi jeden prodejce hudební nástrojů, přinesl mi flét, no, že mu to někdo donesl, jestli nezařídí opravu, že si chtěl opravit sám flét, no. No a tak tam teda rozebrali, vyměnil ty podlepky, pořád mu nehrálo, pořád to měl rozebírat, tak už to nevydržel nervově a s flétnou párkrát praštil o rohu stolu. Tak ta fléta samozřejmě byla zdeformovaná, tak by ji donesl. A jestli by se s tím dalo něco dělat.
3: Podařilo se to opravit.
2: Podařilo se opravit a flétna hrála.
3: A vy tu flétnu, jak to uděláte, když někdo omlátí o stůl a teď vy musíte spravit celou? Jak to uděláte?
2: Takže flétnu jsem nejprve zhruba srovnal, potom na tyči taky přerovnal úplně do roviny. Samozřejmě, že mechaniku z toho sundám tak, jak se dá vůbec, protože je taky pokřivená, že? Tak jsem nejprve tělo opravil, potom tu mechaniku, ale to tělo jsem si opravil tak, že jsem ji narazil na trn, srovnal tonové otvory, přebrousil, potom dodatečně udělal mechaniku, opravil ty podlepky, poskládal, flétna hrála.
3: No kdyby nehrála? Tak asi ji vezmete a teď snižujete ten stůl. Stalo nástroj? Se vám, že jste s nějakým nástrojem taky švejnul?
2: Ne. A nevím, některý nástroj, že by mi nehrál, zatím mi hráli všechny. Ano, je takový nástroj třeba, který je hodně opotřebovaný, má hodně opotřebované ventily, přestože se snažím lidem vysvětlit, že to už asi není úplně to pravé, že tam by už si mohli koupit nový nástroj a oni ho chtějí opravit dobře, tak ten nástroj třeba potom už nehraje úplně dobře. Dá se to trošku vyšperkovat něčím. Dovedu pochopit, že někdo má k tomu nástroj citovou vazbu, že to zdědil po dědečkovi, koupil mu nástroj tatínek nebo maminka nebo kdokoliv jiný, že tak to je taková jiná citová vazba a ten nástroj chce opravit. Tak tomu rozumím.
3: Když už chci dítěti koupit nástroj, koupit mu starý nebo mu koupit nový?
2: To je dilema, protože když ten starý nástroj bude dobrý, tak ano, ale jako učitel v hudební škole vím, že děti mají rády, když ten nástroj je i pěkný, takže dávají přednost tomu lakovanému nástroji, fakt, který je pěkný, potom je to více baví. Já bych koupil teda nový nástroj.
1: Vysvětluje rozdíl mezi novým a starým hudebním nástrojem v očích malých dětí opravář a hudební pedagog Ladislav Mariáš z Jistebníka na Novojičínsku. Možná vás bude zajímat, že právě tento muzikant si sám před léty přejel svým autem na parkovišti velkou tubu. Zastavil, zaparkoval, pak vyložil nástroj z auta na cestu a najednou se rozhodl, že přeparkuje jinam. A na tu tubu zapomněl a jak couval, tak ji přejel. Musel ji potom celou rozebrat, vyklepat a zase složit. Ale o tom a hlavně o trpělivosti českých kutilů zase někdy jindy. Teď nás čeká zahrádkářský kalendář a tam se zaměříme na jarní sadbu.

0: Vinařský kalendář.
1: A nejprve to bude takové májové slovíčkaření. Suchý květen, mokrý červen. Nebo se říká, když máj vláhy nedá, červen se předá. A taky se říká, jestli v máji neprší, červen to dovrší. A nebo tady to je zajímavá pronostika. Teče-li v máji voda z luk, poteče ze stájí mléko. Některé pronostiky jsou prostě skvělé. Pojďme na zahrádku, kde už určitě máte vysázené fazole, kukuřici, artičoky a druhého výsevu se teď mohou dočkat milovníci otužilejší zeleniny, jako je třeba mrkev, salát anebo řetkvička. Všechna rajčata, okurky, nakládačky a salátovky, papriky, lilky, mochyně, melouny, cukety, dýně nebo patizony už patří na volný záhon. Lilky a melouny ale zahradníci doporučují jen v těch nejteplejších oblastech a pouze na chráněná místa. Všude jinde je dejte do skleníku anebo alespoň do foliovníku. A tady to je zajímavé. Pokud se vám na záhonech objevili dřepčíci, takový malí skákající broučci vypadající jako blešky, tak musíte záhony udržovat co nejvíce vlhké. Vlhkost je totiž asi jediný biologický prostředek, který dřepčíky od zeleniny, kterou ožírají, vyžene. Nesnášejí vlhkou půdu. Co jsme pro vás připravili na příští týden? Tak zaměříme se na petunie, begonie a muškáty, z myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme také, jak odzimovat a zprovoznit zahradní bazén. A jsou tady závěrečné kontaktní informace, internetový nadšení mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Muže obviněného z krádeže lebky svaté Zdislavy bude policie vyšetřovat na svobodě. Meteorologové zrušili výstrahu před vydatným deštěm v Beskydech. Fotbalisté Baníku porazili Zlín a chuchovali si naději na první ligu i v příští sezóně. A počasí zítra na východě déšť, na západě často slunečno. Maxima kolem 18 stupňů, na východě kolem 10. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí bude stíhaný na svobodě. Dnes to potvrdil okresní soud v České Lípě, který zamítl návrh státního zástupce na vzetí do vazby.
4: Soud při rozhodování zohlednil, že obviněný nebyl nikdy předtím trestaný ani neměl žádný přestupek. Místo vazební věznice byl tak propuštěn, uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
5: Jeho trestní stíhání bude tedy probíhat na svobodě. Nic víc k tomu zveřejňovat nebudeme.
4: Advokát obviněného Vít Pavko sdělil, že jeho klient lituje toho, jak svůj provedl.
6: Klient nezvolil dle vlastních slov šťastné provedení protestu proti tomu, jak církev nakládala s ostatky svaté Zdislavy, tedy že oddělila lebku od zbytku kosterních ostatků, protože jeho úcta ke svaté Zdislavě dle jeho vlastních slov nekonečná.
4: Za krádež mu teď hrozí až 8 let vězení. Samotná lebka je teď v péči restaurátoru, protože obviněný ji zalil do betonu. Jestli se podaří vzácnou relikvii dostat ven nepoškozenou, zatím není jasné. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
3: Obyvatelé a návštěvníci Litovle a Uničova nově mohou využívat sdílená jízdní kola. Službu zajišťuje soukromý provozovatel. Pokračuje mluvčí uničovské radnice Marek Juráň.
7: Prvních 15 minut výpůjčky je zdarma a následně se platba řídí ceníkem, kde je obsaženo, že každých dalších 30 minut stojí 25 korun a maximálně za 24 hodin uživatel zaplatí 300 korun. Registrace probíhá tak, že si uživatel nejprve stáhne bezplatnou aplikaci a zaregistruje se do svého města.
3: Jízdní kola si zájemci mohou půjčit také telefonicky. Bližší informace jsou na webu uničovské i litovelské radnice. Meteorologové zrušili výstrahu před vydatným deštěm v Beskydech, informoval o tom v podvečer Český hydrometeorologický ústav. Původně mělo od dnešního večera do pondělního poledne spadnout až kolem 70 mm srážek. Podle meteorologů nakonec ale naprší méně, než původně očekávali. Varování platilo v Moravskoslezském kraji pro okolí Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunkova a Třince. Ve Zlínském kraji mělo vydatně pršet zejména na Vsetínsku.
8: Sport.
3: Fotbalisté posledního Baníku porazili v první lize Zlín 2-0 a protože Teplice zdolali předposlední Duklu 2-0, o týmu, který přímo sestoupí z nejvyšší soutěže, rozhodne až závěrečné nadstavbové kolo. Dukla bude za týden hostit právě Baník, který musí pro zachování prvoligové příslušnosti v Praze vyhrát. Dnes ještě Slovácko podlehlo doma Mladé Boleslavi 0-3 a na úvod finále skupiny o umístění Karviná prohrála s olomouckou Sigmou 1-3.
0: Počasí.
3: V noci na neděli bude na východě republiky převážně zataženo, trvalejší déšť, na západě až jasno. Nejnižší teploty docela nízké, většinou mezi 5 stupni a nulou, zejména na západě Čech až -2 stupně a časté přízemní mrazíky. Na Moravě a ve Slezsku většinou mezi 9 a 5 stupni. A zítra v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost. Zejména na západě republiky místy, jinde jen ojedinělé přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, na východě republiky zde deštěm i trvalým. Nejvyšší denní teploty mezi 13 a 18 stupni. Na východě a severovýchodě Moravy a Slezska kolem 10. Vítr většinou slabý od západu. Na Moravě a ve Slezsku mírný. Během dne bude zvolna slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: V Praze v Liberecké ulici ve směru do centra města počítejte s omezením. Je tam zúžení nad Bulovkou. Do zítřka tam budou opravovat vozovku. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Začínají hvězdné návraty. Přejeme příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
8: Hurvaj, už se uklidni.
9: Co?
8: Nevidíš, že svítí červená?
9: A jo?
8: Musíme přivítat posluchače.
9: Aha.
8: Asi jste čekali, že vás přivítá Patrik Rozehnal, že jo?
9: Ale ten se asi zapomněl někde u paní Kateřiny, co?
8: Nech toho, Hurvaj. Čeká vás povídání o tom, kdy jsme se narodili.
9: Kde všude nás znají. A možná i další perličky.
8: Pořad
9: vás provede televizními i rozhlasovými ukázkami
8: s Hurvínkem
9: a s Pejblem.
8: Tak hezký poslech
9: a dobrou zábavu s Českým rozhlasem.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komentářů.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: No, jak to tak vypadá, tak už se nám vrátil náš moderátor Patrik Rozehnal.
2: Může tedy začít pořad s Hurvínkem a s Pejblem.
3: Hurvínku, moc děkuju za úvod, ale teď budu tady opravdu zase chvíli mluvit já. A dovolte mi, abych vás tedy konečně i já přivítal. Hezký poslech u pořadu Českého rozhlasu přeje Patrik Rozehnal. A začnu vám vyprávět příběh, který se váže ke dvěma nejznámějším českým loutkám. Ty dva už jste dnes slyšeli docela dost dlouho povídat. Jak to tedy bylo se Spejblem a Hurvínkem? O tom si budu vyprávět i s Martinem Kláskem. A tak ho tady vítám a rovnou se ptám, kdy se vlastně oba narodili?
4: Tak Spejbl přišel na svět v roce 1920. Bylo to v Plzni, divadelku feriálních osad, kde působil tehdy Josef Skupa. A Hurvínek o 6 let později, to znamená Spejbl, vždycky říkáme, je nejmladším otcem na světě.
3: Padl tu název feriální osady, to byly vlastně prázdninové tábory určené pro zdravotně postižené děti. A toto plzeňské divadlo se stalo slavným třeba díky Kašpárkovým kabaretním číslům. No jenže později se zjistilo, že Kašpárek už moc nestačí. Je to spíš postavička vhodná do 19. století. A proto v celku stále ještě nové 20. je třeba vymyslet něco nového. A tak přišel na svět Spejbl a Hurvínek. Co dělal tedy Spejbl, když ještě neměl rodinu?
4: Tak Spejbl působil jako takový přídavek ke každé show, co hráli. Takže Josef Skupa buď s ním zaspíval nějaký kuplet, nebo něco zarecitoval, něco dada. Jo? On si vymýšlel takový říkanky všelijaký. Takže takhle toho Spejbla používal. A traduje se, že ostatní kolegové toho Spejbla moc rádi neměli tehdy, že dokonce na něj posílali i psa. Když přišel na scénu, že mu namazali ty jeho krovky od toho fraku syrečkama a pak tam pustili živýho psa. A ten toho Spejbla honil po té scéně.
3: Proč ho neměli rádi?
4: Tak on se jim nelíbil nějak výtvarně, on taky ten původní Spejbl moc hezký nebyl. Byl to první pokus o něj, toho vyřezal tehdy řezbář Karel Nosek a vlastně bez nějakého kompletního návrhu, vlastně bylo to jenom, že si kdysi se Skupou povídali a on něco někde načrtl na pivní tácek či co, nebo na účtenku. A až za rok poté vlastně ten Nosek toho Spejbla přinesl a zrovna moc povedený nebyl teda, no, takže ho postupem času zušlechťovali a tak dále. No a když se objevil Hurvínek jako překvapení od Gustava Noska, to byl synovec Karla Noska, tak Skupa na to zareagoval, protože zrovna s tím Spejblem v tom přídavku nějakém byl na jevišti, no a přišoural se tam takový podivný mužíček. A ten Skupa se na to díval a zareagoval nějakou takovou jakousi scénku, ale obecenstvo zaburácelo a tím pádem několik let nebo měsíců oni dva fungovali jako rovnocenní partneři, nebyli otec a syn. To přišlo až z nějakého dalšího nápadu, ale kdo to vlastně udělal, to jsem se nikde nedočetl a vlastně nikdo zná.
3: Asi také z historie víte, že ve 20. letech, kdy vznikl Hurvínek i Spejbl, se také objevil poprvé rozhlas v našich zemích. No a tak bylo jisté, že i oba dva mu museli propadnout, tedy hlavně taťka Spejbl. Jenže už tehdy bylo docela obtížné chytnout tu správnou vlnu. A někdy se stalo, že se dvě stanice ve svém vysílání pomíchaly. Posluchač musel být docela zmatený, stejně jako pan Spejbl.
5: Jo, tak dobré, tak co pak bychom to udělali, tak já vám tady něco chytnu na ten můj rádio blaforát, něco si to všechno zapojím a tak dále, já jsem tamhle, no a tak dále, tak jenom dávajte pozor, něco to obrátíme. No tak teďko si něco drapneme, mám moc fajňácký rádioaparát, žádný poruchy, já jsem dřív mýval, víte, takovou čtyřlampovku jenom. Ale to zlobilo, tak jsem to předělával, když byly všelijaký ty solodýny a neutrodýny, tak jsem to předělal na čtyřlampovej Bernardín. No ale až je třeba pokračovat i s duchem času, tak jsem si opatřil silnější stanici, když jsem si pořídil tenhle ten 8-lampovej, jak ono se to jmenuje, tenhle ten, jo, superhemeroid. Jo, tak to spustíme, ono to vůbec žádný poruchy, to uvidíte konečně. Tak, tady to musíme zapnout, anodku, akumuldu, no, tak všechny knoflíky jsou zapnutý, já jsem taky zapnutý, no, tak už to může jít, tak to spojíme, jo. No, kruci, zrovna to musí jankovat, když si člověk někoho pozve na poslouchání. No, vlna už by tam byla, to je vidět. Já jsem jí tam taky nadspal asi půl druhého kila, tak to musí hrát, je nesporné.
6: Halo, halo, vysíláme společenskou hlídku.
5: No tak, už to tu máme, tak to si poslechneme, to můžu potřebovat ve výchově svého syna.
6: Halo, halo, vysílán bude kuchařský rádce.
5: Kruci, co tohle má, vej? No ale, no, konečně, vyslechneme si to.
6: Haldo, pamatuj si, milý hochu? Chceš-li upět dobrou vánočku?
7: Je ti třeba společenského styku.
6: Nelituj peněz, opatř mouku, máslo, vajíčka, kvasnice.
7: A setkáš-li se s dámou, která se ti líbí svými duševními vlastnostmi i svým vnějším zjevem, představ se jí.
6: Vytři pekáč masnotou a posyp strouhankou.
7: Obírej se s ní jemně, počínej si taktně.
6: Nejlépe je jí dát potrhinu, ale dej pozor, aby ti pak předčasně nevykynula.
7: Hovor s ní vždy s úsměvem, počínej si galantně a rytířsky.
6: A když je hotová, strčí do trouby.
7: Když se na tebe vlídně usměje a zadívá se ti něžně do očí,
6: píchni do ní občas, je-li dobře vypečená.
7: A buď jist, že tím získáš její sympatie.
6: Dej pozor, ať se ti nepřipálí. To je na nejvíc nepříjemné.
7: Když se do tebe zamiluje, že by pro tebe i duši vypustila.
6: A pak je to cítit po celém domě.
7: Váž si té její vlastnosti, nerozmýšlej se pak dlouho.
6: A nalámej si do kafe.
7: Uděláš záslužný skutek.
5: Tohle je dobrý krucinál, Pagore.
3: To byl tedy Spejbl, kterému hlas dal Josef Skupa. V době začátků Spejbla a Hurvínka jim moc pšenka v Plzni nekvetla. Pan Spejbl dokonce nesměl viset ani v pánské, ani v dámské šatně. Tehdy byly totiž takto striktně rozděleny. No ale visel sám kdesi na lati v zákulisí. Dodnes se ani neví, proč má Spejbl právě tohle jméno. Nakonec i sám Skupa docela mlžil, když měl vysvětlit, kde ho vzal. Obě jména vznikla zcela spontánně a nevím ani odkud se vzala. Prohlásil například v roce 1941, když takovou otázku dostal od novinářů. Nebudeme pátrat, budeme se společně zase trochu bavit.
8: Tak člobrdíčkové, já vám dneska zaspívám nějaký písničky, jak jsme se naučili ve škole. Tak prosím vás, pane Sonsman, já bych si zahral, třeba bych si zaspíval, já na vojnu nepojedu, jo? Buďte tak hodnej.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: O Spejblovi a jeho nezbedném synáčkovi
2: Hrvínkovi. A to v Českém rozhlase.
3: Ano, ano, o těchlech dvou si budeme dál vyprávět. A bude tu s námi také dál Martin Klásek. Už jsme si řekli, že se narodili na začátku 20. století ve 20. letech. Po vzniku téhle dvojce uvádělo divadlo Josefa Skupy běžný repertoár. Od klasických pohádek po operety, ale velký podíl tam měly i takzvané revue. V roce 1930 měla 19. dubna premiéru Hurvínkova jarní revue. Krátce na to překřtěná na revue z donucení. Ta je památná mimo jiné tím, že se v ní poprvé představily i dvě nové, Skupou iniciované loutky, které přežily rok 2000. Způsobná holčička Mánička a také pes Žerik. Jehož interpretem byl tehdy Gustav Nosek.
4: Jo, jo.

0: Tak mě napadá, byly v té době obě postavy, mám na mysli Spejbla a Hurvínka, stejně vysoké, když na začátku vystupovali vlastně jako sourozenci, dejme tomu?
1: Ne, to ne. Ten Hurvínek byl od jakživa malinký, ale ten původní, ani si nejsem jistý, jestli měl krátké kalhotky jak šandičky, ale prostě byl to takovej ušatej, podivnej mužíček, ale z toho kadlubu toho Spejbla. Jo? Ale je to ještě nenapadlo, že by to mohl být synáček.
0: No a teď už se můžeme společně zaposlouchat do dalšího kousku, který vznikl v době první republiky, a listovat kuchařskou knihou pana Spejbla bude samozřejmě teď už jeho syn Hurvínek.
2: Tati, co jsou to ta cizokrajná jídla?
3: Cizokrajná? No, to máš tak, všude se vaří jinak, na celém světě, víš? U nás se vaří třeba knedlíky a jinde zase jiné knedlíky.
2: Už rozumím. V celém světě se vaří měkké knedlíky a tetička nám vaří tvrdé.
3: Kdybys nepomlouval, kluku. Tetička, že vaří tvrdé?
2: Ano, tuhle se mi ztratil tenisák, tak jsem si jeden knedlík vypůjčil a hráli jsme s ním na jednu bránu.
3: Ale Horvajs, snad se jí nepovedli.
2: Naopak, tati, všichni kluci mi moc záviděli to Mičudu, jak skvěle skáče. A pak jsem s ním ale bouchl o chodník, on vyskočil až do druhého patra, rozbil okno.
3: Ale vidíš, co děláš, uličníku? Hele, mluvme raději o těch jídlech. Tak to máš tak. Běloši, žáno, ty jedí rádi bílé maso, třeba kuře. A černoši zase černé, třeba z divokého kance.
2: A my jsme běloši, vy, tati?
3: No, všem, že jsme běloši, čili rasa vyplajchovaná. No a proč se ptáš?
2: Protože mě zajímá, proč jako malé bělošátko musím jíst černé buchty.
3: Ale pora, co pak vím. Asi je tetička pozdě vyndala z trouby, zdržela

0: To se je.
1: No vím, měla Pavlačovou plenárku. A tati, znáš ještě nějaká jiná cizokrajná jídla, kromě těch černých buchet, které musí konzumovat můj školou povinný organismus?
0: No ovšem, třeba v Číně se jedí vlašťovčí hnízda, v Arábii kobylky.
1: No to přece není cizokrajné jídlo, kobylky.
0: Jak to, že ne? Co pak se to u nás jí?
1: Budeď ne, předevčírem jsme měli guláš z kobylky.
0: No a řekni, nebyl snad dobrý?
1: Je výborný. Měl jsem ho až do večera, jako žvejkačku.
0: Ale tobě pořád něco jde pod fousy.
1: Konstatuju oče, že vajelíčko je hladké, jako oholen zimní stadion.
0: No to vím taky. Ale mlsný si, to je to. Abys věděl, uvařím něco sám. Najdi mi ruček kuchařskou knihu.
1: Tady je. Tati, ty máš tu knihu volně sypanou v krabici. Každý list je zvlášť. To je salát. Je, hele, tady je cizokrajných jídel.
0: Jak to? Co tam je?
1: No, třeba tady. Smažené syrečky na česneku s fazolovou marmeládou.
0: Cože to tam je?
1: No, nebo dál kuře s rajským protlakem a nudle sypané cezenými držkami a moučníky, jitrnice dušená perníkem, uzený koláč a zmrzlina na špeku. Já to ti uvař mi to.
0: Co to blekoceš? Pokaž, vždyť jsem si to myslel. Ještě si to víc přeházel. Co pak takhle se dá tohle vařit?
1: Jen to zkus, tati. Hůř to jistě nedopadne, než ty tetin činy cizokrajné buchty na černo. Hehe.
2: Martin Klásek je tu dnes jako host v našem pořadu Hvězdné návraty. Martine, byly ty postavy vždycky oblečené tak, jak je známe dnes, nebo třeba ty oblečky musely i měnit?
3: Měnili oblečky dle potřeby, jo. A děláme to tak dodnes. My vlastně máme spoustu dublerů, které máme různě převlečené. Máme je například v zimním oblečení, když jsme hrávali jsme takovou klasickou scénku, kdy celá rodinka byla na klouzačce. Tak Hudvínek byl normálně v zimním, Mánička v zimním, Spejbl v zimním, měli přibitý lyže, Spejbl měl lyže, Hudvínek měl sáňky. No a takhle vlastně převlíkáme dle potřeby. No.
2: Předpokládám, že těch loutek je vlastně vícero. Kolik jich tak máte v divadle?
3: No, já jsem to poslední dobou moc nepočítal, tedy, ale říkáme by očko, jak se správně česky říká, 20 párů. Ve čtyřech velikostech a dokonce máme Spejbla, který je v životní velikosti vzrostlého muže taky, který funguje takhle v jednom večerním představení, kdy zpívá duet s šanzoniérem Igorem Ševo.
2: Jak se vodí taková velká loutka?
3: Ta velká loutka nemá nitě, ta má takové zvláštní vahadlo uprostřed těla a vlastně jsou dvě nitě jenom ke stehním, jaksi kostem, ale dřevěným a tím vlastně ten vodič toho Spejbla ovládá.
2: Na přelomu 20. a 30. let bylo už duo Spejbl a Hurvínek tak populární, že vystupovalo dokonce i v Osvobozeném divadle, kde v té době bývalo vyprodáno. A Voskovec a Verich a Spejbl a Hurvínek, jinými slovy, tedy písmeny S plus H a V plus V, dokonce plánovali vzájemnou spolupráci. A některá představení dokonce přenášel i rozhlas. V té době se také Spejbl a Hurvínek začínají objevovat na dlouhohrajících deskách. A tak i díky tomu se nám dochovala třeba tahle malá, krátká ukázka, že bychom si zase zaspívali.
1: No a ičkrdle vám třeba zaspívám písničku Nepůjdu domů.

0: Martine, jsou někde dochované třeba i ty opravdu původní, skupovské, originální loutky?
1: Jsou ve Strakonicích muzeu, je jeden pár, v Plzni v muzeu je další pár, dokonce je jeden pár u Sergeje Obrazcova v Moskvě, v jeho muzeu, a jeden pár je, tuším, ještě na zámku Kratochvíli, jo? Ale myslím si, že tedy ty původní jsou v té Plzni.
0: Loutky si odpočinou a my si dáme další písničku. A po ní se opět vrátíme do toho dřevěného života z Pejbla a Hurvínka.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Víš, jak si naladíš legraci?
1: Nevím, no, zapnu si rádio a pustím si...
2: Hvězdné návraty.
0: No jo, no.
3: No jo, no, tak doufejme, že Hurvínek dál nebude zklamaný, protože Patrik Rozehnal a můj host Martin Klásek vám budeme společně vyprávět osudy těchto dvou postav v průběhu 20. století. A věnovat se budeme zahraničním úspěchům. V roce 1928 Spejbl s Hurvínkem poprvé překročili hranice, tehdy tedy jenom jako výstavní exponáty na výstavu v Baden-Badenu. Ale už o rok a měsíc později následoval triumfální zájezd. Směřoval do Paříže a bylo to u příležitosti druhého kongresu Mezinárodní loutkářské unie. Úspěšnou tip-top revue tam zhlédli diváci z nejméně 10 zemí a loutkám se dostalo nejen bouřlivých ovací, ale i řady lákavých a lukrativních nabídek. Třeba na roční hostování v cizině. Spejbl s Hurvínkem cestují dodnes. Ale Martine, jak vlastně cestují? Jako řádní cestující to asi ne.
1: Tak Spejbl s Hurvínkem mají každý vlastní pytlík, v tom jsou zabaleni a spolu s ostatními loutkami jsou v takzvaných transportních bednách, tam spinkají hezky. No a pokud letíme někam za moře, dejme tomu, tak prostě ty bedny spolu s konstrukcí, na které stojí loutkoherci a vodí, tak to se všechno naloží do kontejneru a buď to jede lodí měsíc dopředu, anebo to letí s námi letadlem.
3: Ztratili se někdy?
1: Nestratili se nám, ale jednou nám schořeli. Schořeli nám, tuším, to bylo v roce 77, nebo tak nějak. A bylo to v tehdejším východním Německu. A při převozu autobusu, kde byl celý náš fundus ze servisu, za námi do jednoho města, kde jsme byli ubytováni, protože jsme museli z místa, kde se ten autobus zastavil, tak bychom museli odjet náhradním nějakým autobusem, který ta agentura sehnala. Tento autobus byl odvlečen do servisu a když ten řidič potom sám jel za námi, tak se ten autobus vzňal a ty loutky nám kompletně schořely. Dokonce ještě on chtěl zachránit toho Spejbla s Hurvínkem, otevřel tu bednu, to už všechno hořelo okolo a jak to vyhodil, tak to chytlo, jak se říká, luft a ještě i ty loutky ve svých dřevěných malinkých kufříčkách, kdy tenkrát byly, se vzňaly a schořely taky.
3: Tak národní poklad nám schořel, ale naštěstí to nebyly jediné loutky. Takže odkaz Josefa Skupy může žít dál, nejen u nás, ale i v zahraničí. A také na deskách, v rozhlase i televizi, ale i ve filmu. Co nás čeká teď? Samozřejmě báječný humor Hurvínka a pozor, teď také Máničky. Ta se rozčiluje nad tím, že Hurvínek nebyl ve škole.
0: Přál bych ti zažít ten domácí teror, co jsem si zažil.
4: Moje vysvědčení nepomohlo.
0: Ne, protože došlo nakonec i na to moje.
4: Ajajaj, co pan Spejbl říkal?
0: Mám vynechat neslušná slova?
4: Určitě.
0: Tak v tom případě neříkal vůbec nic.
4: No jo, tak se musíš trochu snažit, učit se.
0: Máni.
4: Jaké máni, znám tě. No schválně, když se tady celý den pováluješ, už ses naučil tu básničku, co máme za úkol?
0: Ne, tak Julda mi to nedovolil.
4: Nelži.
0: Fakt. Zakázal mi vzít učebnici do rukou, dokud je nebudu mít čisté.
4: Ty se breptá.
0: Ale nechceš si povídat o něčem jiném. Pořád jenom škola, škola, škola. Už jsem z toho na hlavu.
4: No ještě to v té škole musíš pár let vydržet. No a vůbec už ses rozhodl, kam půjdeš po škole?
0: Jako vždycky, domů.
4: Ale já myslela, co budeš dělat.
0: To co vždycky, spát.
4: No jo, no. A proč jsi dneska nešel do školy? Teď ale doopravdy, Hurvínku.
0: Protože učitelka řekla, že kdo nemá všechny domácí úkoly, ať se jí neukazuje.
4: No jo, to já na svůj úkol nikdy nezapomenu.
0: Bodejť, šprtka.
4: No, nejsem šprtka, já jsem nadaná. Tedy nechci se chlubit, ale jsem ve třídě první v počítání, první ve čtení a první jsem hotová se slohovými úkoly. No, a co ty?
0: Já jsem zase první ze školy doma.
4: Ale musím ti říct, že máš smůlu, víš, protože dneska to bylo ve škole prýma. si, paní učitelka nám celou hodinu vyprávěla všelijaké zajímavosti, víš, třeba, že máme sklo od Číňanů, kalendář od Římanů, číslice od Arabů.
0: No vidíš, no, a my zase doma máme vysavač od Nováku, žehlící prkno od Dvořáku a žehličku od paní Kateřiny.
4: To by mě zajímalo, k čemu vám dvěma je žehlička nebo vysavač.
0: Ne, proč?
4: No počkej, nebo taky vykládala paní učitelka, že každý rok spotřebujeme 3 kilogramy toaletního papíru na hlavu.
0: Na hlavu?
4: No, a třetí hodinu jsem se zapsala na angličtinu a učili jsme se celé 2 hodiny.
0: A už se s nějakým Angličanem domluvíš?
4: No, s takovým, co se učil anglicky 2 hodiny, ano.
0: No, nechci tě vyhánět, pochlubila ses, tak bys měla jít. Nějak mi z tebe stoupá teplota.
4: Jo, jo.
0: Opravdu?
4: Kdo lže, ten ze zelená, řekl Hurvínek a obrostl mechem.
0: Máni, ty jsi taky všimla, že jsem nějaký zelený.
4: Cože?
0: Nerad ti to říkám, ale asi budu blinkat.
4: Jo, tak to já raději jdu.
0: Jdi.
4: A Hurvínku, zítra už do školy půjdeš?
0: Vždyť jsem ti povídal, že se mi nějak přitížilo.
4: Jo, to je škoda. Zrovna když jedeme na školu v přírodě, budeme stanovat.
0: Ano.
4: No.
0: Já ti nějak pozoruju, už je mi líp.
4: Takže bys šel ještě dneska ven.
0: Jo.
4: Jo, a kdy se sejdeme?
0: Buď v 5 u pošty, jo.
4: Platí. A kdy přijdeš ty?
0: To se uvidí. Ha, ha.
3: Posloucháte pořad věnovaný Spejblu a Hurvínkovi. Převážná část produkce tohoto divadla se hraje u nás doma, v Praze. Ale divadlo několikrát během sezóny podniká krátké i dlouhodobé zahraniční zájezdy. Do dnešních dnů znají Hurvínka i Spejbla, tak například v Německu, ve Spojených státech, Kanadě, Japonsku, také na Tajvanu, v Indii, Egyptě, Jordánsku, v Mexiku, Španělsku. Prostě všude možně. Mimochodem, kolik řečí už musí tedy Hurvínek a Spejbl umět, aby dokázali bavit dětské diváky na celé planetě? Martine Klásku.
1: Tak promluvili ve 20 řečech.
3: Která je nejtěžší?
1: Pro mě teda osobně byla nejtěžší čínština. Ta čínština se vyznačuje tím, že já čínsky neumím pochopitelně, ale pracovali jsme na tom s překladateli a učili jsme se to napřed vlastně vůbec číst, vyslovovat ten text a pak jsme se do toho snažili dávat nějaké herecké důrazy, akcenty a podobně. A to bylo nesmírně obtížné, protože Čína se vyznačuje 4 tóny, 4 významotvornými tóny. To znamená, když ten tón spletete uprostřed té věty, tak ta věta se stane nesrozumitelnou.
3: A už se vám to stalo?
1: Mohlo se to stát, ale my jsme tam měli člověka, který teda byl Němec, my jsme s ním mluvili německy a on nám pořád dával kondice během toho turné. My jsme byli na Tajvanu jsme měli 2 turné a říkal, tady si to trošku udělal, tady to zaznělo malinko, víš, tady by tomu nerozuměli nebo jo, a tak dále, takže jsme to vlastně celý to turné jsme pořád pilovali ty textíky. Takže žádná legrace to nebyla.
3: Pamatujete si ještě něco čínsky nebo japonsky?
1: Počkejte. My jsme měli takový pořad, s kterým jsme jezdili právě do těchto exotických zemí a tam vždycky Hurvínek na koloběžce vyjel na začátku, na Forbínu a pozdravil publiku. A sice česky a říkal:
0: Dobrý den, milí člobrýčko, člobrdinky, jako vás vítám na našem představení.
1: A teď řekl na tom Tajvanu.
0: Ajeje.
1: A oni zařvali, protože napřed koukali jak vrány, jak se říká, nerozuměli a teď zařvali a všechno bylo v pořádku. Já jsem se uklidnil, že mi rozumí. No a to znamenalo, já jsem věděl, že mi nebudete rozumět, když budu mluvit česky.
3: Ano, je to lepší, aby Hurvínek mluvil česky. Třeba i v té další nachystané ukázce v našem pořadu.
0: Tadudo! Tati! Nic. Teda to je nějaká rodičovská péče tohleto. Jakou já mám smůlu na rodiče? Chudák dítě, aby si vyrvalo mandle. A otcovi je to fuk. Tati!
5: Už už. Já jsem ti vybaloval kufr. No, tak, co pak si přeješ, synáčku?
4: Čajíček.
5: Ano, ne to bude.
4: Ale pospěš si, jo.
5: Už se nese čajíček, Hurvínku.
4: Děkuju, taťulínku.
5: Takovéhle pohodlí si pod stanem neměl, viď?
4: To ne.
5: No to věřím.
4: A víš proč?
5: No nevím.
4: Protože nám někdo ukradl stan. Jo, spali jsme s Máničkou pod širákem.
5: Dítě moje nešťastný.
4: Viď, to jsem ale chudáček, viď. A taťuldo, já bych si malinko osladil život, trošku cukříčku by nebylo.
5: Cukříček, ano, hned to bude, už běžím.
4: Utíkej. No, hezky poslouchá.
3: Tak to byl Hurvínek, jak ho neznáme. Využíval svého tatínka. No nevím, jestli by si neměl stěžovat někde třeba na úřadu sociální péče. Ale vraťme se k zahraničním úspěchům. Mluvili jsme tu o japonštině, čínštině. Jaké další řeči ovládá ještě Hurvínek a Spejbl?
1: To je to tež, co jsem řekl vlastně v té čínštině, tak tohle bylo arabsky a...
3: Čínštinu a japonštinu asi musíte často zmiňovat, ale možná se zapomíná i na ten nám bližší jazyk. To je ta němčina, jak by zněl Hurvínek se Spejblem?
1: Tak Němci to mají rádi, musím ještě předeslat, protože jim se hrozně líbí náš akcent. Oni říkají Francouzi a vy Češi, to je tak süß, to je tak sladký, takže to už jsou body pro nás, samozřejmě. A když se ještě promluví těmi podivnými hlásky a navíc to říkají ty podivné figurky, tak oni šílej blahem. Jo? Tak co bych vám třeba ukázal, tak třeba...
4: Fati, was ist das eigentlich die Liebe?
5: Ja, mein Lieber, schwer zu sagen.
4: Warum?
5: Du würdest es sowieso nicht begreifen.
4: Ach so.
3: Budeme se bavit dál. Se Spejblem i Hurvínkem, s Máničkou i tetou Kateřinou. Budeme se bavit už za chvíli.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
6: Víte co, pane Spejble, kvůli vám jsem ochotna vzpomínat jen na to dobré a zapomenout na všechno,

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Dnes vás baví Spejbe a Hurvínek.
2: Jo, jo.
3: Myslím, že to děláte dobře a já vám děkuju. A ještě chvíli s námi tihle dva vydrží. Stejně jako náš host Martin Klásek. Víte, co by mě zajímalo? Chodí děti vlastně třeba po představení pro autogramy?
4: Od Spejbla a Hurvínka. Tak přijdou a oni vlastně nevědí a tak koukají, že jo, a proč ten pán se podepisuje, takže pak jsme pořídili fotky, že jo, aby to bylo jasný, že se na to podepisuje. Ale tak někdy jako legrácku tam udělám i ten, že se podepíše teda ten Martin Klásek a pak taky ten Hurvínek, že jo, a ten Spejbl, no.
3: Mě tak napadá, má vůbec Spejbl s Hurvínkem nějaké příjmení?
4: Tak Spejbl je Josef, takže příjmení je Spejbl.
3: Aha.
4: No a Hurvínek je tím pádem Spejbl, že?
3: No tak to jsem nevěděl.
4: No nic lepšího mě nenapadá.
3: V našem pořadu jsme zmiňovali už osud Spejbla, tedy jak přišel na svět, jak přišel ke svému jménu Hurvínek. Ze začátku mu dokonce říkali Spejblík nebo také Spejblátko, ale záhy ho přejmenovali na Hurvínka. A o tomhle jménu existuje několik verzí. Z toho jedna je docela pikantní. Nahrazuje totiž písmeno H písmenem K. Doplňte si sami. Vysvětluje to fakt, že Hurvínek prostě nemá maminku. Na tuhle často kladenou otázku se dokonce pokoušela odpovědět i Skupova parodie populární písničky Jarky Motla Maminko, mámo, kterou Skupa nahrál už v roce 1929 na jednu ze svých prvních gramofonových desek. Tak si ji teď poslechněte, protože i Hurvínek se ptá, jak to, že nemá maminku a jak přišel na svět.
5: Tati, poslechni, já bych dneska tak rád ti něco řekl, ale já mám strach, aby si mě nenapráskal.
6: No, proč bych tě měl napráskat? Tak co chceš?
5: Tati, opravdu mě nezřežeš?
6: Co bych tě zřezal, tak mluv, co chceš? No, co pak je? No?
5: Tatíčku, táto, chtěl bych rád na něco se tě pozeptat. To bych od tebe, víš, moc rád slyšel. Jak ty si ke mně vlastně přišel? Tatíčku, táto, povídám.
6: No?
5: Odpust, že se tě na to ptám. Jak se to vlastně stalo? To by mě zajímalo, víš, když mám

však nemusel vystatí snad. Pohádkama mě nalejvat. Tatíčku, táto zlatej, já vím, že nejsi svatej.

0: Vypadá to, že v historii má Spejbl i Hrubýnek takřka stejný hlas. Ten jim propůjčuje už čtvrtý a pátý muž. Tím prvním byl Josef Skupa. Po jeho smrti a po druhé světové válce se kormidla ujal Miloš Kirchner. A i za jeho života už začal učit svého nástupce Martina Kláska. Ten ukončil svou aktivní roli v roce 2022 a od té doby Hrubýnka i Spejbla mluví Martin Trecha, který se střídá i s Michalem Bartákem. Během té dlouhé historie se ti dva dřevění herci ocitli na divadelních prknech, v televizi, rozhlase, v novinách, dokonce už i na internetu. A co film? Možná by nám mohl odpovědět Martin Klásek sám.
1: Taky natočili nějaké filmy. Jiří Trnka s nimi natočil film, Břetislav Pojar také natočil film, ale bylo to s minimem textu, nebylo to úplně to typické vlastně pro ně, ale výtvarně jsou nesmírně hezký ty filmy. A my už jsme měli jeden náš vlastně spoluautor a autor už měl napsán taky pro nás scénář, který se měl realizovat, ale to se vlastně na to konto se rozjela vlastně ta válka nebo ten soud o autorská práva na Spejbla a Hrubýnka. Tím pádem my jsme o film přišli, protože to trvalo a táhlo se to tak dlouho, že už je to pryč. A teď vlastně vznikl film s podobnou tematikou, to je ten Kozí příběh.
0: A přibyly i další. V roce 2025 třeba Loutkový Pohádky pro Hrubýnka, nebo v roce 2026 Hrubýnkova cesta do Tramtárie. Ještě stihneme jednu krátkou ukázku od Spejbla a Hrubýnka. Tak tady jí máte.
2: Ahoj, taťuldo. Je, co to tu máš za pošny?
3: Žádné pošny, Hurvajs, ale brž sportovní náčiní. To pak nevidíš, že jsou to lyže?
2: Tohle, lyže, ty dvě zahmuté dřevěné traverzy.
3: Nepomluvíme lyže, ano. Je to náčiní fortelné, podívej, no, ale a bytelné. Nikdy mě nesklamali, chlapče, nikdy jsem je nezlomil.
2: Bodeď by si zlomil, to by ti je musela přejet 111 Tatra. A ty halapartny s talířem na konci snad to nejsou?
3: No holé.
2: Holé?
3: No.
2: To ti půjčili v nějakém muzeu?
3: Ale prosím tebe, to je mé náčiní z doby bujaré mladosti, kdy jsem svištěl po prudkých stráních horských velikánů.
2: Po velikánech jsi svištěl?
3: No, jsem svištěl.
2: A proč už nesvištíš?
3: No to víš, léta přišla, životní boj na mě dotíral, na svištění nebyl čas. Teď však bude jinak, Hurvajs. Rozhodl jsem se, že opětně obnovím svůj lyžařský
2: Jestli tomu správně rozumím, chceš opět zkusit lyžovat?
3: No ovšem, je to sport na zdravém povětří, rozumíš? No a musím přece něco udělat pro své zdraví, žáno.
2: Například si vyvrknout nohu.
3: Hele, nevykládej. Abys věděl, pojedeme na hory.
0: Jsme na konci toho dnešního vydání a je velmi pěkné zjistit, že když mluvíte o někom, kdo vás celou hodinu bavil, že nikdy nebudete muset říct, bohužel, tihle dva už nás opustili. Jsou dřevění a tak jsou tady navěky. Možná i tohle by si měli uvědomit pánové nahoře a vyhlásit je jako náš český národní poklad. Možná, že by stály i o značku Evropské unie. Ale co už mají? Třeba pomníky. Takže se mějte hezky, smějte se, i když ti, co vás baví, jsou dřevění. Nakonec úsměv na tváři mají pořád. I vy ho můžete mít.

0: už bylo všechno, jo?
1: No už to tak vypadá, hochu. Tak se koukej obouvat, jdeme domů.
0: Tak jo, naschledanou.
1: Zase někdy na Českém rozhlase.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítejte u Noční linky. Jsem ráda, že dnešní večer můžeme trávit společně. V klidu, u rozhlasu, možná u šálku čaje nebo při odpočinku po dlouhém dni. Dnešní povídání bude patřit dětem, rodině, životním cestám, které někdy vedou přes radost, jindy přes starosti i pochybnosti. Budeme si povídat o úspěších i neúspěších našich dětí a vnoučat. O chvílích, kdy jsme na ně byli hrdí, ale i okamžicích, které nás bolely nebo zaskočily. Každý rodič i prarodič dobře ví, že výchova není jednoduchá a že za každým dítětem stojí spousta lásky, trpělivosti, nadějí i obav. Možná zjistíme, že skutečný úspěch není jenom o známkách, titulech a kariéře, ale třeba o tom, že z dítěte vyroste slušný a laskavý člověk. A možná si řekneme i to, že neúspěchy k životu prostě patří a často nás naučí víc než vítězství. Pokud máte chuť se podělit o svůj příběh, zavolejte nám do Zlínského studia Českého rozhlasu na 731 800 900, nebo napište přímo pod dnešní téma na náš web rozhlas.cz/linka a k dispozici je také e-mail linka@rozhlas.cz. Těším se na vaše příběhy, vzpomínky i životní zkušenosti. Od mikrofonu zdraví Jarka Barbořík.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vítám vás v noční lince Českého rozhlasu. Dnes si budeme povídat o dětech, o jejich úspěších, trápeních i o tom, co všechno s nimi jako rodiče prožíváme nebo jsme prožívali. Zdravím teď pana Čestmíra do Mladé Boleslavy.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače, vás také. A máme zajímavé téma. Co jsou děti? Děti jsou přeci to, co po nás zůstává. A zůstává to po nás proto, protože jsme se měli rádi a snažili jsme se ten svět někam posunout. Toliko obecná fráze. Ale chci říci, že děti jako takové jsou ti, kteří bychom měli vštěpovat naše dobré vlastnosti, pokud nějaké máme, a eventuálně připravit k tomu, aby se v tom životě nestratili. A já mám 3 děti, všichni mají vysokoškolské vzdělání a na to jsem dbal, protože jsem vždycky říkal, co máš v hlavě, ti nikdo nikdy neveme. A svým způsobem dělají mi radost, i když mají samozřejmě své problémy, něčím, mají jejich problémy, které jsou pro mě už kolikrát nepochopitelné. To je taky pravda. Ale víte, děti je to, co by mělo nás posunout trošku dál. Ne, že budeme vychovávat. To už dneska já mám starší děti, mluvím o starších dětech. Ale to, že je občas přivedeme na myšlenku, jak by to šlo lépe. My máme zkušenosti, oni mají elán. A to je na tom to nejkrásnější. A dát ten elán tou správnou stranou. A to, že jsem se snažil vychovávat, aby byli pokud možno ke všem lidem uctiví, anebo normální, neměli vůči dětem nebo ostatním lidem nenávisti a nevštěpoval jsem do něj nikdy nenávist k čemukoliv, tak to se mi snad povedlo. Já jsem se ještě snažil, jako, protože jsem milovník zvířat, aby měli rádi zvířata. Toho se taky povedlo. Takže já akorát dneska už se těším z těch vnoučat, mám jich 5, zaplať pambu, ne každý se toho dočká, a těm vnoučatům ještě se snažím dát nějaké ani ne poučení, ale nějakých pár zásad do života. Kolikrát vidím jejich, ona ta doba se dneska strašně změnila proti našemu mládí, ale dneska přeci jenom základ je vychovat z každého slušného člověka. Protože slušní lidi nemají životní problémy takového typu, že někoho nenávidějí. Pouze ho nemusí mít rádi.
0: Mm-hmm. Čestmíre, musel jste někdy své dítě podržet v době velkého neúspěchu?
1: Musel, samozřejmě. Protože studovali vysoké školy, měli tím problémy. Měli i ostatní problémy takového typu, že nešťastné lásky a tak dále. Nebo je někde se nedostali do zaměstnání. A já jsem jim vždycky říkal, lásky pominou nebo přijdou. A zaměstnání a životní problémy taky odejdou. Snažte se to překonat bez toho, že byste zahořkli ke světu.
0: A jakou radu od vlastních rodičů jste ve výchově používal vy? Napadá vás něco?
1: Rodiči. Napadá. Buď vždycky slušný.
0: Takže to se dědí po generace.
1: Ano, bohu, zaplať pánu bohu dík. Jak se říká, buď vždycky slušný tak, aby když se s tím člověkem potkáš po pár letech, aby si se nemusel stydět. Může se zmýlit v některém člověku, ale některý člověk tě taky může zklamat. A to je právě ten život. A to je zapotřebí těm dětem říct.
0: Tak, to byla krásná myšlenka, já vám za ně moc děkuju. Člověk si možná někdy až po letech uvědomí, že ze všeho nejdůležitější opravdu nejsou ty známky ve škole, ale aby z dítěte vyrostl slušný a dobrý člověk. Opatrujte se, pojďme poslouchat dál příběhy
1: ostatních. A mějte se, krásný večer.
0: Naslyšenou. Teď nám bude zpívat Karel Gott a potom se budu ptát i vás dalších posluchačů Noční linky, co byste řekli k dnešnímu tématu, ve kterém otevíráme něco, co se týká snad každé rodiny. Výchova dětí, jejich životní cesty, úspěchy, neúspěchy. Jak se s tím vyrovnat?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 21 minut po 23. hodině. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu. Děkujeme, že jste s námi. A pojďme si i teď povídat o tom, co jako rodiče a prarodiče děláte pro své děti, co pro vás znamenají jejich úspěchy a neúspěchy. Je s námi paní Helena. Vítejte.
1: No, já zdravím všechny ponočníčky, já jsem noční sůva a tohle mě zaujalo, protože já jsem měla problémy, praskl mi slepý střevo a léčení a operace, všechno možný. A muž Ostravák mě říkal, tak se na to vykašli, nějaký dítě si vezmem. Takže byla to komplikovaný 3 roky a tak jsme na ní čekali, bylo to ofy všechno. A byla holčina 4letá, úžasná, byla i tej rana, od matky odebírali a to, takže byla senzační, ale výchova, milovali jsme ji víc, než kdybychom ji splodili, to říkám každému, ale výchova, ale pak přišly hormony a to je výchova, no, takže v 15 se zamilovala na chalupě do nějakého kluka, ten mě kamarád, to by bylo na dlouhý povídání, ale zdrhla mě až do Švajcu, jo, to zase ten mě tam to, no.
0: A takže, v kolikati, paní Helenko?
1: No, 15 let jí bylo.
0: Jako v té době, jak se zamilovala, tak...
1: No,
0: a to odešla s tím chlapcem?
1: No, to byla nějaká, já nevím, on měl kamaráda ve Švajcu a ten tam měl sestru a já nevím co, no, bylo to nějaký komplikovaný. 5 neděl jsem jí hledala na vlastní pěst. Policajti se na to vykašlali, ale na kriminálce v Praze byla úžasná policistka. A ta potom, když jsem, já jsem ještě pracovala 10 let, ještě ne, to nebylo, až to pokračovalo. Já jsem dělala u tuniských diplomatů a i velvyslancová byla úžasná. To bylo, když jsem konečně sehnala číslo do toho Švajcu i na ambasády tam a to, takže mě velice pomohla a takže... Potom jsem tam musela na vlastní náklady jet, ale měla jsem zase od její spolužačky tatínek, který zase měl za manželku Polku a tam měla, no bylo to šíleně komplikovaný, ale nakonec jsem jí teda na vlastní náklady našla, přivezla, jo, a to bylo to, no, takže už bude jí letos 44 let, pracuje teda jako zdravotní sestra, je strašně, já jsem jí to rozmlouvala, tohle zaměstnání, vzhledem k tomu jejímu životu od malička. Jo, a bylo jí 4 roky a neměřila ani metr a vážila 13 kilo. Jo, takže piplání, co prožila nemocí, no to by bylo na dlouhý, to by bylo na román. Ale naštěstí je bezvadná, akorát má smůlu, že nemá na partnery vůbec, vdala se. Já bych mohla být placená jasnovidka, pracovala v Plzni v nemocnici, říkám, no tak třeba nějakého pacienta, no ano. No, takže už je s ním rozvedená, mám vnučku, dokonce mám pravnučku, ale bohužel jsou až u písku, takže málo se stýkáme. No, manžela Ostravaka 17 let už nemám. No, je to strašně těžký a tahle doba mě hrozně vadí, protože jako lidi se nechali, žila jsem v cizině v Tunisu a někde všude jsem byla, ale vadí mě, že se nechají lidi zmanipulovat těma ideologiema. Do žádný mě

0: nikdy v životě nezlomili. No tak no, naštěstí ona je...
1: Mě jste úplně zaujala, jak jste se teda vydala na vlastní pěst pátrat po své dceři a úspěšně. A jak jste ji pak přesvědčila, že s vámi přijela domů? A co tam vůbec dělala? Ty, no, jaké to bylo, když jste ji tam našla?
0: No, ona, to ta paní Velvyslancová, dneska mě jako dovolila, když jsem sehnala to číslo, já jsem volala i na ambasády tam, abych to, že i se mě vozvali, protože já jsem na to přišla, tady nebylo, a přitom byla vždycky holka spolehlivá, chodila do školy, nikdy ne žádný záškoláctví, chodila i dřív, jako opravdu byla spolehlivá. No, ale právě mě to zapálilo, že to, no, ale bylo to proto zdrhla, to jsem se vlastně, mě to došlo potom, že v 15 byla těhotná, jo. Takže když jsem sehnala číslo na toho, na maminku toho autora, to, tak já jsem jí řekla, ten váš, když to ještě neumí, tak ať si hraje ještě s autíčkama. To jsem jí naštvala teda, no, ale naštěstí, no, takže chybělo 14 dní, jinak by jí to nevzali. A měla jít do 9. V 15 letech. No, ale tak naštěstí potom. No, takže strašná. Co jsem, potila jsem za ní krev. Pro ní krev. Ale naštěstí pracuje v nemocnici jako sestra zdravotní už několik let. No a opravdu to, já nevím, a dneska ty matky, to je, ne. Opravdu to je, no, bylo to strašné, ale jsem ráda, ale bohužel bydlí, se mnou nebydlí, bydlí, teda tam má pronajatý byt, to, a jako je tam oblíbená a dře, jako ve 40 měla infarkt taky. Pět, když ona má 5 12 do týdne a jeden den volno, tak to prospí, že? No, má akorát 2 kočky, kocoura a vykastrovaný a no, takže bohužel na to jako bezvadná holčina, opravdu, skutečně, senzační, bezvadná.
1: Lenko, je slyšet, kolik lásky, času a sil jste svému dítěti věnovala, ať už život přinesl cokoliv, tak dítě nikdy nezapomene, kdo za ním jako rodič stál a nevzdal to. A já věřím, no, že se vám to všechno v dobrém vrátí.
0: Já jsem taková, já to řeknu, jak to je, já nelžu a nekradla jsem a vůbec, ale ona taky ne. Ona je opravdu, měli jsme tady tenkrát si 3000 hotovosti a to nevzala si ani korunu. A tam v tom Švajcu potom dělala někde, hlídala nějak, jako dneska je ta, jak se tomu říká, ta, to je bona, ale nějaký děti nebo co, já nevím. No. Takže ten kluk ještě to, no bylo to šílený.
1: Teda, jste obětavá maminka, neskutečně teda šikovná, nevzdala jste se. Děkuju, no, že jste se s námi teď povídala v Noční lince, paní Helenko.
0: Já vám taky, vy jste sympatianda.
1: Zavolejte
0: takže
1: zase.
0: Zdravím všechny a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pěkný večer, přeji teď do telefonu panu Robertovi z Olomouce. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer.
0: Dnes otevíráme téma, které se dotýká snad každé rodiny, výchovy dětí a jejich životních cest. Máte prostor, máte slovo.
1: Jo, děkuji vám. A já začnu tím, že u nás je to hodně složitý, protože já mám syna autistu, ženu už nemám, jsou vdovec. Takže moje vlastně máma, jeho babička mu dělá mámu, jo. My jsme na tom byli s brácho podobně, protože rodiče se rozešli. Máma si pak našla druhého partnera, což teda ideální nebylo. Ale děda mě dělal tátu, já si toho vážím, i když děda nežije taky. No a zkrátím to, chci jenom jít, půjdu přímo k tématu. Takže syn je autista, jmenuje se Marek, je to prima kluk, není problémové. A vyžaduje to teda hodně trpělivosti, všechno čtyřikrát vysvětlit, protože když máte doma autistu, tak musíte všechno vysvětlovat v polopatě. No, takže je to takový složitý. Klidně se mě zeptáte, co vás zajímalo.
0: No, měl jste někdy pocit, že jste jako rodič selhal? A pak se také zeptám, jestli jste měl někdy pocit, že se vám něco hodně podařilo? V čem máte pocit, že jste kovaný a mohli byste radit ostatním? Tak začneme tím neúspěchem třeba. Říkáte si někdy, no, to se mohlo udělat líp?
1: No, můžeme. Moje máma jako je háklivá na to, když přijdu pozdě dom, takže dřív jsme se synem chodili na bohoslužby a plavat a potom on říkal, ochu, ale s tím je konec, protože neexistuje, aby schodil dom pozdě, jo? Takže to je ten neúspěch, jo?
0: Dobrá.
1: Takže pořádek musí být, jako.
0: A, no a teď... čem jste jako rodič kvetl? Jaká je vaše silná stránka rodičovská?
1: Takže mám si narod. Trávíme spolu čas třeba, když stavíme pucle, protože nás to spojuje, hodně přemýšlíme, to je jedna věc. A druhá věc je, že nechci udělat stejnou chybu, jako udělali moji rodiče, myslím máma s tátou, a sice chybu v tom, že jako ať je kluk nebo holka, protože mám ještě bráchu a pak mám ještě nevlastně ségru z druhé rodiny, ale to už by bylo zase na jiný příběh, tak kluk potřebuje pohladit vlasy. Já jsem to taky potřeboval, když to rodiče nedělali. No tak pak jsem to našel potažmo u děvčat, než jsem našel tu pravou. A možná mě taky hladila, asi mi spává v náruči. A teďka, když není, tak jsem z toho hodně špatné, ale našel jsem si kamarádku a tu už zase jiný téma. A vážím si to, když mě někdo pohladí vlasy a asi nový taky hladím vlasy, on to potřebuje prostě.
0: Dobře, takže síla lidského doteku. Ano, tak jsem ráda, že i to jsme zmínili. Já vám teď poděkuju, pane Roberte, popřeju vám krásnou noc a příjemný poslech dalších příběhů Noční linky. Ať se vám daří.
1: Jo, děkuji. Všechny pozdravujte Vlastinku, včelaře, paní Ludmilu z Brna, jo, a všechny sympatický limplínka, že ať se dovolají. A moc vám chci poděkovat, že jste mě vzal, jste moc hodná. Děkuji vám a nashledanou.
0: Naslyšenou. Dnešní téma je velmi lidské a blízké. Úspěchy, pády a hledání cesty našich dětí a vnuků.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Přeji vám klidný večer a vítám vás v dalším vysílání Českého rozhlasu. Noční linka pokračuje a povídáme se o dětech, o vnoučatech, protože každé dítě přinese do života rodičů i prarodičů velký příběh. Je s námi pan Vladislav, který volá od Liborce. Vítejte.
1: No, u telefonu Vladislav Josef Šulc z Liberce z Františkova.
0: Povídejte, co máte k tématu, pane Vladislave.
1: No, k tématu mám velmi blízký vztah a jsem šťastný, že jsem mohl vychovávat dvě svý dcery, Vladislavu, Vladušku a Alenu, Alenušku. A obě dvě samozřejmě hlavně vychovávala moje manželka a já jsem se vedle toho řál a nějak jsem prostě jsem všechny ty pláče a všelijaký ty starosti jsem tak nějak bagatelizoval a tak nějak jsem si snažil, abych si u děvčat udělal velkou takovou osobní lásku, aby ke mně měli a já k ním. A ono se to vyplatilo, víte, dneska už jsou to 65leté děvčata a už jsou to ženy, už jsou to babičky a prababičky, no prababičky ještě ne, ale babičky už jo. A já mám z toho radost, že můžu z toho taky mít radost i já, protože jsem se nějakým, i když nepatrným dílem na tom podílel. A z toho dneska žijou i ty naše pravnoučata. A je to takový všechno v životě krásný, když se to takhle povede.
0: A myslíte si, že dnešní rodiče děti příliš chrání, Vladislave? Říká se to?
1: Určitě. Určitě jsou na nich příliš moc přivázaní a příliš moc je protěžují a dovolují příliš moc. Jo? To u těch žen zvlášť to pozoruju. Jo? Nevím, jak u mužů, ale u těch žen pozoruju, že ty ženy prostě mají k těm dětem příliš těsný vztah a že jim dovolují příliš mnoho. No ale to je můj názor.
0: A dokázal jste svým dětem často říkat, že je máte rád? Nebo jste byl
1: často,
0: ten rodič, který to říkal výjimečně?
1: Já je často mám rád a prostě nejradši bych je láskou objímal a dokazoval jim to, ale to už teď nejde, protože už jsou to ženy a trošku jako to moje přehánění mě v tom krotí, jo, říkají tatínku, takhle už ne, jo, už musíš být trošku důstojný člověk a trošku jako reprezentovat tu rodinu.
0: A myslíte si, že děti dnes tráví s rodiče méně času než dřív, když máte porovnat tu výchovu, jaké to bylo kdysi? Jaké to bylo, když jste vychovával vy vaše dcery a teď vychovávají vaše dcery vaše vnuky?
1: No, u nás to bylo tak, že jsme bydleli v Ostrově nad Hoří, když byly malé, jo, a to je blízko Karlových Varů, mezi Karlovými Vary a Jáchymovem, a tam já jsem si rád chodil na procházky, zvláště v sobotu a v neděli, kdy manželka vařila, tak já jsem s nima byl venku a prostě jsme brouzdali a mohli si dovolit, co chtěli u maminky, to nešlo. Se mnou to šlo, protože já jsem takový člověk, který jaksi se snaží, aby ty a učil jsem ty děvčata lyžovat, bruslit, prostě v tělocvičně, aby byly mrštné, prostě tak nějak jsem měl na starosti tuhle výchovu a ono se to vyplatilo, víte. Já jsem dneska věřící člověk, který jako usiluje o to, aby byl věřící, já ještě se chci zdokonalit a chci být svobodným zednářem a já nevím, co bych chtěl ještě všechno být, abych se jim líbil pořád a byl jejich táta, jo, protože maminka už jim zemřela.
0: Mm-hmm. Vladislave, jste velmi srdečný člověk, moc hezky se to poslouchalo, když jste mluvil o té lásce ke svým dětem. A vy jste tam řekli jednu takovou zajímavou věc, je krásné, když se to tak všechno podaří. Tak já s vámi souhlasím, tak vy máte to štěstí, že se stalo.
1: No, když to oberou vzor i pravnoučata, jo, to se pozná, oni opravdu budou k svým dětem, k rodičům, prarodičům, budou a jsou už dneska takový jako opravdu pozorní a snaží se mi pomáhat. Já už taky dneska mám 93 let, víte, a ono to taky není tak jednoduchý, ale pořád ještě mám takovou smlouvu s panovníkem hospodinem, že tady do těch 100 vydržím.
0: Tak bylo krásné slyšet člověka, který si váží rodiny a dokáže o svých blízkých mluvit s takovou pokorou a láskou, tak jestli teda je vám 93 a slíbil jste, že do 100, tak to se uslyšíme ještě mnohokrát. Já se budu moc těšit, pane Vladislave. Zavolejte zase.
1: Kdo mě bude dělat ve 100 mýho takovýho hlavního návštěvníka? Já chci mít tu 100, víte, no. Nahoře na Ještědu.
0: No.
1: Jo? Už jsem si ho tam objednal, ten Ještěd, aby když budu naživu, aby byl jenom pro mě a přál bych si, aby tam bylo to pod záštitou prezidenta republiky a ten prezident republiky si představuju, že bude pan Trump, protože ho jenom z té Ameriky vyhodí a kde je nejlepší, no samozřejmě v Česku.
0: Vy jste dobrý. Vladislave, mějte se co nejlépe, zůstávejte ve zdraví ideálně s námi, děkuji s Českým vám. Rozhlasem.
1: Děkuji vám a přeji vám dobrou noc a to jaro, ať je krásné.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Blíží se půlnoc, Noční linka pokračuje dál svými příběhy i vzpomínkami a zůstává téma. Povídáme si o dětech, o jejich úspěších, starostech, o tom, co všechno rodičovství člověku přinese. Za tento večer už jsme slyšeli mnoho silných slov, radostí i životních zkušeností a možná i vy právě teď myslíte na své děti nebo vnuky, pravnuky nebo na chvíle s nimi, které vám zůstaly v srdci. Budu ráda, když se o svůj příběh podělíte. Máme čas ještě do jedné hodiny. Jarka Barboříková teď vítá paní Marii. Krásnou noc i vám.
2: Pěkný večer, zdravím vás a všechny posluchače. Já jsem chtěla říct takový příběh. Já jsem měla bratra a vzala si paní s dvouma malejma dětma, která bydlela u rodičů a nebejt jejich rodičů, tak se sama o ně nemohla ani postarat. A brácha si vzal s dvouma malinkýma dětma a jako je vychovávali teda oba a oni mu začali říkat i táto, ještě nechodili do školy. No a tak bydleli v takový malý chaloupce s těma rodičema v baráčku. No a když děti, pak ty rodiče její oba umřeli, tak tam byli oni oba, chodili do práce. No a když byly děti, velký holka se vdala pryč a kluk s nima ostal doma a přišla k němu nějaká paní nebo slečna vlastně s malým hošičkem, tak tam u něj byla, kluk se do ní zamiloval a prostě nevím už, jak tam, to už nepamatuju, jak tam u něj byla dlouho. Pak odešla, našla si tátu od toho hošička a odstěhovala se k němu. A kluk byl tak zamilovaný, že prostě už si nikoho nenašel. A pak si pak tak jako slušný kluk to je, nepije, nekouří, i když dřív kouřil, i si zašel do hospody, protože dělá VZD, tak vždycky v létě, když dělali vožní, že jo, tak v těch hicech, tak na pivo si zašel. No a brácha pak onemocněl a ten kluk se o něj staral jako opravdu o vlastního. Všechno možný jim nakoupil, přitom máma se onemocněla taky. Táta ostal ležet na posteli, jako do nemocnice třeba ho dali na týden a on chtěl domů, tak ho vzal domů, přitom chodil do práce, vařil jim, no prostě všechno jim dělal. Prostě to je neuvěřitelný, jako úplně jsem to nemohla pochopit, jak ten kluk se o ně staral, o oba dva. No on pak umřel ve bude to letos už 3 roky a jeho máma ostala, že prostě nemohla chodit. On prál, pere, vaří, všechno. No a taky náš na Boží hod teď po svátky mu umřela a ostal v baráku sám. Už mu je teda 60 roků a teprve teď, když jsme spolu objížděli pohřeb a to tak mě říká, víš, tetko, teprve teď vidím, prostě já jsem se musel o rodiče postarat. Kdo by se o ně postaral? Já bych je nikam nedal a nakonec jsem ostal sám. Říkal, já akorát vidím těch peněz, kdybych býval nekouřil, co jako prokouřil, anebo i když šel do hospody. No tak teď je v baráčku sám, že ty děti nejsou všechny stejný. Nedá se na ně prostě, třeba jsou, já znám třeba, že si vzali holku z děcáku malou a ta holka se nepostarala nic, když jí umřel ten táta, tak ten hrob byl hroznej. No teď ta i máma třeba je někde v domově důchodců a ona teda pila, fetovala všechno možný, i když měla 3 děti, tak stejně se o ně neuměla kloudně postarat. No a teď už taky teda umřela, takže se nedá říct všechny děti, že by byly stejný. Tyhle děti a hlavně ten kluk, jak se strašně zachoval, ostal sám, že ta holka ho nechala, tak to prostě nemohl přetonout, už si nikoho nenašel, teď už si těžko 60 někoho najde, tak hodnej kluk a ostal baráku sám. Tak jsem říkala, no nemůže se všechny, jako já mám 2 děti, 5 pravnoučátek, 4 vnoučata a já jsem se všema tak spokojená, všechny i ty děti nechodí pravnoučátka, ještě ani jdem do školy a když jsem se třeba vybourala na kole, tak ten jeden, co mu bude v létě 5, tak mě říká, babi, tak si zas nerozbij hubu. Ne, jo, že se zasmějeme. A když přijde třeba, přijdou ke mně, tak prostě všechny kolem mě porad. A babi, a nechceš něco? A nechceš tamhle to? A babi, ty mě porád něco dáváš, ty nevíš, co bys mě dala? Prostě od těch dětí to je strašně miloučky. Já třeba naříkat jako nemůžu, ale některé děti znám, že třeba mají prababičku, ani nevědí, že ji má, jako nemluví s ní, jo. Já prostě naříkat nemůžu a říkám, je mě už taky 80 a já jsem tak šťastná, že je mám, že ke mně všechny přijdou, jako s rodičema, že jo, pak jsou všechny malí. A mají tu u mě hračky a to a vnoučata, to bylo to samé. Když chodili do školy, tak oni nebydleli tady v baráku ani jeden a vždycky přišli, nebo bydleli ty 3, jo, ale třeba i ty 2 bydleli 3 kiláky tady v odsud a vždycky v poledne, když měli na velkou, tak přišli. No prostě nemůžu a teďka říkám, bydlím teda syntuje s manželkou ještě, ale jako prostě všechny, já nemůžu ani na snachu nic říct, jo, prostě byli tady už, já nevím, 37 roku a my jsme neměli špatný slovo mezi sebou. No, nevím, jak ty lidi žijou, ale já jsem měla hodný rodiče, měla jsem už starší rodiče, měli nás dlouho, ale byli k nám strašně hodní. Já nevím, že bych dostala nebo něco. Byla prostě jiná doba. Já vím, že byla jiná doba, ale já si myslím, že ta televize, tyhle telefony, že ty děti úplně kazejí, že prostě...
1: Že to má vliv. No, paní Marie, to bylo krásné vás poslouchat. Dobrý vztah v celé rodině, to je velký dar, který člověku dává oporu a klid i v těch nejnáročnějších chvílích a vy máte svoje blízké kolem sebe. A jak jste říkala, že vnoučci jsou ještě malí, tak to je teprve poklad, protože ti malí jsou skutečně roztomilí, jak vám řekl teda. Abyste byla opatrná na kole, já to nebudu opakovat, tak to bylo krásné, krásné. Tak děkujeme, že jste teď s námi vysílala noční linku, je čas na písničku od kapely Lucie, pojďme si ji společně poslechnout.
2: No děkuju, nashledanou a všechny pozdravuji.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 13 minut po půlnoci, s vámi je stále Jarka Barboříková. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu, ve kterém si povídáme o tom, jak nás děti dokážou někdy pořádně potrápit, někdy potěšit, někdy překvapit. Děti nebo možná i vnoučata. Pan Hynek z Vysočiny je s námi a teď s námi bude vysílat. Zdravíme vás.
1: Hezkou dobrou noc přeji vám i posluchačům, kteří jsou vzhůru.
0: Máte slovo.
1: Jsem poslouchal pár těch příspěvků a bohužel teda nejsem tak starý, tak jak se tam ozýval ten pán například 92 let. To nejsem, já jsem podstatně mladší dědeček. Mm-hmm. 71 mě přeskočilo. A tak zaspomínal jsem tady, když jsem slyšel tady to téma, já jsem zaspomínal tady nad těma mýma vnoučatama. My s mojí milovanou Janou jsme splodili jsme splodili 3 dcery a ty nás občasnili 7 vnoučatama. No a já jsem pocházel taky z 6 dětí, takže vlastně jsem zažil to, co moji rodiče dělali pro mě, a obdivoval jsem vždycky soudržnost rodiny. A to se pro mě stalo takovým vzorem, že jsem tady to se snažil i po dohodě s mojí manželkou, s mojí Janou, tak jsme se snažili tohle to se dodržovat. A ta soudržnost rodiny byla pro nás víceméně vším. Takže teďko mám 7 vnoučat a bohužel moje manželka už mě opustila, takže jsem tady zůstal na to sám, ale nezůstal jsem sám, protože ta naše rodina pořád mě udržuje v naději, že je pro koho žít, a je to tak, že prostě oni jsou pořád tady a vím, že svým odchodem bych jim zase udělal nějaký zármutek, a tak jako se snažím přežívat dál, a jsem rád, že tak, jak jsme je vychovali, tak takový jsou, a pořád tu tradici, kterou jsme my založili nebo převzali od svých rodičů, že vlastně ta rodina má držet pohromadě, tak pořád dodržujeme, a těší mě úžasně, když vlastně, ať jsou to jakékoliv narozeniny, to je taková nejlepší příležitost k tomu, abychom se udržovali a navštěvovali, a oni to dodržují. Z toho mám nevyslovnou radost. Protože říkám,
0: tomu rozumím, to je silná myšlenka a krásný odkaz pro děti. Rodina, která drží pohromadě, dává člověku jistotu a pocit, že na ten život není sám.
1: To jsem jim vtloukal do hlavy a zůstalo to tam. A to je to nejkrásnější, co jsem vlastně pochopil jako to dějství.
0: Celoživotní, ano. Nádhera. Já jsem nadšená z těch příběhů, které tady slyšíme. Už teď se těším na další. Doufám, že si ho poslechnete spolu s námi, pane Hynku. Zdravíme moc ze Zlína na Vysočinu.
1: Já vám děkuji a přeji hezký zbytek relace.
0: Snad bude. Bude i díky tomu, že si budeme hrát krásné písničky, které nestárnou. Michal Tučný, Valdemar Matuška nebo kapela Tým.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Budeme vyprávět o dětech, na které jsme hrdí, o chvílích, kdy jsme o ně měli strach, kdy jsme naopak s nimi sdíleli radost. Tak co k tomu máte k tématu?
1: No, když jsem se vdala, tak jsem měla představu, že budeme mít 3 děti. Manžel měl představu 2. Nějak se to skřížilo, 2×3 je 6, takže máme 6 dětí. A od těch 6 dětí mám 15 vnoučat. A jedno navrch ještě dcera vyvydala, takže my jsme taková hujerovská rodina. Ale moje nejstarší dcera měla kilo 60, druhá měla kilo 40, takže si dovedete představit, jaký strach jsem si asi od ty děti užila. Dneska už jsou to mámy, ta jedna už, myslím, že nebude trvat dlouho, bude i babičkou. A prostě všichni držejí pohromadě. Tak jak říkal ten pán přede mnou, prostě ta rodina, když se tady sejdeme, tak nás je 27. A já vždycky mám hroznou radost na Vánoce, když prostě tak nějak to nachystám. Trvá mi to hrozně dlouho, protože už jsem stará bába, ale a sednu si a kdyby jenom takový ten cvrkot, jak mezi sebou komunikujou a že prostě jeden druhýmu, když je potřeba, tak pomůžou a choděj a aby nepotřebuješ a já se jim snažím pomoct, co můžu, ale už taky nemůžu. Tak tuhle jsme dělali na zahradě a babi, prosím tě, tady si sedni a máš, koukej po těch háďatech, což jsou naše vnoučata, a máš poradní hlas. To je strašně důležitý, prostě říkej, co máme dělat. A mě to hrozně těší, když no. Prostě jsou vzájemně prostě jeden ke druhému ohleduplný a nehádají se, prostě jsem z toho šťastná. Jedna dcera vystudovala červený diplom, druhá studovat nechtěla ani za nic. Kluci bohužel teda oba dva těsně před závěrečným složením bakalářské zkoušky ty vysoké školy nechali. V té době jsem přijel manžel a oni toho nechali, to mě teda mrzelo moc. Ale dokázali se do života postavit a oba dva se pracují, mají svou práci rádi. A já celý život jsem dělala mezi dětma a doma jsem jich měla dostatečný množství, takže prostě děti byl vždycky můj život. A tak, jak moje babička vždycky říkala, nedělej lidem to, co nechceš, aby dělali oni tobě, tak to jsem se snažila těm svým dětskám a potažmo teď už i vnoučatům tak nějak vštěpovat. Ale babičky mají většinou v popisu práce rozmazovat. Ale moje vnoučata říkají, naše babička nerozmazuje. U naší babičky se musí poslouchat.
0: No tak máte praxi z těch 6 dětí. Pamatujete si ještě, jaké to bylo, jak jste zvládala to dospívání? Jak daleko byly ty děti od sebe?
1: No tak...
0: Kolik jich bylo zaraz v pubertálním věku?
1: Zaraz byly 2 v pubertálním věku, ty nejstarší jsou 2,5 roku od sebe. A pak teda je mezi nimi už větší rozdíl a mezi nejstarším dcerou a synama, který jsou dvojčata, byl rozdíl 20 let.
0: 20 let? Teda. No tak vy jste teda skutečně celý život žila mezi těma dětma a když už vám odrostly vaše, tak přišly vnoučata od těch prvních dětí. Takže to je
1: nádhera. A to ještě dělá velkou radost, no. Já jsem dělala vždycky mezi dětma a když se i po těch letech se ke mně ve městě někde hlásí nějaký dítko, teda nějaký dospělý člověk a já si říkám, kdy já jsem ho měla, který školky on chodil jako to rodič, jo? A když potom mi řekne, no, když já jsem koho chodil jako dítě do školky, no, tak to jako...
0: Mm-hmm. Já, že si řeknete, jo, vždyť to je vlastně to moje, z těch 6. Dobře. Jadko, děkuju. Děkuju moc za ten elán.
1: Měli jsme tady řemeslníka a celou dobu chodil a říkal paní učitelko tohle, paní učitelko tamhle to. A já furt

0: jsem, jak říkám, Krosiš, když já jsem, bych měl který školce, on, pro koho on chodil a to, a když skončili, tak přišel a říká, kde jste, vy nevíte, který já jsem, že jo. Říkám, no musím se přiznat, ale opravdu nevím. Jo, protože to byl parta řemeslníků. A on se mi představil tak, jako v té školce to dělával. A to bylo jedno z prvních dětí, který já jsem, když jsem nastoupila do toho zaměstnání, který, se kterým já jsem se tam setkala. To bylo taky takové pohlazení po duši.
1: Ivetko taky dneska zažila jedno takové pohlazení. My jsme tady dnes měli stejně jako i v ostatních regionech den otevřených dveří. A přišla tady jedna neuvěřitelná dáma, bude jí 90 let, přišla se tady podívat do našeho studia, do vily Jana Antonína Bati, odkud vysíláme. A řekla mi, že mě zná, že mě měla jako dítě, když mi bylo 3 až 6 let, 3 roky mě měla ve třídě, ve školce. A teď ona začala tady mým dětem povídat o tom, jaká jsem byla. A to bylo úplně neuvěřitelné. Ona říkala, že pokud měla dítě rok, dva, nepamatuje si, ale pokud měla 3 roky děti, tak si to pamatuje. A mně se to moc líbilo a ona je naše pravidelná posluchačka. Vím na téměř 100%, že poslouchá i dnes. Taky moc zdravím do Otrokovic. A kéž by bylo víc takových milých setkání po letech. Tak jakoby, když potká žák vás, anebo vy, když se vzpomenete jako paní učitelka na ty svoje dítka. Bylo to dojemné. Děkuju za vás také, že posloucháte, že voláte. Pojďme si poslechnout Dalibora Jandu.
0: Mějte se hezky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jaké stopy zanechává rodičovství v našich životech a v našich dětech? O tom si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu a přivádíme paní Ivetu. Vítejte, odkud voláte, Ivetko?
1: Dobrou noc, dobrý večer, nebo jak to mám nazvat, to už je noc, nebo dobré ráno. Tady Iveta, Olomouc, já jsem Olomoucka, ale teď bydlím v Radíkově. Plno lidí mě už zná z té noční linky a všechny zdravím. Všechny posluchače a strašně mě zaujal ten příběh té paní, jak říkala o tom, co úplně mám slzy v očích, o tom chlapečkovi adoptovaným, jak se pak o ty lidi postaral, o ty rodiče, to je úžasný, tak úplně brečím, takže já vždycky mluvím o psech, jo, v noční lince, mě to úplně dojalo, já úplně bulím. Takže teď bych chtěla něco říct o své rodině, o svých dětech tedy. Takže já jsem měla dvojčátka a já jsem 6 let je vychovávala sama, neboť manžel 5 let studoval na Slovensku denním studiem, jo. Já sama, dvojčata, chlap pryč, potom rok vojna, čili on se vrátil a holčičky měly 6. Jo, a já jsem je ve 2 letech tahala do jeslí, aby jsme měli peníze, jo. Já jsem vlastně živila rodinu, vydělávala a manžel student, jo. Tak to na okraj, ale teď k těm holčičkám. Rostly holky a teď vám řeknu příběh. A byli na gymplu a říkali mě, tam byl jeden kluk, doktorů, a já jsem tolik peněz neměla, ti doktoři, že tu dobu manžel ještě dělal ve státní správě, tam někde na poště. Já jsem dělala ve školce, jak ta paní mluvila o těch dětskách, to vám taky k tomu povím potom. A teďka holky takový, my chceme maminko rifle, jo, dobrý rifle, 1200 korun rifle, oni byli 2, že, tak rifle 2500, já říkám, holky, já vám nemůžu koupit ty značkové rifle, jste prostě dvě. Jo, a Robert má, on měl všechno, ten kluk z té rodiny. A oni na tom gimpu, oni to viděli, jo. A já říkám, já vám to nemůžu koupit, ty rifle. Budete si muset nějak na nějakou brigádu jít, já vám potom přidám k tomu. A oni jako, jo, jako co, a ofukovali nosy. A já jsem se normálně rozhodla, já jsem je přihlásila na chmel. To byla jejich první brigáda a takový, my tam nepůjdeme, Já říkám, jo, chceš rifle, tak půjdeš si přivydělat. Já jsem je přihlásila na chmel, nechtěli jít a závěr. Nakonec byli nadšený, jo, tak se jim to tam strašně líbilo, ty děcka, jo, tam byli na tom chmelu 3 týdny, vydělali si, koupili si prachy, samozřejmě jsem jim nechala, koupili si, co chtěli potom z těch peněz a bylo to. To byla jejich první brigáda, chmel. Já jsem se jich neptala. A jinak chci říct, ta výchova, jo, já jsem je vychovávala tím stylem. Já jsem byla mladá holka, jsem je měla v 19. A já jsem je vychovávala tím stylem, že prostě jsem jim nic nezakazovala, nepřikazovala. Já jsem je nechávala úplně volně, ano, ale viděla jsem, že jako se učí doma. A my jsme měli krásný byt, velký 2+1 s manželem, krásné veliký místnosti, takový ty cihlový starý byty těch letců za války, to byly byty pilotů, jo, takový ty baráky, krásný cihlový. No a byl dětský pokoj veliký, potom byl obývák veliký a potom byla kuchyň, taky pěkná veliká a předsíň a tak dále. A příslušenství. A vlastně, jak se učili, jo, jak studovali, já jsem viděla, že se učí holky. Jedna měla ten dětský pokoj a té druhé jsem nechala ten obývák. Ona si tam studovala, já jsem tam měla televizi, jo. A když tam ta holka byla, tak já jsem jakoby uhýbala, jo. Já jsem mi to tam nechala a já sama jsem žila jakoby v té kuchyni. Já jsem si tam pouštěla hudbu, vařila, já jsem tam i spala. A té holce jsem nechala celý ten obývák, čili já jsem se nedívala na televizi, nic, já jsem ji uhýbala, aby ona mohla studovat. No a teď to zrychlím. A pořád snili o Americe. Amerika, jo, že to je krásný, my chceme jít do Ameriky. Tak jedna tam nakonec teda žila 3 roky v Americe, vystudovala tam, ona vystudovala tady práva v Olomouci a potom v té Americe si udělala, aby tam mohla, ona tam chtěla žít, pracovat, aby tam mohla pracovat. Oni neuznávali naše práva, tak ona si tam ještě vystudovala Massachusetts of Boston University for Lawyers, potom ve Washingtonu studovala, čili ona si ještě vystudovala dvě, tam v Americe dvě vysoké školy a nakonec mě říkala maminko, oni mě tam berou jako pomocnou sílu, ona tam nenašla adekvátní povolání k sobě jako právnička, oni ju tam brali jenom jako pomocnou sílu, tak byla naštvaná, protože ju ani finančně ju neohodnotili, tak nakonec byla ráda, to rychle zkrátím, že se vrátila a je teď v Praze, jo. Ta druhá, ta zaskončila na Sicílii, šla tam vyučovat děti angličtinu, protože vystudovala v Olomouci výšku angličtina a občanská výchova. Ona taky chtěla dělat práva. Furt brečela, že se nedostala. Ta jedna naše se dostala, ta moje dcerka jedna se dostala na ty práva v Olomouci vystudovala a ta druhá bulila, že se nedostala. 3 roky byla doma, normálně na úřadu práce, protože se nedostala ty práva, teď nevěděla, co má dělat, že? Tak já říkám, prosím tě, umíš dobře anglicky, tak si udělej, se mi poradila angličtinu občanku a dělej teda tu angličtinu. Tak nakonec mě poslechla a vystudovala teda fakultu Univerzity Palackého Olomouc, teda tu angličtinu občanku a jela na tu Sicílii učit děti angličtinu. Ivetka. Tam byla taky nějak rok, dva. Ať to zrychlím. A teď se chtěla vrátit domů, jo? Nemohla se vrátit, že neměla peníze. Manžel jí nechtěl žádný peníze poslat. V tu dobu už měl firmu. Já říkám, prosím tě, ta holka se musí vrátit domů. Takže jsem ho přinutila řečma, aby jí poslala ty peníze, ať se holka může vrátit. Tak taky byla nakonec šťastná, že se vrátila domů. Dneska žije v Kladně a vyučuje angličtinu někde na škole. Jako profesorka, učitelka, učí angličtinu děti, takže tak.
0: To
1: takže
0: byl příběh, Ivetko. No,
1: takže jenom, aby lidi nemysleli, že mluvím jenom o psech, já teď mám ty 3 psy, já vždycky volám kvůli pejsku.
0: Ano, ano.
1: Takže tak, já jsem je nechávala úplně volně, nikdy neotěhotněla žádná brzo. Nakonec jsem se modlila, aby vůbec jsem měla, já mám jedno vnoučátko, jedno jediný. Že holky celý život studovali, tak ta jedna si i vymodlila, teda to dítě, měla ve 40 letech první děťátko, to je moje vnoučátko, jedno jediný, ta druhá nemá nic, protože celý život furt studovali. Mm-hmm. A já jsem je nechávala úplně volně, jo?
0: Ivetko,
1: já
0: dobře.
1: Já jsem jim nic nezakazovala.
0: My už teď opravdu výrazně přetahujeme čas, takže se budeme muset rozloučit, ale já jsem ráda, že jsme si to doposlechli až do konce.
1: Lidi věděli, že taky jsem měla nějaký život v rodině. A ještě chci říct, my jsme stáli v fronty v noci, jo? To bylo za totality. V noci jsme stáli před CKM na zájezdy, aby jsme se vůbec dostali, aby jsme koupili zájezd do Jugoslávie.
0: Ano, tak bude léto, tam určitě budeme vzpomínat.
1: CKM, dneska koupíte, co chcete. Nebo jsem stála fronti na banány pro děcka.
0: Ivetko, vy jste báječná, ale teď se musíme opravdu rozloučit. Vy byste nám to dovysílala až do té 1 hodiny a dopovídala, ale ještě musíme stihnout nějakou písničku a další příběh. Takže se loučím a děkuju.
1: Taky jsem měla děti, jo, že perfektní. Nejenom ty pejsky miluju.
0: Dobře. Jo? Tak jo, budu se těšit na příště.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Křižovatky výchovy. Jak se vyrovnáváme s úspěchy a neúspěchy našich dětí? Dnešní téma noční linky České.

0: My jsme stále v noční lince Českého rozhlasu, kde se vracíme k tématu rodiny a dětství. Každý příběh, který tu zazní, ukazuje, jak moc nás rodiče a naše vlastní dětství formují. Paní Dana z Blatné je teď s námi. Zdravím vás.
1: Já vás moc zdravím, Jaruško. Zdravím vás do Zlína. A já bych se pokusila být stručná dneska, protože paní Ivetka toho řekla mnoho a příběhy byly zajímavé, ale já bych to řekla asi tak. Já si v dětství nesu ten základ, takovou tu lásku svých rodičů. Já sama, ač jsem teda vychovala tři děti, tak jsem je vychovala sama v podstatě, protože mi manželství nevyšlo. A vychovala jsem dva syny, starší a jednu dceru a z toho mám 9 vnoučátek. Mm-hmm. Udržujeme si skvělé vztahy, tak jako v rámci možností, protože já je mám rozhozený trošku po republice, takže se vidíme vzácněji. Ale jsem šťastná za ten základ, co mi dali mí rodiče do vínku.
0: Říkáte, že máte po republice, máte někoho i velmi blízko?
1: Velmi blízko mám nejstaršího syna. Ten je teda, to ještě patří k Blatné, taková osada, ale on je tak zaneprázdněn, protože vede ke sportu svýho syna a teď v podstatě ještě má další vlastně 3 děti, takže to má náročný a dělá povoláním autodispečera, jo, a vlastně tam dopravy do zahraničí, jo, takže v podstatě, i když sem ke mně zajde, tak je to takový největší problém, je ten, že má pořád telefony a řídí tu dopravu i na dálku, takže to je...
0: Jakou vlastnost jste se snažila svým dětem předat za každou cenu při výchově? Měla jste nějaké
1: moto? Za každou cenu, aby byly upřímní a spolehliví, aby se naučili to základní, co je potřeba pro život. Takže kromě těch základních vlastností, tak jako pracovití, aby byli samostatní, aby byli spolehliví. A to, co mě vštěpovali vlastně moji rodiče, nebo mi předali, naučili, a jinak jsem je vedla k samostatnosti. A pokud studovali, tak dva synové, teda ten starší syn má vlastně, ten má jenom střední školu, ten teda potom dál nestudoval, ale ten druhý, ten dělal, ten v Praze, který ho mám, tak ten dělal v podstatě 2 vysoké školy, takže doktorát i, a v podstatě je to fyzik, takže jezdí po světě, teď mi zrovna oznámil, no. A jinak dcera, ta je zase učitelka a má 4 dcerky, jo? Takže dovedete to představit.
0: Perfektní. Paní Dano, a jakou největší životní zkouškou si některé z těch vašich dětí prošlo?
1: V podstatě, no já si myslím, že až na toho nejstaršího syna, který je hodně opravdu vytížený, úplně na maximum zatížený, tak v podstatě dcera tato zvládá celkem spolehlivě.
0: No, zažil někdo nějaký velký neúspěch, se kterým se dlouho vyrovnávala? Musela jste i vy pomoci například?
1: No, já pomáhám tak, aby jako věděli, že ve mně mají oporu, kdykoliv budou potřebovat. Ale jak říkám, oni jsou samostatní. A už od těch vysokých škol, jako jak dcera, tak ten syn mladší, tak v podstatě se naučili té samostatnosti a jako já jsem nezažila pubertu až tak po té 20. a to bylo chvíli, jo, jako naštěstí pro mě.
0: No, tak to
1: protože oni opravdu byli vedení k samostatnosti a to, co viděli u mě, tak se vlastně tak okoukali, naučili se v podstatě, jo. Takže opravdu jsou všestranně jak nadaní, tak v podstatě i praktičtí.
0: Tak, to se hezky poslouchalo, paní Dano. Poslední otázka, na kterou se vás zeptám. Bylo pro vás těžké vypustit ty děti do života? Mluvila jste o tom, že jste je vedla k samostatnosti, takže předpokládám, že ne, ale přeci jenom, to je to nejtěžší, když si člověk pak uvědomí, že nějaké poslední dítě už vylétlo z hnízda. Jak jste to zvládala?
1: Jaruško, těžko. tohle byl největší problém, že vlastně oni odcházeli postupně, protože v podstatě mezi tím starším synem a dcerou je 12 let rozdíl věkový, ale jak prostě opustila pak dcera ta poslední, protože syn vlastně studoval v Praze, že jo, pořád a jezdil po světě, ale ten mladší tedy, co studoval ty dvě vysoké školy, ale v podstatě ta dcera, když opustila ten můj rodný dům, tak mě bylo hodně těžko. Fakt jsem to nezvládala já. Jako přiznám se, že to bylo asi to nejhorší. Jo, že
0: já vlastně myslím, už, že nejste už sama, jsem tady že to je těžká no. Zkouška.
1: I to byla asi ta nejtěžší zkouška pro mě, protože vím, že oni se umí postarat, oni prostě žijou spokojený život, tak v rámci možností spokojený. Dneska je to tempo tak velice rychlé, že mě to prostě až unavuje. Jo? Já už prostě, já mám radši přírodu a svoje dvě kočičky, které tu mám doma v péči a prostě jsem šťastná, když vyjedu do zahrady a prostě se pohybuju v rámci té přírody nebo ve svých možnostech v té přírodě. A mám takový radši ten klid a jsem šťastná, že ty děti mám a že těch 9 vnoučat, že žijí šťastně, že jsou úspěšné. Všechny vlastně, všichni. A že mi dělají radost. A méně starostí. Ale bylo to těžké, když opouštěla dcera i ta nejmladší vlastně, ten rodný dům.
0: Paní Dano, co říci závěr? Nějaká rada pro
1: mějme
0: rodiče?
1: Se rádi. Mějme se rádi a mějme rádi svoje děti. Ať se nám co nejvíc povedou. Ať jsou šťastné ve svém životě, ať už si to zvolí jakýkoliv, ale ať jsou prostě čestní, pravdiví, upřímní a pokud možno tak samostatní. A nerýsujme jim život podle svých představ, protože se to nevyplácí. A mějme tu lásku, kterou nám dali naši rodiče, předávejme ji dál těm dětem, vnoučatům a všem blízkým, i těm přátelům, i těm nepřátelům, pokud možno.
0: Nádherná tečka. Paní Dano, loučíme se.
1: Mějte se krásně, Jaruško. Zdravím do Zlína.
0: Děkuji vám všem, kteří jste se dnes zapojili a podělili se o své příběhy a vzpomínky. Bylo to noční povídání plné emocí, laskavosti a nezapomenutelných životních zkušeností. Děkuji za každý telefonát, každou zprávu. Noční linka se loučí, Jarka Barboříková sní, ale uslyšíme se už dnes večer ve 23 hodin.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Na úvod toho dnešního dílu by stačilo pustit si jeden charakteristický smích a už byste měli jasno, o kom bude řeč. To by ale bylo moc jednoduché. Možná by stačilo stejně tak dobře slyšet i to slavné zajíknutí nebo vidět seknutí koutkem v detailu tváře. To všechno je typické pro herečku, která se objeví ve všech dnešních ukázkách. Čeká nás zábava, tak se trochu naladíme.
2: Podívejte se na mě.
1: No.
2: Připadám vám otrávená?
1: Ani ne, ale mohla byste mít lepší náladu. Já jsem Patrik Rozehnal. Vítám vás.
2: Já jsem Iva.
1: Iva Janžurová, já vím. Narozená 19. května roku 1941 v Žirovnici a my teď spolu máme před sebou takový hodinový dýchánek, plný legrace.
2: Postavila jsem na kávu.
1: Ne, děkuju, já kávu nepiju.
2: Neodporujte mi, já jsem pracovala v jiu-jitsu. Dáte si kávu?
1: No dobře, ale měli bychom vybrat ukázky do našeho pořadu. Co?
2: Co na mě koukáte? Vybírejte, nebo vás vemu to ulatí.
1: Vy jste opravdu od rány.
2: Tak prosím, vybírejte.
1: Vydržte, ještě se musím kouknout na pár životopisných dat.
2: Tak ukažte, já se na to taky podívám, já se v tom strašně ráda čtu, to je něco jako moje paměti, víte?
1: Tak to byste mohla poradit, čím začít.
2: Tadyhle máte, podívejte se, tady inspirace z doby, kdy jsem pracovala v restauraci a jídelny. Čtěte?
1: Jo, vy myslíte v seriálu Eliška a její rod. To jste si asi zavařila, co?
2: Jo, no, ano. Ale jenom krátce, jenom do té doby, než...
1: Než přišla herecká kariéra par excellence.
2: Jaká jsem?
1: Úžasná. Tak můžem začít.
2: Zkuste to, ale rychle.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

kde se ta osoba vzala, je pravá nebo se zdála, vitální tělo, tisíce duší.

de Jeanjou miluje lidi. Madame de Jeanjou celá se lidem dá. Madame de Jeanjou žijící legenda zbožňuje nemožné výzvy. Líčidlem zamázne jizvy kvůli všem hrám.

0: Tohle byl písňový hold Ivy Janžurové od Igora Orozoviče. A my budeme vyprávět příběh téhle legendární herečky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodila se 19. května roku 1941. A do jaké rodiny přišla?
2: Já pocházím po mamince z Hluboký nad Vltavou a po tatínkovi ze Soběslavy. Ale dětství narodila jsem se už skoro na Českomoravské Vysočině.
0: Nicméně vždy o sobě tvrdila, že je prostě Jihočeškou. Už ve svém dětství ráda malovala, dělala ruční práce, bavila své okolí. Jak potvrdila i v pořadu, aby řeč nestála.
2: To, jednou mi jedna kolegyně rozezlená, že dělám neustále nějaký vtípky, říkala, že kdybych mohla vystrčit holou, takže bych to udělala. Chtěla mě kvůli zasmání, ale to přehnala trošičku a byla opravdu rozčilená. Ale je to tak, že s tou mojí krásou a s tou touhou být krásná, já jsem na tenhle ten pojem narážela často v souvislosti s mým herectvím. Začalo to tak, že když jsem prvně před rodinou se tak začalo proslýchat, že mám tyhle ty spády, tak za mnou přišel nejstarší bratr a tak chviličku, nebyl ten úvod pravda dost dlouhej na to, aby byl citlivý, mi řekl, že nemůžu být herečka, protože nejsem dost hezká. Ale mě to tak nějak nezasáhlo vlastně. Já na tu větu pak často vzpomínala, zvlášť, když už jsem mu stihla dokázat, že jsem se proboxovala do té profese. On bohužel, to byl starší bratr, brzy zemřel, teda dožil se některých mých ještě kreací takových začátečnických, ale pak už mě touhletou replikou nenapadal. A já jsem se nějak nenechala vystrašit, šla jsem udělat ty zkoušky, naopak jeho manželka zase za zády celý rodiny vlastně potají mě podporovala. Já jsem doma řekla, že jdu studovat matematiku a že jdu skládat zkoušky na vysokou školu.
0: Pravda ale byla taková, že se přihlásila na DAMU a taky po pár letech dokázala, že na to herectví skutečně má. Po škole nastoupila v Liberci a odtamtud se záhy vrátila do Prahy na Vinohrady, kde hned první sezónu dostala roli Jany z Arku. Začalo se o ní mluvit jako o velkém talentu. Krátce poté ji Kachyňa svěřil i hlavní roli v dramatu Kočár do Vídně. Filmoví režiséři a tvůrci pořadů v ní ale také brzy objevili komediální talent. A dokážeme vám to hned na jedné ukázce z rozhlasu. S Josefem Veldou povedou řeč o pletení a mužské emancipaci.
3: Mamko, pojď sem, já ti musím něco hrozně důležitýho říct.
2: Že zase v kloubě chcetíš, že ti dneska padne karta, veď to znám. Dej mi pokoj, jako posledně prohraješ svý i klukovo prasátko.
3: Ale mámko, počkej. Já jsem ti chtěl říct, že ženy jsou stříbrné misky, na něž klademe zlatá jablka.
2: Co to bylo? To je nějaký nový seriál v televizi?
3: No dovol, to je Goethe.
2: Proč mi to říkáš, vidíš, že vařím?
3: A nebo, počkej, nech to. Muži budou vždy tím, co z nich udělají ženy.
2: Co?
3: Rousseau.
2: Nevíš, kam jsem dala cibuli?
3: Práce muže trvá do západu slunce, práce ženy není hotova nikdy.
2: Taťko, dechni na mě. Co jste zase v práci slavili? Dechni na mě pořádně.
3: Co bychom slavili? Tohle byly výroky slavných mužů o ženách. Mamko, kde máš pletení?
2: V kredenci.
3: I s drátama?
2: Jo. No, jestli chceš ale podložit stůl, tak si vem starý noviny.
3: Ale dovol, mamko, já chci klukovi uplést kulicha.
2: Teploměr a acilpirin jsou v kredenci, běž se vypotit, třeba se ti udělá líp.
3: Ale mně je výborně. Co je na tom divnýho, že budu plíst? Kluci z práce se taky činěj. Vaňous už s těma drátama přímo řádí, ten už umí i hladce, i v obrace. Zelenka doma žhaví šicí stroj a šije pro celou familii pyžama. Krupička háčkuje dečky jako na běžícím pásu. Já mám co dohánět.
2: Taťko, ty jsi něco proved, nezapírej. Přiznej se.
3: A co bych proved?
2: No,
4: Ještě před měsícem sis neuměl přišít ani knoflík.
3: No jo.
4: Když jsem byla v lázních, tak si všechny utržený knoflíky přilepil ke kabátu žvejkačku. Že prej neumíš navlíknout niť. Dneska chceš klukovi plíst kulich a přiznej se, taťku.
3: Ale co bych kde prováděl, prosím tě.
4: Máš kapes?
3: Ale no, tady někde, no. No, už je to dobrý. Tak hele, na páteční poradu všichni chlapi od nás si sebou nesou pletení. No tak co je na tom divnýho? Hele, a taky jsem si podal přihlášku do kurzu vaření, koupil jsem si knížku o kojencích a předplatil jsem si Vlastu, teda jako časopis, rozumím.
4: Taťko, nepřibližuj se ke mně, já se tě bojím. Takže ty si do práce poneseš pleteň.
3: No ponesu. No co je na tom divnýho? Na tu páteční poradu přijde poprvé náš novej šéf. Vlastně šéfová. My totiž máme ředitelku. A už to chápeš? Chceme si šplhnout, tak všichni budeme štrikovat, čímž jí budeme hrozně sympatický. Jakože nám není cizí ženská problematika, rozumíš? Nad mašinu jsem si pověsil tenhle nápis. Být ženou je hrozně těžká věc, protože obvykle musí žít s muži. A to by v tom musel být čert, aby mi nedala prémie.
0: Gesta a mluva Ivy Janžurové jsou tak výrazné a typické, že někdy není poznat, kdy hraje a kdy mluví normálně. Jiří Krejčík o ní kdysi řekl, že má 30x víc mimických svalů v obličeji než normální člověk.
2: Možná, že takový ten podvědomý pocit, že teda nejsem dost hezká, mi nikdy nebránil zase, abych naopak se nebála být ještě víc ošklivá, než jsem. Takže už když jsem s bratrama jako dítě hrávala doma rodičům divadlo, tak jsem se nejradši nechala namaskovat za mužský a vycpat polštářem a hrát tlustýho pána od naproti, pak jsme čerpali témata k našim domácím divadlům z nejbližšího okolí. A tohleto jako maskování se, to zvošklivování se nebo zesměšňování se, bych řekla přímo, protože zase být úplně vošklivej nestačí ke komice, ono tam musí být taková ta míra, vlastně takový trošičku bych řekla i roztomilosti v té ošklivosti. Takže to mě nikdy vůbec nedělalo potíže a vlastně jsem to často vyhledávala, tak jsem se stala už na škole takovým, už na té pedagogické jsem platila jako zábavnej takovej inventář té třídy. A pravda je, když jsem začala vážně studovat herectví, tak jsem s tím začala mít trošku potíže. Tam jsem se trošku začala cítit už zavázaná tomu velkému slovu umění a přestala jsem s takovým tím taškařením navíc. Ale nakonec jsem se zase zdravě vrátila do těch kolejí té komiky a měla jsem velký štěstí, že jsem narazila na spoustu režisérů, kteří to chtěli rozumně a pěkně v dobrých komediích využít.
0: Když už jsme u komedií, víte, že slavný snímek Pane, vy jste vdova měla okořenit svou hlavní rolí kdysi Jiřina Bohdalová? Jenže dostala tehdy od komunistů stopku a tak tu roli nakonec stvárnila Iva Janžurová. A dobře.
5: To prčic.
6: Zrovna jsem říkal, že jsem myslel, že nepřijdete.
5: To bych musela být padlá na hlavu, abych si něco takového nechala ujít. Hele, nešahej.
6: Po koktání ani památky. Ale myslím, že máte trošku hlubší tembr.
5: Tak tímhle tě mám jako ty lidi.
7: Prosím tě, pospěš si, nebo to prošvihneš.
5: Číčo, já tě prošvihnu.
6: Žerty stranou, Evelino, a pospěšte si. Za chvíli začínáme, ano?
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

vstávat, hvězdy jsou jízdní řád. Pane, vy jste vdova,

0: řád.
1: Setkání s Ivou Janžurovou na vlnách Českého rozhlasu pokračuje dál.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ještě jako studentka na DAMU hrála v letech 1961 až 63 v několika filmech. Její role byly ale epizodní a ostatně i filmy jsou dodnes vesměs zapomenuté. První větší příležitost dostala ve válečném dramatu Ať žije republika v roce 1965. A mezi první filmy patří třeba i snímek Spadla z měsíce. Jak vzpomínala v pořadu Aby řeč nestála.
3: Spadla z měsíce byl film, na který mám dost výrazné vzpomínky, protože Zdeněk Podskalský hledal tu hlavní představitelku, což měla být velice hezká studentka, která vystuduje agronomii nebo něco takového, přijde na tu vesnici a tam začne ovlivňovat moderním zemědělstvím to JZD a tam jsou takový, tam byly dvě hlavní takové postavy, hrál je Jiří Sovák a Vlastimil Brodský a ti se do ní jako zblázní a ty manželky pak protestují a žárly a tak dále. No a já jsem dostala příležitost udělat herecké zkoušky na tuhle tu krasavici, tak na mě nastoupil takovej nejproslulejší barandovský maskér a když viděl ten můj obličej, který měřil i zrcadlem, který mi přikládal pod bradu, tak nějak zkoušel, zkoumal bych řekla, ty moje rysy, jak je vylepšit, aby mi pomohl té roli. Tak potom se rozhodl a začal na mě malovat takový stíny, jako, že se mu něco zdálo moc vypouklý, jako, že bambulka na nose, tak mi ho vystínoval ten nos do ouska a tadyhle mi udělal takový, jako zase stínem, takový propadlý tváře. No, nebudu to přehánět, už si to jistě dovedete představit. Já potom, takhle, když jsem nehýbala tím obličem, tak to bylo dobrý, ale jakmile jsem začala hrát a mluvit, tak se ty stíny daly do naprosto nesmyslného pohybu a ten obličej definitivně zošklivěl, takže jsem tu roli samozřejmě nedostala a myslím si, že by býval možná ten maskerský výkon na mě nebyl uspořádaný, takže by to bylo o něco lepší, ale kdo ví. Dostala jsem tam roli takový dívky vesnický a mnohokrát jsme o tom se Zdeňkem Podskalským potom mluvili, když už jsem měla za sebou jako úspěšný komedie, jako byla Svatba jako řemen nebo Penzion pro svobodný pány, takový z těch prvních mých komedií. A ten Podskalský vždycky říkal, to jsem byl hlupák, že jsem vás tam prošvihnul na této roli.
4: No co já taky, z vizity do kantýny, z kantýny na pacienty a než se stačím videosimfikovat, tak je večer.
1: Ano, on jí to mnohonásobně oplatil Zdeněk Podskalský ve slavné komedii Světáci, kdy si zahrála jednu ze tří lehkých dam. Právě teď jsou u té slavné večeře.
4: No to skutečně člověk žasne, víte? My lékaři máme dokonce občas naději, že apendix zmizí jako brzlík.
5: Ne, paní doktore, brzlík.
4: V dětství. To je zajímavé, že?
1: V roce 1968 si Iva Janžurová poněkud zavařila tím, že spolu s Martou Kubišovou vítali Alexandra Dubčeka. A tak následovaly sankce. Byla z těch různých zákazů naprosto zcepenělá. Ulítaly jí včely, jak říkala. Měla i období, kdy na jevišti ztrácela text. A stávalo se,

0: něco, koho vezmi si.
1: Ne. Pro pána Chále, kam zhoda?
2: Spadlo, posíň na spadlo.
1: Slyšíš, pod kanapé.
2: Cože?
1: Pod kanapé, povídám.
2: No to, prostě, tak dělej něco.
3: Drahoušku! Představ si, všecko vybouchlo, takže jsem se vrátil.
1: To jsem to ráda, je... to je milé překvapení. Co? Milé překvapení.
3: Co je to?
1: Tohle?
3: Kdo to je?
1: Vida. Vida, kdo by to byl? To je Ludvík.
3: Ludvík! Ludvíku, kamaráde, co tady děláš?
4: Ahoj.
3: Co tu děláš?
4: Nazdar, Láďo. To je situace, co tohleto?
3: A čemu se chechtáš?
4: Ty se taky skutí zasměš, jen co si oblíknu saku, dovolíš asi?
3: A ty se nesměješ?
1: Já už jsem se nasmála. Až.
4: My jsme se nasmáli, to byla legrace. Mám to také Ládíkovi vyprávět.
1: Já nevím co, ale jen mu to řekni. Já si to ráda poslechnu ještě jednou.
4: Já jsem tady zrovna manželce. Tvé manželce jsem vyprávěl takový... Zkrátka dobře, já jsem vyprávěl. No. Příběh. No. Veselý, komický. Já už se ani smát nemůžu. No. Vidíš to? Podívej se na mě. Ale že to bylo zábavné, Vítka?
1: No. Popuká.
4: No, ale prosím, vlastně nesedneš. Ládíku, proč jsem přišný pohled?
3: No, tak počkej, porád si mi ještě neřekl, co si tady dělá pod tím kanapem. Notabene, takhle v košili.
4: No tak vidíš, tak sedneme si.
3: No tak pojď.
4: To ti právě chci totiž vyprávět. No. Já mu to řeknu od začátku. Ať se Ládík taky zasměje, co?
1: To bude, myslím, nejlepší.
4: No jo, mě se stala Ládíku taková podivná příhoda.
3: Já.
4: Ale prosím, doufám, že budeš diskrétní.
3: Ano, samozřejmě, znáš mě, tak povídej.
4: Ten příběh se může klidně jmenovat manžel Trumbera, nebo taky manžel Hlupáček. No zkrátka, dobře, já jsem byl včera večer na návštěvě u jisté dámy, nikoho nebudu jmenovat. Seděli jsme takhle na pohovce.
3: No, hezky to začíná, podívej na Ludvíka.
4: Neruš mě, sedíme takhle na pohovce, já jsem jenom tak ve vesě, tedy ne ve vesě. Já jsem v košili, bez saka.
3: Určitě jste se líbali, ty rošťáku, víš?
1: Láďo, ty máš fantazii.
4: Ale jo.
1: No,
4: já myslím, že to odhad správně, ne?
1: Jo.
4: Odhad to správně. No my tak sedíme na pohovce a líbáme se.
3: Jo.
4: A v tomhle jednou předsíní chrastění klíčů, kroky. No zkrátka dobře, kdo myslí, že přišel?
3: Instalatér?
1: Co by tam dělal ten instalatér?
4: Manžel.
3: Jo, manžel, ale no, že mě to hned nenapadlo.
4: Děsivá situace. Příteli, já v tom kvaltu nemůžu najít nikde svoje sako. Asi někam spadlo, asi na zem nebo za kanapé.
1: To je prekérní situace, já bych se zbláznila.
4: No právě, představte si to, já hledám to sako. Nikdy ho nemohu najít, tak si kleknu a chci se dostat pod kanapé.
3: Pod kanapé?
1: Ládíku, jistě, že pod kanapé to přece dá rozum.
4: No a právě tuhle tu historku jsem vypravil tvým manželce i s názornou ukázkou, když si přišel.
3: Jo, takhle to teda
1: bylo. No dobře, já jsem se mohla potrhat smíchy.
3: Teď už tomu rozumím.
4: No prostě, představte si to, když manžel vstoupil, tak já jsem chtěl pod to kanapé, ale já jsem se tam nevešel, chápeš?
3: Hrozná situace,
1: no,
3: viď?
1: No teď se tomu smějeme, ale muselo to být velice nepříjemné.
4: No chápeš, jistě, že teď jsem už do toho musel skočit, jak se říká po hlavě, teď už to bylo buď a nebo manžel takový typický blbeče, jo?
3: Počkej, nebyl to ten...
4: Ne, hádat je zakázáno, Já nemohu povadnout dech, já se potím. Víš, já jsem úplně zničený, manžel na mě kouká krvavýma očima, dovedeš si to představit?
3: No těžko, ale dovedu, povídej dám,
4: no tak,
3: to je napíjeno.
4: Měl jsem strach samozřejmě, tak jsem to vzdychání, hekání a změnil v hektot. A já jsem se mu vysmál do očí tomu Trumberovi, no co jsem taky měl dělat, já jsem se smál. No.
1: Neuvěřitelná pohotovost, já se sice taky směj, ale zároveň mi jde mráz po zádech. No by to do toho Ludvíka řekl.
4: No tak.
3: Já jsem ohromný a poslední, jak jsi se z té situace dostal?
4: Jak velice jednoduše. Jo. Já jsem řekl pravdu. No, já jsem mu vyprávěl, že se celá tahle příhoda neodehrála v této chvíli, ale jako někdy jindy. Já s manželkou někoho úplně jiného, víš? Říkal jsem mu, že se tomu směl, že jsem manželce právě předváděl, jak jsem tenkrát lezl pod krabe pro to sako. Já jsem lhal, pravda, ale lhal jsem pravdivě.
3: A ten blbec tomu uvěřil?
4: Nejen, že uvěřil, že se smál.
1: A tím vlastně byla celá situace.

0: Mějte se moc krásně.
1: Poslechni, on byl tak pitomý, že se nezeptal, jak jsi se z té situace dostal.
0: Jak myslíš?
1: No.
0: Jaký situace?
1: No, když vstoupil ten manžel.
0: To byla...
2: Kdy?
1: Kterému si nalhal, že se to stalo s tamtím, co se de facto stalo s ním. Rozumíš?
0: S kým?
1: No s tamtím, s tím předevčerejším.
0: A s tedy?
1: No, co bys na to řekl, kdyby se tě na to zeptal?
3: Láďo, taková choulostivá situace. Ale, ty v tom hledáš logiku.
1: Ale počkej, prosím tě, Ludvík není žádný hlupák. Určitě naše východisko. No. A našel by ho zas, kdyby bylo zapotřebí, víš?
0: No samozřejmě, kdyby se mi manžel zeptal, tak bych mu zase klidně řekl, že jsem právě manželce vyprávěl celou tu příhodu.
1: Ale no to je fantastická historka. Poslední to bys měl napsat a poslat do televize, do kabaretu. Počkej, ono to nemá poentu. Přátelé, nemá to, to bych chtěl nějakou poentu. Co kdybychom vycházeli z toho, proč jsi se nemohl dostat pod to kanape?
0: A prosím tě.
1: No?
0: Z čeho jako?
3: Láďo.
1: No co?
3: Láďo, nedělej z toho drama. Zasmáli jsme se, pobavili jsme se, tak co z toho dělat, jdu, tebe se to netýká.
0: No, to je fakt. Načo myslet věci, ke kterým vůbec nedošlo, proč si zbytečně zaměstnávat mozek, že jo?
1: Dítě, to legrace, neblázni, stačí trocha fantazie. Hele, co kdyby jsme vycházeli z toho, že ses nemohl dostat po to kanape, protože už tam někdo byl.
0: Je už tam někdo byl, se toho zabitovinu?
1: Dejme tomu přítel toho manžela, který ho tam předtím schoval.
0: A prosím tě, to je nemožné.
1: No počkej, proč by to bylo nemožné?
3: Tomu by někdo nevěřil.
1: Ne, já už jsem něco podobného slyšel. Jednomu jinému kamarádovi, no nechci ho jmenovat, se to stalo, vážně.
0: A co, jako?
1: No, že schoval přítele pod otoman, aby vystopoval jeho manželku. No a ten dotyčný potom ve vhodný okamžik vylezl a svědčil při rozvodu ve prospěch manžela. Čestný slovo, fakt.
0: Ty mě děsíš.
1: Ne.
0: Tomuhle nesmyslu nemůže nikdo ale uvěřit.
1: To já si myslím, že někdo tomu uvěří.
3: Kdo by tomu uvěřil?
1: No, někdo. Možná, že ty? No, a on taky možná.
0: Já pro zrovna, já jsem padlý na hlavu, nebo co?
1: No, už asi jo. Melichare. Kamaráde, poles.
4: Uctivá pokladnost.
1: Pojď. Dovolte, abych vám představil svého přítele Melichara, který bude svědkem při našem rozvodovém řízení. Naschledanou.
5: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Já si rům.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: 70. léta znamenala pro Ivu Janžurovou spoustu příležitostí. A taky přišel na řadu seriál Nemocnice na kraji města, ke kterému dostávali dokonce i odborné školení. Je to pravda?
2: Je to pravda. A myslím, že tyhle ty pokusy se inspirovat na pracovišti, my jsme třeba před natáčením Nemocnice na kraji města byli taky v Mostecké nemocnici a já jsem se dokonce vetřela, ačkoliv to mé profesi té vrchní sestry nenáleželo, vetřela jsem se na operační sál a viděla jsem operaci kyčelních kloubů. Tak všechny tyhle ty pokusy se nějakým způsobem věrně inspirovat na těch skutečných pracovištích nedopadají moc dobře, ale je pravda, že tam někdy vznikne ten správný nápad, že se ten herec chytí nějaký úplně jiný nepatřičný inspirace a to je třeba důležitější, než kdyby studovala 3 dny nějakého skutečného blázna, ale ten nápad chytit nějakou charakteristiku postavy, která by se mně osobně hodila pro představu té figury, kterou mám hrát, ten může vzniknout úplně jinak. A třeba se to stane ve snaze se inspirovat na nějakým pracovišti.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Vy jste ten nový pacient?
4: Ano, prosím. Václav Pěnka, a jméno mé. Ale můžete mi říkat Vašku.
3: Tak, žádný návštěvy mimo povolené hodiny, žádný kouření, žádný pašování alkoholu. A televizi tady pouští jen... to se vás netejká.
4: Sestřičko, prosím vás, nezbyly po mně nějaký šaty?
3: Ano, převzali jsme, ale všechno bylo v hrozně katastrofálním stavu.
4: Třeba to nevadí, to můžete klidně vyhodit, ale vzpomeňte si, nebyl tam tranzistorák. Já nejsem schopný si uvědomit, když to na mě spadlo, jestli jsem ho držel v ruce nebo ne.
3: Rádio tam bylo, ale... Tady se nevyhrává.
4: No proč, když by tady bylo veselo?
3: No za prvé by to rušilo ostatní pacienty a za druhý ke cvičení tady nám vyhrává vlastní muzika.
5: No výborná, výborná, z roku 1-2.
3: No, už jsem řekla.
4: Ale já jsem stejně přesvědčený, že kdybyste vám trošku mohla, že byste ho přinesla.
3: Uvidíme.
5: Teda pánové, vy jste s ní zahýbal jako nikdo před váma.
4: Protože je to hodná holka.
5: Cože, Huňková? Zvaná Zrzavá Fena? Prosím vás, tam má nejhorší pověst z celý zdejší sestavy.
4: To jste, pánové, na obrovském omylu. Já jsem přesvědčený o tom, že je to hrozně hodná holka.
1: Podle slov režiséra Dudka a také autora scénáře Jaroslava Dítla byl seriál úspěšně promítán ve všech tehdy spřátelených zemích východního bloku, tedy kromě Sovětského svazu. Odůvodněno to bylo tím, že by v Rusku nikdo neuvěřil, že existuje takováhle nemocnice. Když sestra Huňková povýšila z pozice obyčejné vrchní sestry na tu staniční, přišla i nějaká změna v přístupu k té roli, paní Ivo?
2: Fakt je, že když jsem postupovala v té roli z té sestry staniční na tu vrchní, tak jsem přemýšlela, jak to jako udělám, jak ta postava bude reagovat na to povýšení. A měli jsme tam takovou paní doktorku, ortopédku, která nám víceméně těm hercům, kteří hráli ty ortopédy, tak těm podávala často informace, jak mají vzít který nástroj do ruky, nebo co mají říct navíc pacientovi třeba, kde ten scénář nebyl úplně nějaký latinský názvy doplňovala a tak dále. Tak já jsem jí tak jako poprosila, jestli by mi nemohla dohlídnout na tu moji kreaci toho postupu do té vrchní sestry. A ona říkala, že samozřejmě, ale vlastně nedošlo k takovému přímému rozhovoru, kde bychom se bavili a došlo rovnou k filmování, kdy jsem ze dne na den začala točit tu vrchní sestru už A já jsem tak jako tam vnášela najednou takový vyšší požadavky teda na ten personál, který byl kolem mě, se kterýma jsem se předtím kamarádsky tak jako snášela, tak jsem začala být na ně přísná, začala jsem velmi kontrolovat i co dělají lékaři a tak mě napadaly najednou ty pokyny, ty vrchní sestry, jsem si tam vymýšlela do toho Dýdlova textu, samozřejmě jsem si každý den na každý záběr něco připsala a on mě to velice rád trpěl. A ta paní ortopedka pak povídala, já vám nemusím k tomu nic radit, to je přesný, jakože souhlasila, že ty vrchní sestry se jí takhle vyjevějí i v té profesi, jako některý samozřejmě, jako ta moje postava, takže, ale doma jsem to nemusela provozovat, ono mi to stačilo na tom place.
6: Můžete mě říct, kdo tuhle novinku tomu pacientovi vyzvonil?
3: No, to už ani nevím, to tak nějak vyplnulo samo.
6: Samo? Sama ani panenka Maria nepřišla do jiného stavu.
3: No, tak půjdete tam nebo nepůjdete?
6: Už letím, holubičko.
3: Co jste to řekl?
6: Uhněte mi z cesty nebo řeknu ještě něco daleko výživnějšího.
1: Už ze slov Josefa Dvořáka v seriálu Nemocnice na kraji města je jasné, že se ti dva, tedy Iva Jenžurová a Josef Dvořák, v seriálu také zblížili. Ale potkali se i vícekrát u jiné práce. Třeba tentokrát u té rozhlasové ve scénce nazvané Svatební fotografie. Ukázka je z humorestu U stonožky.
7: Dobrý den, uctivá poklona, tak co to bude, milostivá paní?
8: Víte, já bych chtěla, mistře,
7: ano.
8: Fotografii.
7: Ano.
8: No, ale aby to bylo něco...
7: Chápu, jste umělce, mladá paní, jste umělce. Já vás udělám takovou, že se ani sama nepoznáte.
8: Co? Nepoznám, ale já mám bradičku.
7: Ale přímo k nakousnutí. No. A ty tvářičky, to je růžovej záhoneček.
8: Jo.
7: A ta očka, a ta očka, a ta očka, kukadýlka.
8: Teda, vy to umíte. Vy to asi se ženskýma válíte.
7: No tak já a Alain Delon. No. To nic, to je jenom takový cvik, že? Tak co by to prosím mělo být?
8: No.
7: Tedy ten váš obrázek, že?
8: No.
7: Víte, myslím nějaký žánr, krásná paní.
8: Jo.
7: Chcete tou podobenkou obdarovat nějakého šťastlivce? Já mu závidím, já přímo žárlím.
8: No, totiž...
7: Ano?
8: Totiž ano? Měla by to být svatební fotografie.
7: Svatební... Ovšem, v tom případě takový malý detail, schází vám manžel. Manžílek chybí, kde ho máte? Kam jste ho schovala?
8: A žádný ho nemám, já jsem vdova.
7: Upřímnou soustrast.
8: No, dík.
7: Dík, no, já v tom případě nechápu. Jo, takhle, ledaže, já už to mám. Na tu svou fotografii hodláte někoho klofnout, že je to tak?
8: Co? Klofnout?
7: Ne, pardon, já jsem chtěl říct, rozproudit krev v žilách nějakého seriózního muže. Ach, ta láska nebeská.
8: Jo, vlastně proč ne?
7: Výborně, mladá paní. Tak to jste na správné adrese. Ale v tom případě, jestli vám mohu radit, já bych vám navrhl akt.
8: Akt?
7: Akt? Já samozřejmě pracuji diskrétně, madam. Já bych udělal bych něco takového uměleckého.
8: Jo.
7: Já už se sám začínám chvět přes vaše božská ramenka, hedvábný šál. Chápete? An by se zrovna rozhrnul, zavanul by vánek. To víte, v dnešní době, kdy z obrázkových časopisů vystrkuje své pozadí na muže hubená holka, že? Nebo i popředí.
8: Jo.
7: Tak takový solidní až staročesky pojatý materiálek, jaký ukrýváte vy, madam.
8: A tohle navrhujete mě? Vy... Čůně z fotoaparátem.
7: Ano, já čůně z fotoaparátem. Ne, pardon. Ne, ale neročujte se, madam, neročujte se. To patrně půjde o nedorozumění.
8: No, to předpokládám. V opačném případě bych vás musela upozornit,
7: ano?
8: Že se o svou pověst dovedu sama postarat.
7: Ale o tom bych si nedovolil pochybovat, to je samozřejmě to. Já jsem chtěl jenom vaše dobro.
8: Fajn.
7: No, já totiž znám muže, že?
8: Jo.
7: Jsou příliš povrchní a žádný zrovna rád nekupuje zajíce v pytli.
8: Zajíc v pytli? To ano. Mám být já?
7: No, obrazně řečeno, madam. Obrazně řečeno, ovšem takový akt, vypuštěný zajíc z pytle, že? Opět obrazně řečeno.
8: Ještě jednou přijdete s tím ohavným návrhem a já vás...
7: No, jak myslíte, takže, madam, co si račte přát?
8: No, chci svatební fotografii a basta, na co ještě čekáte?
7: No, na ženicha, bez toho to prostě nejde. Hejte, já vám radím dobře. Chcete chlapa? Dejte si udělat akt.
8: Tak vy s tím nepřestanete?
7: No.
8: V tom případě vás musím upozornit, že na těhle těch rukou ještě neoschla krev.
7: Co pak jste dělala? Řízla jste se, madam?
8: Jo. Řízla. Podřízla jsem. Jednou mě pronásledoval ulicemi ohnivý Španěl, a? Oči jako dva talíře a v každém chtíč, víčí šíje, chlapisko jako vrata do hospody. A já se vás ptám, kde je teď? Na hřbitově leží.
7: Na hřbitově? To vy, madam?
8: Jo, já. Nebo ten Japonec Yoshimoto. Úskočný jako pardál. Jen na mě dýchl v temnu noční ulice. Hašišový dech. A kde je teď?
7: Na hřbitově leží?
8: Kdepak, na dvorku jsem ho zahrabala. Tam sní svůj věčný sen, slepičky nad ním hrabou. Koutek nad ním kokrha. Nebo ten Mexikánec.
7: Paní, já mám slabé nervy.
8: Ten, co mi jenom přejel rukou po vlasech a chroptěl při tom vášní. A kde je teď?
7: No to pak já vím, kam jste ho zahrabala, madam. Šmaria, já to nechci slyšet.
8: A těmu země lehká. Nebo ti tři Arabové, tenkrát v ten letní podvečer. Každej kníry jako Sadám. Oni se mi postavili do cesty.
7: Ty taky? Ale paní, prosím, a těch mrtvejch je jako hub po dešti.
8: Nebo ten...
7: Ano?
8: Vy ale máte pěkný krče.
7: Madam, vy chcete peníze? Jestli chcete peníze, já vám dám všechno, co budete chtít.
8: Jo, tak si tam dejte samospoušť a pojďte se postavit sem ke mně.
7: K vám? Všechno jenom to ne. Jenom, paní, já mám žaludeční vředy.
8: Nebo tehdy ten Kubánec u pasu mačety. Přivili hrůzou, protože ve vzduchu byla krev. Chlípně se na mě pousmál a kde je teď?
7: Mějte smilování, paní.
8: Na hřbitově leží. Nebo ten obrčíňan, co mi v báru posílal vizoura jako nějaké... Kde je teď?
7: No to kde je teď, Maria? Teď vy byste potřebovala vlastní pohřební službu.
8: Jo. Jo, nebo ten Černoch, černý jako brazilská krev, boxer.
7: Říkala jste, že bych měl jít k vám?
8: Jo, a hezky mě obejmout.
7: Cože? Ne, to nikdy, to mě radši klidně taky.
8: Nebo ten boxer, ruce jako uhlířský lopaty, jen na mě zamrkal a kde je teď?
7: Ne, já to nechci vědět.
8: No,
7: já to nechci vědět.
8: Už nemrká. Nebo ten malajec, žlutý jako velikonoční kachňátko.
7: Ježišmarja, to je mrtvejch jak u Verdunu.
8: Nebo ten houslista. Ručičky jako porculánová panenka, oči modré, jako by mu v nich bzučela váška.
7: Šmaria, i toho jste? Madam, já jsem si to rozmyslel.
8: Jo.
7: Já vás radši obejmu.
8: Jo. Tak, fajn. A teď se hezky usmívej.
7: Ano.
8: Je to naše svatební fotografie.
7: Ano.
8: A na tý mají manželé vypadat šťastně.
7: Ano, ale co pak to děti? Vždyť já se třesu jako ratlík.
8: No tak budeš trochu rozmazaný. Ale musím uznat, ty můj rozmazaný, že seš chlap.
7: Ano?
8: Můj první se položil už u těch tří Arabů.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: A teď jedno filmové a hudební setkání s Karlem Gottem.
2: Já tě poznávám. Já jsem ti chtěla říct, že tenkrát jsem se strašně styděla si to říct.
3: Já jsem taky trochu stydlín v tomhle. Jsem pomalejší, ale to je let, co?
2: No.
3: Kolikrát jsem ti to tenkrát chtěl říct?
2: Dneska už je asi na to pozdě.
3: Ne, teď právě přišel náš čas.

0: Tati, tak tady jsi a já tě všude hledám. Pojď.
1: Omlouvám se.
0: Jinak to nestihneš.
2: Ano. No, ale...
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
4: Tak to bylo setkání Karla Gotta a Ivy Janžurové. Tedy pěvecká role herečky, které všichni její známí, včetně dcer, říkají zásadně Ivuška. Nejčastěji se prý učí při práci na zahradě, když pleje a okopává. Je členkou spolku Dámy vína, má ráda ruční práce a je také značně technicky zdatná. A kdyby toho volného času měla jen o trochu víc, určitě by ráda sedávala i v kině, tak jako za mlada.
2: To by mě jako opravdu tohle bavilo, když jsem byla studentka, tak v Praze, když už jsem studovala na DAMU, tak já jsem, jakmile jsem měla volný odpoledne, jak jsem začala s prvním promítáním a zběhala jsem třeba 4 biografie za sebou, mě to tak hrozně těšilo. A ten můj starší bratr, co mi říkal, že nemůžu být herečka, že nejsem dost hezká, tak ten sice vystudoval práva, ale jeho vášní byl film a stal se potom zaměstnancem filmové distribuce pražský. To ještě vůbec netušil, že já taky budu točit někdy. A s velkým nadšením a s velkou vášní taky jako shlížel filmy, byla to jeho celoživotní záliba, psal si o tom velký zápisky, ty se pak někde asi ztratily, protože se nějak děti stěhovali a měl taky projektor na osmičku, ten mám já doma ještě a nefunguje mi a říkali, že někdo v Plzni to ještě umí spravit. Celý republice jeden člověk v Plzni, tak já ho musím najít.
4: Poslední věc, která nás čeká tedy, co se týká ukázek, je jedna ze slavných věcí společně s Felixem Holzmannem. Tak si na závěr dopřejme aspoň kousek scénky nazvané V seznamovací kanceláři.
5: My se vám budeme snažit zprostředkovat seznámení dle vaší představy.
6: Ano, no tak já jsem si představoval právě ženu, teda hlavně, víte, bych řekl, nebo nejhlavněji bych chtěl nějakou ženu, která vlastní nějakou sekačku, jestli byste měli takový něco.
5: Sekačku?
6: Sekačku, ano.
5: No, to asi těžko. Ačkoliv, ne. Počkejte. My zde opravdu máme v evidenci ženu, která vlastní sekačku.
6: No vidíte, tak to bych bral teda, tu bych bral.
5: To je opravdu náhoda, hned se vám na to podívám.
6: Ano, a jestli byste taky měla fotografii nějakou?
5: Ano, myslím, že zde mám jednu fotografii té ženy.
6: Ne té ženy, já myslím té sekačky, víte?
5: No, to asi sotva, ale počkejte, já se zrovna dívám, jestli zde mám fotografii té ženy. Mám takový dojem, že ta žena by chtěla nekuřáka a abstinenta.
6: Nekuřáka a abstinenta?
5: Ano, myslím, že takového něco říkala.
6: A říká ten nekuřáka a abstinenta?
5: No ano, něco se vám na tom snad nezdá.
6: No ne, jen, že chce hnedky dva, já myslím, že budu sám, víte?
5: Ale ne, to je samozřejmě myšleno v jedné osobě.
6: Jo, takhle proto. Ano.
5: Tady mám fotografii té ženy. Ta žena je zde skutečně vyobrazena s její sekačkou.
6: Jo, no ukažte. No jo, nebo je to trochu špatně vidět, ale zdá se mi, že nevypadá jako tak špatně, víte?
5: Ne, to je velmi pohledná žena.
6: Já myslím, ta sekačka, víte, že nevypadá tak špatně.
5: Ano, ale ta žena vám bude jistě také vyhovovat.
6: Jo, myslíte?
5: Ta fotka je trochu malá, tady mám zvětšovací sklo, prosím.
6: Ano, je to zvětší trošku, asi ano. No jo, takhle zase s tím sklem se zdá být taková trošku rozdancaná, bych řekl.
5: Prosím?
6: Ta sekačka, víte? Ta sekačka.
5: Budeme ale teď hovořit o té ženě, ano?
6: No jo, to taky, samozřejmě, ano, ale ona, hlavně ta sekačka.
5: Prosím? Co? Ne, to je omyl. Co jste říkal?
6: Že nějaká sešlá se mi
5: sešlá?
6: Ano. Taky vepředu skoro nic nemá, víte? Ten zadek je nějaký odřený, nebo co, já nevím.
5: Odřený zadek?
6: No jo. A jsou na něm takový dvě boule veliký, já
5: boule?
6: Nevím. No jo.
5: No tak to je normální, ne?
6: No tak jestli takovýhle boule jsou normální, já nevím, no. Nevím, jestli ta ještě dobře běhá, to teda nevím. Já nevím.
5: Pokud já vím, tak ta běhá ještě jako srnka.
6: Jo, no je naby, no poslyšte. Ona totiž bude dost používaná, víte. On si chce taky někdy vypůjčit můj soused, víte.
5: Váš soused?
6: No jo, no tak poměrně zase sežene náhradní díly a tak víte.
5: Náhradní díly, prosím vás, jaké náhradní díly?
6: No tak podle toho, co bude opotřebovaný, víte?
5: Prosím
6: no,
5: vás.
6: Já nevím, taky se mi zda taková zvohejbaná, nebo co to je? Jestli do ní něco nevjelo, nebo co takový, já no, nevím.
5: Tak to se stane.
6: Taky ten zadek se mi nějak nelíbí,
5: no,
6: víte?
5: To víte, všechno je. Nemůže mít tak akorát.
6: No jo, já nevím, jestli doufám, že budu mít aspoň v pořádku ten vejfu.
5: No, nevím. To já nemůžu vědět, tyhle ty věci.
6: To... No jo, víte, co uděláme to, tak tady je adresa, já se tam podívám, trochu ji ostříkám vodou, víte, nechám ji chvíli běhat a tak, a kdyby na ní, když na ní bude všechno fungovat, tak se sem vrátím a pak bychom se dohodli ještě dál.
5: No.
6: Tak zatím naschledáno.
5: Jen aby taky všechno fungovalo u vás.
6: Ne, jo, ne, já nejsem na nás.
4: Iva Janžurová nastoupila do Národního divadla v roce 1987. Za tu dobu dostala cenu Thálie a taky cenu Alfréda Radoka. Má dohromady 5 českých lvů, medaily za zásluhy o stát a dostala i na festivalu v Karlových Varech cenu za mimořádný přínos českému filmu. A nezapomeneme ani na fakt, že byla už uvedena do Dvorany slávy TT. Mezi slavné osobnosti řadíme i my tady v rozhlase. Proto jsme i dnes věnovali tenhle hodinový medailon. Tak zas někdy příště. Mějte se krásně a nezapomeňte se smát. Je to zdravé a pro ostatní i nakažlivé.